0: To byl původně belgický seriál. Matěj Podzimek jej přepsal do české podoby, nebo dal tomu jaksi českou verzi. Jak se k tomu dostala Kopáčová? Ty jsi byla přizvaná jako režisérka?
1: No, takhle by se to asi dalo říct. Ve skutečnosti to bylo tak, že mě televizní šéfové, do dneška si nemůžeme vzpomenout, který z nich to byl, buď to byl Reitler nebo Maxa, teď nevím. Ale mi poslali tenhle ten seriál, teda tu belgickou verzi, jestli bych to nechtěla dělat pro Čechy. A já jsem tak jako první díl jsem se smála a jsem tam jsem se vyděsila, jako emočně teda. Druhý díl jsem začala trochu plakat a když jsem někdy okolo 4., 5. dílu už přes slzy neviděla, tak jsem si řekla, že by to asi stálo za to udělat pro Čechy, protože to je prostě výjimečně pojatý velký téma, který u nás bylo do velký míry tabu. A bylo to pojatý tak, že jsem si říkala, tohle je ta cesta. My jsme chtěli, jako už dlouho předtím s těma televizníma šéfama, jsme chtěli dělat téma rakoviny a vlastně jsme nepřišli na klíč. A tady ten klíč najednou přistál ve velkolepý podobě.
0: Takže Matěj Podzimek, myslíš, objevil jako první ten belgický seriál?
1: Ne, Matěj určitě ne. Já říkám, byl to buď Michal Reitler, tehdy kreativní šéf České televize, a nebo Honza Maxa, ředitel vývoje tenkrát.
0: A ty jsi shledla ten seriál v originále? Hloupý dotaz to bylo ve francouzštině?
1: Ne, ve vlámštině, nebo to, co oni to mají. Ne, anglický, oni s tím velmi uspěli po Evropě a měli k tomu samozřejmě anglické titulky. Oni dostali Grand Prix, velkou evropskou cenu.
0: Ano, takže takhle se vlastně začal pozvolna rodit ten seriál a pokud...
1: Já teda musím říct, že úplně jako největší spouštěcí moment, kdy jsem se říkala, že do toho musím jít, je když se tam zjevila postava takového postaršího, moudrého glosátora s velkým nadhledem a já jsem si říkala, oni to napsali pro Bartošku, jenom to nevědí. Jako to prostě, já musím obsadit Bartošku, tak jsem šla za Jirkou, říkala jsem, jestli by do toho šel. A on, když jsem mu říkal, hele, je to role pro tebe, skoro tam jako se nezvedneš z postele. A on říkal, no tak do toho jdu okamžitě, ani nečet scénáře. A tak jsem zavolala do té televize, že fakt jo.
0: Tak to bylo velmi určující pro tebe, že máš Bartošku. No a hlavní mužská role, ovšem nebyl Bartoška, to se posléze zrodil Filip Březina. To byl asi velký konkurs kamerové zkoušky, viď? Znala jsi Březinu vůbec?
1: Neznala vůbec. A myslím, že jsme viděli skoro všechny kluky v tomhle věku, který připadali v úvahu. A Filip z toho vyšel prostě jako nejlepší, no. Se nedalo přehlídnout.
0: No a věděl Filip Březina, o jaký počin se jedná? Hned si tušil, že to bude životní role a stál si o to tu získat?
2: Jo, určitě jsem o to stál. Já taky jako asi podobně jako Tereza, když jsem si přečet první dva díly, které mi poslali, tak se mi to strašně líbilo. A to jako z mnoha důvodů, že jsem takovýhle scénář tady asi jakoby ani nečet vlastně ještě, který mi byl nabídnut, protože ten styl je hodně konkrétní vlastně. A pak samozřejmě to byla obrovská příležitost pro mě, protože takovouhle postavu jakoby asi herec chce hrát.
0: Měl jsi trému?
2: Měl jsem trému,
0: před kamerou asi určitě.
2: Já mám vždycky trému.
0: A věděl jsi, kdo dál kandiduje na tu roli? Potkávali jste se tam?
2: Vlastně ani moc ne.
0: No tak Tereza to nebude prozrazovat, to se v naší branži nedělá.
1: Říkám, že všichni.
2: Aha, jo, no, takže všichni, no.
1: Nebo kromě těch, co jsem znala, věděla jsem, že se na to nehodí.
0: Ty jsi měl k tomu tématu z nějakého důvodu blízko?
2: A vlastně jo, protože mě zemřel děda na rakovinu, pak i strejda, takže to téma by mi bylo vlastně blízké.
0: Mimochodem, stále se angažuješ, jak jsem se někde dočet, ve prospěch onkologických pacientů, což je chvályhodné.
2: No ano, snažím se něco dělat dál, ať to nevymizí, ať se to pořád připomíná, protože se to tak znovu může tabuizovat vlastně něčem. Ale pro mě jako to téma smrti je vlastně takové, fascinuje mě to vlastně něčem.
0: Ano, to se mu mluví, když je mu 28 nebo kolik. Měla jsi nějakého odborného poradce? Teď přece jenom nepocházíš z lékařského prostředí. Konzultovala jsi s nějakým odborníkem, jak si prostředí neurochirurgie?
1: Jasně, na ty scénáře jsme měli odborný poradce, protože dobrá zpráva pro pacienty, špatná zpráva pro nás. Ono se to od toho belgického scénáře, nebo od doby, kdy byl belgický scénář napsán, respektive kdy to třeba ten hlavní hrdina, protože to napsal kluk, který to celý prožil, tak od té doby, co on to prožil, se medicína strašně posunula. minula, čímž nám zrušila některé zápletky, které jako nám ty doktoři řekli, hele, tohle už máme vyřešený, tohle prostě tady jako nemůžete tu scénu takhle dramatizovat, protože my

0: to máme dávno vyřešený a ty pacienti neblinkají a to zdaleka nebyla jediná komplikace. I u způsobu léčení to bylo všechno jinak, takže s náma jeli ty scénáře velmi pečlivě. A dost se to zrovna v těchto bodech měnilo, v ostatních za stolik ne, protože se ukázalo, že Belgičani jsou nám psychologicky velmi podobní, i ta země je tak podobně veliká a mají jako podobný způsob života, takže vlastně v těch příbězích se nemuselo tolik měnit, nebo skoro nic, to nechci říkat, abych tady Matějovi Podzimkovi nesnižovala jeho zásluhy, ale muselo se to dost měnit v těch medicínských věcech. A pak, protože když přijdete na plac a jedná se teda o jakýkoliv lékařský úkon, tak my samozřejmě víme prd, herci, pardon, může se v Českém rozhlase takhle
1: ano,
0: mluvit.
1: Prd se říct dá. Dobře. Ano.
0: Tak, my víme prd, přes veškerou přípravu prostě nevíme milion věcí, herci nevědí ani, jak se oblíknou do těch plášťů nebo do těch chirurgických úborů, neurochirurgických, natož jako jakýkoliv další úkon. Takže to s náma byli na place taky doktoři, dokonce jsme měli teda primáře přednostu neurochirurgické kliniky. Ten tam vlastně hrál, jako jeho ruce nám tam hrajou, on tam hraje.
1: To se nenatáčelo v Praze, takže to byl asi přednosta kliniky Hradci
0: Králové. No, museli jsme, každý krok nám museli vlastně jako říkat, jak se dělá, aby jsme byli aspoň jako, ne třeba úplně přesní, ale aby jsme byli aspoň věrohodní.
1: Přátelé, já mám, myslím, velké překvapení. Velkým fandou Ungeltu, Ungeltu bude příští rok už 30 let a je s námi od začátku, chodí na všechny naše premiéry, je asi nejvýznamnější český neurochirurg, můj dlouholetý kamarád Vladimír Beneš. A on by měl být teď napřímo, pokud neselže rozhlasová technika. Vláďo, slyšíme se?
2: Slyšíme, technika neselhala.
1: Vladimír Beneš! Vladimíre, Slobodopranice, viděl jsi smysl pro tumor?
2: Viděl jsem části, neviděl jsem to celé. A vím, že to bylo udělané výborně a že tam profesorální chyby nebyly.
1: No to je teda slovo. No, mě fascinovalo, že vlastně tohle velmi závažné téma nebránilo tvůrcům v tom, že tam občas byl i humor. To bylo opravdu výjimečné. Tak to ti asi taky konvenovalo, protože ty seš člověk s výjimečným smyslem pro humor.
2: No jasně. On humor je v každém zaměstnání, akorát ten náš humor není moc přenosný.
1: Chce se třeba Tereza nebo mladý neurochirurg, tedy herecký Filip, pana profesora, na něco zeptat?
3: Asi na jedinou otázku, kterou bych se zeptal, už odpověděl, tak jsme to udělali bez chyby prostě, no.
0: Já vás moc zdravím, protože vás celý život strašně obdivuju, takže jsem moc ráda, že jsme se aspoň takhle setkali.
1: To říkala už Vláďo v zákulisí, byl jsi mimochodem stejně jako já, hostem v Krásných ztrátách v televizi, které Tereza režírovala, takže tam jste se z oka do oka tenkrát potkali. Vláďo, my ti moc děkujeme, že jsi našel čas a že jsi pozdravil Ungel.
2: Já taky děkuju.
1: Děkujeme, ahoj.
2: Děkuju.
1: Tak to byl profesor Vladimír Beneš, opravdu už 30 let stálý návštěvník našeho divadla. Mimochodem, to je neuvěřitelná dynastie neurochirurgů. Nedávno odešel jeho otec, který se dožil více jak 100 let. Vladimír už je taky dlouho na světě. No a už má syna a to je přednosta neurochirurgie v Motole. A vstoupil trošku do naší rodiny, protože nedávno operoval mou sestru Martu Skarlantovou. Takže ať žijí neurochirurgové Benešovi. Tak a teď zazní písnička, kterou nám následně okomentuje Filip Březina.

0: Nech je pryč.
1: Hned je pryč.
0: Když vítr fouká. Život je pryč.
1: Už je pryč.

0: Tak Filipe, komentuj.
1: Tak tohle byla píseň z muzikálu Elefantazie, který napsal David Drábek a hudbu Darek Král a slova složil Tomáš Belko. A hlavní roli tam hraje Tomáš Havlínek, ten hraje Sloního muže a druhou hlavní roli tam má Tomáš Klus.
0: A teprve pak Filip Březina?
1: A teprve, no někde na konci, no, někde na konci. To je taková jako taškařice docela muzikálová, no. My tomu říkáme činokál, protože jsme činoherci a děláme muzikál a to moc jako dohromady nejde. Mám pocit někdy.
0: Mimochodem jsem se dočet někde velice vybavený muzikantský, hráč na spoustu nástrojů a vokál není zrovna tvoje síla, zpěv?
1: No tak je to herecký zpěv, není to jako zpěv asi, který by měl někdo poslouchat. Já si nejradši zpívám v autě, když řídím a jsem tam sám.
0: Takže teď jsi pěl ve sboru, jo?
1: Teď jsem tam byl ve sboru, přesně tak. A já tam hraju Franka Lentiniho, což je vlastně reálná historická postava a měl tři nohy, protože my tam děláme takové panoptikum cirkusové v podstatě kolem toho Sloního muže. A mě to jako baví vlastně, no. Akorát teda teďka v prosinci už to bude mít derniéru, takže nám zbývají podle mě poslední dvě reprízy. Takže kdybyste chtěli, tak pokud to není vyprodané, tak vás se zvu.
2: Já jsem viděla, je to moc hezký představení.
0: No. Pozval tě, aktér?
2: Ne, ten mě nezve nikam, ale já jsem poprosila Havlínka, kterým jsem se nikdy neobsadila, ale ten mě zve.
0: Terezo, ale ty, když jsi mluvila teď o divadle, když režíruješ televize, tak to nebývá častým zvykem. Organizuješ dokonce čtené zkoušky a ty scény se zkouší, jako než připustíš tedy kameru.
2: Jo, ne, že bychom úplně zkoušeli scény, jako že se tam herci nepohybují, ale aspoň si přečteme scénář, dělám to u sebe doma většinou a jde mi hlavně o to, aby se jednak ty herci poznali, aby naskočili na nějakou jako společnou chemii, aby jsme si jasně řekli, jsou tam právě takový ty Matěje Podzimky a tak, aby jsme si řekli vlastně, o čem točíme, co ty jednotlivé scény znamenají. A dost využívám i herecký inteligence při této příležitosti, protože jakmile ty herci se začnou jako nořit do té své postavy, tak dost často přijdou na věci, které my třeba nevidíme, jako scenárista, režisérka, nám třeba nedojdou a oni už jsou tak jako bytostně tou postavou, vlastně to stihnou hrozně rychle, že nám jako najednou třeba řeknou, hele, ale tohle je divný, proč se chová takhle a přicházíme třeba i na nějaký chyby, který se dají ještě opravit tu chvíli, anebo si to naopak musíme vyjasnit, jestli víme, co děláme. Je to hrozně užitečný.
0: Teď zvlášť vyspovídám Terezu a pak tebe, tak vydrž chvilku, ale vstupuj do toho, budeš-li mít pocit, že chceš něco dodat.
1: Dobře.
0: Ale ty asi nevíš.
2: Ještě dodám, vlastně, že tyhle ty čtené zkoušky byly strašně důležitý proto, aby se Filip skamarádil se svojí teda televizní partnerkou Alžbětou.
3: Podařilo se?
2: Myslím, že dost. Já jsem je dokonce pak nutila, aby šli i na rande. Poslechli.
0: I to se podařilo.
1: Ano, to proběhlo a dokonce jsme tam společně hráli Rumikub, což je ta hra, kterou tam hrajeme v nemocnici, jako oblíbená hra postavy pana Bartošky.
2: Ne, a myslím si, že kdo viděl teda Smysl pro tumor, tak mi musí dát za pravdu, že ta chemie mezi nima opravdu funguje, jako mimořádně, což je strašný vlastně, strašný klad toho, co vnesli do seriálu, protože...
0: Jste kamarádi dodnes?
1: Jsme kamarádi dodnes, ano, přesně tak.
0: Terezko, tak pojďme k tobě. Ty pocházíš z filmařské rodiny. Táta byl věhlasný dokumentarista. Byl dokumentarista, nicméně stále je. Táta, promiň, už bude
2: 96 let, teď mu bude 97.
0: To je na aplaus. Ať nás poslouchá.
2: Nutno dodat plném zdraví a mentální kondici.
0: Takže ti pořád mluví do tvých projektů?
2: Jo,
0: je to
2: pořád,
0: velký konzultant?
2: To není konzultant, to je absolutní kritik největšího typu. Jako je nekompromisní. Já jsem vlastně ještě neudělala nikdy nic dobře. Má i dost černý humor, protože teď třeba jsem mu tak jako ve snaze, aby mě konečně jednou pochválil, jsem mu říkal, že se mi podařil poprvé. Já jsem uváděna jako scénáristka, ale v životě jsem žádný scénář nenapsala, je to jenom chyba, která se mnou táhne celý život. Teda, teď už jsem to opravila, protože jsem podle knihy se mi podařilo napsat nenapsatelný scénář. Tak jsem se tomu tátovi pochlubila a táta, protože čet knihu, čet ten základ, tak mi na to řekl, no doufám, že se té premiéry nedožiju.
0: No, Teresko, ty jsi velmi atraktivní žena. Tebe nikdy nelákalo být herečkou? Ty jsi zproducírovala v mládí, nějaký výrazový tanec si provozovala? Takže tě to nesvedlo na prkna?
2: Ne,
0: definitivně.
2: Tak s mým obličejem já bych potřeboval tak širokouhlý formát. Že to ne, to fakt ne. Já mě za tou kamerou dobře, naopak před ní hrozně nerada lezu.
0: No takže, jak se přihodilo, že jsi začala studovat FAMU? Napřed si třeba fotografovala, nebo jsi psala nějaké scénáře?
2: Ne, vůbec. Já jsem dělala jiný druhy umění, a jak říkáš, ten tanec a hudbu a malování, dejme tomu, a tak jako jsem měla ráda prostě všechny druhy umění a nic z toho jsem nedělala tak, abych si řekla a tomu se budu věnovat profesionálně, tak jsem potřebovala najít nějaký obor, který by to propojil, který by ty kousky z toho, co umím, který nebyly třeba úplně marný, ale nebylo na tu solovou dráhu, tak abych to nějak jako propojila a nějak mi došlo zcela nezávisle na otcovi, že by to mohl propojit dokumentární film, tak jsem se přihlásila na dokumentární film.
0: S jeho vědomím?
2: No, tak musela jsem mu to oznámit a tatínek mi na to řekl, a to je, on mě miluje a jsem středobodem jeho života, ale na tohle mi řekl, že dítě, který si vybere profesi svého rodiče, je asi dementní.
0: No takže tahle dementní dcera přesto začala studovat FAMU. Kdo tě vyučoval? Doma směla Zdeňka Kopáče, ale někdo tě učil na FAMU.
2: Tam mi řekl nějaký základní věci, které se pak ukázaly, že opravdu neplatí. Asi mi to udělal schválně, ale já jsem nastoupila na FAMU v roce 89 a po měsíci takového jako koketování s tou školou jsme udělali revoluci. To můžu takhle říct, protože jsem opravdu exekutivně tady vykonávala revoluci. Jezdili jsme prostě po vesnicích okolo Prahy a přemlouvali jsme zemědělce, aby do toho šli s náma, a dělníky v Praze, v ČKD, aby do toho šli s náma. Já jsem ten, kdo natočil, nebo jedna z těch kamer, jsem režírovala jednu z těch kamer, která natočila takový ten nejslavnější moment revoluce, kdy Štěpán říkal dělníkům ČKD, že se nebudou poslouchat děti, a dělníci začali řvát, že nejsou žádný děti. A to jsme věděli, že jsme vyhráli. To bylo veliký.
0: Mimochodem, já jsem byl reportérem občanského fóra v televizi a Filip Březina zdaleka nebyl na světě.
2: No, takže potom říkám to proto, že pak jsme si tu školu vlastně vyrobili, celou FAMU jsme si vyrobili k obrazu svému, vyházeli jsme ty kantory, co tam byly do té doby, a přivedli jsme si svý vlastní, a my jsme si přivedli na dokument Jiřího Věrčáka, s kterým jsem pak já 12 let žila, takže já jsem si to vyrobila vyloženě jako pro sebe, celou tu školu.
0: Ty jsi velmi obratná. No a tak s kým jsi chodila třeba do ročníku? Jak si někdo se srovnatelně prosadil jako Kopáčová?
2: Nemůžu vám říct jediný jméno, který byste jako vylovili z paměti. Bohužel ne. Byla jsem tam největší hvězda, prostě pojďme si to říct takhle.
0: Ano, řekla skromná Tereza Kopáčová. A to byl absolventský film o té partě Spolužaček, to byl...
2: Ne, to bylo dávno po škole, nebo nedávno, ale bylo to vlastně dlouho po škole, no.
0: Taky se tam 89. rok významně objevil.
2: No, spíš jako v tom, že jsem tvrdila, že jsme první generace žen, která si může zcela svobodně vybrat život, jako žít život může. Protože jsme vlastně dospěli s tou revolucí.
0: No jinak pak si velmi střídala i profesní zájmy, byla jsi dokonce šéf-redaktorkou časopisu Story, tuším. To jsi byla před Pavlovskou nebo po Pavlovské, nebo to jste se jako tak
2: ne, to jsem prostřídali. Byla po Pavlovský byla a po Výborný.
0: Ano.
2: To se přihodilo tak, že publisherka velkého vydavatelství věděla, že mám ráda společnost a že mě zajímají slavní lidé, protože já jsem do té doby točila s jeden... medailonek, nebo tenkrát se tomu říkalo geny. Za druhým, a vždycky jsem si vybrala ty jako absolutně nejslavnější, protože mě nějak zajímal hrozně ten manuál na jako opravdický úspěch.
0: Tak a cituj, koho jsi točila?
2: Já jsem točila úplně Gota, jako ne. První, samozřejmě jsem si jako první no, jsem si vybrala Karla Gota.
0: Začít a Kopáčová točila Gota, ano?
2: Pak jsem teda si vzala Honzu Železnýho, abych se nepohybovala pořád jenom v tom showbizu. Pak Pavla Nevidvěda a Lucku Bílou. No a tak jako věděli, že prostě jsem v té pražské společnosti jak ryba ve vodě a že zároveň umím nějaký řemeslo, ten dokument, který může být teoreticky ty novinařině docela blízko. Ve skutečnosti jsem se to musela jako z gruntu učit, protože nejenom novinařina, ale celý to vydavatelství a vydávání časopisu, komerčního časopisu, tenkrát teda byla Story relativně chytrý časopis, nebo jsme to tak jako se snažili dělat, což je u Bulváru už tenkrát bylo trochu protimluv, dneska je to úplně neuvěřitelný, ale já jsem tam měla jako vlastně intelektuály v redakci, tak jsme zas tak pak jako už moc neprodávali. Ale bylo to řemeslo, který
0: to
2: jsem
0: je
2: ráda...
0: To je jiné hledisko. Prodávat.
2: Samozřejmě. Jako, ale pro mě to byla úžasná zkušenost v tom, že právě protože hlavní hledisko je prodávat za každou cenu, to po vás samozřejmě ten vydavatel chce, tak my jsme například kvůli tomu dělali každý čtvrt roku takzvaný fokusky, to znamená, že se jezdí po republice, kde si holky nad tím časopisem říkají, co je tam zajímá, co je baví, co naopak jako vlastně jako přecházejí. A já jsem díky tomu poznala vlastně národ. Musím říct, že ty, jako my žijeme v nějaký tady pražský bublině, ale já tím neustálým kontaktem s těma lidma, teda oni nevěděli, že se na ně koukáte, to se na ně koukáte přes spolupropustní zrcadlo, ale najednou jsem je nějak načetla a 5 let jsem jakoby vlastně dělala něco pro ně, tak aby oni je to zajímalo, což mě naučilo ten národ znát tak dobře, že z toho vlastně vznikly vlastně soukromí pasti, protože jsem přesně věděla, co vlastně chtějí za témata. Režim.
0: No, dokumentaristické cítění si uplatnila také v projektech jako Cestománie, to si taky dělala. No a pak se objevila, tam jsme se potkali v těch krásných ztrátách, to byla taková čistá studiová práce. Co tě na tom lákalo? Tam není moc režírování.
2: Není úplně z dnešního pohledu, ale zase je to potkávání se zajímavýma lidma a já jsem vlastně ten pořad, mě bavilo tenkrát ty pořady jako z gruntu postavit, že prostě říct, jak to bude vypadat, co se tam bude dít. Tohle jsme dělali teda, jasně, tam jsem byla úplně od nuly, dokonce, že se to jmenuje Krásný ztráty, je moje práce, mělo se to jmenovat Hospoda na věčnosti. Hrozný, ne? Hrozný.
0: Tak to je naprd, ano.
2: Že já Hospodu na věčnosti točit nebudu teda. A tak jsem musela přesvědčit Michala Prokopa a Honzu Lacinu velmi chytrýma argumentama, proč to mají být Krásný ztráty. A tím se i určilo, o čem jsou, protože já jsem tvrdila, že Krásný ztráty má každý člověk ve svém životě, i kdyby měl jenom přijít o iluze. A že to je velký jako společenský téma, že to na to můžeme navlíknout. Oni řekli, že je to tak geniální, že jsem to asi nevymyslela já, ale že to tak bude.
0: Tak a pojďme k tvým nejvěhlasnějším projektům. Zmíněna si soukromé pasti. Já jsem viděl famózní jeden díl v rámci Nevinných lží, kde byla naše herečka ungelťácká Tereza Brodská.
2: Který myslíš? Ona totiž tam v Nevinných lžích měla být z těch rolí. Myslíš ano, Brodská je,
0: ano, ano. Za to jste získali snad i nějakou cenu. Tematicky to bylo velmi objevné. V té době.
2: Jako chceš, abych to rozvinula?
0: No, chceš-li ty. Oceněná za ten projekt.
2: Já myslím, že Chromozom úplně žádnou, jako dostal se na nějaký festival, myslím, že cenu nedostal. Cenu dostala tatínková holčička, kterou já jsem nerežírovala. Já jsem tam byla na celých těch všech vlastně sériích televizních filmů, který jsem dělala vlastně dlouho, asi 10 let pod různými názvy, tak jsem vždycky byla kreativní producentka. A původně jsem si myslela, že to režírovat nebudu vůbec. Režírovala jsem vlastně poprvý hranou věc úplně omylem, protože jsem nějak jako zjistila, že režisérka, který jsem to svěřila, to dělat nemůže. A nebyl, kdo by to převzal, tak jsem právě v shodou okolností, teda to bylo s Jirkou Bartoškou, jsem volala úplně spocená, Bartoška říkala jsem, jako vysvětlila jsem mu situaci a zeptala jsem se, jestli by do toho se mnou šel, kdybych to převzala já, což je blbost, protože jsem dokumentaristka, že to neumím, ale a on řekl, že jo, že prostě, protože neměl rád tu režisérku, co tam měla být předtím, tak říkal, že daleko lepší někdo, kdo to neumí. Ale no tak jsem skočila do vody a začala jsem točit vlastně hraný filmy a pak jsem si přidělovala čím dál tím víc těch filmů z těch
0: jako
2: sérií.
0: Jako kreativní producentka sobě.
2: Jsem si sobě
0: jako
2: přidělovala čím dál tím víc filmů, až jsem si říkala, že už to je jako nevkusný, no, a že radši budu režírovat.
0: Kreativní producentka.
2: No, teď zrovna mám období, jako, kdy chci režírovat a nedělat kreativní producentka.
0: Mimochodem, tahle všestranná Kopáčová, jak jsem ji uvedl na začátku, zrežírovala i videoklip a bravurně. My si tu písničku teď poslechneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, v divadle Ungeld běží právě rozprava Milana Hajná, mými hosty jsou Tereza Kopáčová a Filip Březina. Dozněla píseň Kráva, jak se k tomu Kopáčová dostala?
1: Bára Poláková, když ještě nebyla zpěvačkou, mě oslovila, jestli bych nenatočila takovou písničku z divadelního představení, ale protože to divadelní představení se věnovalo takový hrozný levicový političce, tak jsem řekla, že nepřipadám v úvahu, že nebudu stavět pomník žádný takovýhle osobě, ale že protože v tu dobu zahrála krávu na nějakým malostranský besedě, na takovém pořadu barování, jsem řekla, to je tak geniální písnička, že já ti natočím krávu. Normální klip prostě. Pojďme udělat klip z krávy. A udělali jsme u ní v kuchyni, za dopoledne jsme udělali klip tak jako z legrace. Ona nebyla zpěvačkou, já jsem to taky nebrala moc vážně. Jenomže to strašně zafungovalo na YouTube,
0: na sociálních sítích.
1: Takže
0: viděl to Březina.
2: Samozřejmě, já vím, že to byl velký boom. Jakože to hodně poslouchalo, dokonce se jako hodně repetitivně koukalo i na ten klip.
1: No, protože ta písnička je prostě sladká. Takže pak jsme natočili i na Frněnou, to už měla asi 60 milionů zhlédnutí. Ale já jsem točila spoustu klipů, já jsem i tomu Karlovi Gotovi natočila úplně příšerný klip. Tak hrozný. Na Bahama. Nebo jsem točila velikánský klip, strašně drahý v Americe. Jako pro český projekt, který nikdy pak se neuspěl, ale ten klip byl velký.
0: Necháme tě, Teresko, teď vydechnout. Ty si mimochodem, když běžela písnička, říkala, už mluv s Březinou, teď se stane, jo? Takže, Filipe, ty pocházíš z Ostravy, já jsem z Hranic na Moravě, takže jsme takřka sousedé a z velmi početné rodiny. Čtyři sourozenci, no, vy jste čtyři dohromady, že?
2: Ano, já mám tři sourozence.
0: Nejmladší, nejstarší já je Březina tenhle.
2: Já jsem druhý nejstarší, mám bráchu, který je starší o 2 roky, pak jsem já, pak 4 roky nic, pak je sestra a pak 2 roky nic a nejmladší brácha. Že to je v rozmezí vlastně 8 let.
0: Rodiče stále existují, pro boha, když seš mladý kluk. V Ostravě Filip za něma dojíždí, že jo?
2: Ano, občas.
0: A všichni ostatní zůstali v Ostravě, pouze Filip dezertoval do Prahy.
2: Ne, tak to není, tak to není. Ještě dezertovala sestra, protože ta je baletka, ta byla podle mě 3 roky v Ústí a teďka je v Liberci. A mimochodem jsem tam byl teďka na premiéře na Sněhovou královnu, na Tančí Gerdu v hlavní roli a bylo to krásné, takže Liberčáci, běžte.
0: No tak v Ostravě si mimochodem studoval i konzervatoř, ale co tě znavigovalo k téhle životní cestě? Filip Březina recitoval hezky, pokud vím, tak tvůj hlavní zájem byl sport, takže co tě vedlo k herectví?
2: No já nevím, jako asi nějaká...
0: Jsi
2: jako
0: exhibicionista, rád se
2: No to předvádíš? Ne, to právě, ne? Že... Nebo možná jsem byl jako dítě, ale pak jsem se dost uzavřel vlastně. Ale spíš to byla nějaká jako potřeba napodobovat lidi jako kolem mě a zkoušet si, jak chodí, jak se tváří a tak.
0: No tak o tom herství moc není, ale chápu, že ty to...
2: tak člověk musí někde začít přece, že jo.
1: Já nejí herectví, že Filip to má postavený na tomhle.
2: Jo, já hodně napodobuju vlastně, no. No, nebo mám aspoň tu představu, že napodobuju. Ono to pak možná z toho ven leze úplně něco jiného, ale já tu představu tam mám.
1: Ne, umí to skvěle. A třeba Jima Carreyho, to se nedá v rozhlase teda úplně rozjet, ale Jima Carreyho umí úplně nejlíp
0: no,
1: na světě.
2: Ne, já jsem to teďka dělal, to se můžete podívat na České televizi. V show Luce je výborné, jsem to tam to dělal, takže si to můžete pustit na i vysílání zpětně, klidně.
1: Já myslím, že to tam není.
2: Je to tam, já jsem to viděl, já jsem se sám na sebe koukal samozřejmě.
0: A rád.
1: Tak to vystřili, protože já jsem se na to včera koukala a neviděla jsem to. Vlastně celý, no.
2: Fakt? No ono to je úplně na konci, takže ty jsi to nekoukala do konce, ten díl.
1: Nevydržela, byla noc a už jsem se musela vyspat na tvůj pořad, ne?
2: A já myslím, že jsi koukala schválně jenom na mě.
0: No a na konzervatoři tě učil kdo mimochodem? Já to tam znám v Ostravě.
2: Na konzervatoři mě
0: Klimše
2: učil...
0: Klimše tě neučil?
2: Ne, Martin Františák a Anička Cónová.
0: Ano,
2: mě učili,
0: ano.
2: No.
0: A zahostoval jsi třeba v nějakém ostravském divadle během studia?
2: No moje první úplně hostování v divadle bylo, když mi bylo 16. A byla to muzikál Balada pro banditu v Národním divadle Moravskoslezském. A tam jsem hrál toho malého bratra Nikoli Šuhaje, Juru Šuhaje. A já jsem to měl strašně rád, mně se to strašně líbilo. Protože jsem nemusel chodit do školy a byl jsem v divadle a zkoušeli jsme. Což bylo super. A pak se to hrálo 4 roky a bylo to jako pořád vyprodané.
0: A rodiče nedivadelníci byli pyšní na tebe?
2: No tak samozřejmě, moji rodiče jsou moji největší fanoušci. To je základ.
0: No ještě tvé sestry, tak chodí i na ty balety patrně, že jo?
2: No to rodiče? Já chodím na... No jasně.
0: Rodině, společně.
2: Fandíte. No tak doufám, že jsme tak na stejnou s tou sestrou. Neli, já možná trošku víc. Doufám.
0: Po konzervatoři už se rozhodl, že Ostrava stačí a že zkusíš Damu v Praze. Přesně měl si volbu buď Brno nebo Prahu, Březina se rozhodl pro Prahu.
2: No já jsem si samozřejmě podal přihlášku jak na Damu, tak i na Jamu, ale a já jsem si podával přihlášku i na Hamu, na pantomimu. Kam jsem,
0: a to tyhle je to ty, napodobování, víš?
2: A ty, no právě, přesně, ne, protože my jsme na konzervatoři samozřejmě jako měli i pantomimu, jevištní pohyb, tanec a všechno. A mě to vlastně jako bavilo, protože to má v něčem blízko k tomu sportu, že to je hodně jako fyzická věc, nebo vlastně úplně fyzická věc. A ty přijímačky na Hamu na tu pantomimu byly asi o 3 měsíce dřív než na činohru na Damu. A já jsem se tam dostal. Takže vlastně na přijímačky, na činohru, na Damu už jsem měl s tím, že se určitě budu stěhovat do Prahy. Takže jsem byl o trošku klidnější. A přijímačky na Jamu, tak tam už jsem vůbec nejel, protože už jsem byl přijatý na činohru na Damu.
0: Jestli pantomima anebo činoherectví ses musel pak rozhodnout už ty.
2: Jo, no a mně došlo, že by mi chybělo asi to slovo. A zároveň jsem se na Hamu necítil tak dobře jako na Damu. Takže jsem dal na nějakou vnitřní intuici a pocit a myslím, že jsem udělal správně.
0: My si to myslíme taky. Takže pojďme na Damu. Patrně se tě týkal studentský život. Jako chlapec z Ostravy si bydlel asi na kolejích. Tam bylo rušno, viď?
2: Ne, já jsem bydlel na bytě už. No, my už jsme koleje moc nejeli. No, jako ty priváty byly trošku
0: mohlo být
2: lepší.
0: Rušno, nebylo tam rušno?
2: Na privátě u nás? No? Ne, ani ne. Ne. My jsme právě do krásných strát chodili na pivo. Ať se to trošku propojí.
0: Po skončení Damu si vstoupil do městských divadel pražských záhy, no a tam jsem tě viděl jako Čeplina, to bylo opravdu bravurní, tak tam si mimochodem, jak si ty mimické schopnosti velmi zúročil.
2: Ano, ale ona to byla taková jako pro mě hrozně, hrozně těžká inscenace vlastně, protože já všude říkám, že jako mám rád sport a fyzickou námahu, ale tohle to už bylo trošku moc i na mě. Takže se s tím potom jako táhly nějaké moje kolapsy a já jsem byl vlastně pak ve výsledku rád, že už to skončilo.
0: No to nezní dvakrát povzbudivě, ale pro nás diváky to byl velký zážitek.
2: No to
0: pro
2: doufám,
0: tebe strašná
2: to
0: fuška.
2: No jasně, byla to strašná fuška, no. A já už jsem potom z toho měl takový...
0: Viděla
2: jako...
0: Tereza? Ne.
2: Já jsem z toho už měl takový jako psychický blok potom, no. Když jsem jako tam skolaboval, tak už se mi to jako nehrálo lehce a... Ono k tomu došlo, když to byla podle mě předpremiéra, takže já jsem pak jako to musel zase jako znovu mít začít rád a bylo to takové jako náročné docela, no, pro mě.
0: No v městských divadlech si toho odehrál mnohem víc, nicméně pak ses rozhodl městská divadla opustit a důvodem, pokud se nemýlím, byl právě smysl pro tumor, protože byly lehké komplikace s uvolněním Filipa Březiny pro to natáčení a Filip o smysl pro tumor velmi stál, Teresko, a opustil angažmá.
2: Přesně tak to je, ale já jsem, ono to naštěstí vyšlo tak, že já jsem vlastně nedával výpověď, mě jenom skončila smlouva vlastně, takže jsem nemusel nic jako oznamovat nějak jako brutálně, ale jako podle mě to bylo správné rozhodnutí, protože jsem potřeboval udělat to, aby vlastně ta Česká televize byla na prvním místě a ne právě ta smlouva s tím angažmá, aby si mohl vlastně jako diktovat časové podmínky já.
0: A dnes máš jasno, jestli stojíš o pevné divadelní angažmá a nebo si chceš vybírat včetně příležitostí na jevišti či před kamerou.
2: No já nevím.
0: Teď seš bez angažmá, hostuješ v Národním.
2: Teď jsem bez angažmá a hostuju v Národním divadle. Já nevím, mně se to tak jako střídá, ono je takové fluidní, ono je to právě podle toho, jako kolik má člověk práce, no. Tak když člověk práci nemá, tak brát to angažmá, a když práci má, tak je trošku na obtíž, no. Že se to jako špatně vyvažuje vlastně.
0: No a tvoje zkušenosti tedy s kamerou ještě před smyslem pro tumor?
2: No jako já jsem...
0: Ty jsi byl jako polodítě objeven přece.
2: Jako tohle,
0: před
2: jo.
0: Kamerou, že jo?
2: No polodítě, já nevím, já jsem chodil právě ještě v Ostravě, to jsem byl podle mě v 9. třídě na základní škole. No, tak
0: téměř dítě. Promiň.
2: Téměř dítě, to už jsem byl muž dospělý samozřejmě skoro. Tak já jsem šel na casting a to bylo, protože jsem... O tom castingu jsem se dozvěděl díky dramatickému kroužku, kam jsem chodil. A šel jsem na ten casting a získal jsem roli spolužáka číslo 3. V seriálu 14. A byl to v podstatě kompars. Ale mě to hrozně bavilo, protože jsem jako nakouk vlastně za oponu toho, jak to vůbec vzniká. A celé mi to přišlo vlastně jako hrozně zajímavé, že tam jsem pochopil, jak je to vlastně, jaké je to mraveniště vlastně celý ten štáb, jak to všechno navazuje na sebe a jak to musí být kompaktní, aby to jako fungovalo. Co mi strašně líbilo.
0: Takže to byla tvoje první zkušenost, no ale pochlup se dalšími projekty, ty jsi hrál dokonce i v Čedrovečerní televizní pohádce, tam tě viděli všichni.
2: Hrál.
0: Jak se jmenovala?
2: Klíč svatého Petra. No ono s tou pohádkou je to jako takové ošemetné, jo. Já jsem totiž nikdy v pohádce moc hrát nechtěl, ale moje babička o to hrozně stála, prosila mě, abych... Že by se jí líbilo, kdyby hrál prince, protože já jsem předtím hrál vždycky jako epizodní role nějakých vrahů nebo nějakých uchyláků. A ona vždycky, když se na to dívala, tak mi říkala, že by nejradši tomu režisérovi dala pěstí, že co mi to dává za role, že já jsem takový hodný kluk. A chtěla po mně, abych prostě jako hrál v pohádce prince. A shodou okolností asi měsíc na to mi volali z České televize, že je casting
0: prince
2: na pohádku, tak jsem si řekl, babi, pro tebe...
0: Nejkrásnější štědrý den, babičky.
2: Já jsem si jako říkal, že tam jako půjdu a zkusím to, a ono to vyšlo prostě, no, tak už jsem to pak musel dělat. Ne, já jsem to dělal rád samozřejmě, tak to byl takový jako vánoční dárek pro moji babičku.
0: No a další herecké disciplíny, kromě jeviště a televizní kamery, film si tě zatím tak výrazně nevšiml, tam na velkou životní šanci teprve čekáš. Co rozhlas? Vysíláme rozhlasový pořad.
2: No s tím zas takové zkušenosti nemám. Teďka jsem točil v rozhlase takovou rozhlasovou hru, jmenuje se to Smečka, a tam to by zase babička nebyla ráda, tam jsem hrál násilníka.
0: Grázla, jo?
2: No, grázla, takovou jako... nebo byl jsem jako v rámci skupiny, která znásilnila jednu holku prostě, že to je podle reálného případu ze Španělska. Tak doufám, že se to babička neposlechne, protože zase budu poslouchat řeči. ale bavilo mě to. Je to zase úplně něco jiného, no.
0: Vraťme se na vteřinku k tvé rodině, to už jsme řekli, že seš ze 4 dětí, ale nějaký cirkusový původ jsem se někde dočetl. Babička zmiňovaná?
2: Ne, to je ta druhá.
0: To je ta druhá.
2: No, to už nebožka, no,
0: protože
2: bohužel.
0: Ty, jak si holduješ i akrobaci, tak to asi souvisí s tím cirkusem, ne?
2: No to já nevím, jestli to souvisí s tímhle, jako přímo, jo. Nebo já to mám od mamky teda zakázané, protože z mamčiny strany, tak to mám zakázané jako kdekoliv říkat, jo, ale já jsem no, to někde řekl
0: a, já neřekl to
2: a
0: ty,
2: ten
0: no.
2: Zákaz přišel až potom.
0: Aha.
2: Takže no.
0: Vždyť to je krásné, to jsou kolegové cirkus. Horníček
2: no,
0: všichni říkal.
2: No, jasně, no.
0: Horníček vždycky říkal, jestli hraje někdo Hamleta nebo dělá Salta v cirkuse, všichni jsme na jedné lodi komediantů. A je to tak.
2: No,
0: takže ty
2: jo.
0: Máš lehce cirkusový původ.
2: No asi jo, já nevím, no.
0: Jako... My mu tleskáme. Tak a teď si poslechneme zase písničku a ty pochopíš, že zase s tím Filipem Březinou souvisí.

0: Tak nám ozřejmi, jak to s tebou souvisí. Znáš tu písničku?
1: Tuhle tu písničku jsem v životě neslyšel. Nebo teď jsem ji slyšel poprvé v životě a souvisí se mnou maximálně tím, že ji zpívá a nejspíš asi i složila Berenika Kohoutová, se kterou jsme točili právě zmiňovanou pohádku Klíč svatého Petra.
0: Kohoutová s tebou opravdu hrála v té štědrovečerní pohádce. A jste taky kamarádi, ty jsi dobrý kamarád se svými hereckými partnerkami?
1: Jo, tohle je to tabu, jo, dobře. No tak jako kamarádíme se samozřejmě, nebo jako potkal jsem ji asi před 14 dny v kavárně úplně náhodou, tak jsme si popovídali a ona měla ještě velké břicho, ale už porodila a přejeme, ať jsou všichni šťastní a zdraví.
0: Přejeme taky. Pořad vysíláme poslední neděli v listopadu, takže ta příští neděle už bude adventní, vlastně vánoční, takže ty se nezatvářila nadšeně. Ty a Vánoce nejste kamarádi?
2: Ne, jenom mě ještě, já jsem teďka cestovala trochu a mám ještě léto, takže mě vyděsilo, že už jsou Vánoce. Tom. No ale tak dobře, já se s ním nějak srovnám a hned začnu pít.
0: Tak ale nahrála jsi mi, cestovala se svou dcerou, té je 15, tuším, a vy jste jaksi velmi srostlá dvojka a většinu věcí, jak si absolvujete ve dvou. Ona už jako s mámou toho zažila hodně.
2: To je pravda, no. Já ji od malinka tahám tak jako vlastně po všech možných zážitcích od toho cestování. To bylo teda dřív míň, ale třeba i právě po divadlech a operách a filmech a vychovala jsem z ní jako velmi zdatného kritika uměleckého. A po výstavách, všechno možný. A je pravda, že jsem si z ní v tomhle směru trošku udělala parťáka, až tak moc, že jsem jako vlastně i radši zrušila muže ve svém životě, protože mi to s ní přijde zajímavější. Pardon.
0: Já jsem co jsi zrušila muže ve svém životě? No. To lze?
2: No tak jasně.
0: My nezanikneme.
2: Ve svým životě, ano. Ne, na světě to bych nerada, ano, ne. Spolupracuju s nima mimořádně ráda, ale doma jen mít už nemusím.
0: Že je to škoda?
1: Je to převeliká škoda. Muži jsou super.
2: To já ale vůbec nepopírám, jenom nemusí být u mě doma.
0: No a kde jste byli teď? Teď to byla velká exotika, myslím, že jo?
2: No tak zas tak ne, je to
0: turisté. Potápění, delfíni.
2: Ano, nejdřív jsme se potápili s delfíny a se strašně zajímavou partičkou chytrých lidí. S nimi jsme vedli hovory o neurovědách, takže to se trošku vracím obloukem k smyslu pro tumor, respektive vědomí a tomu, co se nám v tom mozku děje nebo co se nám tam může stát. A pak, když už jsme byli v Egyptě, tak já jsem se rozhodla, že jí ukážu Egypt, který já znám dobře, ale jak to tak bývá, tak když cestuju s ní, tak vlastně pozoruju tu zemi z jiných, trošku jiným pohledem, jejím pohledem a zavedla jsem jí i na místa, kde já jsem nikdy nebyla. Můžu říct, že Bílá a Černá poušť v Egyptě jsou strhující, spali jsme tam i a pak, aby se z toho zpamatovala, protože jí ten arabský svět nedělal úplně dobře, tak jsme se odjeli tak jako zkulturnit do Lisabonu.
0: Tam je taky krásně, zase úplně jinak. A odhaduju, nevím, dcera asi studuje gymnázium a pak zamíří na nějakou vysokou školu. Obávám se
2: samozřejmě, ano, obávám se úplně správně. Asi před dvěma lety přišla na to, že byť...
0: Chce být herečka?
2: Ne, byť domů chodím 15 let, obtěžuju s tím, jak dělám příšernou profesi, která je nesmírně stresující, úplně na prd, je všechno špatně, tak samozřejmě jako před dvěma lety jsem mi přiznala, že se nedá nic dělat, ale že bude muset dělat režii. No.
0: Tak, to je budoucnost tvé dcery. Když jsem zmínil blížící se Vánoce, tak jistě s dcerou, ale patrně i s prarodiči tvá dcera, prožijete společné
2: taky,
0: Vánoce. Bez muže po tvém boku. To z toho
2: tak
0: vyplývá.
2: Já nevím, jestli se nestane něco jako zázračného, vánoční zázrak,
0: no
2: ale
0: zatím na Vánoce to... ho ještě vyne.
2: Zatím to tak vypadá.
0: Filipe, tvoje Vánoce asi v Ostravě v široké rodině, máš děvče stále, vezmeš své děvče do rodiny. No, nemusí být stále a i tak může do rodiny.
1: Tentokrát tam pojedu sám, no. Ale my to máme samozřejmě v širokém rodinném kruhu, protože jsme čtyři děti a vždycky se tam všichni sjedem. A...
0: Kde bydlíte v Ostravě, prosím tě?
1: Ve Staré Bělé.
0: Jo.
1: No,
0: tam zabírám.
1: Tam máme domeček a už jako, když se tam sjedem všichni, tak už i ten domek je nám malý, protože brácha má dvě děti a bydlí vlastně ve spodním patře. Ale já to mám rád, protože tam se pak pořád, jako když tam sedem všichni, tak se pořád něco děje. Buď to tam řvou děti, což teda nemám moc rád, ale pořád nějaký program, pořád se jako jezdí na výlety
0: ale
1: a tak.
0: Ale plánuješ, že jednou budou řvát i tvoje děti, že jo?
1: Moje děti nebudou řvát.
0: Ale plánuješ své děti.
1: Asi jo, já nevím. To je ve hvězdách. To je asi něco podobného jako s tím mužem. Se nechám překvapit.
0: Takže ty prožiješ Vánoce tedy v Ostravě, ty v Praze. No a těší vás vůbec ty vánoční rituály? Rozbalujete dárky u vás?
2: Jo, děláme jsou to překvapením. Ještě všechno. I lejeme olovo a opravdu mám 11 druhů cukroví, když to stihnu, když zrovna netočím. A vlastně i když točím, tak to po nocích nakonec nějak domatlám, aby to bylo těch 11 druhů, který máme rádi. Jo, dělám všechno, všechno plním, stromeček je výstavní, kouzlo Vánoc funguje, kouzlí.
0: Ty se nějak podílíš na přípravě Vánoc v té Ostravě?
1: No já právě jako vlastně moc ne, protože já občas, nebo no právě, já se dostavím až třeba 23., protože do 22. musím být v Praze, tak jako já mám docela rád přijet do hotového. Nemuset nic dělat a už tam jenom tak jako sedět, dát si vaječňák a jenom
0: tak ať
1: sedět.
0: Se vám Vánoce vydaří, ale chci se zeptat ještě na vaše koníčky. Terezo, máš koníčky vůbec při své pracovní vytíženosti v napojení na dceru, s kterou cestuješ? Tebe nepodezírám, že bys třeba vyšívala nebo pletla a tak.
2: To by se zrovna pletla. Já miluju ruční práce, moc často se k ním nedostanu právě, protože furt prostě pracuju, ale když, tak to úplně zbožňuju, takže umím plíst, háčkovat, šít všechno, zdobím si byt, jsem jako velká hospodyňka, ale z koníčků stíhám akorát zimně lyže a teď jsem se v létě, jako jsem si zkusila freedive a to je výborný, že si potápíš bez masky. Ne, jenom na nádech.
0: Tak se povalovat u moře, to není pro tebe.
2: To ani ne.
0: A co zahrádka a chalupa,
2: zahradu
0: to taky
2: mám
0: ne,
2: velkou,
0: jo?
2: To musím, takže chalupu jsem teďka opravila, protože jsem taky musela. Hele, to je furt tolik práce, že jako...
0: No pak nezbývá na toho na muže. Ano,
2: přesně tak, přesně.
0: Filipe, co ty a tvoje koničky, tak asi pořád ten sport... Ale to nebylo hned běhání, co tomu předcházelo? To byly i jiné
1: jako všechny různé sporty. Já jsem hrál hlavně florbal teda.
0: A... No teď počkej, tatínek byl velký fotbalista. Za...
1: Florbal. S hokejkou a míčkem, ne fotbal.
0: Aha, no tak to hajnku lhá, dobře.
1: No protože nás tam bylo hodně dětí prostě a táta jako si řekl, že by to chtělo asi s náma něco dělat. Tak založil florbalový klub v Ostravě a z toho třeba vzešly jako hvězdy Vítkovic.
0: Že založil fotbalový klub.
1: Ne,
0: a to je
1: tam,
0: ten omyl.
1: Ještě tam je to L, no.
0: Ano.
1: A R.
0: Takže tomu zholdoval a teďka to je časově náročné a pravidelné, na to nemáš kdy.
1: No to
0: tak
1: nic,
0: si propad tomu běhu. A kde běhá tady v Praze ten březina?
1: No, teďka jsem, nebo když jsem trénoval na ten maraton a půlmaraton, tak jsem běhal vlastně jenom jako Braník z Braslav, a protože to chtělo rovinku a asfalt, takže tam jsem chodil trénovat 4x týdně, ale pak už mě to začalo dost štvát, protože to je strašně monotónní a teďka
0: to
1: běhám...
0: To sám?
1: No, sám, ano. Sám. Já mám chytré hodinky a tam jsem si stáhl, mám takovou aplikaci na to, takže mi to přesně hlídá jako trénink, přesně mi to hlídá kilometry, hlídá mi to tempo. Takže
0: jsem... Máš čistě žádost dosahovat stále lepších časů?
1: Docela jo. No mě to baví jako pokořovat vlastně sám sebe tak nějak, jako zlepšovat se v tom. A hlavně mi to čistí jako hlavu, že to je jako nějaká psychická hygiena, duševní hygiena vlastně. A teďka jsem zase od té roviny, tak jsem zase začal běhat jako kopečky. Zase zpátky, protože předtím jsem chodil hodně na hory a běhal jsem hory. Pak jsem si řekl, že si chci zkusit tu placku, ten maraton, tak jsem si to zkusil a teďka už se zpátky. A to jezdím do Zbraslavy a tam je takový kopeček, nebo Zvole to je podle mě. A tam je to hezké, takové, jako mám to 20 minut autem, tam si zajedu, zaběhám si třeba 10 km.
0: Jak jsem zmiňoval ten cirkusový původ, tak s tím souvisí taktéž zmiňované akrobatství tvoje a tak tomu je konec. Akrobat už nejseš.
1: No já nevím, já tak jsem, jako už mám větší strach teďka to asi dělat.
0: Jo.
1: No, protože teď, jako když mi bylo třeba 17, tak jsem takový strach neměl, ale hlavně já to teďka třeba, byl jsem nedávno si zaskákat na trampolínkách, jo, v takové té jump aréně, no já jsem jako týden nemohl pořádně chodit, protože mi bolely záda z toho, hrozně, ale a předtím se to nedělo, já už musím na sebe být opatrný, protože jako po 30 už to půjde jenom z kopce, já se na to musím připravit.
2: Můžeš nám o tom chvíli povídat.
0: Ano.
1: Je to tak, ne?
0: Nevím, jako ne? Mě to vydrželo díl, skup se to začalo jít později.
1: Okay.
0: No děti, to bylo krásné setkání s váma.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Takže loučí se s námi Tereza Kopáčová.
2: Děkuji moc.
0: Loučí se Filip Březina.
1: Děkuju.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce touto rozhlasovou hodinkou Milan Hein. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: se vlastně rozumí pod slovem konzultant?
1: Jsou dvě vysvětlení. To veselý v Americe říkáme konzultant neboli expert je ten, kdo je v tom momentě nejdále od místa svého bydliště. Toho dělá expert.
2: Ano.
1: Jinak je to slovo, které já osobně nemám příliš mnoho rád, protože z toho vyplývají kanotace jako poradenské služby. A ty ani v Americe, ani tady nejsou příliš populární. Po několika letech výsledků poradenství je tady naše hospodářství prakticky bankrotu a jediný, kdo na tom vydělal hodně peněz, jsou konzultační firmy.
3: Ale vy to máte na obou stranách své vizitky.
1: Ne, nemám.
3: Consulting tady máte jednou. Aha, ne, jenom na jedné.

0: software. My převezmeme zodpovědnost za celý systém. Například jsme dělali pro Boeing, pro Rocketdyne Division. To je ta divize, která dělá raketové motory pro všechny interkontinentální rakety, pro Space Shuttle a tak dále. Paperless office, virtual office. Protože se bojíme, aby nám neutíkaly informace, tak tam prostě žádné papíry nejsou, neexistují. Všechno jde přes obrazovky. Všechno jde přes obrazovku. To je nejmodernější systém na světě. Firma má také činnosti v Japonsku, v Číně, v Evropě, v Německu. Je to špičková firma Gartner z Connecticutu jako hodnotí číslo jedna. Já rád dělám s chytrými lidmi, protože ono to dělá život jednodušší.
1: Vystudoval jste, pokud vím, strojařinu tady v Československu před rokem 1968, ano?
0: Já jsem ji nedokončil, protože jsem odjel díky návštěvě z východu do Spojených států. Já už jsem si v květnu požádal o studijní vizum, takže já se nepokládám za emigranta, já jsem emigrantem.
1: Vy jste odjel studovat a dostudoval jste.
0: Já jsem od něčeho neutíkal. Už v květnu mi bylo jasné, že budeme potřebovat lidé s daleko širším rozhledem, nejenom technickým, ale hospodářským, filozofickým. Při první příležitosti, kdy se hranice začaly uvolňovat, jsem vyslal dopis na New Yorkskou univerzitu. Za 3 neděle jsem měl odpověď zpátky, abych se dostavil a nechal se zapsat poslední týden srpna, první týden září. No tak jsem jel přes Itálii, vyzvedl jsem si letenku, chtěl jsem letět, ale kamarádi mi řekli, podívej se na mapu Československa, co se děje okolo, to bylo asi 19. srpna, tak jsem se vrátil.
1: A odešel jste potom?
0: 27. listopadu.
1: Co to vaše jméno Arnulf ve vašem křestním listu, kde se to vzalo? To je severské jméno.
0: To je severské jméno. Po 30-leté válce se tady jeden pradědeček oženil, usadil a všichni první synové jsou Arnulfové. Otec, můj děda, můj praděda a tak dále. A tak
1: dále. I váš syn?
0: I můj syn.
1: A pokud vím, tak teď u vás ve Spojených státech bydlí v ulici Bruce Springsteen, je to tak?
0: To bylo, když jsme bydleli v New Jersey. Bydlíme teď.
1: On se odstěhoval, nebo vy jste
0: ne,
1: se odstěhoval?
0: Bylo tam
1: moc hlučno.
0: Bylo tam hlučno, to je pravda, že jsme bydleli v krásné vesničce. Byl tam klid, mír, a pak se tam přistěhoval, když jsme tam byli asi 15 let, Bruce Springsteen, pak Bon Jovi, pak jsem ještě přistěhovala Cher, kde chodila s basovým gitaristou od Bon Joviho. A když jsem se vrátil v 92. roce, tak jsem chtěl klid. To, co jsem zažil tady v prvních 3 letech.
1: Po roce 89.
0: Po roce 89. Tak jsem chtěl něco čistšího. Tak jsme prodali dům a odstěhovali jsme se do Montány mezi kovboje. Na 2,5 roku a bylo to nádherné. Ale pak když jsem si vyčistil hlavu, jak se říká, tak jsem se vrátil zpátky do civilizace a teď žijeme v Bostonu.
1: Mým hostem je Arnulf Simon, nebo mohu číst Simon, spíš ne. Jak Simon, chcete? V Americe vám ovšem říkají jak?
0: Simon.
1: Simon. Vítejte u nás.
0: Děkuji.

Jak se díváte na zvláštní postoj Čechů, ale potažmo i Moravanů a Slezanů, ke svým spoluobčanům a možná i kamarádům a spolupracovníkům a sousedům, kteří na

0: rozdíl od nich strávili část svého života v cizině?
1: My jsme jiní. A já jsem rád, že jsem jiný, že nejsem sobecký, že nezávidím. Když se k nám přistěhoval, jak jste říkal třeba Bruce Springsteen, tak na jedné straně nás to mrzelo, že jsme si řekli, no máme poklidu. Ale na druhé straně jsme byli rádi, že se tam přistěhoval Bruce Springsteen. No a to jsme měli třeba prezidenta Prudential Insurance na druhé straně ulice, tak za kopečkem. Ale my máme radost z toho, že naši sousedé jsou úspěšní. My jim to přejeme. Nikdy nikdo nikomu nezávidí. Nikdy se nikdo nestaral, kdokolik vydělává v Americe. Důležité je, že já dostanu za svou práci zaplaceno to, co mi náleží. Ale abych se staral, jestli někdo vydělává 20 milionů nebo 20 dolarů, do toho mi nic není. Ten soukromý život Američana a Švýcara i jiných lidí má úplně jiné parametry než Čechů. Tady se všichni měli mizerně. Tomu rozumíme, tak tomu mohou omlouvat a vysvětlit si to. Ale to neznamená, že to musím přejmout jako krédo života.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak se srovnává člověk vašeho typu, který může, ale hlavně musí neustále konfrontovat svoje životní pocity a svoji zkušenost nabitou v Japonsku, ve Švýcarsku, ve Spojených státech s tím domácím prostředím.
1: Začátky byly těžké, když jsem se přijel už v 88. a 89., že já jsem začal jezdit z Curychu do Prahy. Když jsem dostal nabídku od švýcarského bankovního společenství, abych šel pracovat do Curychu, tak jsem to okamžitě přijel, že se mi z Curychu dojíždělo lépe do Prahy než z New Yorku. No já jsem tady měl hodně dělat, to, co se tady stalo. Vybavil jsem studenty třeba počítačem. Když jsem psal studentský program v noci 17. listopadu, jak jsme to psali na Štrosmajeráku, nějakém bytě a tak dále. Jediné, co si tam ty študáci přidali, že by neměli mít vojenskou službu. Ale jinak to tam vzali, jak jsem jim to dal. Uh-huh. A to bylo v pořádku. Já jsem měl radost z toho, že se to celé mohlo odehrát. A že se to mohlo odehrát bez krve, že to nebylo něco jako maďarská revoluce. Moje žena tady byla, je Američanka, chodila s námi a moc nám přála. Kdybych neměl jít, tak jsem nikde nemohl dělat takový extravagance, jako jsem dělal, že zmizím někam na 3 měsíce nebo na 4 měsíce. Ale ona to přijmula, protože rozuměla, že toto je můj domov. A byla tady zase před 14 dny. Líbila se jí Praha. Měla zase takovou zkušenost, která potvrdila, že ještě není vše v pořádku. Jela na Hrad se podívat. A je taxík byl 140 korun, a když se jela z Hradu zpátky taxíkem, tak to bylo 850 korun.
0: Podražil mezi tím.
1: Tak řekl, no tak se ten český charakter ještě moc nezměnil. Máš co dělat. Ono to bere s humorem. Mě vadí to, že lidé nechtějí se zvednout nad svoji úroveň. Jak ve vzdělání, ale tak především to, co vyvěrá z lidské činnosti v mezilidských vztazích. Nám to neškodí. My tomu rozumíme a můžeme to omluvit. Bolí to. Ale oni si škodí nejvíc sami sobě. To jsem nikdy nepředpokládal v těch letech, kdy jsem žil v Americe nebo ve světě, že až se vrátím domů, že se tady s tím potkám.
0: Po těch zkušenostech, které jste tady udělal, po takovém návratu, nenávratu, vy se vždycky vracíte odtud potom do Spojených států třeba i na pár let, musíte vynakládat hodně energie na to, abyste svoje české okolí přesvědčil o tom, že nejste jenom další výkuk typu Viktor Kožený, který prostě rychle vydělá peníze a přestěhuje se na Bahamy.
1: Když jsme dělali koncert pro všechny slušní lidi 5. prosince 1989, tak já jsem za to zaplatil. Dostal se sem přes své kolegy MTV například. A ty pořadatelé, co to potom organizovali, se mi ptali, kolik za to máš. Jsem říkal, vůbec nic, co blázníš. No, ty za to musíš něco dostat. Přijelo jsem MTV. Jsem říkal, pánové, nechápete, že my děláme něco z lásky k vlasti, že to je náš domov. Tomu ty lidi nemohli nikdy pochopit. Druhý případ, který byl ještě daleko horší, přes známé manželky jsme měli možnost něco udělat v aukci u Christie's. A původně to měly být 2-3 obrázky, nic víc. Jenže já jsem tomu nevěnoval, jak jsem měl, protože já jsem přestavoval hydrokrak, tu rafinérii, která vybouchla, díky podvodům také z Omnipolu a jiných českých podniků. A to je zase jiná historie.
0: Teď se zamotáváme do několika záležitostí.
1: No ale tak jsem neměl z časy ohlídat ty obrázky a pak, když to tam přijelo do New Yorku, šlo to samozřejmě do skladiště Christie's, tak se na to podívala Mia Farrell, kurátorka Christie's, a říkala, že to je něco tak úděsného, já nevím, co s tím dělat. Tam byl pařez, který se měl tvářit jako paroží jelena. A to byly produkty umělecké tvorby. českých výtvarníků, které měly jít do Christie's, do aukce, na to by tam oni nikdy nedali. Já jsem byl spíš zneužit, jak mi říká manželka, protože ty si lidem věřil, tak jako my si v Americe věříme. Když mi někdo něco řekne, tak to beru, jak říkáme, on his face, na jeho tvář. A dokud mi někdo nesklame, tak já mu věřím. Ale tady první podmínka lidského kontaktu je nedůvěra. A to je hrozné. Tak to se nedá žít?
0: I vůči vám se projevuje nedůvěra? Setkáváte se s tím?
1: No teď už ne. Už Proč? Se lidi zvykli. Oni už chápou, že já mám v Americe rodinu.
0: Nikoho neohrožujete?
1: Nikoho neohrožuju. Nikdy tady? Jsem tady nebyl nikým placen za ním. Žádné kšefty jsem tady nedělal. To jsem udělal velice svědomitě, i když jsem měl možnost tady se zúčastnit několik obchodů, já jsem to odmítl. Protože já jsem věděl, že tato éra přijde, že jsem viděl v 91. a potom 92. 93. jak se tu dělají obchody. Yeah.

0: oči ráno rudý.
1: Já když jsem pracoval ve Švýcarsku, tak jenom takovou maličkost. Já jsem převezl newyorskou burzu do Evropy. Dokud jsem neudělal ten nájezd na Evropu v roce 1986 a o tom 87, na newyorské burze nebyly žádné evropské akcie. A protože jsem dělal přímo pro předsedu správní rady a prezidenta newyorské burzy, tak jsem měl možnosti dělat věci, které nebyly standardní, ale to je historie mého života. Já jsem vždycky se někam dostal, protože jsem dělal neobvyklé věci a oni mi dávali možnost, abych je dělal. Že jsem tenkrát v Ženevě na Technobance ukázal burzovní systém, který mluvil 4 jazyky na obrazovce. To se samozřejmě Švýcarům líbilo, pak jsem tam udělal pár přednášek o síle dolaru, jak se bude vyvinout trh v Evropě a v Americe. Já jsem předpověděl krach na burze v 87. roce. A tak si toho Švýcaři všimli. Oni prakticky prodali všechny akcie, co vlastnili na newyorské burze. A šéf největší švýcarské banky se mi potom pozval na oběd, řekl, co chci. Já jsem řekl nic, ale já přijdu si vyzvednout něco, až budu potřebovat. Tak jsme měli velice krásnou debatu. A když přišel 88. rok, tak jsem zase šel na oběd, že jsem pracoval ve Švýcarech už, proto mi tak mě dali nabídku. A říkal jsem mu, Vánoce budeme slavit v Praze. Říkal, to myslíš vážně. A já jsem říkal, je to na spadnutí a teď do toho jenom musíme strčit. A Alois říkal, po to, co jsem mu vysvětlil, proč to a jak, tak mi řekl větu, kterou nikdy nezapomenu. A prosím, to byl člověk, který vládnul největším kapitálem v Evropě. Je jedné z nejbohatších švýcarských a světových rodin. Říkal, lidsky s tebou souhlasím. Musí se to stát, ale já se bojím, že v důsledku toho, co vy uděláte, se budeme pohybovat do velice nejistého světa. A nevím, jestli to všichni zvládneme. A na to větu nikdy nezapomenu. Teď mi potom říkal, co Balkán. Mluvili jsme o tom, co se bude dít v následujících 10-20 letech. To bylo jak vidět na budoucnosti, když to promítám zpátky. Měl pravdu. My jsme nezvládli to, co mělo následovat po 90. roce. Zbavili jsme se bolševismu. Věděli jsme, proti čemu jsme, proti čemu se musíme postavit. Ale velice málo lidí mělo jasný obraz, co musíme chtít. A proto ty problémy třeba na Balkáně. Proto hospodářské problémy v jihovýchodní Asii. Lidstvo na to zapomnělo, co je důležitější. Peníze nejsou skutečně důležitou modlou života. Vůbec ne. A to se tady dalo na pedestál.
2: Jak tomu rozumím, byl jste od roku 1989 nebo 90 v téhle zemi do 92. vidíte? Mm-hmm. A potom jste odjel zpátky do Spojených států. Proč?
1: Tady byly dva argumenty k tomu. Za prvé, já jsem žil vždy ze svých peněz. Tím druhým důvodem bylo, že jsem věděl, že dojde ke krizi. Že hospodářská krize, to zúčtování, musí přijít, protože lidé, kteří se najednou stávali majiteli výrobních zařízení, to byli stejní lidé, kteří byli členové nomenklatury předtím. V 99% a mě bylo záhadou, proč si někdo myslel, že tato skupina, která zhuntovala socialistické hospodářství,
2: vybuduje kapitalismus,
1: by najednou měla být úspěšná v pseudokapitalistickém hospodářství. Tak jsem si říkal, no zásoby jsou natolik let, finanční zdroje jsou natolik let, a když se to protáhne, tak v 99. musí přijít krize. Tak jsem tady byl loni na jaře, udělal jsem si audit české společnosti, který potom špatně kopírovala sociálně demokratická strana, protože se tam dali jenom to, co se jim hodilo. Ten můj byl daleko ostřejší. No a říkal jsem ještě brzo, počkám na příští rok. No a teď jsem tady už od prosince, protože je to tady. Teď se konečně snad dá něco dělat.
2: Co vám vyšlo, k tomu se vrátíme, k této větě. Co vám vyšlo nejkritičtější v tom vašem auditu, kdy jste zanalyzoval českou společnost?
1: Je to nepochopení, co jsou důležité faktory lidského života. Tady si lidé myslí, že peníze jsou to důležité, ale nejsou.
2: Ještě připouštějí, že informace, no to je přece váš obor.
1: No, informace, ale co s nimi dělám? To je důležité, jak jich použiji. Použiji k tomu, abych se obohatil, nebo je použiji k tomu, aby se lidská společnost pozvedla. Já jsem přesvědčen, že když se člověk stará o společnost a investuje do společnosti, nemyslím peníze, svoji energii, své myšlenky, takže společnost mu to vrátí zpátky. A dokáže dělat věci, které by jinak nikdy nemohl udělat. Pro mě bylo obrovské otevření očí, třeba když jsem v druhém semestru na univerzitě slyšel profesora Boyleho. Já jsem měl také štěstí, že jsem začal o Otisu, což byla stará americká společnost. Já se toho moc na papír nepsal, ale co někdo řekl, tak zatím stáli všichni. Tam měl člověk zaměstnání od té doby, kdy tam vstoupil, až kdy šel do důchodu a tak dále. Lifetime employment, jak se tomu říká. To byla rodina. Cokoliv se událo v rodině, jestli to bylo příjemné, tak se o to rodina dělila zaměstnanci, jestli to bylo nepříjemné, tak společnost přijímala zodpovědnost. Syn, dcera, jakéhokoliv zaměstnance, to mohl být někdo, kdo jezdil s ještěrkou. Když se dostali na Harvard, na MIT, na Stanford, tak společnost platila jejich školné a veškeré náklady. A to nebyl žádný socialismus, ale to byla lidská stránka společnosti. Profesor Boyle nám říkal, tyto podniky jsou kořenem a páteří americké společnosti, protože my víme, že máme zodpovědnost nejen k zaměstnancům, ale také v obci, v které ta továrna je nebo ten podnik je, k okolí, protože my najímáme lidi, kteří vyšli z místních škol, používáme talent a investice, které byly z veřejných prostředků placeny ve školství. My máme zodpovědnost vracet tyto investice zpět. To je něco, co tady vůbec neexistuje.
2: No tady by to bylo považováno za jakési humanistické žvásty.
1: No Klaus by tomu tak řekl, to vím, to jsem si naprosto jistý, ale on taky nikdy nerozuměl, co je důležité v životě. On nikdy nic nestvořil. On je něco jiného bořit a něco jiného je stavět katedrály. A tady jich moc není, moc architektů společnosti. Nejsou to. Byli a byli dobří. A možná, že ještě jsou, ale bojí se zvednout hlavu.

0: Základ šťastného života tvoří čestné lidské vztahy, které jsou už ve starém zákonu dokumentovány desaterem. A na tom Amerika budovala svoji společnost. My Američané máme právo si budovat svůj život tak, aby jsme nikdy nežili na úkor někoho jiného a abychom byli šťastní. To znamená, že máme větší radost z toho, když dáváme třeba dárky o Vánocích, než z toho, co my přijímáme. Samozřejmě, že to potěší člověka, ale to je úplně jiná kultura, úplně jiná mentalita, která už existuje 200 let. A Evropa se k tomu jenom dopracovává velice těžko. V Evropě je stále kastovní systém. To v Americe neexistuje. Když je člověk schopný a čestný a slušný, tak vypluje nahoru jako smetana. Když ne, může být třeba schopný, technicky nadaný, ale v tom případě se nedostane až nahoru, velice brzy někde zadrhne, že společnost ho zastaví.
1: Jak se docílilo toho, že americká společnost je tak nastavená na výkon?
0: Ze dvou důvodů. Americká společnost si uvědomila velice brzy, že jsou základní potřeby života, které se musí splnit. To je mít slušný byt, proto každý Američan má svůj dům. Ne proto, že by lidé odmítali bydlet třeba v bytech. V panelákách bych rozhodně nebydleli Američani, to ne. Ale protože když je člověk v tom městečku, a to je suburbia, tak zná svého souseda a jeho souseda a lidé žijí společně. Život v krysí krabici, jak se Maslow definoval, tam neexistuje. To je tady, v panelácích. Tedy lidi žijí v jednom domě, jich tam třeba 20, 40 partií a oni je sen ani neznají. A jenom se koušou, když se potkají ve výtahu. To v Americe neexistuje. My se máme rádi. A ne, že se všim souhlasíme vždycky, to rozhodně ne. A jdeme si to odvolit jednou za čas a tím politika končí. A když se nám nelíbí ten, co tam je nahoře, tak tam holt bude jiný. Ale jinak to je jeho práce, to za to platíme v daních a tím to končí. Potom máme svoji práci, kterou děláme. On takový kolos potom jede svojí cestou, když se tam někdo objeví nahoře, kdo dělá nějaké pitomosti. To se taky stane. Může to tolerovat takového člověka, jako jak Dan Quayle, který toho moc mezi ušima neměl. Ale to je zase výhoda Ameriky. Proč se tam pracuje tak těžce? Protože lidé chtějí vydělat, aby šli brzy do důchodu, aby mohli jet na dovolenou, kam chtějí a strávit ty peníze, jak chtějí. Ale každý se uvědomuje, že to je jeho osobní zájem přispívat do společnosti. A samozřejmě potom se musí taky postavit toto, aby to dostal zpátky.
1: Čili ten dům je v jaké souvislosti s touhle tendencí?
0: Rodina potřebuje zázemí. Matka by měla zůstat u dětí, dokud děti nejdou do školy. Mateřská školka, popeliště před panelákem, není příjemné prostředí pro děti.
1: Já se potom dostanu k otázce, co je z toho odvoditelné pro Evropu a nebo pro nás tady z té americké skutečnosti, ale samozřejmě Amerika je rozsáhlá země, kde si každý může dovolit mít svůj domek a kolem toho zahradu. Kdyby v České republice uplatnil každý tento nárok, tak se musíme rozšířit do Polska nebo do Rakouska. Prostě jinak to nejde. Tady není tolik půdy.
0: Já se domnívám, že je. Není zapotřebí stavět 20-patrové paneláky, že tak jako to udělali Švýcaři, kteří tomu velice rychle porozuměli. Tam jsou 3-patrové, 4-patrové domky.
1: 7-10-poschodový panelák je samozřejmě zrůdnost, ale vede skutečně k těm sociálně psychologickým jevům, o kterých jste tady hovořil. Ale přesto ještě mi z toho nevyplývá, proč ta Amerika produkuje tak jako dobře namazaný stroj.
0: Pracujeme jeden pro druhého. Samozřejmě, že člověk má svůj vlastní zájem, ale také jsme si vědomi, že v krizi musíme táhnout dohromady za jeden pro vás. Ono se to třeba objeví v tom, že když všichni Američané třeba nesouhlasí s tím, co dělá Clinton, ale udělal to je prezident, tak srazí kufry a jdou.
1: A teď ta kardinální otázka. Vy jste tady, vidíte to americkýma očima, celý ten zauzlovaný politicko-ekonomický problém. Máte na to nějaké řešení? Věděl byste, odkud to klubko rozvinout, od které nitě?
0: Věděl bych.
1: Věděl byste nebo víte?
0: Vím. Já jsem přesvědčen, že nepotřebujeme a nemusíme mít masivní nezaměstnanost. Co teď chce dělat vláda, že budeme mít zaměstnaneckou politiku vlády, je další nesmysl. Mám z toho trochu strach, protože my jsme bojovali celý svůj život o to, aby se Československo konečně dostalo tam, kam patří. A to je ne do periferie, ale do středu západní civilizace. A tito lidé to stále strkají za Ural, jako Gregor a podobně. Já jsem velice nešťastný z té cesty, která se odehrála na východ. Já nevím, co tam hledali. ale my patříme na západ. Myšlenkově, filozoficky, naše chování před bolševizací bylo americké, nám říkali Yankees of Europe. A já bych rád, aby jsme si uvědomili jako národ, kam patříme, aby jsme se vrátili ke svým hodnotám. S tím se musí začít, to je první krok k návratu k lidskosti.
1: Tím se přece nedá odblokovat politický systém a ekonomika země.
0: Tím se musí začít. Jestliže nebudeme mít takové styky, mezilidské styky, aby jsme si mohli věřit jeden druhému v obchodních jednáních, jak se dá vůbec nastartovat hospodářství. Bez toho se to nedá udělat. Buď to lidé to dělají z vnitřního přesvědčení, ano, anebo tady musí být zákonodárný systém, který bude posilovaný, tak aby se morálka ustanovila trestem. Ale potom to není morálka.
1: Já s vámi souhlasím až potud, že se nedomnívám, že tohle může být jakýsi hybný motiv.
0: To je proces, který musí nastat. Cílem je lidská společnost. To bylo cílem Masaryka, to bylo cílem našich myslitelů a těch lidí, kteří obětovali svůj život. Tak si říkám, no proč to obětovali? Za to, aby Kožený vykradl republiku a stal se národním hrdinou? Protože být podvodník a nebýt je chycen je pokládáno dneska za něco velice úspěšného. To staví všechno na hlavu. Všechny lidské hodnoty, které český národ tak draze zaplatil, jsou najednou smeteny se stolu.

0: Promiňte, a jak tedy touto krásnou vizí zproduktivnit český průmysl?
1: No ještě se vrátím k jednomu. Demokracie je stavěna na cnostech a my jsme zatím nepostavili jednu cnost jako základní kámen české nové společnosti. Diktatura a šlendrián se staví na neřestech. Musíme začít těmi cnostmi. To je proces, který bude trvat dvě generace. Pak se můžeme také zajímat o tom, jak budovat naše hospodářství, aby bylo zajímavé, pokud je o výrobky, které budeme produkovat pro civilizovaný svět. Nechápu, proč bychom se měli dívat na trhy někde v Tadžikistánu, v Asii, kde hodnota z vykonávané práce anebo přidaná hodnota je velice nízká, jestliže tam budeme vyvážet energetické celky. To už dneska nikdo ve světě prakticky nedělá. V civilizovaných, vysoce vyspělých průmyslových zemích děláme vývoj a prodáme výkresy a myšlenky. A pak ať to udělá Jižní Korea. Ale my už to neděláme v Americe, my už to nestavíme, ani Francie to nestaví. To je, kam by se mělo česká země podívat. Jak prodat své myšlenky? My nemáme suroviny. A to, co máme, za moc nestojí. Ale co se dnes ve světě velice dobře prodává, kapitalizuje, jsou mozky. Tak budujme myšlenkovou činnost a prodávejme ji.
0: Ano, to všechno jde dohromady s tím, co říkáte, to znamená dvě generace. Mm-hmm. Ale i ta dnešní generace, i ta příští, než nastoupí ta třetí, musí z něčeho žít.
1: Jistě. Jenom vyjdeme tady na ulice a podíváme se, co tam je. Tam je takové práce. Jenom uklidit naší zemi bude znamenat obrovský úkol. Já vím, že to jsou kacířské myšlenky, co tady říkám, ale ono to bez nich nepůjde. Jestliže se chceme pohnout, tak musíme změnit kulturu jednání mezi lidmi, to znamená kulturu bydlení. Budeme muset odlidnit Prahu. Z Prahy musí odejít přinejmenším 500 000 lidí. Musíme obnovit infrastrukturu, dopravu, silnice, dálnice, komunikace a tak dále.
0: To jsou ta příjmová stránka rozpočtu mě zajímá.
1: To je ta příjmová stránka. My se na to nepotřebujeme půjčovat peníze. Jak to udělali Japonci? Jak to udělal Singapur? Jak to udělal Thajsko? Všechny tyto země, jak to udělala Amerika? To se dělá vnitřním dluhem. A ono se to vrátí, protože jakmile se peníze začnou cirkulovat. A já jsem o tom měl debatu s Klausem Tvrdou, kdy jsem mu vysvětloval, co to je multiplier a jak se to vrátí zpátky. To je mimo něho. Já se nechci zase nad tím rozčilovat, ale abych to pověděl, to, co jste říkal, no co jste se ptal. Kultura bydlení, kultura života musí být základem. Nemá přeci smysl, aby jsme dnes živili tři mamutí mrzáky, Škodovka, ČKD, Vítkovice a Třinecké železárny. Když se podíváte na tyto tři podniky a na jejich historii, tak tam měli jakž takž důvod existenci za Rakouska-Uhersko, protože Rakousko-Uhersko mělo válečné námořnictvo, jsme nějaké křižníky, které za moc nestály, a kde to vybavit, tak se to vybavovalo ve Škodovce a v ČKD. Ale dělám, co dělám, na naší mapě nevidím žádné moře. A co jsme měli, tak to Kožený stejně prodal. Dnes, když vezmu 1 kilo počítače a půjdu ho prodat, anebo programu, který bude ještě lehčí, protože bude na CDčku, a teď to budu chtít měřit proti rafinérii nebo chemickému celku nebo proti klikovému hřídeli, který sám o sobě jistě je zajímavý. A to byl můj strýc, byl šéf konstruktor ve Škodovce, on vymyslel ty lisy. A toho to hrozně mrzelo, když jsem s ním naposledy mluvil, než umřel, to je asi před 5 lety, tak si říkal, Američané měli jednu chybu. Oni se trefili do té nové Škodovky místo do té staré. Oni to měli všechno zbombardovat a dneska už jsme měli pokoje, úplně jiné technologie.
0: Promiňte, považujme tohle za jeden z významných detailů. Já jsem si přečetl, že americko-švýcarská investiční banka Credit Suisse First Boston chce vést ozdravný program Škodovky.
1: Já znám, já vím, co chtějí dělat. Oni chtějí jenom Škoda Transport, to znamená trolejbusy a tramvaje. To je jediné, co bych z té Škodovky udržel. No samozřejmě, že se to musí udělat tak, aby nové technologie se také uplatnily v dopravní technice. To nechci diskutovat, to je zase jiná debata. Ale to má smysl.
0: To má smysl, ano. Lecos má smysl z toho, co stojí.
1: To je jediná doprava. Zbytek Škodovky by se měl zavřít. No, podívejte, není tam uhlí, není tam koks, není tam železná ruda, všechno se musí dovážet a jediné, co tam je dobrá voda. Ale z té by se mělo vařit dobré pivo a vyvážet, ne aby se to ruinovalo kvůli nějakému generálnímu řediteli.
0: Dobře, vy si například vážíte ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly a ten přichází s ozdravovacím programem pro nezaměstnanost, pro vzrůstající nezaměstnanost. V okamžiku, jakmile by se postupovalo striktně podle vašich představ zavřít Škodovku, tak se ten program musí zákonitě zhroutit.
1: Ne, to jsem neřekl. Já jsem řekl, že se musí konsolidovat výroba těžkého průmyslu tam, kam patří. ČKD v Praze, v hlavním městě, těžké strojírenství také nemá smysl. Dejme to tam, kde jsou zdroje, surovinové zdroje. Ty jsou v Ostravě, nejsou tady. Kapacitně, když z RVHP sem přicházely objednávky na dodávky do Asie, do Jižní Ameriky, všem spřáteleným zemím takzvaně, jsme na to všichni dopláceli. Proč máme pokračovat v této pochybené obchodní filozofii i za těchto časů? Tomu nerozumím. Jenom proto, aby jsme udělali pár generálních ředitelů šťastnými. A co zbytek národa? V Americe by tohle už dávno bylo vyřešené. Dostali bychom i půjčky. To se bohužel teď bude dělat daleko hůře, ale dělat to musíme. My jsme měli v prosinci 89. roku 400 milionů dluhů na západ, asi 2 miliardy aktiv, mimo přes 50 miliard aktiv v Moskvě, které stejně nikdy nedostaneme, to jim dlouhý štědře odepsal. Ale dneska máme 27 miliard dluhů vůči západu. Kam to šlo? Do těch jogurtů, do těch BMW, do Mercedesu. Budeme muset začít znova, bude to horší, ale musíme začít. Jinak se hospodářství nenastartuje a i když si říkám, že Špidla je hodný a slušný člověk, setkal jsem se s ním, tak politika nezaměstnanosti nikam nepovede. Jenom k hlubšímu zadlužení a pak zúčtování bude o to horší. My musíme začít vyrábět pro domácí trh to, co je tady zapotřebí.

0: Kde se tady stala chyba? V tom přesvědčení, že když se nastolí prosté tržní vztahy, to znamená mám peníze, koupím, mám zboží, prodám, že všechno se automaticky vyřeší?
1: Já neznám zemi ve světě, kde tržní hospodářství, anarchistické tržní hospodářství à la Klaus, by bylo modelem života. To nikde není. Každá země má svou průmyslovou policy, industrial policy, a policy není politika. Policy je koncept, program, ale nikdy to není politika. Koncept musí mít život. To se neudělalo v 90. roce. Politické vedení státu to nebylo schopné pochopit.
0: Kde vy byste viděl těžiště té hospodářsko-politické, kulturní koncepce, ta vize této společnosti, v čem spočívá podle vás?
1: Kdekoliv jsem byl ve světě, když jsem tam někde narazil na Čechy, inženýry, tak ti vždycky byli nahoře velice rychle. Že máme velice kreativní mysl. Protože jsme nikdy tady nebyli bohatým státem, tak jsme se museli naučit myslet, jak něco udělat. A já bych postavil budoucnost české země, českého národa na naší kreativitě. My jsme tady měli za bolševika textilní stroje, bezbolestné vrtačky, čočky pro oči, Akademie Wichterle, motocykly, automatické spojky. To bych mohl takhle pokračovat.
0: Průmysl.
1: Letecký průmysl. Od 90. roku se zastavily investice do vývoje, do výzkumu. My dnes gradujeme daleko víc MBAs než inženýrů. A to si pamatuju zase jednoho profesora z Harvardu, kolegu, který mi říkal, jak nejlépe, když jsme se bavili, jak nejlépe porazit Japonsko hospodářsky, říkám, tak tam otevřeme pár MBA programů a za 10 let jsou na dně. Tragédie, kterou my také máme tady, že tu u nás nejsou investiční bankéři. Ti ekonomové, kteří gradují z vysoké školy ekonomické, jsou glorifikovaní účetní všichni. Já jsem pracoval na Wall Streetu, pracoval jsem v Profidelity Investment 2 roky, než jsem teďka asi před 3 lety dělal jsem jim tam speciální programy, a což je největší investiční fond na světě. Ale když potkáte investičního bankéře v Bostonu, což je zase bankerská šlechta, podobně jako ve Švýcarsku, ty mají úplně jiné myšlení. Pro ně peníze nic neznamenají. To je, jako máte 1000 metrů v kilometru, tak to je pro ně bankovka, která má $1000 hodnotu, ale peníze pro ně vůbec nic neznamenají. To je jenom měřítko. Je to hodnota, která se vytváří pro společnost z nápadů. To je pro ně směrodatné. Ale tady ty šmudlové, jak jim říkám, počítají blbě. A neví vůbec, proč tam vlastně jsou. Od samého začátku měla se okamžitě uvést privatizace českých bank. S tím, že zahraniční banky by měly jenom 30% podíl. A to by stačilo, protože oni by sem poslali investiční bankéře. A pak by ten výběrový proces privatizace vypadal úplně jinak. Pak by jsme tam nedali lidi z nomenklatury, ale ty lidi, kteří měli schopnost, a to se ví, že člověk někdy padne a každý podnikatel zbankrotuje obvykle jednou, dvakrát, než se mu to po třetí povede. To není nic neobvyklého, nikdo se nad tím nepozastavuje. Aby se jeden divil, kdyby to, se mu to nestalo. Z 10 investičních projektů 9 zkrachuje, ale ten 10. na tom vydělá tolik, jako Microsoft, že zaplatí za těch 9, z nich se postupně časem uživí,
0: vypracuje,
1: protože obvykle to trvá 10 let, než se z ideje stane praktický výrobek, který je najednou na pultě nebo někde se používá. Na to jsme si všichni zvykli a tak to také myslíme, ale tady ne. Tady se jenom hrabe, co nejrychleji, a nemyslí se na budoucnost. Neinvestuje se do budoucnosti. Takže ta česká schopnost vyvíjet, konstruovat, se musí bezpodmínečně podpořit. Otevřít školy, strojařinu, elektroniku, chemii. To je náš talent, to je jediné, co můžeme prodat. Aby jsme dováželi písek, anebo štěrk, jako to dělal Klaus, no tak co, a co potom, až budeme mít štěrkoviště prázdná.

0: Možná, že všechno bylo důsledkem toho, že jsme před 10 lety nebo před 9 lety měli moc velké oči a že rychle se chtělo a ten potenciál jednoduše tady nebyl.
1: Potenciál tady byl lidský, ale tady byl politický faktor. Tady bylo nutné lidi z nomenklatury, já mám dojem, že bylo asi 270 tisíc, nějak zajistit. A tak byli koupeni privatizačním procesem a dostali ty prebendy, které dostali. Ale nikoho nenapadlo, že ředitelé jsou neschopní manažeři a že ten podnik dovedou zu grund a že to pohřbí. Je velice málo podniků, které se povedly a většinou mají západní účast. Jeden z lidí, který se například opravdu povedl, a to se mi ohromně líbí, je Andrej Barčák. To je báječný kapitalista, on má místo, které jsem měl mít já, protože když jsem Eaton přijel, tak on chtěl, abych ve General Motors. Ale já měl jiné věci na mysli, protože já jsem se nemohl uvázat na General Motors. Ale Andrej se povedl. Je to náhoda, ale taky si ho dobře vyklasifikovali. My jsme o něm viděli všechno, od čísla po nože, každou. Pak to dostal, tu nabídku. Andrej je schopný člověk. Kdyby tady bylo víc takových Andrejů, tak to vypadalo dnes jinak. Ale oni to byli jenom babinský, jak říká jeden můj přítel advokát. Všichni tyhle stáli u silnice, jenom loupili. A takhle to vypadá teď.
0: Vy se asi považujete hodně za Američana. Z kolika procent a z kolika jste Čech?
1: Já jsem 100% Američan a 100% Čech. Teď já nevím, jak se to složíte, ale...
0: A jste pragmatický člověk, nebo máte také některé takové idealistické tendence? Čtete možná poezii potají, ne?
1: Já jsem velice pragmatický člověk a když tu poezii, tak ji nečtu potají. Doma mám velikou knihovnu, do které mi teď děti dělají invazi, což je velice dobře, proto ji mám. Já to měl doma taky od mých rodičů. Člověk může být i pragmatik a mít i určité principy, které nakonec ho vedou celý život. Víte, teď jste mi něco připomněl. Já jsem byl jako kluk v Junáku, u kostelíčka na Pankráci jsme byli, když zakázali scouting a Junák a dělal se poslední táborák, který byl také zakázaný, a přesto se to stalo. Táta tam se mnou šel a šli jsme tam a zpívali jsme písničky a já nikdy nezapomenu na Nebeské jezdce, které jsme si tam odspívali a potom oni to zhasli, že tam přišli policajti a táta mi říkal, nikdy nezapomeň na ty vedoucí, že to jsou hrdinové, ty půjdou teď do kriminálu, ale nikdy na to nezapomeň na jejich statečnost. Ty lidé věřili v principy. Tady byl potom třeba film Vyšší princip. To jsou pár knih od Kiplinga If. To jsou takové stopy, které mám do duše napíše život. A já jsem vděčný za to, že mi tyto možnosti byly dány, protože já věřím, že mi dali vnitřní klid. Když se děje, co děje, tak mi už dneska nic nerozhází, protože vím, kam patřím, kde svět je a kam jdu.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Rádo se stalo.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme zpěvačkou se silným, nádherně zabarveným hlasem a dobrým jazzovým cítěním. Bohužel neslýcháme ji často a neprávem. Už 20 let není mezi námi Laďka Kozderková.

Laďka Kozderková dospívala titulní píseň muzikálu Johna Kendra a Freda Eba Kabaret. Zbývá dodat, že autorem českého textu je Ivo Havlů a že hrál orchestr Karla Vlacha. Teď si poslechneme píseň, jejímž autorem je známý herec a režisér. Méně už se ví, že i skladatel úspěšných písní Charlie Chaplin. Sara Vaughan nám zaspívá píseň Eternally z jeho posledního hollywoodského filmu Světla ramp.

Dospívala Saravon a ve studiu už máme připraveno album Antonína Gondolána, které je nazváno podle úvodní písně Čekej a neplakej. Pamětníci si možná vzpomenou, že tato píseň byla hitem už koncem 60. let. Prodalo se jí na dnešní dobu neuvěřitelné číslo 150 000 gramů.

Dohrála skupina Antonína Gondolána a my si teď poslechneme americkou zpěvačku Kim Carnes. Narodila se ve 44. roce v Hollywoodu. Psala hudbu k reklamám a když jí bylo 27, seznámila se se skladatelem Davidem Ellingsonem. Spolu pak vytvořili autorskou dvojici, která uměla napsat opravdové hity.

Kim Carnes společně s Kenny Rogersem dospívala vlastní píseň Don't Fall in Love with a Dreamer. Vy je určitě znáte s textem Vladimíra Poštulky pod názvem S tím bláznem si nic nezačínej, tak jak ji zpívají Marie Rotrová a Pavel Bobek. A když už jsme ty dva ošedili uvedením originální verze, poslechněme si teď každého z nich samostatně. Marie Rotrová zaspívá šanson Gilberta Bécoda s textem Jiřiny Fikejzové Půlnoční pláž. Možná i vám se vybaví vzpomínka na letní dovolenou.

se zážitkem z půlnoční pláže se svěřila Marie Rotrová a já jsem slíbil i Pavla Bobka. Tak tady je v takové bilancující písni stárnoucího pána. Inu i on už má víc let, než sám si přizná.

Bývá zvykem uvést v hudebních delikatesách jednu orchestrální skladbu. Dnes jsem na závěr vybral píseň I've Got Rhythm z muzikálu Girl Crazy George Gershwina. Hrát bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. S přáním hezkého zbytku víkendu se loučí Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Příjemný den z Tandemu přeje všem našim posluchačům Jan Rosák. Vzpomínání mého dnešního hosta potěší jistě všechny vás, kdo jste tak říkajíc odkojeni dětskými hrdiny z vysílání Československé a České televize. Budeme si povídat o Štěpánce Haničincové, Čertíku Bertíkovi, Jů a Hele a dalších postavičkách, které můj host a jeho kolegové neuvěřitelně podmanivě oživili. Vítám ve studiu loutkoherce Jaroslava Vidlaře. Jardo, ahoj, zdrav.
3: Ahoj Honzo, ahojky.
2: Co se dneska taky třeba dozvíte? No, že například postavu Hele nenamlouval hned od počátku otajírák. Nýbrž? Nebojte se, nebudu nic dopředu prozrazovat. Tandem s Jaroslavem Vidlařem právě začíná. Přeju vám všem hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Dá se říct, že my jsme s Jaroslavem Vidlařem krajani, protože ty ses narodil v Olomouci.
3: Ano,
2: a to je Haná, ale prosím tě, o svém dětství si se nikdy příliš nešířil. Teď k tomu máš konečně příležitost, tak povídej.
3: No, já jsem, když jsem se narodil v té Olomouci, tak samozřejmě tam bylo jedno takové slavné loutkové divadlo. Bylo na okraji Olomouce, to předměstí se jmenovalo, nebo jmenuje Hejčín. To je směrem na Horka, Skrbeň a tam Prostějov. A protože moji rodiče byli náruživí loutkáři, tak pochopitelně jsem musel chodit do loutkového divadla. Ale ono to má ještě samozřejmě ještě takový předehru, protože můj dědeček byl jeden ze zakladatelů loutkového divadla právě v tém, na tomhle předměstí.
2: Prosím tě, vy to máte vyloženě v rodu?
3: To je v rodu, protože dědeček byl, říkalo se tomu stolář, a protože uměl ze dřevem, tak oni ho tehdy využili na výrobu dekorací, také výrobu loutek. Takže dědeček tam byl takový spoluzakladatel, potom to zdědil syn se svojí manželkou a pochopitelně potom děti. Takže my jsme museli být pravidelnými návštěvníky loutkového divadla.
2: No tak návštěvníky, to jsme byli všichni svým způsobem. Ne ovšem jaksi tak erudovaný jako ty, že bychom to měli přímo v rodě. Ale když si poprvé tu loutku vzal do ruky, nikoli tedy, jak se by si prohlídnul, ale s úmyslem už třeba něco zahrát.
3: No to bylo asi, když mi bylo asi 7 roků.
2: Už takhle brzo.
3: Ano, tehdy bylo 7 roků a já jsem seděl v hledišti a nepřišel jeden člen loutkového divadla, který měl hrát s loutkou a tam

0: Samozřejmě, že to skončilo pohlavkem.
1: No, tak to byl trochu razantnější vodník, no.
0: Bylo to. A když bylo po hře, skončila hra, tak přišel ten pan režisér a říká, víš co, ty seš sice šikovnej, my tě dáme k oponě. Tak budeš dělat oponu. Od té doby jsem hrál, respektive dělal oponu a oponáře, a takže jsem tam začínal.
1: No, ale postupem ti, předpokládám, zase vrátili možnost zahrát si, protože jinak by si asi těžko šel potom přímo studovat lukoherectví.
0: Určitě, já jsem pochopitelně tajně jsem zkoušel s těma loutkama hrát, a jednou, když už jsem si byl tak trochu jistý, tak jsem říkal panu režisérovi, že mu něco předvedu. On říkal, bezvadný, povýším tě nahoru na ty mosty a budeš hrát s loutkama. No, takže tam jsem zakotvil a tam jsem hrál, počítám takových 10-11 roků. No a po absolutoriu gymnázia jsem nastoupil na Damu, protože nás navštívil jeden významný výtvarník a loutkář z Prahy, Vojta Cynibulk, a řekl, že se otevřela katedra a že by bylo možná dobrý, kdybych to dělal, studoval.
1: Ty jsi byl jeden z prvních studentů na té nově otevřené?
0: Já jsem byl ta druhá várka. Takže tam jsem se pokusil o ty zkoušky a ty jsem udělal, no a pak jsem tam zůstal ty 4 roky studovat.
2: Tandem glosuje.
1: Hostem dnešního tandemu je vynikající český loutkoherec Jaroslav Vidlař. Já bych řekl přímo legenda českého loutkoherectví, protože Jarda byl, jak před chvilkou ostatně sdělil taky vám všem, jedním z prvních studentů na loutkoherecké fakultě Damu. Já bych řekl, že si v podstatě taky zakládal tu loutkohereckou, nebo spolu zakládal loutkohereckou skupinu při Československé televizi. Úplně neuvěřitelný datum jsem si přečetl už od roku 57.
0: V roce 57 se zakládala taková dětská redakce a oni si tehdy uvědomili, že bude také nutné hrát pro ty nejmenší. No a že by bylo dobré asi tam prostě nějak vklínit nějakou loutku. Takže byl jsem u toho, když se to v podstatě zakládalo. Byli jsme tam dva právě absolventi té loutkářské katedry, to byla Naďa Munzarová a já. A dostali jsme nabídku od tehdejšího pedagoga Zdenka Rajfandy, jestli bychom nechtěli to zkusit, tak jsme to chtěli zkusit a také jsme si to říkali, že do toho loutkového divadla profesionálního nás nic netáhne, protože tam je vždycky otázka těch repríz a dlouhých repríz a že by nás to asi nebavilo a že přesto ta televize bude taková pestřejší pro nás a že možná i trošičku nám pomůže v něčem.
1: No, možná pestřejší, ale tehdy já bych řekl, že se tak teprve jaksi rozhodl, klajmovalo se teprve, se jaksi hledala ta pravá forma, která pro televizi a loutky bude ta pravá.
0: Určitě. Takový ten základní kámen tam byla Štěpánka Hanišincová. No a pochopitelně, protože tam nemohla vždycky být sama, takže se vymyslela loutka a byl to Medvídek Emánek a já zrovna v tom čase jsem musel nastoupit vojenskou službu.
1: Prostě počkej, Medvídek Emánek, to byla první loutka?
0: To byla první loutka.
1: Aha, čili Čertík Brtík ještě něco?
0: Ne. Medvídek Emánek a byla to pantomimická role, ta vůbec nemluvila. A protože tehdejší naši dramaturgové autoři si vymysleli spoustu příběhů a když už nevěděli prostě kdy a jak, tak si potom jednou vymysleli taky, že by Medvídek Emánek, že by se měl také objevit na hladině Vltavy. Ovšem problém, jakým způsobem se to bude hrát, když ty maňásci se hrají samozřejmě na ruce a nahoru.
1: To byl maňásek. Ze spoda vedený.
0: A jeden z režisérů prohlásil, no tak loutkář se potopí prostě a bude ze spoda, bude hrát nahoře. Ale ono se to neuskutečnilo, zaplať pánbu.
1: Počkej, ty jsi říkal, že jsi mezi tím taky šel na vojnu. To byla asi trošičku pauza, nebo jsi i při vojně hrál?
0: Ne, depak, tam jsem založil pěvecký soubor. Zase jsme zpívali zase s vojákama a v podstatě jsme se ulejvali, protože jsem vždycky říkal, že potřebujeme čas na zkoušení. Tam jsem se vůbec jako loutkám nedostal, ale čirou náhodou jsem se dostal také, že jsem sloužil v Olomouci, takže jsem byl v podstatě
1: tak byl v rovném doma, městě. No, ale po vojně si se vrátil a vrátil si se znova zase do televize?
0: Vrátil jsem se do televize, protože tam už byl samozřejmě za mě Ivan Anton, také vynikající kolega loutkář,

0: tam už samozřejmě začínalo to období těch různých loutkových hříček. Potom se už objevily i seriály, protože tam se třeba poprvé se tam třeba realizovali Broučci.
1: A myslíš Karafiátovi Broučky?
0: Karafiátovi Broučci, a to se potom postupně se to rozšiřovalo až do takových těch loutkových inscenací samostatných, hodinových.
1: Jo, přesně, abych se v tom orientoval, tak v těch figurkách, třeba po boku, tak ještě Pánky Haničincové. Medvídek Gemánek byl první, ano. Potom, jestli se nepletu, byla první mluvená postavička, ovšem nebyl to ještě Čertík Bertík, ale nějaký jiný čertík to byl.
0: To byl Čertík Brčko.
1: Brčko.
0: Ano. Tam byla úžasné štěstí, že se na to v podstatě takzvaně nachytala se Karel Heger.
1: Karel Heger mluvil Čertíka
0: Brčka. Karel Heger mluvil Čertíka Brčka a bylo to vždycky báječný natáčení, báječný období, který vždycky tomu dodal takový noblesu a takovou estetiku, etiku. Prostě ono to mělo, to jeho vystupování, prostě mělo vždycky řád a mělo úroveň. Bohu dík jsme s ním mohli dlouho dělat, pracovat. A pak už samozřejmě ten Čertík Brčko zmizel.
1: S Karlem Hegerem, bohužel, no. Ale pak nastoupil Čertík Bertík, to už byla Eva Klepáčová.
0: Ne, pak ještě byla, pak ještě byla Loutka Kačenky.
1: Aha,
0: a to bylo děvčátko, který hrála jako loutkohorečka a mluvila také Ajka Stránská. A to byla taková zatím velice blízká partnerka Štěpánky Haničincové. A potom teprve byl Čertík Bertík.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je loutkoherec Jaroslav Vidlaš. My se s Jardou známe opravdu hodně dlouho, dělali jsme spolu už v dětském vysílání československé, nebo vlastně to byla už Česká televize, ale to už byla doba Ju a Hele. Kdy vlastně, Jardo, nastoupili Ju a Hele?
2: Ju a Hele vlastně se objevili v roce 1980.
1: 80, no tak to ještě mnohem dřív, než jsme spolu začali spolupracovat.
2: Ano.
1: Ale oni naštěstí potom, jak si se přechýlili ještě dál a spolu s těmi dalšími průvodními skvělými figurami jako Harry Showmanem a jak se jmenuje, ten Zlobílek.
2: Mufem,
1: když no. To já už zapomínám, no. Jestli se nepletu, tak to je tvoje srdeční záležitost, Ju a Hele, protože já vím, že je děláš hrozně rád a nejenom teda v televizi, i na scéně třeba. A vidět Jaroslava Vidlaře a jeho kolegy při tom, jak jsou neuvěřitelným způsobem propojeni a zapojeni, protože někdo musí dělat nohy, někdo musí dělat ruce, někdo dělá hlavu, teď si tam tak důmyslně nepřekážíte. Od kdy vlastně začaly ty příhody? Jak říkáš, od 80. roku?
2: 80.
1: Ale
2: roku.
1: To už byly ty příběhy, které se psaly přímo jim na tělo?
2: Ano, přišel s nápadem tehdy akademický malíř Standa Holý a ten to viděl někde v zahraničí, mám pocit, že v Japonsku, a přišel s tím nápadem. A vím, že tehdy přišel s návrhy přímo a ty loutky byly jenom do pasu. A potom jsme, když jsme říkali, že to budeme hrát, realizovat Černým divadlem, takže by to mohlo mít jako ještě nohy, aby to byla celá figura. Takže Standa Holý přikreslil nohy, pak byli manželé Lhotákovi, kteří to perfektně vymysleli technicky, technologicky, no a pak už se to hrálo. Ovšem obsazení hlasové bylo dost náročné, protože se probírali všechny herecké typy, hlasy. Až to skončilo u Milana Neděli.
1: Čili to byl první Hele.
2: Milan Neděla byl první Hele.
1: Hele,
2: takový filozof, rozumbrada. No ale od začátku už byl Jirka Lábus, který mluvil Ju. No a to byl takový ten těkavej, briskní prostě postavička úžasná.
1: Prosím tě, a ty, ta jména Ju a Hele, to jim přidělil kdo?
2: To jim přidělili naši dramaturgové. Vím, že u toho byl Mila Doubrava, Jirka Chalupa a mám pocit, že byla i u toho Jarmilka Turnovská. A tam vznikla ta jména.
1: Čili kdo to vymyslel konkrétně, to už se asi těžko zjistí dneska.
2: Myslím, že ne. No, myslím, že ne. To mám pocit, že to byla taková souhra
1: tak
2: nápadů.
1: Není to ani tak důležité, ale Milan Neděla se pamatuju, že byl opravdu vynikající, ale bohužel Milan potom jaksi odešel do věčných hereckých lovišť a po něm to převzal?
2: Po něm to převzal, zkoušel se třeba pan Moučka.
1: Jaroslav Moučka, ano.
2: Z Vinohradského divadla. Ale pak se zjistilo vzhledem k jeho náročnosti programu, že to nebude moc dělat, no pak se samozřejmě hned došel tip na Jiráka.
1: Otíkají
2: Jiráka. A Ota Jirák prostě ten to vzal od podlahy a dělá to od té doby.
1: Už se to v podstatě na té obrazovce objevuje 30?
2: No strašně dlouho.
1: To je strašně 30 dlouho. Let, strašně to už je několik dlouho. Generací odkojených dětí.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Nejenom Ju a Hele, ale i ostatní figury, které tyhle ty dvě skvělé figury na obrazovkách České televize, předtím ještě Československé televize provázejí, ale nejenom na obrazovkách, třeba i na scéně, tak dostali, řekl bych, velice dobré interprety, i co se hlasu týče. Mufa dělá
2: Zuzana Skalníková. Taky od začátku
1: a skvěle. Ale já bych teď chtěl se zastavit u toho, koho ty jsi vybral dnes mezi klasiky českého humoru, a myslím velice oprávněně, a to je Jiří Cízler, který dělal Harryho Showmana a tak fantasticky, že si myslím, že už se potom ani nepátral, že by ho mohl někdo nahrazovat, viď?
2: Ne, už se potom nešlo, samozřejmě ten zmizel s Jiřím Cízlerem. Jiří Cízler byl všestranně nadaný člověk, který měl smysl pro humor, byl velice muzikální a musím říct, že nesmírně nápaditý. On dodal té figuře prostě tu poslední takovou tu polohu, kterou vlastně bohužel končil. A byla to strašná škoda, že právě ta figura zmizela, protože teď je zapotřebí nějakého partnera, spíš protihráče, nejenom Mufa, ale také protihráče Juhlákům a nějakého prostě komika, který to vždycky trošičku zjemní a udělá tomu takovou atmosféru zase legrační, komickou.
1: On byl takový příjemný, trochu sentimentální chlubílek. Takový Don Juan, Bon Vivant, ale velice roztomilý a trochičku směšný. A ten Jirka Cízar ho dělal naprosto fantasticky.
2: Byl úžasný a musím říct, že vždycky měl takovou vlastnost, že vždycky se před tím natáčením se mu musel několikrát zavolat, aby nezapomněl. Ale kdykoliv přišel do studia, tak říkal, děti, já to dělám tak strašně rád.
1: No to bylo poznat. No.
2: Ale bylo to poznat, no, ale vždycky se mu muselo připomnět.
1: No, Jiří Cízar byl fantastický muzikant taky, to se myslím o něm docela ví. To je dost důležité říct před tou ukázkou, kterou si dneska pustíme. A navíc, abych si dovolil ještě připojit takovou osobní poznámku. Když si představíte toho Harryho showmana, jak vypadal, on měl v podstatě pusu kolem hlavy. To znamená
3: od ucha,
1: no možná ještě za uši. A možná, že před obrazem pro toho Harryho showmana byl pro Jiřího Cízara muzikant, o kterém právě teď bude velice roztomil.
2: To je dost pravděpodobné, ano.
4: Ještě když jsem byl jako muzikant v orchestru, tak tam byl obrovský rozdíl mezi nejmladším a nejstarším. Jo, to byl, já, mě bylo asi 19 pryč a nejstaršímu bylo asi 97. A je, by, hodně tam bylo starců, pač oni, jak se jim nepočítala ta léta z první republiky, tak oni by neměli bývali žádnej, jo, důchod, tak hráli, kam až se to dalo. Vlastně některý už ani nehráli, jen se tak opírali o nástroje. A jeden tam byl 92-letý, to byl můj oblíbený kolega. A on byl bizarní tím, že měřil 1,92 m. 92 mu bylo a 1,92 m měřil. On byl o metr delší než starý. Vlastně. A jak byl dlouhej, tak byl tenonkej. On vážil asi 56 kilo. Tak si představte, vypadal takový, my jsme mu říkali kostrounek, takový dlouhatánský a na tom tělíčku měl hlavu, ale takovou ne slovanskou, jako no, ale nordickou, takovou krásnou, takový dlouhý jajíco, jo. Takový krásný vlásky takový. Ale největší na něm nebylo ani tělo, ani jo, ta hlava, ale ústa. On měl ústa, když jste se dívali z anfasu zepředu a on se nesmál nikdy zásadně, páč bylo nebezpečí, že že by mu to hořejšek upadnul. Tak se jenom tak usmíval lehce, ale když se jenom lehce usmál, tak mu ta ústa šla tak, že nebylo vidět konec, páč mu končila na konci krku někde. A my jsme jednou jeli do Ostravy na nějaké takové jako na divadelní přehlídku a jeli jsme vlakem, umělci tehdy jezdili vlakem a on seděl takhle před námi a jak ten vlak dělal takový č, jo, tak ono ho to ukolébalo, ale on neusínal jako, že by se hroutil dopředu, ale naopak jako, teď jsem chtěl říct, že zvracel. Vlastně je to správně, zvracel hlavu nazad, jo. Takže to vypadalo tak, jako, že ta brada mu zůstala dole a teď pomalonku. Do neuvěřitelný rozhod. Takže se předtím už nebyl vidět v obličeji, jenom ta džuzna. Nosík měl někde na čele, prostě ale nejbizarnější na tom bylo, že v té obrovském otvoru, v té džuzně měl oboje zuby dole. Zubaři neměli ty věci moderní, jak se sem teď vozí odjinut, tak on to měl nějak na naši gumičku, ono se mu to zamlasklo a teď to otevřilo. No vypadalo to jako, že jeden chlap dole se směje a druhý nad ním chrápe. My jsme ho tehdy žádali, aby se nechal takhle vyfotografovat, že bychom vydělali peníze a bylo by na stravu. A on nám nakonec řekl takovou větu, no, je jiná doba. Dřív to byli umělci, dneska jsou to bejci.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jaroslav Vidlař, skvělý český loutkoherec, hraje samozřejmě nejenom na obrazovkách České televize s loutkami Juhele a dalšími, ale kdybych tady teď chtěl vypočítávat, ve kterých filmech a inscenacích jste viděli jeho dílo, aniž jste o tom věděli, tak to by byla opravdu hodně dlouhá řádka. Já bych zmínil třeba jenom Příběhy čelých medvídků, tak to bylo mistrovský dílo určitě, ale kromě toho taky hraješ na scéně, tuším, že Říše Loutek se mi.
2: Ano, Říše Loutek.
1: Říše Loutek v Žatecké ulici v Praze a já, když jedu kolem, tak se rád dívám na vývěsní štít, na kterém přibývají úcty hodně počty repríz, už je jich přes, tuším, přes 4000. To je něco neuvěřitelného. Teď mám na mysli ovšem představení Dona Giovanniho, které tam hrajete, které jsem viděl, je famózní, fantastické, ale... Já bych se teď chtěl zmínit, nebo respektive bych byl rád, kdyby ty jsi se zmínil o tvé činnosti pedagogické. Jestli se teda neurazí, že to takhle říkám, protože ty vedeš taky mladé loutkáře, dokonce přímo hned ve dvou souborech Mladé Boleslavy. Kde teď bydlíš vlastně?
2: Ano, já se vrátím trošku k té pedagogické činnosti. Já jsem se totiž potom ještě vrátil také na loutkářskou katedru, kde jsem učil hru s marionetou. No a potom po určité době, kdy se vlastně trošičku ta katedra změnila, spíš někam jinam prostě, tak jsem tam odsud odešel. Ale ta pedagogická činnost teďka je právě pro mě prospěšná u těch dětí, které jsou v Mladé Boleslavi a které se snažím naučit hrát loutkové divadlo. A protože to loutkové divadlo má několik takových částí, tak oni si tyhle ty děti zvolili techniku černého divadla. Takže my děláme jedině výhradně děláme černé divadlo, aluminiscenční divadlo, které propojujeme také s živými herci. Takže je to takový zase takové pestřejší. No a oni si zvolili tenhle ten druh, no a tak je učím a musím říct i někdy týrám, aby opravdu byli dobří loutkáři, aby byli vynikající, aby měli snahu vždycky se trošičku dostat na výš než při tom posledním představení.
1: No nejenom, že učí, nejenom týráš, ty jim taky píšeš hry a režíruješ jim. Jsou tam už talenty opravdový?
2: Já si myslím, že se tam objevilo dost talentů. Ovšem, nejsou to tak výrazné talenty, které by se v dnešním hereckém prostoru nějakým uplatnili, protože ono dneska je zapotřebí, aby ten herec uměl zpívat, uměl hrát na hudební nástroje, trošičku artistika, ekvilibristika a to je tak široká paleta, kterou si myslím by tyhle ty děti neobsáhly. Ale já jsem rád, že oni aspoň načichnou trošičku tomu herectví, ať je to herectví s těma loutkama, nebo samoživý herectví a že mají ten čas, volný čas, mají vyplněný něčím prospěšným a myslím si trošičku kultivovaným, než aby třeba se potulovali po ulicích.
1: Dá se říct, že se teď v Mladé Boleslavi vytvořila taková nová líheň loutkoherectví, no, nebo jsem to nadsadil trochu?
2: Ne, nenadsadil, já si myslím, že ano. Myslím si, že ty děti motivuje třeba už taková přehlídka, nějaká soutěžní přehlídka.
1: Můžou si zahrát teda i venku, někde?
2: Oni hrají, nebo hrají většinou venku. Oni jezdí tady po českých zemích a samozřejmě to je motivuje k tomu, aby byli pořád lepší a lepší. Oni před nedávnem absolvovali přehlídku v Praze, tady v Kobylisích. Jsou to pražská a středočeská loutková divadla a tam získali jednu cenu a byli nominováni až do celostátní přehlídky do Chrudimi.
1: Takže až někdy, milí posluchači, uvidíte na plakátech, že tam hraje u vás loutkářský soubor Kašpárek nebo Jitřenka Domu dětí a mládeže z Mladé Boleslavy, tak tam jděte, protože to jsou ti, které vede Jaroslav Vidlař.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Nevím, jestli tušíte vůbec, milí posluchači, že i takové loutky mohly třeba někdy v minulosti režimu vadit, takže byly tak nepohodlné, že byly až zakázané, tak mi věřte. Teď vám o tom popovídá Jaroslav Vidlař, můj dnešní host. Je to taková opravdu krušná chvíle v životě nejenom těch loutek, ale hlavně tedy těch, kteří je vodili a vodí, viď?
2: My jsme tehdy opravdu prožívali těžké chvíle, protože jsme měli tuhle tu práci a zrovna tenhle ten druh jsme měli strašně rádi. My jsme se zamilovali do těch juhláků, ale to bylo také samozřejmě díky tomu Standovi Holímu, který vymyslel, díky tomu Otovi Jirákovi i tomu Jiřímu Lábusovi, kteří najednou zmizeli. A začala se tam objevovat skupina lidí, která to chtěla nahradit něčím jiným, jinými postavami. Byli tam třeba ptáci za komínem, byli tam třeba, pozor, byli tam i blechy, postavy, které taky se pokoušely jako získat to srdce toho diváka. Neuspěli. Pak tam byl takový nějaký človíček. Také ne. Potom se tam objevila taková skupinka myší, které byly hrány jako marionety. Tehdy to bylo také se Štěpánkou Hančincovou, ale nebyli to ty praví prostě partneři. Takže potom nakonec, bohu dík, se zase nějak umoudřili a řekli opravdu, nad ty juhláky není. Ale musím říct, že vždycky, kdykoliv mluvíme o těchto postavách, tak opravdu vždycky to je ta parta, celá ta parta lidí, protože ať je to jak chce, ty scénáře jsou někdy, nejsou tak silný, co se týká textu, co se týká té celkové látky, ale vždycky ten Lábus s tím Jirákem prostě tomu dají takovou tvář, že v skutku oni to zlehčí.
1: Já to jenom pomyslím a už se směju, protože to představuju samozřejmě.
2: A musím říct, že my několikrát před vlastním natáčením zkoušíme a zkusíme to vždycky a už je to má takovou určitou tu konečnou podobu a během natáčení prostě si najednou třeba Lábus na něco vzpomene a plácne tam nějaký slovo. My musíme být připraveni na to, že to tam bude. Tak samozřejmě musíme na to reagovat. A potom, až je potom natáčení, tak všichni prostě samozřejmě se tomu smějeme strašně a je to ohromná zábava.
1: Počkej, to se točí současně hlas i...
2: Ano, Ota Jirák s Jirkou Lábusem a Zuzana Skalníková sedí před monitorem a přímo reagují.
1: Na to, co děláte.
2: A jsme takhle spojeni právě přes monitory.
1: Já bych řekl, že tady je potřeba naprostá skvělá souhra, která vyžaduje samozřejmě i to, abyste si navzájem důvěřovali, abyste na sebe byli zvyklí. Já myslím, že to je důležitý, že ten váš kolektiv loutkoherců je takový jako stabilizovaný, že děláte spolu už dlouho, viď?
2: Určitě, určitě.
1: Jana Prachařová.
2: Dělá tam Jana Prachařová, Milda Zídek, Karel Hans a Petr Ďurica. A je to taková skupina, která už ví, co může očekávat od těch lidí, kteří za ty loutky hovoří, anebo potom také, když přijde někdy také s nápadem třeba pan režisér a chce nám to trošičku vogejšlit.
1: To se taky někdy stane.
2: To se také někdy stane. Ale on nám řekne tu základní kostru a v tomhletom samozřejmě už víme kam. Já si musím vzpomenout v této chvíli na pana režiséra Jiřího Krejčíka, se kterým jsme dělali jeden seriál loutkovej Kocour Bobek a pan režisér Krejčík tehdy přišel a řekl nám na rovinu: děťátka, já těm loutkám nerozumím, já vám řeknu svoji hereckou představu a vy to přetransponujete do toho loutkářské mluvy, do toho loutkářství. A my jsme měli tak úžasný, asi to byl měsíc, úžasný čas prostě s ním spolupracovat. Ten člověk měl takovou ohromnou směsici nápadů, který nikdy jsme v loutkách nemohli dělat a nemohli jsme prostě s tímhle tak pracovat, ale byl to úžasný člověk.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Na závěr tandemu se většinou s mými hosty podíváme do jejich diáře, co je čeká v budoucích dnech, týdnech, měsících, možná i letech. Tak co čeká tebe, Jardo?
2: No, já mám pocit pořád, že to je to stejný. Pravidelně natáčíme kouzelnou školku s Františkem a s Faninkou, kterou zase toho Františka hlasově perfektně představuje Tomáš Juřička a Faninku Lucka Černíková. No a pochopitelně potom jsou tam ty naši partneři, a to je buď to Michal Nesvadba, Majda Rajfová, nebo potom Jana Hlaváčová také, Lubin
1: Kostelka.
2: A samozřejmě Jitka Molavcová. A to jsou právě ti partneři, kteří hrají s loutkami a samozřejmě potom pochopitelně mají ty různé kontakty. No a potom mě čekají samozřejmě zájezdy, protože máme vytvořenou skupinku a jezdíme se kouzelnou školkou s Majdou Rajfovou. Pochopitelně musím také občas si zahrát Dona Giovanniho a každý týden pravidelně zkoušíme s dětmi v Mladé Boleslavi, s Jitřenkou a samozřejmě s Kašpárkem další hříčky, protože máme na repertoáru s oběma soubory asi 6 nebo 7 hříček a ty vždycky před vystoupením musíme takzvaně oprášit, musíme si to zkusit. Teď budou hrát po českých a moravských zemích také. Naposled jsme byli teď v Přerově na Moravě. A takže ten týden nebo ten měsíc a ty až do toho, do té dovolené, prostě je to naplněno dostatečně.
1: No, tak vzhledem ke svému věku, mladému skoro, si z toho teda vzal opravdu hodně. Tak já ti, Jardo, přeju samozřejmě, aby si to všechno stíhal ke spokojenosti tvé a samozřejmě i diváků.
2: Děkuju.
1: To byl Jaroslav Vidlař, přední český loutkoherec, dnes na tandemu. Dnes tedy bez loutek, ale už příště ho zase neuvidíte, protože on bude buď to nahoře, nebo dole, nebo za loutkami a bude dělat radost vám, dětem i dospělým. Díky, Jardo, a naschledanou.
2: Naschledanou, mějte se moc hezky.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Právě vám, milovníkům dechovky, věnoval svoji polku Áda Školka a také dirigoval Budvarku, kterou jsme teď slyšeli. Tak si myslím, že naše dnešní setkání uvedené titulkem Trubte nám trumpety jsme zahájili docela úspěšně. Snad nám to vydrží po celou půl hodinku. Dneska nás hudební redaktor Milan Kašpárek výběrem písniček pozve na cesty. To se docela hodí. Je doba dovolených a pro mnohé je to i doba cestování. Ovšem, není to nic nového. Po světě se jezdilo odjakživa, což nám doloží lidový valčík Jede formánek po světě. Zaspívají Aleš Blišcein a Jiří Škvára, hrát bude krajanka Václava Hlaváčka. No, formánek jede po světě, ale my

Teď tady došlo k výměně kapel. Po krajence Václava Hlaváčka nastoupila Vltavanka, kterou vede Václav Šimek. Díky CDčkům sice tahle výměna proběhla docela rychle a bez hluku, žádné vrzání a šoupání židlí tady nebylo, ale pro další minuty bude určitě pohodlnější, když necháme Vltavanku chvíli hrát a nebudeme kapely tak často měnit. Slíbil jsem v úvodu, že budeme cestovat. Tak vás teď s Vltavankou pozvu do Libně. Komu se to zdá málo romantické, ať si vzpomene na texty Bohumila Hrabala. Není důležité, kde jste, ale s kým tam jste. Nám bude zpívat Alena Moravcová a Ivan Trnka. Libeňská polka je dílem Václava Vokála a Miloše Bárty. Tak jsem vám všechno pověděl a už hrajeme.

Nevím, jak se to zdá vám, ale já mám dojem, že polka je na léto zbytečně rychlá. Člověk se potom lehce opotí, pokud zrovna neprší. Chtělo by to něco pomalejšího, něco na ochlazení. A protože cestujeme, můžeme se snadno vydat někam na sever do oblasti sněhu a ledu. Myslím si totiž, že právě tam by trávila letní dovolenou Sněhurka. A Sněhurka se jmenuje i další písnička, kterou nám zahraje Vltavanka. Hudbu složil Miroslav Císař na text Marty Adamcové a zaspívá nám Karel Gold. A protože jsem toužil po skladbě, která by byla pomalejší než polka, Sněhurka je mazurka. A mazurku já tančím moc rád. Hlavně proto, že se zbytečně nezadýchám. Poslouchejte, že mám pravdu.

Mazurka dozněla, možná, že pro někoho byla až zbytečně pomalá. To záleží na kondici, tedy pokud se tancuje. My, co zrovna jenom posloucháme, si ovšem nestěžujeme. Pro ty mladší teď Vltavanka zahraje polku. To jsem byl jednou gratulovat k 90. jedné paní, bydlela ve druhém poschodí. Já pojím, paní, jak sem jednou polezete, až budete stará? A ona mě docela uzemnila prohlášením, že jí schody nevadí, protože cvičí jógu. A že začala s jógou hned, když oslavila 60. Já povídám, to znamená ještě za mlada. A ona 90. paní se rozesmála, že mám vlastně pravdu. Takže polka teď čeká na každého, kdo se na svůj věk moc neohlíží. A protože cestujeme, bude to sázavská. Složil ji Antonín Borovička na text Františka Soukupa a zpívat bude Ivan Trnka za doprovodu Vltavanky. To ale má také logiku, protože do Vltavy se sázava vlévá. Alespoň jsme se to tak učili ve škole a já to nakonec také viděl na vlastní oči. Tak prosím, sázavská začíná.

Stále posloucháte Český rozhlas Vě Praha, kde jinde by vám také tak pěkně hráli. Slyšeli jsme sázavskou polku, hrála nám ji Vltavanka a už jsem zdůraznil, že Sázava se do Vltavy vlévá. Tak opět volám na pomoc železnou logiku. Kde pramení Vltava? Na Šumavě. Tomáš Sak upravil celou směs lidových písniček a nazval ji Šumavské kvítí. A tak se teď díky písničkám vypravíme na Šumavu. Už se těším, já mám Šumavu moc rád, byť jsem tam mnohokrát promokl až na kůži. Ovšem, když je tam hezky, tak je hezky. No, když budeme poslouchat Vltavanku vedenou Václavem Šimkem, tak určitě nezmokneme. Zpívat budou Alena Moravcová, Blanka Tumová, Ivan Trnka a Karel Gould. Tak pozor, vyrážíme na Šumavu. Slyšíte? Už šumí. Nebo že by to šuměla deska?

Dohrála Vltavanka, ale už čeká Moravanka Jana Slabáka. A ze Šumavy jsme rázem na Moravě. Není nad takhle pohodlné cestování. Poslechneme si lidový verbuňk nedaleko od Kyjova. Tedy, aby bylo jasno, nebudeme poslouchat nedaleko od Kyjova, ale nedaleko od Kyjova se jmenuje slíbená písnička. Tak a já s navým cestováním se s vámi už loučím. Mějte se pěkně a užívejte léta. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a Moravanka už hraje. Teď a tady, byť to bude, nedaleko od Kyjova.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt, nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvěme hned naše dva milé dnešní hosty. Jsou jimi výjimečná, všestranná, kreativní ženská bytost, především režisérka, ale také kreativní producentka, scénáristka Tereza Kopáčová a pozoruhodný mladý herec Filip Březina. Takže co pojí ty dva, předpokládám, většina z vás ví určitě. To vědí všichni, kteří sledovali bravurní, řekl bych, televizní seriál Smysl pro tumor. Tereza jej. Ano, necháme si zatleskat, nebo oni si nechají zatleskat.
4: Děkujeme.
3: Tereza jej režírovala, Filip sehrál hlavní roli. Ten seriál se ovšem nezrodil u nás, to byl původně belgický seriál. Matěj Podzimek jej přepsal do české podoby, nebo dal tomu jaksi českou verzi. Jak se k tomu dostala Kopáčová? Ty jsi byla přizvaná jako režisérka?
4: No, takhle by se to asi dalo říct. Ve skutečnosti to bylo tak, že mě televizní šéfové, do dneška si nemůžeme vzpomenout, který z nich to byl, buď to byl Reitler nebo Maxa, teď nevíme. Ale mi poslali tenhle ten seriál, teda tu belgickou verzi, jestli bych to nechtěla dělat pro Čechy. A já jsem tak jako první díl jsem se smála a jsem se vyděsila, jako emočně teda. Druhý díl jsem začala trochu plakat a když jsem někdy okolo 4., 5. dílu už přes slzy neviděla, tak jsem si řekla, že by to asi stálo za to udělat pro Čechy, protože to je prostě výjimečně pojatý velký téma, který u nás bylo do velký míry tabu a bylo to pojatý tak, že jsem si říkala, tohle je ta cesta. My jsme chtěli, jako už dlouho předtím s těma televizníma šéfama jsme chtěli dělat téma rakoviny a vlastně jsme nepřišli na klíč. A tady ten klíč najednou přistál ve velkolepý podobě.
3: Takže Matěj Podzimek, myslíš, objevil jako první ten belgický seriál?
4: Ne, Matěj určitě ne, právě říkám, byl to buď Michal Reitler, tehdy kreativní šéf České televize, a nebo Honza Maxa, ředitel vývoje tenkrát.
3: A ty jsi shledla ten seriál v originále? Hloupý dotaz, to bylo ve francouzštině.
4: Ne, ve vlámštině, nebo to, co oni to mají. Ne, anglický, oni s tím velmi uspěli po Evropě a měli k tomu samozřejmě anglické titulky. Oni dostali Grand Prix, velkou evropskou cenu.
3: Ano, takže takhle se vlastně začal pozvolna rodit ten seriál a pokud...
4: Já teda musím říct, že úplně jako největší spouštěcí moment, kdy jsem si říkala, že do toho musím jít, je když se tam zjevila postava takového postaršího, moudrého glosátora s velkým nadhledem a já jsem si říkala, oni to napsali pro Bartošku, jenom to nevědí. Jako to prostě, já musím obsadit Bartošku, tak jsem šla za Jirkou, říkala jsem, jestli by do toho šel. A on, když jsem mu říkal, hele, je to role pro tebe, skoro tam jako se nezvedneš z postele. A on říkal, no tak do toho jdu okamžitě, ani nečet scénáře. A tak jsem zavolala do té televize, že fakt jo.
3: Tak to bylo velmi určující pro tebe, že máš Bartošku. No a hlavní mužská role, ovšem nebyl Bartoška, to se posléze zrodil Filip Březina, to byl asi velký konkurs kamerové zkoušky, viď? Znala jsi Březinu vůbec?
4: Ne, neznala vůbec.

0: tady asi jakoby ani nečet vlastně ještě, který mi byl nabídnut, protože ten styl je hodně konkrétní vlastně. A pak samozřejmě to byla obrovská příležitost pro mě, protože takovouhle postavu jakoby asi herec chce hrát.
1: Měl jsi trému?
0: Měl jsem trému,
1: před kamerou asi určitě.
0: Já mám vždycky
1: trému. A věděl jsi, kdo dál kandiduje na tu roli? Potkávali jste se tam?
0: Vlastně ani moc ne.
1: No tak Tereza to nebude prozrazovat, to se v naší branži nedělá.
2: Říkám, že všichni.
0: Aha, takže všichni.
2: Nebo kromě těch, co jsem znala, věděla jsem, že se na to nehodějí.
1: Ty jsi měl k tomu tématu z nějakého důvodu blízko?
0: A vlastně jo, protože mě zemřel děda na rakovinu, pak i strejda, takže to téma by mi bylo vlastně blízké.
1: Mimochodem, stále se angažuješ, jak jsem se někde dočet, ve prospěch onkologických pacientů, což je chvályhodné.
0: No ano, snažím se něco dělat dál, ať to nevymizí, ať se to pořád připomíná, protože se to tak znovu může tabuizovat vlastně něčem. Ale pro mě jako to téma smrti je vlastně takové, fascinuje mě to vlastně něčem.
1: Ano, to se mu mluví, když je mu 28 nebo kolik. Měla jsi nějakého odborného poradce, teď přece jenom nepocházíš z lékařského prostředí, konzultovala jsi s nějakým odborníkem, jak si prostředí neurochirurgie?
2: Na ty scénáře jsme měli odborný poradce, protože dobrá zpráva pro pacienty, špatná zpráva pro nás, ono se to od toho belgického scénáře, nebo od doby, kdy byl belgický scénář napsán, respektive kdy to třeba ten hlavní hrdina, protože to napsal kluk, který to celý prožil, tak od té doby, co on to prožil, se medicína strašně posunula, čímž nám zrušila některé zápletky, které jako nám ty doktoři řekli, hele, tohle my už máme vyřešený, tohle prostě tady jako nemůžete tu scénu takhle dramatizovat, protože my už to máme dávno vyřešený a ty pacienti neblinkají a to zdaleka nebyla jediná komplikace. I u způsobu léčení to bylo všechno jinak, takže s náma jeli ty scénáře velmi pečlivě. A dost se to zrovna v těchto bodech měnilo, v ostatních za stolik ne, protože se ukázalo, že Belgičani jsou nám psychologicky velmi podobní, i ta země je tak podobně veliká a mají jako podobný způsob života, takže vlastně v těch příbězích se nemuselo tolik měnit, nebo skoro nic, to nechci říkat, abych tady Matějovi Podzimkovi nesnižovala jeho zásluhy, ale muselo se to dost měnit v těch medicínských věcech. A pak, protože když přijdete na plac a jedná se teda o jakýkoliv lékařský úkon, tak my samozřejmě víme prd, herci, pardon, může se v Českém rozhlase takhle mluvit.
1: Prd se
2: tak,
1: říct, dá.
2: Dobře.
1: Ano.
2: Tak, my víme prd, přes veškerou přípravu prostě nevíme milion věcí, herci nevědí ani, jak se oblíknou do těch plášťů nebo do těch chirurgických úborů, neurochirurgických, natož jako jakýkoliv další úkon. Takže to s náma byli na place taky doktoři, dokonce jsme měli teda primáře přednostu neurochirurgické kliniky. A ten tam vlastně hrál, jako jeho ruce nám tam hrajou, on tam hraje.
1: To se nenatáčel v Praze, takže to byl asi přednosta kliniky Hradci
2: Králové. No, museli jsme, každý krok nám museli vlastně jako říkat, jak se dělá, aby jsme byli aspoň jako, ne třeba úplně přesný, ale aby jsme byli aspoň věrohodní.
1: Přátelé, já mám, myslím, velké překvapení. Velkým fandou Ungeltu, Ungeltu bude příští rok už 30 let a je s námi od začátku, chodí na všechny naše premiéry, je asi nejvýznamnější český neurochirurg, můj dlouholetý kamarád Vladimír Beneš. A on by měl být teď napřímo, pokud neselže rozhlasová technika. Vláďo, slyšíme se?
3: Slyšíme, technika neselhala.
1: Vladimír Beneš! Vladimíre, slovo do pranice, viděl jsi smysl pro tumor?
3: Viděl jsem části, neviděl jsem to celé. A vím, že to bylo udělané výborně a že tam profesorální chyby nebyly.
1: No to je teda slovo. No mě fascinovalo, že vlastně tohle velmi závažné téma nebránilo tvůrcům v tom, že tam občas byl i humor. To bylo opravdu výjimečné. Tak to ti asi taky konvenovalo, protože ty seš člověk s výjimečným smyslem pro humor.
3: No jasně. On humor je v každém zaměstnání, akorát ten náš humor není moc přenosný.
1: Chce se třeba Tereza nebo mladý neurochirurg, tedy herecký Filip, pana profesora, na něco zeptat?
0: Asi na jedinou otázku, kterou bych se zeptal, už odpověděl, tak jsme to udělali bez chyby prostě, no.
2: Já vás moc zdravím, protože vás celý život strašně obdivuju, takže jsem moc ráda, že jsme se aspoň takhle setkali.
1: To říkala už Vláďo v zákulisí, byl jsi mimochodem stejně jako já, hostem.

0: v krásných ztrátách v televizi, které Tereza režírovala, takže tam jste se z oka do oka tenkrát potkali. Vláďo, my ti moc děkujeme, že jsi našel čas a že jsi pozdravil Ungel.
1: Já taky děkuju.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Děkuju.
0: Tak to byl profesor Vladimír Beneš, opravdu už 30 let stálý návštěvník našeho divadla. Mimochodem, to je neuvěřitelná dynastie neurochirurgů. Nedávno odešel jeho otec, který se dožil více jak 100 let. Vladimír už je taky dlouho na světě. No a už má syna a to je přednosta neurochirurgie v Motole. A vstoupil trošku do naší rodiny, protože nedávno operoval mou sestru Martu Skarlantovou. Takže ať žijí neurochirurgové Benešovi. Tak a teď zazní písnička, kterou nám následně okomentuje Filip Březina.

0: je pryč.
1: Když vítr fouká,
0: život je pryč.
1: Už je pryč.

0: Tak Filipe, komentuj.
1: Tak tohle byla píseň z muzikálu Elefantazie, který napsal David Drábek a hudbu Darek Král a slova složil Tomáš Belko. A hlavní roli tam hraje Tomáš Havlínek, ten hraje Sloního muže a druhou hlavní roli tam má Tomáš Klus.
0: A teprve pak Filip Březina?
1: A teprve, no někde na konci, no, někde na konci. To je taková jako taškařice docela muzikálová, no. My tomu říkáme činokál, protože jsme činoherci a děláme muzikál a to moc jako dohromady nejde. Mám pocit někdy.
0: Mimochodem jsem se dočet někde velice vybavený muzikantsky, hraješ na spoustu nástrojů a vokál není zrovna tvoje síla, zpěv?
1: No tak je to herecký zpěv, není to jako zpěv asi, který by měl někdo poslouchat. Já si nejradši zpívám v autě, když řídím a jsem tam sám.
0: Takže teď jsi pěl ve sboru, jo?
1: Teď jsem tam byl ve sboru, přesně tak. A já tam hraju Franka Lentiniho, což je vlastně reálná historická postava a měl tři nohy, protože my tam děláme takové panoptikum cirkusové v podstatě kolem toho Sloního muže a mě to jako baví vlastně, no akorát teda teďka v prosinci už to bude mít derniéru, takže nám zbývají podle mě poslední dvě reprízy. Takže kdybyste chtěli, tak pokud to není vyprodané, tak vás se zvu.
2: Já jsem to viděla, je to moc hezký představení.
0: No. Pozval tě aktér?
2: Ne, ten mě nezve nikam, ale já jsem poprosila Havlínka, který musel jsem nikdy neobsadila, ale ten mě zve.
0: Terezo, ale ty, když jsi mluvila teď o divadle, když režíruješ televize, tak to nebývá častým zvykem. Organizuješ dokonce čtené zkoušky a ty scény se zkouší, jako než připustíš tedy kameru.
2: Jo, ne, že bychom úplně zkoušeli scény, jako že se tam herci nepohybují, ale aspoň si přečteme scénář, dělám to u sebe doma většinou a jde mi hlavně o to, aby se jednak ty herci poznali, aby naskočili na nějakou jako společnou chemii, aby jsme si jasně řekli, jsou tam právě takový ty Matěje Podzimky a tak, aby jsme si řekli vlastně, o čem točíme, co ty jednotlivé scény znamenají. A dost využívám i herecký inteligence při této příležitosti, protože jakmile ty herci se začnou jako nořit do té své postavy, tak dost často přijdou na věci, které my třeba nevidíme, jako scenárista a režisérka, nám třeba nedojdou a oni už jsou tak jako bytostně tou postavou, vlastně to stihnou hrozně rychle, že nám jako najednou třeba řeknou, hele, ale tohle je divný, proč se chová takhle? A přicházíme třeba i na nějaký chyby, který se dají ještě opravit tu chvíli, anebo si to naopak musíme vyjasnit, jestli víme, co děláme. Je to hrozně užitečný.
0: Teď zvlášť vyspovídám Terezu a pak tebe, tak vydrž chvilku, ale vstupuj do toho, budeš-li mít pocit, že chceš něco dodat.
1: Dobře.
0: Ale ty asi
2: a
0: nevíš.
2: Ještě dodám, vlastně, že tyhle ty čtené zkoušky byly strašně důležitý proto, aby se Filip zkamarádil se svojí teda televizní partnerkou Alžbětou.
0: Podařilo se?
2: Myslím, že dost. Já jsem ho dokonce pak nutila, aby šli i na rande. Poslechli.
0: Mě to se podařilo.
1: Ano, to proběhlo a dokonce jsme tam společně hráli Rumikub, což je ta hra, kterou tam hrajeme v nemocnici, jako oblíbená hra postavy pana Bartošky.
2: Ne, a myslím si, že kdo viděl teda Smysl pro tumor, tak mi musí dát za pravdu, že ta chemie mezi nima opravdu funguje, jako mimořádně, což je strašný vlastně, strašný klad toho, co vnesli do seriálu, protože...
0: Jste kamarádi dodnes?
1: Jsme kamarádi dodnes, ano, přesně tak.
0: Teresko, tak pojďme k tobě. Ty pocházíš z filmařské rodiny, táta byl věhlasný dokumentarista, byl dokumentarista, nicméně stále je. Táta, promiň, už bude
2: 96 let, teď mu bude 97.
0: To je na aplaus. Ať nás poslouchá.
2: Nutno dodat plném zdraví a mentální kondici.
0: Takže ti pořád mluví do tvých projektů?
2: Jo,
0: je to velký konzultant?
2: To není konzultant, to je absolutní kritik největšího typu. Jako je nekompromisní. Já jsem vlastně ještě neudělala nikdy nic dobře. Má i dost černý humor, protože teď třeba jsem mu tak jako ve snaze, aby mě konečně jednou pochválil, jsem mu říkal, že se mi podařil poprvé. Já jsem uváděna jako scénáristka, ale v životě jsem žádný scénář nenapsala, je to jenom chyba, která se mnou táhne celý život. Teda, teď už jsem to opravila, protože jsem podle knihy se mi podařilo napsat nenapsatelný scénář, tak jsem se tomu tátovi pochlubila. A táta, protože čet knihu, čet ten základ, tak mi na to řekl, no doufám, že se té premiéry nedožiju.
0: No, Teresko, ty jsi velmi atraktivní žena. Tebe nikdy nelákalo být herečkou? Ty jsi zproducírovala v mládí, nějaký výrazový tanec si provozovala. Takže to tě to nesvedlo na prkna?
2: Ne,
0: definitivně.
2: Tak s mým obličejem, já bych potřeboval tak širokou uhlí formán. To ne, to fakt ne. Já mě za tou kamerou dobře, naopak před ní hrozně nerada lezu.
0: No takže, jak se přihodilo, že jsi začala studovat FAMU? Napřed si třeba fotografovala, nebo si psala nějaké scénáře?
2: Ne, vůbec. Já jsem dělala jiný druhy umění, a jak říkáš, ten tanec a hudbu a malování, dejme tomu, a tak jako jsem měla ráda prostě všechny druhy umění. A nic z toho jsem nedělala tak, abych si řekla, a tomu se budu věnovat profesionálně, tak jsem potřebovala najít nějaký obor, který by to propojil. Který by ty kousky z toho, co umím, který nebyly třeba úplně marný, ale nebylo na tu solovou dráhu, tak abych to nějak jako propojila a nějak mi došlo zcela nezávisle na otcovi, že by to mohl propojit dokumentární film, tak jsem se přihlásila na dokumentární film.
0: S jeho vědomím?
2: No, tak musela jsem mu to oznámit a tatínek mi na to řekl, a to je, on mě miluje a jsem středobodem jeho života. Ale na tohle mi řekl, že dítě, který si vybere profesi svého rodiče, je asi dementní.
0: No takže tahle dementní dcera přesto začala studovat FAMU. Kdo tě vyučoval? Doma směla Zdeňka Kopáče, ale někdo tě učil na FAMU.
2: Tam mi řekl nějaký základní věci, které se pak ukázaly, že opravdu neplatí. Asi mi to udělal schválně, ale já jsem nastoupila na FAMU v roce 89 a po měsíci takového jako koketování s tou školou jsme udělali revoluci. To můžu takhle říct, protože jsem opravdu exekutivně tady vykonávala revoluci. Jezdili jsme prostě po vesnicích okolo Prahy a přemlouvali jsme zemědělce, aby do toho šli s náma, a dělníky v Praze, v ČKD, aby do toho šli s náma. Já jsem ten, kdo natočil, nebo jedna z těch kamer, jsem režírovala jednu z těch kamer, která natočila takový ten nejslavnější moment revoluce, kdy Štěpán říkal dělníkům ČKD, že se nebudou poslouchat děti, a dělníci začali řvát, že nejsou žádný děti. A to jsme věděli, že jsme vyhráli. To bylo veliký.
0: Mimochodem, já jsem byl reportérem Občanského fóra v televizi a Filip Březina zdaleka nebyl na světě.
2: No, takže potom říkám to proto, že pak jsme si tu školu vlastně vyrobili, celou FAMU jsme si vyrobili k obrazu svému, vyházeli jsme ty kantory, co tam byly do té doby, a přivedli jsme si vlastní. A my jsme si přivedli na dokument Jiřího Věrčáka, s kterým jsem pak já 12 let žila, takže já jsem si to vyrobila vyloženě jako pro sebe celou tu školu.
0: Ty jsi velmi obratná. No a tak, kým jsi chodila třeba do ročníku, jak si někdo se srovnatelně prosadil, jako Kopáčová?
2: Nemůžu vám říct jediný jméno, který byste jako vylovili z paměti, zabrali. Bohužel ne. Byla jsem tam největší hvězda, prostě pojďme si to říct takhle.
0: Ano, řekla skromná Tereza Kopáčová. A to byl absolventský film o té partě Spolužaček, to byl...
2: Ne, to bylo dávno po škole, nebo ne dávno, ale bylo to vlastně dlouho po škole, no.
0: No taky se tam 89. rok významně objevil.
2: No spíš jako v tom, že jsem tvrdila, že jsme první generace žen, která si může zcela svobodně vybrat život, jako žít život může, protože jsme vlastně dospěli s tou revolucí.
0: No jinak pak si velmi střídala i profesní zájmy, byla dokonce šéf-redaktorkou časopisu Story, tuším. To byla před Pavlovskou nebo po Pavlovské, nebo to jste se jako tak
2: ne, to jsem byla po Pavlovský a po Výborný.
0: Ano.
2: To se přihodilo tak, že publisherka velkého vydavatelství věděla, že mám ráda společnost a že mě zajímají slavní lidé, protože já jsem do té doby točila s jeden... medailonek, nebo tenkrát se tomu říkalo geny. Za druhým, a vždycky jsem si vybrala ty jako absolutně nejslavnější, protože mě nějak zajímal hrozně ten manuál na jako opravdický úspěch.
0: Tak a cituj, koho jsi točila?
2: Já jsem točila úplně jako první, samozřejmě jsem si jako prvního jsem si vybrala Karla Gota.
0: Začít a Kopáčová točila Gota, ano.
2: Pak jsem teda si vzala Honzu Železnýho, abych se nepohybovala pořád jenom v tom showbizu. Pak Pavla Nevidvěda a Lucku Bílou. No a tak jako věděli, že prostě jsem v té pražské společnosti jak ryba ve vodě a že zároveň umím nějaký řemeslo, ten dokument, který může být teoreticky ty novinařině docela blízko. Ve skutečnosti jsem se to musela jako z gruntu učit, protože nejenom novinařina, ale celý to vydavatelství a vydávání časopisu, komerčního časopisu, tenkrát teda byla Story relativně chytrý časopis, nebo jsme to tak jako se snažili dělat, což je u Bulváru už tenkrát bylo trochu protimluv, dneska je to úplně neuvěřitelný, ale já jsem tam měla jako vlastně intelektuály v redakci, tak jsme zas tak pak jako už moc neprodávali. Ale bylo to řemeslo, který jsem ráda...
0: To je jediné hledisko. Prodávat.
2: Samozřejmě. Jako, ale pro mě to byla úžasná zkušenost v tom, že právě protože hlavní hledisko je prodávat za každou cenu, to po vás samozřejmě ten vydavatel chce, tak my jsme například kvůli tomu dělali každý čtvrt roku takzvaný fokusky, to znamená, že se jezdí po republice, kde si holky nad tím časopisem říkají, co je tam zajímá, co je baví, co naopak jako vlastně jako přecházejí. A já jsem díky tomu poznala vlastně národ. Musím říct, že ty, jako my žijeme v nějaký tady pražský bublině, ale já tím neustálým kontaktem s těma lidma, teda oni nevěděli, že se na ně koukáte, to se na ně koukáte přes polopropustní zrcadlo, ale najednou jsem je nějak načetla a 5 let jsem jakoby vlastně dělala něco pro ně, tak, aby oni je to zajímalo, což mě naučilo ten národ znát tak dobře, že z toho vlastně vznikly soukromí pasti, protože jsem přesně věděla, co vlastně chtějí za témata.
0: No, dokumentaristické cítění si uplatnila také v projektech jako Cestománie, to si taky dělala. No a pak se objevila, tam jsme se potkali v těch krásných ztrátách, to byla taková čistá studiová práce. Co tě na tom lákalo? Tam není moc režírování.
2: Není úplně z dnešního pohledu, ale zase je to potkávání se zajímavýma lidma a já jsem vlastně ten pořad, mě bavilo tenkrát ty pořady jako z gruntu postavit, že prostě říct, jak to bude vypadat, co se tam bude dít. Tohle jsme dělali teda, jasně, tam jsem byla úplně od nuly, dokonce, že se to jmenuje Krásný ztráty, je moje práce, mělo se to jmenovat Hospoda na věčnosti. Hrozný, ne? Hrozný.
0: Tak to je naprd, ano.
2: Že já Hospodu na věčnosti točit nebudu teda. A tak jsem musela přesvědčit Michala Prokopa a Honzu Lacinu velmi chytrýma argumentama, proč to mají být krásné ztráty. A tím se i určilo, o čem jsou, protože já jsem to dělala, že krásné ztráty má každý člověk ve svém životě, i kdyby měl jenom přijít o iluze. A že to je velký jako společenský téma, že to na to můžeme navlíknout. Oni řekli, že je to tak geniální, že jsem to asi nevymyslela já, ale že to tak bude.
0: Tak a pojďme k tvým nejvěhlasnějším projektům. Zmíněna si Soukromé pasti. Já jsem viděl famózní jeden díl v rámci Nevinných lží, kde byla naše herečka ungelťácká Tereza Brodská.
2: Který myslíš? Ona totiž tam v Nevinných lžích měla víc těch rolí. Myslíš ano, Brodská je,
0: ano. Za to jste získali snad i nějakou cenu. Tematicky to bylo velmi objevné. Ne v té době.
2: Jako chceš, abych to rozvinula?
0: No, chceš-li ty? Oceněná za ten projekt.
2: Já myslím, že Chromozom úplně žádnou, jako dostal se na nějaký festival, myslím, že cenu nedostal. Cenu dostala tatínková holčička, kterou já jsem nerežírovala. Já jsem tam byla na celých těch všech vlastně sériích televizních filmů, který jsem dělala vlastně dlouho, asi 10 let pod různými názvy, tak jsem vždycky byla kreativní producentka. A původně jsem si myslela, že to režírovat nebudu vůbec. Režírovala jsem vlastně poprvý hranou věc úplně omylem, protože jsem nějak jako zjistila, že režisérka, který jsem to svěřila, to dělat nemůže. A nebyl, kdo by to převzal, tak jsem právě v chodu okolností, teda to bylo s Jirkou Bartoškou, jsem volala úplně spocená. Bartoška říkala, jsem jako vysvětlila jsem mu situaci a zeptala jsem se, jestli by do toho se mnou šel, kdybych to převzala já, což je blbost, protože jsem dokumentaristka, že to neumím, ale. A on řekl, že jo, že prostě, protože neměl rád tu režisérku, co tam měla být předtím, tak říkal, že daleko lepší někdo, kdo to neumí. Ale no tak jsem skočila do vody a začala jsem točit vlastně hraný filmy a pak jsem si přidělovala čím dál tím víc těch filmů z těch
0: jako
2: sérií.
0: Jako kreativní
2: sobě. Jsem si sobě jako přidělovala čím dál tím víc filmů, že jsem si říkala, že už to je jako nevkusný no, a že radši budu režírovat.
0: Kreativní producentku.
2: No, teď zrovna mám období, jako, kdy chci režírovat a nedělat kreativní producent.
0: Mimochodem, tahle všestranná Kopáčová, jak se mi uvedl na začátku, zrežírovala i videoklip a bravurně. My si tu písničku teď poslechneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, v divadle Ungeld běží právě rozprava Milana Hajná, mými hosty jsou Tereza Kopáčová a Filip Březina. Dozněla píseň Kráva, jak se k tomu Kopáčová dostala?
1: Bára Poláková, když ještě nebyla zpěvačkou, mě oslovila, jestli bych nenatočila takovou písničku z divadelního představení, ale protože to divadelní představení se věnovalo takový hrozný levicový političce, tak jsem řekla, že nepřipadám v úvahu, že nebudu stavět pomník žádný takovýhle osobě, ale že protože v tu dobu zahrála Krávu na nějakým malostranským besedě, na takovém pořadu Barování, jsem říkala, to je tak geniální písnička, že já ti natočím Krávu. Normální klip prostě. Pojďme udělat klip z Krávy. A udělali jsme u ní v kuchyni, za dopoledne jsme udělali klip tak jako z legrace. Ona nebyla zpěvačkou, já jsem to taky nebrala moc vážně. Jenomže to strašně zafungovalo na YouTube,
0: na sociální síti.
1: Takže
0: viděl to Březina.
2: Samozřejmě, já vím, že to byl velký boom. Jakože se to hodně poslouchalo, dokonce se jako hodně repetitivně koukalo i na ten klip.
1: No, protože ta písnička je prostě sladká. Takže pak jsme natočili i na Frněnou, to už měla asi 60 milionů zhlédnutí. Ale já jsem točila spoustu klipů, já jsem i tomu Karlovi Gotovi natočila úplně příšerný klip. Tak hrozný. Na Bahama. Nebo jsem točila velikánský klip, strašně drahý v Americe. Jako pro český projekt, který nikdy pak se neuspěl, ale ten klip byl velký.
0: Necháme tě, Teresko, teď vydechnout. Ty si mimochodem, když běžela písnička, říkala, už mluv s Březinou, teď se stane, jo? Takže, Filipe, ty pocházíš z Ostravy, já jsem z Hranic na Moravě, takže jsme takřka sousedé a z velmi početné rodiny. Čtyři sourozenci, no, vy jste čtyři dohromady, že?
2: Ano, já mám tři sourozence.
0: Nejmladší, nejstarší Březina tenhle.
2: Já jsem druhý nejstarší, mám bráchu, který je starší o 2 roky, pak jsem já, pak 4 roky nic, pak je sestra a pak 2 roky nic a nejmladší brácha. Že to je v rozmezí vlastně 8 let.
0: Rodiče stále existují, pro boha, když jsi mladý
2: kluk.
0: V Ostravě Filip za něma dojíždí, že jo?
2: Ano, občas.
0: A všichni ostatní zůstali v Ostravě, pouze Filip dezertoval do Prahy.
2: Ne, tak to není, tak to není. Ještě dezertovala sestra, protože ta je baletka, ta byla podle mě 3 roky v Ústí a teďka je v Liberci. A mimochodem jsem tam byl teďka na premiéře na Sněhovou královnu, na Tančí Gerdu, v hlavní roli. A bylo to krásné, takže Liberčáci, běžte.
0: No tak v Ostravě si mimochodem studoval i konzervatoř, ale co tě znavigovalo k téhle životní cestě? Filip Březina recitoval hezky, pokud vím, tak tvůj hlavní zájem byl sport, takže co tě vedlo k herectví?
2: No já nevím, jako asi nějaká...
0: Jsi
2: jako
0: exhibicionista, rád se
2: No to předvádíš? Ne, to právě, ne? Že... Nebo možná jsem byl jako dítě, ale pak jsem se dost uzavřel vlastně. Ale spíš to byla nějaká jako potřeba napodobovat lidi jako kolem mě a zkoušet si, jak chodí, jak se tváří a tak.
0: No takhle o tom herství moc není, ale chápu, že ty to...
2: tak člověk musí někde začít přece, že jo.
1: Už ti bylo... Herectví, že to má postavený na tomhle.
2: Jo, já hodně napodobuju vlastně, no. No, nebo mám aspoň tu představu, že napodobuju. Ono to pak možná z toho ven leze úplně něco jiného, ale já tu představu tam mám.
1: Ne, umí to skvěle. A třeba Jima Carreyho, to se nedá v rozhlase teda úplně rozjet, ale Jima Carreyho umí úplně nejlíp
0: no,
1: na světě.
2: Ne, já jsem to teďka dělal, to se můžete podívat na České televizi v show Luce je výborné, jsem to tam to dělal, takže si to můžete pustit na i vysílání zpětně, klidně.
1: Já myslím, že to tam není.
2: Je to tam, já jsem to viděl, já jsem se sám na sebe koukal samozřejmě.
0: A rád.
1: Tak to vystřeli, protože já jsem se na to včera koukala a neviděla jsem to. Koukala jsem tě celý, no.
2: Fakt? No ono to je úplně na konci, takže ty jsi to nekoukala do konce, ten díl.
1: Nevydržela, byla noc a už jsem se musela vyspat na tvůj pořad, ne?
2: A já myslím, že jsi koukala schválně jenom na mě.
0: No a na konzervatoři tě učil kdo mimochodem? Já to tam znám v Ostravě.
2: Na konzervatoři mě
0: Klimše
2: učil...
0: Klimše tě neučil?
2: Ne, Martin Františák a Anička Cónová.
0: Ano,
2: mě učili, ano. No.
0: A zahostoval jsi třeba v nějakém ostravském divadle během studia?
2: No moje první úplně hostování v divadle bylo, když mi bylo 16. A byla to muzikál Balada pro banditu v Národním divadle Moravskoslezském. A tam jsem hrál toho malého bratra Nikoli Šuhaje, Juru Šuhaje. A já jsem to měl strašně rád, mně se to strašně líbilo. Protože jsem nemusel chodit do školy a byl jsem v divadle a zkoušeli jsme. Což bylo super. A pak se to hrálo 4 roky a bylo to jako pořád vyprodané.
0: A rodiče nedivadelníci byli pyšní na tebe?
2: No tak samozřejmě, moji rodiče jsou moji největší fanoušci. To je základ.
0: No ještě tvoje sestry, tak chodí i na ty balety patrně, že jo?
2: No to rodiče? Já chodím na... No jasně.
0: Rodině, společně.
2: Fandíte. No tak doufám, že jsme tak na stejnou s tou sestrou. Neli, já možná trošku víc. Doufám.
0: Po konzervatoři už se rozhodl, že Ostrava stačí a že zkusíš Damu v Praze. Přesně měl si volbu buď Brno nebo Prahu, Březina se rozhodl pro Prahu.
2: No já jsem si samozřejmě podal přihlášku jak na Damu, tak i na Jamu, ale a já jsem si podával přihlášku i na Hamu, na pantomimu. Kam jsem,
0: a to tyhle je to ty, napodobování, víš?
2: A ty, no právě, přesně, ne, protože my jsme na konzervatoři samozřejmě jako měli i pantomimu, jevištní pohyb, tanec a všechno. A mě to vlastně jako bavilo, protože to má v něčem blízko k tomu sportu, že to je hodně jako fyzická věc, nebo vlastně úplně fyzická věc. A ty přijímačky na Hamu na tu pantomimu byly asi o 3 měsíce dřív než na činohru na Damu. A já jsem se tam dostal. Takže vlastně na přijímačky, na činohru, na Damu už jsem měl s tím, že se určitě budu stěhovat do Prahy. Takže jsem byl o trošku klidnější. A přijímačky na Jamu, tak tam už jsem vůbec nejel, protože už jsem byl přijatý na činohru na Damu.
0: Jestli pantomima anebo činoherectví ses musel pak rozhodnout už ty.
2: Jo, no a mně došlo, že by mi chybělo asi to slovo. A zároveň jsem se na Hamu necítil tak dobře jako na Damu. Takže jsem dal na nějakou vnitřní intuici a pocit a myslím, že jsem udělal správně.
0: My si to myslíme taky. Takže pojďme na Damu. Patrně se tě týkal studentský život. Jako chlapec z Ostravy si bydlel asi na kolejích. Tam bylo rušno, viď?
2: Ne, já jsem bydlel na bytě už. No, my už jsme koleje moc nejeli. No, jako ty priváty byly trošku
0: mohlo být
2: lepší.
0: Rušno. Nebylo tam rušno?
2: Na privátě u nás? No? Ne, ani ne. My jsme právě do Krásných Ztrát chodili na pivo. Ať se to trošku propojí.
0: Po skončení Damu si vstoupil do městských divadel pražských záhy, no a tam jsem tě viděl jako Čeplina, to bylo opravdu bravurní, tak tam si mimochodem, jak si ty mimické schopnosti velmi zúročil.
2: Ano, ale ona to byla taková jako pro mě hrozně, hrozně těžká inscenace vlastně, protože já všude říkám, že jako mám rád sport a fyzickou námahu, ale tohle to už bylo trošku moc i na mě. Takže se s tím potom jako táhly nějaké moje kolapsy a já jsem byl vlastně pak ve výsledku rád, že už to skončilo.
0: No to nezní dvakrát povzbudivě, ale pro nás diváky to byl velký zážitek.
2: No to
0: pro
2: doufám,
0: tebe strašná
2: to
0: fuška.
2: No jasně, byla to strašná fuška, no. A já už jsem potom z toho měl takový...
0: Viděla
2: jako...
0: Tereza? Ne.
2: Já jsem z toho už měl takový jako psychický blok potom, no. Když jsem jako tam skolaboval, tak už se mi to jako nehrálo lehce a... Ono k tomu došlo, když to byla podle mě předpremiéra, takže já jsem pak jako to musel zase jako znovu mít začít rád a bylo to takové jako náročné docela, no, pro mě.
0: No, v městských divadlech si toho odehrál mnohem víc, nicméně pak ses rozhodl městská divadla opustit a důvodem, pokud se nemýlím, byl právě smysl pro tumor, protože byly lehké komplikace s uvolněním Filipa Březiny pro to natáčení a Filip o smysl pro tumor velmi stál, Teresko, a opustil angažmá.
2: Přesně tak to je, ale ono to naštěstí vyšlo tak, že já jsem vlastně nedával výpověď, mě jenom skončila smlouva vlastně, takže jsem nemusel nic jako oznamovat nějak jako brutálně, ale jako podle mě to bylo správné rozhodnutí, protože jsem potřeboval udělat to, aby vlastně ta Česká televize byla na prvním místě a ne právě ta smlouva s tím angažmá, aby si mohl vlastně jako diktovat časové podmínky já.
0: A dnes máš jasno, jestli stojíš o pevné divadelní angažmá a nebo si chceš vybírat včetně příležitostí na jevišti či před kamerou.
2: No já nevím.
0: Teď jsi bez angažmá, hostuješ v Národním.
2: Teď jsem bez angažmá a hostuju v Národním divadle. Já nevím, mně se to tak jako střídá, ono je takové fluidní, ono je to právě podle toho, jako kolik má člověk práce, no. Tak když člověk práci nemá, tak brá to angažmá, a když práci má, tak je trošku na obtíž, no. Že se to jako špatně vyvažuje vlastně.
0: No a tvoje zkušenosti tedy s kamerou ještě před smyslem pro tumor?
2: No jako já jsem...
0: Ty jsi byl jako polodítě objeven přece.
2: Jako tohle,
0: před kamerou, že jo?
2: No polodítě, já nevím. Já jsem chodil právě ještě v Ostravě, to jsem byl podle mě v 9. třídě na základní škole. No, tak
0: téměř dítě.
2: Téměř dítě. To už jsem byl muž dospělý, samozřejmě skoro. Tak já jsem šel na casting a to bylo, protože jsem... O tom castingu jsem se dozvěděl díky dramatickému kroužku, kam jsem chodil. A šel jsem na ten casting a získal jsem roli spolužáka číslo 3. V seriálu 14. A byl to v podstatě kompars. Ale mě to hrozně bavilo, protože jsem jako nakouk vlastně za oponu toho, jak to vůbec vzniká. A celé mi to přišlo vlastně jako hrozně zajímavé, že tam jsem pochopil, jak je to vlastně, jaké je to mraveniště vlastně celý ten štáb, jak to všechno navazuje na sebe a jak to musí být kompaktní, aby to jako fungovalo. Co mi strašně líbilo.
0: Takže to byla tvoje první zkušenost, no ale pochlub se dalšími projekty, ty jsi hrál dokonce i v Štědrovečerní televizní pohádce, tam tě viděli všichni.
2: Hrál.
0: Jak se jmenovala?
2: Klíč svatého Petra. No ono s tou pohádkou je to jako takové ošemetné, jo. Já jsem totiž nikdy v pohádce moc hrát nechtěl, ale moje babička o to hrozně stála, prosila mě, abych... Že by se jí líbilo, kdyby hrál prince, protože já jsem předtím hrál vždycky jako epizodní role nějakých vrahů nebo nějakých uchyláků. A ona vždycky, když se na to dívala, tak mi říkala, že by nejradši tomu režisérovi dala pěstí, že co mi to dává za role, že já jsem takový hodný kluk. A chtěla po mně, abych prostě jako hrál v pohádce prince. A shodou okolností asi měsíc na to mi volali z České televize, že je casting
0: prince
2: na pohádku, tak jsem si řekl, babi, pro tebe...
0: Nejkrásnější Štědrý den, babičky.
2: Já jsem si jako říkal, že tam jako půjdu a zkusím to, a ono to vyšlo prostě, no, tak už jsem to pak musel dělat. Ne, já jsem to dělal rád samozřejmě, tak to byl takový jako vánoční dárek pro moji babičku.
0: No a další herecké disciplíny, kromě jeviště a televizní kamery, film si tě zatím tak výrazně nevšiml, tam na velkou životní šanci teprve čekáš. Co rozhlas? Vysíláme rozhlasový pořad.
2: No s tím zas takové zkušenosti nemám. Teďka jsem točil v rozhlase takovou rozhlasovou hru, jmenuje se to Smečka, a tam to by zase babička nebyla ráda, tam jsem hrál násilníka.
0: Grázla, jo?
2: No, grázla, takovou jako... nebo byl jsem jako v rámci skupiny, která znásilnila jednu holku prostě, že to je podle reálného případu ze Španělska. Tak doufám, že se to babička neposlechne, protože zase budu poslouchat řeči. ale bavilo mě to. Je to zase úplně něco jiného, no.
0: Vraťme se na vteřinku k tvé rodině, to už jsme řekli, že seš ze 4 dětí, ale nějaký cirkusový původ jsem se někde dočetl. Babička zmiňovaná?
2: Ne, to je ta druhá.
0: To je ta druhá.
2: No, to už nebožka, no,
0: protože
2: bohužel.
0: Ty, jak si holduješ i akrobaci, tak to asi souvisí s tím cirkusem, ne?
2: No to já nevím, jestli to souvisí s tím, no, jako přímo, jo. Nebo já to mám od mamky teda zakázané, protože to je z mamčiny strany, tak to mám zakázané jako kdekoliv říkat. Jo, ale já jsem
0: tak
2: to někde řekl
0: a, já neřekl to ty,
2: a ten
0: no.
2: Zákaz přišel až potom.
0: Aha.
2: Takže no.
0: Vždyť to je krásné, to jsou kolegové cirkus. Horníček
2: no,
0: všichni říkal.
2: No, jasně, no.
0: Horníček vždycky říkal, jestli hraje někdo Hamleta nebo dělá Salta v cirkuse, všichni jsme na jedné lodi komediantů. A je to tak.
2: No,
0: takže ty
2: jo,
0: máš lehce cirkusový původ.
2: No asi jo, já nevím, no.
0: Jako... My mu tleskáme. Tak a teď si poslechneme zase písničku a ty pochopíš, že zase s tím Filipem Březinou souvisí.

0: Tak nám ozřejmě, jak to s tebou souvisí. Znáš tu písničku?
1: Tuhle tu písničku jsem v životě neslyšel. Nebo teď jsem ji slyšel poprvé v životě a souvisí se mnou maximálně tím, že ji zpívá a nejspíš asi i složila Berenika Kohoutová, se kterou jsme točili právě zmiňovanou pohádku Klíč svatého Petra.
0: Kohoutová s tebou opravdu hrála v té štědrovečerní pohádce. A jste taky kamarádi, ty jsi dobrý kamarád se svými hereckými partnerkami?
1: Jo, tohle je to tabu, jo, dobře. No tak jako kamarádíme se samozřejmě, nebo ne, jako potkal jsem ji asi před 14 dny v kavárně úplně náhodou, tak jsme si popovídali a ona měla ještě velké břicho, ale už porodila a přejeme, ať jsou všichni šťastní a zdraví.
0: Přejeme taky. Pořad vysíláme poslední neděli v listopadu, takže ta příští neděle už bude adventní, vlastně vánoční, takže ty se nezatvářila nadšeně. Ty a Vánoce nejste kamarádi?
2: Ne, jenom mě ještě, já jsem teďka cestovala trochu a mám ještě léto, takže mě vyděsilo, že už jsou Vánoce. Tom... No ale tak dobře, já se s ním nějak srovnám a hned začnu pít.
0: Tak ale nahrála jsi mi, cestovala se svou dcerou, té je 15, tuším, a vy jste jaksi velmi srostlá dvojka a většinu věcí jaksi absolvujete ve dvou. Ona už jako s mámou toho zažila hodně.
2: To je pravda, no. Já ji od malinka tahám tak jako vlastně po všech možných zážitcích od toho cestování. To bylo teda dřív míň, ale třeba právě po divadlech a operách a filmech a vychovala jsem z ní jako velmi zdatného kritika uměleckého. A po výstavách, všechno možný. A je pravda, že jsem si z ní v tomhle směru trošku udělala parťáka, až tak moc, že jsem jako vlastně i radši zrušila muže ve svém životě, protože mi to s ní přijde zajímavější. Pardon.
0: Já jsem ale... přišel, co jsi zrušila muže ve svém životě, no. To lze?
2: No tak jasně.
0: My nezaniknem.
2: Ve svým životě? Ano. Ne, na světě to bych nerada. Ano, ne. Spolupracuju s nima mimořádně ráda, ale doma jen mít už nemusím.
0: Že je to škoda?
1: Je to převeliká škoda. Muži jsou super.
2: To já ale vůbec nepopírám. Jenom nemusí být u mě doma.
0: No a kde jste byli teď? Teď to byla velká exotika, myslím, že jo?
2: No tak zas tak ne. Je to
0: potápění, delfíní.
2: Ano, nejdřív jsme se potápili s delfíny asi strašně zajímavou partičkou chytrých lidí. S nimi jsme vedli hovory o neurovědách, takže to se trošku vracím obloukem k smyslu pro tumor, respektive vědomí a tomu, co se nám v tom mozku děje, nebo co se nám tam může stát. A pak, když už jsme byli v Egyptě, tak já jsem se rozhodla, že jí ukážu Egypt, který já znám dobře, ale jak to tak bývá, tak když cestuju s ní, tak vlastně pozoruju tu zemi z jiných, trošku jiným pohledem, jejím pohledem a zavedla jsem ji i na místa, kde já jsem nikdy nebyla. Můžu říct, že Bílá a Černá poušť v Egyptě jsou strhující, spali jsme tam i a pak, aby se z toho zpamatovala, protože jí ten arabský svět nedělal úplně dobře, tak jsme se odjeli tak jako zkulturnit do Lisabonu.
0: Tam je taky krásně, zase úplně jinak. A odhaduju, nevím, dcera asi studuje gymnázium a pak zamíří na nějakou vysokou školu. Obávám se
2: samozřejmě, ano, obávám se úplně správně. Asi před 2 lety přišla na to, že byť...
0: Chce být herečka?
2: Ne, byť domů chodím 15 let, obtěžuju s tím, jak dělám příšernou profesi, která je nesmírně stresující, úplně na prd, je všechno špatně, tak samozřejmě jako před 2 lety jsem mi přiznala, že se nedá nic dělat, ale že bude muset dělat režii. No.
0: Tak, to je budoucnost tvé dcery. Když jsem zmínil blížící se Vánoce, tak jistě s dcerou, ale patrně i s prarodiči tvá dcera, prožijete společné
2: taky,
0: Vánoce. Bez muže po tvém boku. To z toho
2: tak
0: vyplývá.
2: Já nevím, jestli se nestane něco jako zázračného, vánoční zázrak, no ale zatím
0: na Vánoce
2: to...
0: ho ještě vyne.
2: Zatím to tak vypadá.
0: Filipe... Tvoje Vánoce asi v Ostravě, v široké rodině. Máš děvče stále, vezmeš své děvče do rodiny. No, nemusí být stále, a i tak může do rodiny.
1: Tentokrát tam pojedu sám, no. Ale my to máme samozřejmě v širokém rodinném kruhu, protože jsme 4 děti a vždycky se tam všichni sjedem. A...
0: Kde bydlíte v Ostravě, prosím tě?
1: Ve Staré Bělé.
0: Jo.
1: No,
0: tam zabírám.
1: Tam máme domeček a už jako, když se tam sjedem všichni, tak už i ten domek je nám malý, protože brácha má 2 děti a bydlí vlastně ve spodním patře. Ale já to mám rád, protože tam se pak pořád, jako když tam sjedem všichni, tak se pořád něco děje. Buď to tam zvou děti, což teda nemám moc rád, ale pořád nějaký program, pořád se jako jezdí na výlety.
0: Ale
1: a tak.
0: Plánuješ, že jednou budou řvát i tvoje děti, že jo?
1: Moje děti nebudou řvát.
0: Ale plánuješ své děti.
1: Asi jo, já nevím. To je ve hvězdách. To je asi něco podobného jako s tím mužem. Se nechám překvapit.
0: Takže ty prožiješ Vánoce tedy v Ostravě, ty v Praze. No a těší vás vůbec ty vánoční rituály? Rozbalujete dárky u vás?
2: Jo, děláme to překvapením. Všechno. I lejeme olovo a opravdu mám 11 druhů cukroví, když to stihnu, když zrovna netočím. A vlastně i když točím, tak to po nocích nakonec nějak domatlám, aby to bylo těch 11 druhů, který máme rádi. Jo, dělám všechno plním, stromeček je výstavní, kouzlo Vánoc funguje, kouzlí.
0: Ty se nějak podílíš na přípravě Vánoc v té Ostravě?
1: No já právě jako vlastně moc ne, protože já občas, nebo no právě, já se dostavím až třeba 23., protože do 22. musím být v Praze, tak jako já mám docela rád přijet do hotového. Nemuset nic dělat a už tam jenom tak jako sedět, dát si vaječňák a jenom
0: tak ať
1: sedět.
0: Se vám Vánoce vydaří, ale chci se zeptat ještě na vaše koníčky. Terezo, máš koníčky vůbec při své pracovní vytíženosti v napojení na dceru, s kterou cestuješ? Tebe nepodezírám, že bys třeba vyšívala nebo pletla a tak.
2: To by se zrovna pletla. Já miluju ruční práce, moc často se k ním nedostanu právě, protože furt prostě pracuju, ale když, tak to úplně zbožňuju, takže umím plíst, háčkovat, šít všechno, zdobím si byt, jsem jako velká hospodyňka, ale z koníčků stíhám akorát zimně lyže a teď jsem se v létě, jako jsem si zkusila freedive a to je výborný, že se potápíš bez masky, jenom na nádech.
0: Tak se povalovat u moře, to není pro tebe.
2: To ani ne.
0: A co zahrádka a chalupa,
2: zahradu
0: to taky
2: mám
0: ne,
2: velkou,
0: jo?
2: To musím, takže chalupu jsem teďka opravila, protože jsem taky musela. Hele, to je furt tolik práce, že jako...
0: No pak nezbývá na toho na muže.
2: Přesně tak, přesně.
0: Filipe, co ty a tvoje koničky, tak asi pořád ten sport, ale to nebylo hned běhání, co tomu předcházelo, to byly i jiné
1: disciplíny. Všechny různé sporty, já jsem hrál hlavně florbal teda.
0: No teď počkej, tatínek byl velký fotbalista.
1: Florbal. S hokejkou a míčkem, ne fotbal.
0: Aha, no tak to Haňku lhá, dobře.
1: No protože nás tam bylo hodně dětí prostě a táta jako si řekl, že by to chtělo asi s náma něco dělat, tak založil florbalový klub v Ostravě a z toho třeba vzešly jako hvězdy Vítkovic.
0: Že založil fotbalový klub.
1: Ne,
0: a to je
1: tam,
0: ten
1: ještě tam je to L, no.
0: Ano.
1: A R.
0: Takže tomu zholdoval a teďka to je časově náročné a pravidelné, na to nemáš kdy,
1: no to
0: tak
1: ne,
0: si propad tomu běhu. A kde běhá tady v Praze ten březina?
1: No, teďka jsem, nebo když jsem trénoval na ten maraton a půlmaraton, tak jsem běhal vlastně jenom jako Braník z Braslav, a protože to chtělo rovinku a asfalt, takže tam jsem chodil trénovat 4x týdně, ale pak už mě to začalo dost štvát, protože to je strašně monotónní a teďka
0: to
1: běhám...
0: To sám?
1: No, sám, ano. Sám. Já mám chytré hodinky a tam jsem si stáhl, mám takovou aplikaci na to, takže mi to přesně hlídá jako trénink, přesně mi to hlídá kilometry, hlídá mi to tempo. Takže
0: jsem... Máš žádost dosahovat stále lepších časů?
1: Docela jo. No mě to baví jako pokořovat vlastně sám sebe tak nějak, jako zlepšovat se v tom. A hlavně mi to čistí jako hlavu, že to je jako nějaká psychická hygiena, duševní hygiena vlastně. A teďka jsem zase od té roviny, tak jsem zase začal běhat jako kopečky. Zase zpátky, protože předtím jsem chodil hodně na hory a běhal jsem hory. Pak jsem si řekl, že si chci zkusit tu placku, ten maraton, tak jsem si to zkusil a teďka už zase zpátky. A to jezdím do Zbraslavy a tam je takový kopeček, nebo u Zvole to je podle mě. A tam je to hezké, takové, jako mám to 20 minut autem, tam si zajedu, zaběhám si třeba 10 kilometrů.
0: Jak jsem zmiňoval ten cirkusový původ, tak s tím souvisí taktéž zmiňované akrobatství tvoje a tak tomu je konec. Akrobat už nejseš.
1: No já nevím, já tak jsem, jako už mám větší strach teďka to asi dělat.
0: Jo.
1: No, protože teď, jako když mi bylo třeba 17, tak jsem takový strach neměl, ale hlavně já to teďka třeba, byl jsem nedávno si zaskákat na trampolínkách, jo, v takové té jump aréně, no já jsem jako týden nemohl pořádně chodit, protože mi bolely záda z toho, hrozně, ale a předtím se to nedělo, já už musím na sebe být opatrný, že jako po 30 už to půjde jenom z kopce, já se na to musím připravit.
2: Můžeš nám o tom chvíli povídat?
0: Ano.
1: Je to tak, ne?
0: Nevím, jako ne? Mě to vydrželo díl, skup se to začalo jít později.
1: Okay.
0: No děti, to bylo krásné setkání s váma.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Takže loučí se s námi Tereza Kopáčová.
2: Děkuji moc.
0: Loučí se Filip Březina.
1: Děkuju.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce touto rozhlasovou hodinkou Milan Hein. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: ke českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, vítám vás u poslechu středečního pohodového rána s datem 2. září. No a hned prozradím, kdo bude naším dnešním hostem. Patří k hlasům, které si my, sportovní fanoušci, pamatujeme dodnes. Byl u velkých vítězství, dramatických okamžiků i příběhů sportovců, kteří se zapsali do historie. Sportovní komentátor a novinář Jaroslav Suchánek letos oslavil 90. narozeniny. No a my už za chvíli budeme vzpomínat nejenom na slavné sportovní chvíle, ale také na dobu, kdy se sport komentoval možná malinko jinak než dnes.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Když člověk stráví velkou část života se sportem, musí mít v paměti opravdu bohatý archiv. Jaroslav Suchánek patří k výrazným osobnostem československé a české sportovní žurnalistiky a letos oslavil 90 let. Zažil sportovní svět bez internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí, tedy dobu, kdy měl komentátor často jedinou šanci popsat divákům nebo posluchačům okamžik, který právě prožívala celá země. No a právě sportovní komentátor a novinář Jaroslav Suchánek je naším dnešním pohodářem. Dobré ráno, vítám vás.
3: Já vám moc krát děkuju, že jste na ráno mě vzali, ale nevím, jak to zase budu po té noci dostávat všecko. Navíc jenom na začátek všechny moc pozdravuju a hned bych vás opravil, když říkáte, že má v paměti, já už nemám v paměti.
2: Tak já doufám, že ale přece jenom společně dnes něco vylovíme.
3: Jo, dáme dohromady, to jo.
2: Já jsem se chtěla zeptat na úplný začátek. Pokud jsou tedy mé informace správné, tak vy jste v roce 1962 začínal tady u nás v Československém rozhlase. Jaké to pro vás tehdy bylo?
3: No, můžu vám říct, že to není jenom dneska a teď, že se mě to připomnělo, ale já strašně moc vzpomínám na ty krásné roky v rozhlase, protože já jsem byl po fakultě tělesné výchovy a tak ano, a další. No a přišel jsem do rádia, do toho krásného velikého baráku a on tam ještě byl pan Laufer, jen tak už nic nedělal. A já jsem říkal, ježišmarja, co to je za osobnost, kterou já jsem poznal. No a zkrátka nějak mě dali asi dva úkoly, jestli by mě vzali nebo ne. Jeden úkol byl vyklonit se a dívat se na Vinohradskou popisovat, no tak já jsem řekl, že jezdějí tramvaje asi třikrát za sebou rychle a jmenoval jsem ty čísla a oni řekli, dobrý, na čísla je dobré. No zkrátka ne, vzali mě a byl jsem tam se skvělýma lidma. A teď si to, abych to nezapomněl, Karel Malina, no to, byl geniální, bezvadný kluk. Standa Sigmund, Pipek Malý byl tenkrát šéf, byl tam Olda Červinka, byl tam Luděk Brávník, no byl tam takovýhle esa. A hlavně já už přestaruju, já jsem se rozvolnil, protože když si vzpomenu, tak se nezastavím. Ale to rádio, to bylo pro mě, protože já jsem prakticky nikoho neměl jako příbuzný, kromě teda manželky. Tak pro mě to byl domov. Já jsem tam znal všechny stříhačky, všechny ty dámy, které nám pomáhali s tím zvukem. Znal jsem paní, které seděli ve vrátnici, ty, které prodávali chlebíčky, dostávali mě ze páternosteru, já zase dostával je. No bylo to nádherný.
2: Tak páternoster bohužel už nefunguje, ale jinak... Jinak, jak to popisujete, tak vypadá to, že jsme se zastavili v tom roce 1962. Ono je to tady velmi podobné. Samozřejmě ta technologie, ta šla hodně dopředu. Nicméně, vzpomenete se na úplně první svůj přenos, který jste komentoval, co to bylo?
3: Jo, vzpomenu. Dlouho jsem se na to připravil. Byl to přímý přenos ze závodu dětí, já nevím, tenkrát se to nějak jmenovalo, hry dětí, nevím, a měl jsem 30 vteřin přímého vstupu 100 metrů dětí na stadionu na Žižkově. No samozřejmě, že když to byl přímý vstup,

0: to bylo mělo být přesný, ale já jsem komentál, když už dávno odeběhli, protože se to netrefilo. No ale nějak jsme to dali dohromady. Nervózní jsem byl a když jsem se pak poprvé slyšel, tak já jsem myslel, že dali nějakého jiného, teda že dali někoho jiného. Že já jsem svůj hlas nepoznal. No.
1: Já musím říct, že já jsem také dlouhou dobu byla ne komentátorka sportovní, ale moderátorka. Ano, a vzpomínám si, když jsem přišla poprvé jako vlastně na to, jestli mě vezmou nebo ne, tak mi tehdejší šéfredaktor řekl, tady máš zprávu z holandské fotbalové ligy a udělej z toho nějakou informaci. A já jsem tenkrát vůbec netušila, která by je. A vzpomínám si, že kolega jeden, který jako mě viděl, jak jsem byla úplně vykulená, tak mi řekl takovou památnou větu, Milan Sedláček, doufám, že nás poslouchá, a řekl mi, nejhorší smrt je zvyděšení. A to si pamatuju do dneška, je to už asi 20 něco let. A nakonec to celé dopadlo. Stalo se někdy vám, že jste se jako dostal, ať už v rozhlase, anebo v televizi, opravdu jako do úzkých, protože vy máte na kontě i, pokud vím, 8,5 hodiny komentování v kuse. Stalo se vám někdy, že jste se dostal jako do úzkých, kdy jste třeba aspoň na vteřinu měl pocit, že jako teď už opravdu nevíte, ale nakonec jste to zvládl?
0: Já bych řekl, že to přeháním, ale skoro většinu toho, co jsem komentoval. Jo. Ale je fakt, že byly některé věci děsné, ale pak se z toho člověk dostal. Navíc ono to rádio je taky, já nevím, snad to můžu říct, ale mě to v tom trošičku lepší než ta televize, že oni to lidi tak nemůžou zkontrolovat, že jo. Tady, když v televizi něco říkáte a lidi se dívají a vidějí, že to je úplně něco jiného, než ten komentátor říká, tak by mohl ten blbec, mohl by se dívat na obrazovku, ale tady byl geniální můj, ne učitel, ale ani ne vzor, ale geniální byl Gabo Zelená, že jo. Ten si pamatuje ta sorta těch starších, to byl komentátor, který měl ohromnou kadenci, Slovák, a ten si mluvil opravdu skoro co chtěl, takže třeba my jsme měli závod míru v autě 300 kilometrů nikde nikdo, protože v Polsku se s tím autem nedalo mezi závodníky dojet, no tak já řekl, tady jako reportážní vůz, závodníci jsou asi tak na 200 kilometrů a my je nevidíme. A Gabo řekl, a ne, čo, já na něho pozerám, taky malucí sympatický a všetky údy má také dlhé. A to takhle komentoval a byl bezvadný. No. Já jsem dělal závod, jak se to jmenuje, v Košicích, maraton míru. Já tam přijel, on stál vedle mě a dobrý den, hlásím se vám z maratonu míru v Trenčíně. A já byl vždycky v Košicích, a tam jsem byl včera. A přijdu a jedem. Jo, šlo to. No.
1: Vy jste během té své dlouhé kariéry zažil spoustu velkých úspěchů československých a českých
0: to
1: sportovců.
0: Je
1: nějaký, který vás dneska, když si na to vzpomenete, i na to vlastně komentování, to, že jste byl přímo u toho, že vás chytne za srdce, je takový?
0: Je třeba vítězství Jirky Rašky na Planici, 250 tisíc lidí tam bylo, Raška byl den před ním udělal světový rekord, já už nevím kolik, 164, myslím. No, všichni nadšení na Rašku. A když to skončilo, protože já byl s ním tam kamarád, tam, tak oni ho vzali mezi sebe. Já ho jako hlídal takový, jako nějaký, nevím co.
1: Osobní strážce jste byl.
0: Něco takového, ale to víte, no. A najednou koukám, oni ho slíkli do naha. Vzali si ty jeho tepláky a všecko a já jsem mu musel půjčit něco, aby ho dovedl do Kranské hory do hotelu. Tak ho měli rádi. A oni, taky jsme se spolu kamarádili celý život. Raška a skokani, to bylo něco. Nebo nezlobte se, ale já nesmím zapomenout, já jsem byl u zrodu sportu, který tady už moc tak není, když v Brně to dělají pořád. Moderní gymnastika, sestry Machatovy, to tady začínalo. To byla nádhera, ženský fotbal, začínali jsme. je to už všecko úplně jinak a sportu přibylo tolik, že se v nich už ani člověk nevyzná pomalu. No.
1: Je to tak, nicméně já moc děkuji, že jste si dneska udělal čas. Já bych si s vámi povídala mnohem déle, protože je o čem, ale tak budu doufat, že se třeba zase uslyšíme. Já jsem zmiňovala na začátku, že vy jste letos oslavil 90, tak dodatečně ještě vám popřeji hlavně hodně zdraví a mějte se moc hezky a budu se na vás zase někdy těšit.
0: Jo, musíme skončit přesně, jo, 15. Já bych jenom poprosil, že vám moc krát děkuju a trošku mě držte palce, dal jsem dohromady takovou knížku, asi 110 herců, zpěváků, lékařů, co mě namalovalo obrázek a já jsem k tomu něco připsal a teď bychom to chtěli vydat, takže skáním.
1: No tak super. Tak třeba
0: uděláme to v rádiu pak. No.
1: Tak třeba až to vyjde, tak se zase uslyšíme. Mějte se moc hezky. Děkuji za rozhovor.
0: Hezký den a děkuju.
1: Děkujeme i my za vzpomínání. To byl sportovní komentátor a novinář Jaroslav Suchánek.

Helena Blehárová teď v rámci dnešního středečního pohodového rána šepotala, ale jestli se rádi díváte k obloze, tak v tuto chvíli budu mluvit hodně nahlas a pošlu vás do Hradce Králové, tam se totiž na pár dní nebe zaplní balóny. Už ode dneška tam začíná pětidenní akce nazvaná Balónové nebe, na kterou dorazí víc než 50 horkovzdušných balónů z Česka, Slovenska, Polska, Nizozemska a také Švédska. Balónáři se zítra vydají také do Jaroměře, kde v 17.30 odstartují z letiště v Josefově. Letem zároveň připomenou letošní výročí 900 let od první písemné zmínky o Jaroměři. Ovšem největší podívaná čeká na všechny návštěvníky v pátek, kdy se najednou do vzduchu vydá celkem 51 balónů. Večer pak program doplní hudba také noční hořáková show. Při soutěžních ranních letech se posádky pokusí co nejpřesněji přeletět také nad Hradeckou bílou věží. O tom, odkud odstartují, ovšem rozhodne vítr. Balónové nebe navazuje na loňskou fiestu, při které v Hradci Králové vznikl český rekord, kdy se najednou do vzduchu dostalo, tedy vzlétlo na 81 balónů. No já myslím, že i těch 51, které čekají letos, že to bude krásné. Tak jestli máte rádi balóny a jestli máte rádi třeba také pohled do nebe, tak si to nenechte ujít. No a já posílám v tuto chvíli společně s informací o přesném času je 8 hodin a 22 minut Karla Kahovce.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Pohodové ráno s datem 2. září je v plném proudu a důležité je dnes, vzhledem k tomu, že máte určitě nějaké plány, vědět, jaké bude počasí. A to už je otázka na meteorologa České televize Pavla Karase. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Tak jaké počasí dnes můžeme očekávat?
2: Vypadá to, že oproti včerejšku těch mraků na obloze bude o něco více. Zpočátku bude svítit slunce, čekáme skoro jasno, polojasno. Postupně od západu přibývání oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. V teplotách ale žádnou výraznou změnu nečekáme. Maxima se budou pohybovat mezi 21 a 25. Na jižní Moravě vystoupí až na 27 stupňů. A teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, přechodně slabý západní až severozápadní vítr. Tlak bude zprvu slabě až mírně klesat. Večer zřejmě zaznamenáme slabý vzestup a biometeorologická zátěž se taky nemění a bude na nejnižším stupni.
1: Tak já nevím, jak vy, ale já jsem s předpovědí velmi spokojená.
2: Tak to mám radost, děkuju.
1: Taky děkuju, to bylo v pohodovém ránu meteorolog České televize Pavel Karas. Díky, naslyšenou.
2: Děkuju pěkně, přeju krásné dny, naslyšenou.

0: nevím, čím to je, jestli tím pomalým, takovým tím houpavým tempem, ale prostě Pavol Hamel a jeho učitelka tanca, tam je vždycky, vždycky vykouzlý úsměv na tváři. Tak třeba to máte podobně. No a nebo možná máte úsměv na tváři, když dostanete na svém talíři naservírován křen. Ten totiž do české kuchyně neodmyslitelně patří. Pro někoho je sice příliš pikantní, možná až štiplavý, ale takové uzené koleno bez nastrouhaného křenu. To prostě není ono. O křenu jako pochutině, ale také jako o léčivce nám teď v pohodovém ránu víc poví Eva Bucharová.
1: Nastrouhaný křen s jablkem a trochou vývaru spolu s plátky vařeného hovězího masa, taková je moje nejstarší vzpomínka na křen. I když do něj babička strouhala to jablko, stejně pálil jako čert a my museli jako děti čichat ke chlebu. To usměrnilo pálení až v uších. Křen jsme zvyklí přidávat do nakládaných okurek a řepy. Smíchaný s hořčicí se výborně hodí k opečeným buřtům nebo vařenému uzenému masu. Výborná je i křenová omáčka. Osmaženou cibuli stačí zalít trochou hladké mouky rozmíchané v mléce, povařit s trochou vývaru, přimíchat smetanu, osolit, opepřit, přidat nastrouhaný křen a je to. Křen je nejenom velká mňamka, ale umí i pomoci s všelijakými zdravotními problémy. Je v něm hodně vitamínu C, minerálních látek, silic i organických kyselin. Křen podporuje trávení a správnou činnost střev. Odhlňuje taky průdušky a dezinfikuje. Křen působí močopudně, takže pomůže při zánětech močových cest. Placky z křenových listů aplikují lidoví léčitelé na bolavé svaly, klouby a omrzliny. A ještě, nejeste křen ve větších dávkách. Mohl by podráždit trávicí ústrojí a ledviny.
0: Tak pokud už nevíte, co vařit, tak možná, že právě dnešní povídání Evy Bucharové vám dalo tip na dnešní oběd. Budete-li tady vařit křenovou omáčku, tak vám přeji dobrou chuť.
2: Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že

Češi podceňují revize elektroinstalací. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET vyplývá, že pravidelné kontroly ve svých domech nebo bytech nedodržují skoro 2/3 z nich. Revize jsou přitom důležité. Detaily přidáme na Pohodě, už po písni.

přečetl jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Víte, kdy k vám domů naposledy přišel technik, aby zkontroloval zásuvky, elektrické dráty, anebo třeba jističe? Pokud ne, tak možná patříte mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revizi elektroinstalace. To vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací, no a tím pádem také k požárům anebo úrazům elektrickým proudem.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Electro Elephant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze, to znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet a zavolat si nějakého revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.

Prodavačka koření a Milan Drobný nechyběl ani v dnešním středečním pohodovém ránu. No a já už vás budu zvát na 9. hodinu, kdy převezme mikrofon, tedy hypoteticky, kolega Honza Rosák. My se v jeho tandemu vrátíme do roku 2011, kdy byla tehdy jeho hostem ředitelka městské nemocnice Městec Králové Renáta Petrová. Já vám popřeji krásnou středu, no a budu se na vás těšit v pátečním pohodovém ránu, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den vám z Tandemu přeje Jan Rosák. Naše současná postmoderní společnost se sice navenek tváří jako humánní, sociální, plná soucítění s nemocnými, starými a invalidy, kterým chce chránit psychické i fyzické zdraví. Ale jak je tomu doopravdy? Skutečně se umíme postarat o své rodiče a blízké, když nás potřebují. Prožíváme emoce na náměstích, kde za cizí lidi zapalujeme svíčky, ale své rodiče při jejich odchodu neumíme ani držet za ruku. Kam pak se ztratily lidské hodnoty vštěpované lidem po staletí? Tak i o těchto tématech si dnes budu povídat Tandemu s ředitelkou Městské nemocnice Městec Králové a zakladatelkou Modré brány, paní doktorkou Renátou Petrovou. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání.
2: Já se těším, že se dozvíme spoustu zajímavého, ale začneme tak jako vždycky úvodní písně.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, paní ředitelka Městské nemocnice Městec Králové, doktorka Renata Petrová, není rodákem nebo rodačkou z Městce Králové, jak by se možná zdálo. Nýbrž nedaleko tady našeho karlínského studia, čili v Praze, nemocnici některé.
2: Já jsem se narodila v porodnici asi jako už z naší generace skoro každý, a to na Bulovce, ale vyrůstala jsem a bydlela jsem ve Vysočanech v dělnické čtvrti. Toho času na místě toho domu, kde jsem vyrůstala, stojí stanice metra Vysočanská.
1: Říkala jste v dělnické čtvrti, to znamená, že i vaše rodina byla, tak říkají, dělnická?
2: Nebyli dělníci moji rodiče, nicméně nejsou ani vysokoškoláci. Tatínek, který teda bohužel již zemřel, byl technik s maturitou a maminka pracovala právě v ČKD, velké

0: doktorka vždycky jako teplé ruce, když na mě šahala a vyšetřovala mě, a jednak nosila brýle, což se mi také hrozně líbilo. No a obojí se mi pak nakonec splnilo, i když ty brýle byly poněkud dříve, protože jsem je začala nosit hned na té základní škole, ale pak se mi oči spravily, tak už jsem je pak nosit nemusela. No a pak jsem začala studovat tu medicínu, takže jedno po druhé.
1: Já tady mám poznamenáno, že jste chodila na gymnázium Jana Nerudy v Helichovce, tedy ano, v Helichově ulici.
0: Ano.
1: To je docela div, že se z vás nestala herečka, protože to je vyložené hnízdo budoucích herců.
0: Ano, ano, moji spolužáci, celkem slavní spolužáci, přímo ze třídy. Já jsem chodila do třídy s Lukášem Hlavicou, který je herec. Jedním ze známých herců nebo hereček je Barbora Hrzánová, ale ta chodila asi o 2 nebo 3 roky výš než já. Taky jsem slyšela, že tam chodil na naše gymnáziu pan Jaromír Hanzlík.
1: Určitě, ano, ano.
0: Takže určitě jich bylo víc, myslím, ale herečkou jsem nikdy být nechtěla.
1: Nechtěla jste?
0: Ne.
1: To je zajímavé. Takové podhoubí, přímo tam to kvasilo s tím divadlem a vás to nechytilo. Tak byste byla asi ztracená už pro tu medicínu.
0: No, já jsem šla na gymnázium hlavně proto, že jsem chtěla studovat francouzštinu. To bylo jazykové gymnázium, humanitní větev, kde otvírali francouzštinu, ale bohužel, když jsem se tam dostala, tak ta třída byla otevřena pro pokročilé francouzštináře z jazykových základních škol a já jsem přes prázdniny vše dohnala, takže jsem mohla pokračovat s nimi dál ve francouzštině.
1: No,
0: a je to velmi oblíbený můj jazyk.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Renata Petrová je nejen ředitelkou městské nemocnice Městec Králové, ale také zakladatelkou Modré brány, čili společnosti, která pomáhá starým lidem.

0: Já myslím, že by bylo docela na místě a kdo jiný než vy by se nad tím mohl zamyslet. To je takový velký fenomén současnosti, ta dlouhověkost. A dokonce jsem se někde dočetl, že při příhodném souběhu příznivých okolností se můžeme v budoucnosti dožívat klidně 120 let. To se těším, protože já se chystám tak do 110 hrát tenis minimálně. Ale taky to samozřejmě s sebou nese takové zvláštní jaksi konotace, domy pro seniory a podobně. Tak jak vy to vidíte?
1: V podstatě jste to řekl krásně, protože dožít se 120 a do 110 let hrát tenis, to by bylo úžasné. Jenomže bohužel sice současná medicína, současná věda dokáže prodloužit věk a prodlužuje, ale podle mého názoru strašně záleží, v jaké kvalitě se ten život potom žije. Pokud by ten jedinec ten tenis mohl hrát, tak by to bylo ideální, ale bohužel většině z nás se to nezdaří, a protože nás dřív nebo později opravdu nějaké zdravotní potíže mohou potkat, tak pak záleží na tom, jak se s nimi vyrovnáme a jak budeme schopni samostatného a kvalitního života. A to myslím, že je právě otázka té geriatrie, což je můj obor, medicínský obor, a zaobírám se právě nemocemi, stavy ve stáří. Ale dle Světové zdravotní organizace stáří začíná už po 60. roce. To jsou takzvaní mladí seniori, 60 až 70 let. Pak jsou střední seniori a pak jsou ty dlouhověcí nad těch 90. Takže nevím, těch 120 to budou už hodně, hodně dlouhověcí asi. Ale chtěla jsem říct, že mý pacienti se rekrutují právě z lidí určitým způsobem postižených, kteří potřebují jakousi dopomoc nebo jsou závislí na péči druhé osoby. A nyní je otázka, kdo jim tu péči má poskytnout.
0: Jsou ty domy pro seniory řešením?
1: Já v podstatě dům pro seniory nebo nějaký senior park nebo ať už se to jmenuje jakoliv, nemám moc ráda, protože to považuji za takové ghetto pro staré lidi nepotřebné, které už rodina z nich nemá žádný užitek a proto je odkládá. Ani různé vesničky, kde by se i zdraví seniori třeba přestěhovali a žili tam svůj život, nepokládám za ideální. Myslím si, že celý svůj život se snažíme budovat nějaký domov, vychováváme děti a myslím si, že i v tom vyšším věku a před tou svojí smrtí bychom měli být součástí této užší rodiny nějakým způsobem sounáležet spolu. To si myslím, že je právě v současné době velký problém v době přetechnizování, kdy máme všichni spoustu práce, honíme se za něčím, ale na své blízké nemáme čas. A to je, proč jsem tuhle práci začala dělat a čím se zaobírám.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je ředitelka městské nemocnice Městec Králové a zakladatelka Modré brány, čili společnosti, která pomáhá starým lidem, paní doktorka Renáta Petrová. Ovšem, já mám takový pocit, že ta geriatrie nebyla vaším oborem už od samého začátku vaší medicínské kariéry, nebo rovnou jste si ji vybrala?
2: Ne. Já jsem jako každý absolvent medicíny, nebo většina absolventů, chtěla jít do akutní medicíny i jsem začala pracovat na interním oddělení a chtěla jsem dělat kardiologii. Jenže se v mém životě přihodilo pár nepříjemných a zásadních věcí a přehodnotila jsem tady mé působení v medicíně a zcela přirozeně jsem se dala na jiný obor, trošku klidnější, ale neméně složitý a neméně důležitý, jako je geriatrie.
1: Já bych řekl, že hodně prospěšný, protože ti seniori si to opravdu zaslouží a jsou vám nepochybně vděční, že se o ně staráte, nebo ne?
2: Jak? Kteří?
1: Jak jsou tací, kteří nejsou vděční taky?
2: Ono, já totiž pacienty mám hrozně ráda svoje, ale jak už jsme o tom mluvili, pacienti většinou nepřichází se svými problémy sami, ale přichází se svými dětmi, příbuznými nebo těmi, kdo se o ně starají, protože moji pacienti většinou jsou nějakým způsobem nemocní, jsou závislí, věnují se hlavně psychiatrii nebo gerontopsychiatrii, což je mimo jiné demence, Alzheimerova choroba a tak dále. A někdy si myslím, že právě můj přístup, že chci pomoci hlavně těm pečujícím, aby ten senior byl co nejvíce doma, nejdéle doma, aby byl ve svém prostředí, na který byl leta zvyklý, tak to se někdy nesetkává úplně s povděkem těch příbuzných.
1: Aha, té rodiny, no.
2: Té rodiny, kteří by... Někdy se nedivím, ale právě, že někdy by raději, aby péči od toho seniora převzal někdo jiný. Jsou i takové extrémy, že někteří mají pocit, že to je povinnost zdravotníka, nemocnice, zařízení se starat o někoho nemohoucího a nemocného. A já propaguji to, že každý z nás je strůjcem svého osudu a zdraví a potažmo teda té rodiny, takže se snažím nějakým způsobem pomoci, aby tady to bylo zajištěno. Pokud to nejde, tak samozřejmě se o toho pacienta postaráme v nemocnici.
1: Víte, paní doktorko, mě trošičku jaksi neladí s vámi to, co jste sama někde prohlásila, že máte ráda změnu, nové výzvy. A když se něco zaběhne a funguje, tak vás to nutí do něčeho nového, používat invenci a podobně. Ale v práci jaksi se seniory, to je přece taková jaksi spíš poklidná záležitost. Tam ty stereotypy jsou dokonce přímo žádány, jsou nasnaděné.
2: Já myslím, že to bylo myšleno spíš tak, že jsem jaksi průkopníkem v oblasti kolem Městce Králové. Městec Králové je malé městečko v okrese Nymburk. O geriatrii, než jsem ji tam začala dělat já, nebylo ani vidu, ani slechu a ono ani není nyní. Nicméně jsem už vychovala i několik svých žákyň, respektive nástupkyň. Jsme už celkem 4 geriatři, což je největší koncentrace geriatrů ve Středočeském kraji snad. A já jsem vlastně začala dělat primáře oddělení následné péče. LDNky. A ty LDNky mají takový statut nebo takový pejorativní nádech. A mně se to nelíbilo, nelíbilo se mi ani, jak si je to vedený. Takže jsem začala svou prací budovat tam jakési oddělení, které nakonec ty pracovníci i sestry zdravotní a všichni se jaksi najednou zjistili, že ta práce má smysl, že to má nějakou náplň, že to k něčemu vede. A proto to začalo fungovat. Ve chvíli, kdy odešel předchozí ředitel, tak protože jsem věděla, že pokud přijde nějaký jiný, který nebude mít jaksi vztah k té geriatrii a já nebudu svůj obor a to, co jsem tam vybudovala, moci dělat dále, tak jsem se dala i do ředitelování, i když to není úplně ten sen, ale začala jsem ředitelovat proto, abych mohla dělat geriatrii. A když jsem začala ředitelovat, myslela jsem dále a začala jsem se věnovat i paliativní medicíně, začala jsem i chtít, aby pacienti neumírali a nebyli jenom v nemocnici, ale pomoci jim i do té domácí sféry. A proto jsem pak dále založila naši společnost Hospicovou modrou bránu.
3: Pokoj visí, obraz smutný slečny, má ruce v klíně, oči neskutečný.

za sebou, jak hejno labutí. Proč jejich křídla sebou, proč stojím bez hnutí? Já za ten týden zvadla, co čím.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Renata Petrová, ředitelka městské nemocnice Městec Králové a také zakladatelka Modré brány, si dnes pochopitelně jako každý náš host exkluzivně mohla vybrat z klasiků českého humoru. A ten její výběr má ale opravdu velice zvláštní pozadí, protože to, že si vyberete Felixe Holzmana, tak to není tak překvapivé, ale proč jste si ho vybrala a za jakých okolností jste ho poslouchala? A s čím se vám pojí, tak to je naprosto exkluzivní tedy.
2: Já jsem si vybrala scénku, kde hraje Iva Janžurová v sobotu večera, v neděli ráno a včera, dnes a zítra, protože samozřejmě jsem ji slyšela mnohokrát, ale jednou jedinkrát to bylo, když jsme s manželem ujížděli 28. prosince roku 97 v neděli ráno do porodnice z Poděbrad k Apolináři na Prahu 2. Jeli jsme naprosto lidu prázdnou dálnicí D11, naprosto lidu prázdnou Prahou, takže jsme byli z Poděbrad v Praze asi za 20 minut, což samozřejmě při porodu bylo záhodno. Nicméně v ty 3 v noci vysílali tady ty scénky a my jsme se krásně bavili.
1: Jeli vlastním autem tedy?
2: Autem, ano.
1: Že v sanice se asi nepouští rádi.
2: Ne, jeli jsme vlastním autem, to bylo naše první auto, které si manžel pořídil a protože se bál, abych mu to nepotřísnila plodovou vodou, tak pode mě dal i gelit na semišová sedadla a ujížděli jsme. Bylo to veselý, ještě tato část toho porodu a právě nám ji ještě zpříjemnila paní Janžurová s panem Holzmanem a od té doby, když to slyšíme, tak si na tuto cestu vždy vzpomeneme.
1: Kdo se narodil?
2: Narodil se můj syn Jan. Je to už 14-letý kluk.
1: No a má skvělého kmotra vlastně. Tak trošičku zprostředkovaně přes rádio mu byl kmotrem Felix Holzmann.
3: Tak co je, halo, další?
4: Co říkáte?
3: No, co si přejete, chci vědět.
4: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
5: Lístky do kina.
4: Lístky do kina.
3: To je mě jasné, ale na co?
4: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
3: No, to já vím tak. Také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
4: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
3: Včera, dnes a zítra?
4: Co?
3: Na včera, dnes a zítra?
4: Ne, jenom na zítra, ale na včera to už bych nesl, jo.
3: Na zítra.
4: A co hrajete zítra?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Co?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
3: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
3: No ano.
4: Ano.
3: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. No. Já nebo jí to hraju taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
5: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
4: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
3: Tak na kdy teda to chcete?
4: Co říkáte?
3: Ptám se, na kdy teda chcete.
4: Jo, tak nadý, no, tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte 2 lístky na sobotu.
3: Teda, dobře,
4: no, ano.
3: Dobře.
4: A co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Co?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: No, teď vám to říkám.
4: Ano.
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a po zejtří?
3: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: Ano. A v pátek nehrajete nic?
3: Ano.
4: A co hrajete v pátek?
3: No, to už jsem vám taky říkala, ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
3: Ale teď už jsem vám to řekla aspoň 5krát.
4: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
3: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
4: Tak?
3: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
4: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, ano.
3: No tak zítra hrajeme V sobotu večera, v neděli ráno a pozici hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. A nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozemcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak já si to tam se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím. To dobrý, tak
3: jo. Toto trvalo.
4: Jo, no tak.
3: 114 korun mi dáte.
4: To je dobrý, tak.
3: To není dobrý, ještě 14 korun.
4: To jdem ještě 20, ne. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
6: Rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
6: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
6: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
6: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
6: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá.
1: Můj dnešní host v tandemu, paní doktorka Renata Petrová, projevila přání popovídat si s Honzou Potněšilem. Jste
2: ano,
1: tam?
2: Tady Honza.
1: Tady je taky Honza. Já vás zdravím, Honzo.
2: Dobrý den.
1: Zdraví vás tady i paní doktorka Renata Petrová.
3: Dobrý den, pane Potněšile.
1: Ano, se kterou se ještě neznáte, ale možná, že se blíže poznáte. Každopádně ona projevila velké přání si s vámi takhle prostřednictvím tandemu po telefonu popovídat, což mě udělalo radost, protože si myslím, že vy máte vždycky co říct. Navíc jsme se dlouho na tandemu neslyšeli, vy jste tady byl vzácným a milým hostem u nás. Ale už je to před nějakým časem, takže rád vás slyším.
2: Já vás taky moc rád slyším a moc si toho vážím, že se slyším a že paní doktorka vyjádřila takovéhle přání. A moc vám děkuju, paní doktorko. Jsem trošku zaskočen, ale cítím to jako velkou čest a velkou radost.
3: Já moc krát děkuju, že jste se uvolil, že spolu můžeme mluvit. Já bych jenom ráda nějak zdůvodnila nebo vysvětlila, proč jsem chtěla mluvit s vámi. Vy to nevíte, protože se neznáme, ale já vás znám už celkem dlouho, protože jste známá osoba a protože my jsme v podstatě vrstevníci, my jsme se narodili jenom o pár dní od sebe, tak jsem...
1: Takhle mladičcí jste oba dva.
2: To paní doktorka, já ne.
3: Tak samozřejmě si vzpomenete na dobu našich středoškolských studií, když jsme byli mladí a vy jste točil své první filmy, tak jste byl takový idol náš děvčat mladých a takže vlastně vás znám od té doby a právě v době revoluce nebo v té době, kdy se vám bohužel stal ten těžký úraz, byla to doba i mých studií a taky jsem prožívala revoluci sametovou podobně a ta zpráva o vaší nehodě opravdu mě zasáhla a bylo mi to velmi líto. Ale to, co se dělo potom, bylo úžasné a právě proto jsem s vámi chtěla mluvit, protože i přes takové těžké postižení a takový těžký stav jste se prostě z toho dostal, jste nevzdal ten život a pracujete a jste úspěšný. Já totiž ve svém zaměstnání se stále zaobírám právě lidmi, sice už většinou na sklonku života, nicméně tu naději a ten elán do toho života se snažím jim vkládat a říkat, že prostě záleží hlavně na nich, jak ten život další povedou. A proto jsem s vámi chtěla hovořit a projevit vám toto uznání.
2: Tak já moc děkuju za slovo, paní doktorky. Je to úžasné, jak to vnímáte a být odpovědný za vlastní život. Tak to je, je to na nás, jak si to vlastně naplánujeme.
1: Přesně tak.
2: Každý to má tak, jak si to udělá. Ale myslím si, že právě ta počáteční fáze toho rozhodnutí a toho okouzlení nebo toho, té jiskry naděje v tom smyslu, že to můžeme ovlivnit, že máme chuť do života a zvládnout život, zvládnout svůj příběh a že se do toho vrhneme vlastně nebo vstoupíme do té řeky a snažíme se ustát situace a dělat věci s chutí, byť je nám 10, 20, 50 nebo 150, tak vlastně to je asi nejdůležitější. A jsem velmi, velmi rád, paní doktorko, že jste takhle o tom hovořila, protože opravdu si moc vážím života a jsem vděčný za to, že tady můžu být potom po té nehodě, po tom úrazu. A možná, že každý okamžik, který teď jako prožívám nebo každou situaci, tak vidím ještě za ocenější optikou a možná i s vědomím toho, že všechno za pár minut, za den, za rok může být pryč. Za chvilku během lusknutí prstu. Možná, že si to užívám, jako kdybych to taky nemuselo se už nikdy opakovat.
1: Honzo, já vám moc děkuju za tohleto úžasné vyznání. Ani jsem nedoufal, jaká krásná slova se dneska v tandemu dozvíme. Tak jo, moc děkuju. Honzo, děkuju. Ať se všechno daří, pozdravujte studenty.
3: Já děkuji, moc děkuju taky.
2: Zdravím paní doktorko vás, Honzo. A děkuji vám ještě jednou moc. Mějte se moc krásně. Zdravím všechny posluchače. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ne, že bych to chtěl přivolávat, my jsme před písničkou tady mluvili s Honzou Potměšilem o té hrozné nepříjemné věci, která se mu stala, ale přitom dal jaksi všem lidem, kteří jsou třeba stejně jaksi zasaženi, určitě velikánskou naději, protože je to nesmírně pozitivní člověk. Myslím si, že takovouhle podporu jste vy, paní doktorko, potřebovala asi taky, když jste měla problém v rodině třeba.
2: Já jsem měla období, kdy se během 4 let otočil můj život na ruby a samozřejmě byla jsem šťastná, že mám podporu hlavně v mém muži, který se mnou prošel i to špatný, i to dobrý a jsme spolu stále, takže určitě na něj se můžu se vším obracet a jsme spolu velmi šťastní. Přihodilo se mi několik věcí. Moje dítě, které jsem porodila po tom, co jsem vyslechla scénku pana Holcmana, se bohužel narodilo s vrozenou vadou, měl srostlou lebku, takže když mu byly 3 měsíce, tak byl na operaci, což jsem prožívala velmi, velmi těžce. Bylo to hodně těžké, ale dopadlo to všechno dobře. Když se tady ta záležitost urovnala, tak jsem onemocněla já. Když jsem já se vykurírovala, tak začal stonat můj otec, který pak zemřel. A když tady to všechno jsme přežili, tak jsme čekali další dítě, které bohužel se zjistilo, že má opět vrozenou vadu, že je geneticky postižené. Takže jsme se rozhodli, že nedonosím to dítě a že ukončíme to těhotenství, což bylo pro mě to nejhorší rozhodnutí v životě. Během tady těch záležitostí jsem samozřejmě pobývala po nemocnicích a chodila po lékařích, takže jsem viděla tu práci zdravotníků z té druhé strany bariéry jako pacient a musím říct, že teď z toho těžím, protože očima pacienta jsou některé věci černé, co my vnímáme jako bílé a každá věc může nějakým způsobem ovlivnit. Takže svým sestřičkám, svým lékařkám vždycky radím, aby se zkusili vžít do té role toho pacienta, jak tam leží a kouká do toho stropu bílého, co asi cítí a co by rád a co by nerad. A najednou ta naše práce je trošku o něčem jiném.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: S paní ředitelkou Městské nemocnice Městec Králové a zakladatelkou Modré brány doktorkou Renátou Petrovou si dnes povídáme o nejrůznějších věcech, ale ta Modrá brána tady v podstatě byla jenom tak naťuknuta, my jsme jenom tak pootevřeli. Je to společnost, která pomáhá starým lidem, ale vlastně jste ani, jestli se nepletu, ještě nevysvětlila, proč se jmenuje Modrá. Má to být Modrá jako naděje?
2: Modrá brána, ten název je v podstatě můj výmysl, protože jsem založila, nebo nejenom já, samozřejmě mám spoustu spolupracovníků, bez kterých bych se neobešla, ale ten název jsem vymýšlela po cestě do práce v autě a stále jsem nevěděla, jak nazvat společnost, která by měla pomáhat lidem v domácím prostředí, nemocným, umírajícím. A pořád se mi tam evokoval most, jako most pro pomoc, přemostění. A protože most, který miluju, na kterém jsem byla, je Golden Gate Bridge v San Francisku a San Francisco je krásné město, tak jsem pořád si říkala, no Golden Gate, to anglicky u nás kolem Městce Králové by nikdo nevěděl, co znamená. A najednou jsem si říkala, tak ta brána česky přece jenom může ten most naznačovat. No a modrá, protože modrá je moje oblíbená barva a všechno je modré. U nás v nemocnici máme i modré logo, takže logo Modré brány je také modré. A tak vznikla Modrá brána. Je to vlastně Blue Gate.
1: Ano.
2: A jakoby pod titul Modré brány je most pro pomoc a ten most je tam v tom logu je vyznačen.
1: Ta pomoc je v podstatě leitmotivem, jak se hezky říká česky, asi celé Modré brány, vidíte?
2: Ano, Modrá brána je společnost pro domácí péči a protože ta péče není pouze zdravotnická, tak je i sociální, takže je to vlastně zdravotnické zařízení a je to zároveň poskytovatel sociálních služeb. V podstatě úplně ten prapůvodní záměr byl vytvořit mobilní hospic, péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v domácím prostředí.
1: Jak si mám představit mobilní hospic?
2: Mobilní to znamená, že přijede přesně tak za těmi potřebnými domů, pomáhá ať už ve zdravotní péči, máme tam přístroje, máme možnost podávání injekcí, podávání infuzí, ale zároveň máme i tu sociální pomoc, pracovníky, pečovatelky, které pečují, umývají, převlékají a nebo doprovázejí, hlídají ty klienty. Já, abychom to nebrali jako nějakou smutnou věc, já si myslím, že umírání je součástí života, tak proč se věnovat a veselit se jenom u toho narození a u toho mládí. Pojďme udělat něco, aby i to stáří nebo ta nemoc a potažmo i to umírání, neříkám, bylo veselé, to určitě ne, ale aby bylo snesitelné, aby bylo důstojné, aby bylo bezbolestné a aby se ten člověk, který teda umírá, aby se nějakým způsobem smířil s tím životem a aby zemřel v klidu, protože to je, myslím, to, kam stejně všichni směřujeme a kam máme, i když si to třeba nepřipouštíme, ty své myšlenky na tu vlastní smrt máme, jak asi bude vypadat, co je po smrti, co nás čeká, jestli nás něco čeká. A proto jsem se tímhletím začala zaobírat hlavně ze sobeckých důvodů, protože jsem se už překulila do té druhé poloviny života a i díky tomu pomůžu i těm ostatním, těm pacientům. Ta modrá brána měla být hlavně pro ty lety klienty. Říká se tomu paliativní medicína a paliativní medicína je v takovém obecném pojetí, že se jedná o onkologické pacienty, ale není to tak, jsou to všichni, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, jako i ty staří dementní.
1: Já bych zakončil to naše povídání, abychom nekončili tak smutně. Jednu takovou veselější story. Jeden pán říkal, já bych chtěl mít smrt, jako můj dědeček, on byl řidičem autobusu a umřel ve spánku, klidně, s úsměvem na rtech. Takovou smrt bych chtěl a ne takovou, jakou zažili ti cestující, kteří v tu chvilku seděli za ním. To jenom tak, abychom to tady trošičku zlehčili.
2: Ty poslední věty před smrtí jsou vždycky úsměvné.
1: Ano, ty jsou velice úsměvné. Moc vám děkuju, paní doktorko, to byla dneska ředitelka městské nemocnice Městec Králové a zakladatelka Modré brány, paní doktorka Renata Petrová na Tandemu. Díky, ať se vaše práce daří, protože je nesmírně prospěšná.
2: Já děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Bývá zvykem, pane Topole, že než se lidé třeba v kavárně, jako v tomto případě, nebo v hospodě, ponoří do trošku zásadnějších témat, tak se prostě a jednoduše toho druhého ptají, co poslední dobou dělal, co ho dobrého a zlého potkalo a co ho zaujalo. Aha. Tak tedy, co jste dělal v posledních týdnech?
3: Já teď vedu takový pravidelný život spořádaný, kdy vlastně celý ten režim se odvíjí od chození dcerky do školky, kdy teda manželka nebo já, spíš manželka stává v 6:30, odvede dceru do školky, pak já jsem dopoledne doma, snažím se něco dělat, pak ve 4 hodiny pro ní jdu a pak se nějak hrajem, vaříme nějaký ty kaše, pak buď jsem dál doma, nebo prostě mám stres s přáteli, nebo se o něco snažím, takže to je takovej ten popis dne, kdy ten den vlastně snad poprvý v životě se podobá jeden druhému.
4: Mm-hmm. A to dopoledne, to by mě zajímalo.
3: Já se pokouším prostě dopsat knížku, no. Pokouším se dopsat knížku, což zase znamená, že asi oni nebudou chtít vůbec nic říkat. To ani nevím, že vy se ani neptáte, to je drzost ode mě, ale je to poprvé, kdy se pokouším k té práci, dokonce používám slovo práce pro psaní, pracovat nějak pravidelně a nepsat teda 10 hodin v kuse, ale spíš denně jako něco, no.
2: Přistihujete se možná současně s tím pevnějším režimem, že na ten proces psaní začínáte už mít nějaký mustr, že jste řemeslník v tom dobrém slova smyslu?
3: No, já bych se snažil v tom dobrém slova smyslu být, ale mám právě pocit, když teda bych mluvil o svém psaní, že taková ta stránka, řekněme, fantazijní nebo tak, snažím se vlastně jako o nějakou kázeň, o ukázněnost teda, tak to možná odpovídám na to, co jste říkal o řemesle. Mm-hmm. Jako, no.
2: Píšete na počítači?
3: Na počítači, no. Mm-hmm. Ale už jako strašně dlouho, já nevím, 10, 15, nevím jak dlouho. Takže ta představa, že píšu na psacím stroji, mi přijde stejně neuvěřitelná, jako třeba dědečkovi, který psal na psacím stroji a měl by se vrátit k husímu brku. Mm-hmm. Nedovedu si to představit, ten psací stroj teďka.
4: Dědeček zmíněný byl katolický spisovatel, víte?
3: Byl spisovatel a katolický, mm-hmm. No.
4: Tatínek dramatik, ten píše jak? Na stroji?
3: Táta na stroji pořád na stroji. Píše, no. I dopisy. Mm-hmm. Je pravda, že mi přijde ten počítač jako v něčem humánní, že totiž není slyšet to, co jeden americký spisovatel nazval the machine gun sound of my tape, right? Jako zvuk mechanický zbraněm. Že ten počítač prostě je tichý, což mi strašně vyhovuje.
2: Žádný samopál na slovo. Moje druhé mini téma znělo, co vás poslední dobou potkalo a co vás tak či onak zaujalo. Zcela namátkou.
3: No já jsem po dlouhé době změnil bydliště, bydlím teď na Vinohradech. A
2: jste ze Smíchova, vidíte?
3: Já jsem dlouho byl na Smíchově.
2: Bude ještě.
3: Tak strašně dlouho, že už se ani nepamatuju, kde jsem byl předtím.
2: Co byl důvod? Zastavil vás anděl, vaše bývalé bydliště? Nebo?
3: No tak.
2: Souvisí ten to s tím teď vážně?
3: Určitě, ne? No to. Ten anděl pro mě byla křižovatka prostě, když jsem jako to byl symbol prostě, nebo dneska už není a občas vidím v novinách nějakou fotografii, jak je ten anděl krásně upravený a vypulírovaný a že jsem se tam nebyl teda podívat.
2: Jak se zžíváte s novou čtvrtí? Máte
3: já
2: tu
3: chodím po Vinohradech úplně
2: to?
3: Jako ohromený, jako připadá mi, že připadá mi to tak, no, jako ta Praha, kde bydlel jsem na mnoha místech a Praha mě strašně zajímá, různě cestuji i po jiných městech, ale je vidět, že Praha rozhodně není jako jeden typ organismu, že ta Praha prostě je diferencovaná, ty městské čtvrti jsou úplně jiný a lidi jinak mluví a jinak se chovají, chodí jinak oblečený a je to prostě strašně zajímavý. No.
2: Vy jste v 90. letech díky svému psaní asi navštívil pár jiných metropolí, ostatně brnkl jste o to v té předchozí odpovědi. Kde vás co a proč zaujalo? Zase zcela namátkou.
4: Ale to bylo spíš vonilo, v době, kdy jste dělal zahraničního reportéra v Respektu.
2: Nebo tohle.
3: No díky tomu jsem se dostal do zemí třeba jako Japonsko nebo Irán.
2: Hmm. To bylo kvůli reportáži?
3: Bylo to zemětřesení, byla to vlastně tragédie. Já jsem se tam dostal jako čerstvý reportér prostě v letadle, které vezlo jenom teda lékaře. Drsné naše lékaře, kteří prostě pracovali v Angole a všude možně po světě. Já jsem byl ten novinář jako LF, úplně vyukanej ze všeho. A v horách tam jsem sledoval operace, bylo to prostě neuvěřitelný zážitek. No.
4: V Rumunsku tuším jste byl také jako vlastně první člověk.
3: Jako jeden z prvních, vlastně bylo to první letadlo po revoluci. My se můžeme bavit už o té naší revoluci, nebo co to bylo jako pamětníci, že jo? Tak pamatuju si přílet opět do teda metropole. Byl tam pan Žantovský, byl tam Šimon Pánek, byl tam Jaroslav Kořán a byli jsme snad úplně první letadlo. Nebo úplně první letadlo jako z Evropy, ze světa, které vezlo do Bukurešti jako humanitární pomoc. No.
2: Čili prosinec 89?
3: Byl to prosinec 89. No. To byla asi moje druhá nebo třetí reportáž. A od té doby mám pořád takový zážitek, kdy jsem tam viděl teda ty pozuby ozbrojený, vyčerpaný, zesláblý, raněný prostě členy městský gerily, který tam po sobě střídali s tou tajnou policií, s tou sekuritáte, myslím, že se to říká. Ano. Tak tam jsem prostě jakoby vlastně přestal být radikál, no, kdy

0: že vám ta novinařina vlastně nepřirostla k srdci a že jste se jí vzdal dobrovolně a vy jste prostě se upsal tomu a sám říkáte, že to je prostě fyzicky strašně namáhavé psát romány.
1: No jo, ale já mám ty hrůzy v hlavě prostě. Bylo období, kde mi strašně vyhovovalo mít pod postelí batoh a být na telefon připravený odjet na letiště a někam letět, jo. Ať už to bylo zemětřesení, nebo to třeba byli naši krajani v těch vesnicích okolo Černobylu, jo, kde se jako snažili dostat do Čech a všechno to bylo takový monstrózní, prostě tam jsem viděl fakt jako různý zvířecí mutanty. Tak tenhle ten trysk a tohleto sledování a stopování světa mě strašně bavilo a vůbec nevím, možná tím, že píšu román, jenom sbírám síly na to, abych někam vyrazil. No. Abych se rozhodně nějak bál nebo styděl použít teda váš termín zrání. Jo. Možná je to naopak nějaký otřískání a třeba je to ochablost. Jo, to je taky klidně možný.
2: Já se o těch vzrušivých zážitků, které se vám hned hrnuly na rty, přece jenom vrátím třeba možná už k nějakému klidnějšímu cestování z posledních let a ptám se znovu, jestli nějaké jiné velkoměsto, jeho čtvrť, zvyky těch lidí, které jste si tam okoukl, vlastně čím zaujala?
1: No zaujalo, bylo dobře a možná spíš bych měl mluvit jako ten cynický cestovatel, mě je opravdu dobře kdekoliv, kde se zavřu do hotelu a nemusím se s někým bavit, jo. To je taky prostě důsledek cestování, že jo, to je taková ta přežranost už, nemůžu to říct jinak, ale kde spíš ne, že by mi bylo dobře, nebo to, kdy mě to fascinovalo, tak to byl Ulaanbaatar, no. Prostě hlavní město Mongolska. Byl jsem tam loni v listopadu, což je rok. A vlastně tu největší fascinaci jsem zažil tam, no. To zase z nejrůznějších důvodů. Dostanete se někam, kde teda není ten McDonald's, tak kde je všechno úplně jinak. Je to teda středoasijská zem, že jo, nesmírně odlehlá, daleká, ale zároveň jako ten člověk z východní Evropy, to mě nebaví ty neustálý dohady, jestli jsme střední Evropa, nebo západní, nebo východní. Já myslím, že jsme prostě východní. A jakoby částečně rusifikovaní, když se tomu strašně bráníme, ale myslím, že to máme v mentalitě, zase jsem ochoten se hádat, tak zase v tom Mongolsku, v té středoasijské jiný zemi, bývalý zemi lamaismu a tak dále, je pro nás lidi z východní Evropy něco důvěrně známého. No. Je to taková ta patina toho postsocialismu nebo čeho, posttotality, která strašně rychle mizí. Já jsem strašně rád, že mizí, když ji vnímám s nějakou jemnou nostalgií teda. No.
0: Co vás vedlo, co vás táhlo k Apačům a vůbec americkým Indiánům? Vy jste studoval, myslím, asi 6 semestrů etnografie, tak tohle?
1: Tak asi no, tak spíš teda to studium byl výsledek nějakého zájmu.
0: Jo.
1: A já zase jako jsem samozřejmě šťastný, že jsem byl u Apačů a splnil jsem určitě sen, který mělo strašně moc kluků, asi i děvčat z těch májovek, že jo, ale zase musím ohradit, že bych měl příliš oblíbené Apače, mě prostě zajímaly.
0: No tak hovořili jsme o Ulaanbaatáru, na druhé polokouli jsou prostě jiné kmeny, že?
1: No, ale to jsou bratranci všechno, jako český vědec Aleš Hrdlička, kdy si vykonal výpravu právě. To je ten člověk, který prostě objevil nebo popularizoval tu teorii Beringovy úžiny, kdy teda paleoindiáni přišli prostě z Asie. A skutečně, když jste mezi Navahy, což jsou bratranci Apačů, a pak jste v Mongolsku právě po stopách Aleše Hrdličky, tak vidíte stavby v Mongolsku, to jsou teda jurty, u Navahu to jsou hogany, které jsou podobné a jsou to jedlíci masa a lučištníci, takže i přes ten sovětský, prostě tu sovětskou patinu mají s Apači Mongolové mnoho společného, ale bojím se, že můžem takhle jehlou nějakého jakoby spíš pofiderní sečtělosti, než vzdělání by se dalo spojit možná skoro všechno, no.

0: Možná, že posluchače zaujme, když vás, pane Topole, poslouchá řada takových poznámek, které trousíte typu bravo u Lambátor, nejsou tam ty McDonaldy a tak podobně. A položí si otázku, ten chlapec se tu zmiňuje o své revoluci, která nutně musela věci jako McDonald přinést, nebo si snad tenkrát myslel, že ne?
1: Ne, já mám strašně oblíbenou knihu, která se jmenuje Kambodžská odysea, napsalý Kambodžan Haing Ngor, který ho neumím to vyslovit, nedávno ho zastřelili někde v Los Angeles a ten popisuje, jak prchal prostě z té kambodžské genocídy strašlivý polpotovský, kdy se dostal z lágru, byl mučen, já to zkrátím, přes strašný peripetie se dostal do Thajska, do nějakého uprchlického lágru. A ta Coca-Cola, kterou tam dnes ošetřovatel v ruce, pro něj byla symbolem svobody, ta plechovka. Hmm. To tam píše tak strašně jako milé a naivně. A já si přesně pamatuju na sebe, přesně tak to bylo a je. Jako McDonald je takovým symbolem, ale já prostě si do McDonalda v Egyptě nebo v Moskvě strašně rád zajdu. No. To určitě jo. Spíš jsem to použil jako symbol a takový věc údivu, že v Mongolsku ještě není. Možná, že už tam teda je, já tam rok nebyl. Jako,
2: no. No tak to určitě. No.
1: A to, že já jsem teďka jel tramvají a sledoval jsem nějaký děti, které jeli ze školy. Měli takový na zádech pestrobarevné tašky, na kterých měli všelijaký medvídky a kačery Donaldy a všelijaký ramba, všelijaký příšery pestrobarevný. Tak jsem se zase nostalgii vzpomněl, jak já jsem nosil brašnu, myslím, černou, nějaká spolužačka žlutou. Pak Radek Malotín, ten měl, myslím, červenou. To byl král mezi náma dětma a tím to haslo. Jo, takže teďka já se vyslovuju pro tu pestrost těch dětských brašen. Pokud to dítě chce s medvídkem, tak má s medvídkem. A to, že spousta těch tašek je hnusných a šaredných a ošklivých a komerčních, to je jiná věc. No. Ale to je prostě daň a to je v pořádku. Tak jsme lidi, můžeme si vybrat. No.
0: Spousta lidí po hospodách už zase několik let nadává na dobu, to jistě dobře víte taky. A při hlubší řeči skoro pořádně ani neumí říct, na co kromě tunelářů a politiků vlastně tolik nadává. Je něco zcela konkrétního, co vás teď v této zemi velmi štve? A naopak, co vás těch 11 let poté docela anebo hodně těší?
1: No mě vůbec těší, že žijem, jo, z nějakého širšího hlediska, který může být samozřejmě směšný. To je úžasný, jo, taková zem lidí pracovitých jak včeliček, ty zlaté české ruce, že vůbec český národ přežil. To je docela zajímavý, že jo. My jsme byli germanizovaný nějak, jako bylo tady ten vliv Sovětského svazu a prostě furt tady jsme, jo. To je prostě úžasný. Máme své top modelky a své top hokejisty a máme prezidenty a spisovatele, to je bezvadný, tak to je první věc, jo.
0: Hurá.
1: To je prostě úžasný, to, že existujeme a že nadáváme česky, to vůbec není samozřejmost, jako, nebo nemusela by to být samozřejmost. Takže tohle je prostě zajímavý, nebo tohle mě prostě naplňuje určitým pocitem uspokojení. Ano, my Češi, až jsme to dotáhli, když sakra vlastně, ono, kdyby jsme byli opravdu, ne, toho necháme, že jsme skutečně mohli být někdo jiný, jiným národem, ale já řeknu teda, jako co mě štve, no, jako každýho spousta věcí, jako každýho člověka, který aspoň stopově nějak myslí a rozhlíží se, tak samozřejmě musí obrovský procento jevů, se kterými se potkává, prostě štvát. Především myslím to strašlivý tajemství vyjádřený ve větách, kdo jsme, co jsme a kam jdeme, že jo. To je prostě, to je jedno, kdo nám vládne, ale tohle je prostě zajímavý a to je napjatý, jako jo. Ale já teďka přestanu žertovat a řeknu zas, jako co mě naštvalo vlastně, já jsem byl 3 měsíce v Německu a tak jsem cestoval po Evropě takový krotký cesty všelijaký po těch civilizovaných místech. A víte, co mě vlastně jako strašně ohromilo, když jsem dorazil do Prahy, takový povlak vulgarity nebo lascivnosti. Jako kdyby ta Praha trochu byl takový obrovský bordel plný děvek, jo. To myslím úplně vážně. Ty obrovský plagátovací plochy, kde jsou takový ty dívky s nápisem udělala jsem si to sama a takovejhle podivný povlak vulgarity, včetně všelijakých těch pornočasopisů a jako takový toho softporna. Po těch 3 měsících jsem na to koukal jako takový, že je to zvláštní. Moc se mi to nelíbí, nebo viděl jsem takový plagát. Teď to přesně neřeknu, no. 4koalice, konec vlády, růže s ptákem. A pak takový ty reklamy, jako, mně to prostě přijde hnusný najednou, no.
0: Na kostní dřeň třeba.
1: Ano, no, nebo, jako tohle mi přijde prapodivný, já teďka hned se zase brzdím. Uvědomuji si, jak třeba se mi líbí, jo, že třeba Češi nejsou tak prudérní jako Američani, jo, nebo nejsem vlastně nějaký prudérní člověk, jo, ale líbí se mi, že prostě v Podolí chodí holky nahoře bez a to mi nevadí, to je bezvadný, ale tady ten podivnej, jako nános vulgarity mě prostě připadal divnej, no.
2: Co vás štve naproti tomu v Německu, když jste tam byl takhle dlouho? No. Ostatně to byly Vorlesung, nebo co to bylo?
1: No, já jsem dostal stipendium, no, musím říct, s radostí, píchou, hrdostí a zároveň teda jako za zhrůzou, kolik lidí mě bude nenávidět, ale...
0: Od koho konkrétně, pane Topole? Od jaké
1: jo, dostal nadace, jsem nebo... přesně tomu, bych měl... Je to nadace města Mnichov. Mm-hmm. A mně se podařilo vlastně napsat knížku, pár knížek mi v Německu vyšlo. Mm-hmm. A díky tomu zřejmě jsem dostal teda tohleto tříměsíční stipendium. To je nesmírně velkorysá věc, kterou já jsem vnímal, když jsem dostal stipendium jako nadšenec, pak jsem se potkal s různými autory. Německými, americkými, albánskými, polskými, prostě po Německu jsou takzvaný literaturhausy, což jsou baráky, kde dostanete klíč od pokoje a peníze na 3 měsíce a prostě je to nějaká státní kulturní politika, no.
2: A portýr při vašem odchodu potom ale nechce rukopis?
1: Ne, vůbec nikdo nechce vůbec no nic, to je právě zvláštní, no.
2: Čili za takovýchto okolností, pardon, jste napsal taky Anděla, že jo?
1: Já jsem napsal Anděla taky na stipendium, no. Já jsem vlastně... Teda tady jsem nadával na svůj národ, že a zároveň musím ještě prohlásit strašlivou věc, jako já jsem vlastně německý spisovatel, já jsem napsal 2 romány v Německu, aniž bych uměl německy. No.
0: To znamená, vracím se k těm stipendiím. Není nic, co by vám tam bylo alespoň doporučeno, aby vám řekli, je tady teď 5-7 zajímavých výstav po Německu, jeďte tam.
1: Pokud se zeptám, tak jako samozřejmě přes internet můžu cokoliv, ale tohle ta nadační politika je tak velkorysá zřejmě. Je v té kultuře tolik peněz, že to dostane, dejme tomu, 15 lidí za určitou časovou jednotku, nějaký peníze a čas a jeden něco napíše, to se ty nadace vyplatí, no. Je to úplná svoboda prostě.
0: A v čem je ta skutečnost, že jste tam ty knížky napsal? Je to prostě pragmaticky v tom, že jste tam 3 měsíce odtržen od rodiny a kamarádů?
1: Já se domnívám, že jo.
0: Zbývá plno času na psaní.
1: Ano, no.
0: A nebo máte i trošku větší odstup, když nejste ponořen v tom, nehmatáte denně to, o čem píšete?
1: Já německy neumím, já jako všude se domnívám.
0: Právě odstup od té české reality.
1: Mám odstup od vlastně jakékoliv reality. No, já se ponořím do takového svého somnabulismu. Tady vyloženě ty 3 měsíce zavřený, prostě jsem sám a většinou vždycky něco napíšu, ale jako já jsem nedávno, měl jsem půjčenou chalupu prostě v Úpě, v Krkonoších od své kamarádky, překladatelky Evy Profousový a tam jsem byl sám na Ledový muže, což je leden, únor. Tu chatu jako hlídáte, nikdo tam moc nechce, tam prostě jsem si každý ráno 6 metrů došel pro vodu a musel jsem to odházet lopatou a pak jsem zbytek dne bojoval ze živly, že jsem jako stahoval dřevo a vždycky jsem měl tak 4 hodiny na psaní a to taky šlo.

0: Pojďme k té Topolovic rodině. Ono zas není tak úplně typické, aby se spisovatelské nebo jaké, řekněme, tvůrčí řemeslo nějak dědilo. Spíš by člověk čekal, že synové dramatika nebudou mít psaní zrovna blízko, protože vidí ty průvodní jevy toho psaní.
1: Já jsem vlastně svého tátu jako spisovatele nebo dramatika nezažil. Jo. Já jsem zažil tátu v montérkách.
0: Protože jo. Vy jste dospíval v době, kdy to dělat
1: nemohl.
0: Určitě.
1: Já jsem v životě nebyl jako dítě na premiéře. Vůbec jsem v tom jakoby divadelním světě nežil, nebo jako nikdy jsem nebyl u toho, když táta někde podepisoval knížku nebo mluvil z televize. Jo, já jsem to dítě, který vlastně jakoby se narodilo do té šedivé normalizace. Takže...
0: Vy jste ročník?
1: Já jsem 62.
0: 62, čili no. V 68. pouhých 6 let.
1: Dítě, no. Jako. Takže možná, kdybych zažil tátu jako skutečně toho spisovatele s průvodními jevy, jak říkáte, tak nevím, já jsem nepoznal, jestli ho ráno bolí hlava, protože slavil premiéru nebo byl s těma dělníkama pod kompresorem někde v hospodě.
2: Vy jste vychodil gymnázium v Radotíně.
1: V Radotíně, no.
2: To je zvláštní. Až Pražák, vy jste dojížděl.
1: Alma mater, no já jsem tam 4 roky dojížděl jako spousta nás dalších, to byly cesty většinou stopem.
2: To bylo jaksi separované, nebo skoro bych řekl segregované gymnázium.
1: No, tak se tomu říkalo sběrný tábor z legrace a přehnaně, no. To zase byla ta jedna z těch směšných věcí, komických věcí toho režimu, kdy vlastně spousta dětí z těch rodin disidentů se dostalo po chrtě, kde bylo výslovně napsáno, naše děti nemohou studovat nebo tak nějak, tak jsme se dostali. Byli jsme podobný ročníky jako třeba David Pithart nebo sestry Bartoškovy, Milena Grušová, Betina Landovská, tak my jsme se všichni dostali do takového toho minigheta.
0: No. Čili Radotín.
1: Bylo to gymnázium Radotínu. Kdy teda i v učitelském sboru byli prostě lidi všelijak vyházený a s flastrama, takže nevím, mimo mě se snad nikdo veřejně o tomhle nezmiňoval, jako mně to přijde prostě zajímavý, jo,
0: že zajímavé,
1: se pořád takovýhle věci dělali, jako jaký to mělo smysl, to nevím, asi, že jsme byli pod nějakým drobnohledem, umožnili nám teda vystudovat tu střední školu. Takový různý mý kamarádi, jako třeba Petr Placák, jeho štatínek, plukovník Bedřich Placák, prostě byl taky chartista, tak ten už se zas na střední školu nedostal, no. Takže to bylo zase taková záležitost 1, 2, 3 let, kdy všechny tyhle ty dětičky tu maturitu prostě udělat mohly. Na vysokou už pak ne.
0: Ještě se vracím k tatínkovi. Dobrá, byl převážně v montérkách v době, kdy už jste ho vnímal, ale byla doma řeč o literatuře, o dramatech, o psaní vůbec. Když jste s tím začal, nebo začali i brácha, zase v jiné rovině, vidíte. Byl tatínek potěšen, nebo spíš říkal kluci, no jednak vás nebudou tisknout a za druhé je to těžké řemeslo o 3 kůrkách.
1: Táta prostě není ten typ toho učitele, nebo prostě typ toho, který by jakoby někomu něco radil.
0: Mentor.
1: No, to rozhodně ne, spíš to prostředí knih, že přicházejí lidi, jako dárek vám dají knihu a vy pak zjistíte, že to je ten pán, kdo vám dal tu knížku, je jakýsi pan J.R. Pik, satirik, který byl v Terezíně, napsal o tom nějakou satiru, nebo tenhle ten další člověk je prostě básník, jo? Takže tak jako nenásilně naprosto.
0: To vplouváte.
2: No. Kdo byl taková autorita, třeba já nevím, básnická, filozofická nebo spisovatelská pro vás?
1: Zas musím říct, že z toho tátova jako prostředí tam jako nebyl nikdo, nebo táta není člověk takový jako intelektuál v bílý košili, prostě táta se přátelil stejně s lidmi jako z dělnických povolání, jako s intelektuálama, takže já jsem jako dítě vůbec nikoho takového.
2: No ne, potom, když jste psal první verše už, jo?
1: Já prostě nemůžu nevzpomenout Petra Kabeše na jehož vernisáž, autogramiára, prostě uvedení knížky. Jsem teď dostal pozvánku z Atlantisu, ale nějak tam nemůžu jít. Tak to byl Petr Kabeš pro mě, když mi bylo těch 16-17 prostě. Další byl třeba Egon Bondy, že jo, pak v těch 17, když už teda není dítě, tak to jde rychle. Chodíte po Praze, seznamujete se prostě v téhle hospodě, Třešňák, v téhle té Stankovič, to už pak prostě se člověk naváděl tykadlama jako no.
2: Najednou jste stanul v nějaké pospolitosti, která vydávala Revolver Revue s nějakými těmi předchozími stádii.
1: To jsem potkal Ivana Lampera, prostě dnes teda editora Respektu, který snad to bylo v 85. Prostě tady bydlel nějakou dobu, prostě byl ze Zlína, tehdejšího Gottwaldova. Sešel se, že založíme časopis, mně to připadalo jako nepředstavitelný, nemožný, ale ten Revolver Revue prostě Ivan ze země vydupal. V tom byl takový asi prvek i nějaký opozice, která je vlastní tomu věku, mě bylo nějak po 20, kdy nejen teda jako režim nebo něco oficiálního, to nepřicházelo v úvahu, ale vlastně jsme se cítili být takovou opozicí proti těm zavedeným disidentům. Jasně. My jsme prostě nepoznali to, co můj táta a já nevím kdo, Kohout, Kundera, Havel, jasně, Klíma, vůbec jsme nevěděli, jako jaký to je fungovat nějak svobodně, takže jsme se zakopávali tím revolverem prostě na pořád. No, tady nebyl jenom revolver, tady bylo třeba Okno, což byl takový echt undergroundový časopis, jako, což zase dělali takový ty o 10 let starší a o dost drsnější a o dost vlasatější

0: Už tu padla zmínka o anděli, o křižovatce na Plzeňské, nebo tedy jaksi docela aktuálně pojednané architektonicky.
1: Z těch fotek mám pocit, že ten anděl teďka je zaměnitelná lokalita jako s nějakou německou nebo francouzskou nebo britskou snad, tak to prostě je, no.
0: Je, no dobře,
1: ale... Nechci být staromilec prostě, nebo mě ten anděl, vůbec to okolí anděla Smíchov fascinoval vždycky, pro mě byl takovým pandánem k tomu, co jsem měl vštípeno a bylo mi vštipováno, takovému tomu mýtu Prahy magické, jo. To je prostě Rypelíno, že jo, Praha magická, to je celý ten mýtus, který prostě počítá s Kafkou a s Golemem a s Haškem a s celou tou galerií prostě figurek a se všema těma postavama a postavičkama. Kdy částečně to je pravda, jo? Jde to až že od císaře Rudolfa, od alchymistů. A je to pravda, ale zároveň je to mýtos takový vymyšlený, teďka už nabopnel tím turismem. A já jsem chodil s kamarádama, ne sám, po té Praze, která mi připadala jiná. Připadala mi ubohá, špinavá, rozvrácená, strašná. Tady nebyl žádný Emir Artur Longen a žádný kabarety tady nebyly, nebylo tady nic, jako nebyl tady Kiš. Všecko mi to připravilo jako vyčpělej mýtus prostě. A právě myslím, že to byl Kroutvor, Josef Kroutvor, spisovatel, teoretik, estetik, esejista, který zase začal razit takový termín Praha mizerná. Což už samozřejmě teď je zase další mýtus, proti kterému bychom měli jako bojovat. Je to další turistický prostě. Tak to je, vždycky se z toho města, z toho jeho kalu něco, nějaký příšery z něj vylezou a někdo o tom něco napíše a stane se z toho takový jako vývozní artikl, takže zase přijde nějaká generace, která v opozici proti tomu zaběhanému vymyslí něco nového, ta generace dospěje, prodá to a tak dále, konečný koloběh. Promiňte, že jsem se tak rozpovídal, ale musím říct, že nejen anděl, ale například tam je Malostranský hřbitov, jo. A jako čtenář Jakuba Arbese prostě, jsem tam fascinovaně chodil a chodím dál, když teď to zavírají kvůli vandalům samozřejmě. Tam jsem narazil na náhrobek svaté holčičky. To je pro mě něco zajímavého a důležitého, protože kdysi moje máma mi vykládala, že jsme bydli v Dejvicích, jak za druhý světový války jako malou holku jí vodila chůva nebo koho měli na prostě náhrobek svaté holčičky, kde ty děti váleční dávali psaníčka a prostě tak. A tato svatá holčička tam je pořád. A my, když jsme s Vladimírem Michalkem hledali různé věci k tomu filmu Anděl, tak jsme na ten náhrobek narazili a skutečně na ty psanička pořád se dávají. A hlavně cikánský děti z okolí tu legendu pořád nějak udržujou. A dávají tam kytky a bombóny a pořád to funguje. Takový městský mýtus, který já vlastně tím, že o něm mluvím do rádia, tak vlastně určitě ho ničím, že jo, to je jasný. Ale pokud si pamatuju, tak Arbes to snad je popisoval, snad je Karásek ze Lvovic, tak prostě na té Plzeňský padala holčička z okna, padala, zabila se, zachránil jí anděl, ale on ji nezachránil od smrti, on jako nějak nastavil tu dlaň a zachránil to tělo před zmrzačením. Takže ji uložili do hrobu stejně hezkou, jako padala. To je zajímavé, jako že tato legenda je tak vlastně smutná. A tato holčička měla být jakýmsi garantem dětských přání. Dokonce jsem dohledal v knihovně městský knížku od Františka Kožíka, že autor, který není zrovna ve flóru, nicméně za války napsal knihu Svatá holčička a tahle ta knížka je neuvěřitelná. Jo? Je to neuvěřitelný, je to úžasná kniha a naprosto nepovšimnutá. Je to teda dost temný a morbidní. Jako.
0: Vladimír Michalek podle vašeho románu Anděl natočil film Anděl Exit, ale částečně taky v Kapském městě. Proč tam?
1: Tohle to je ze života, z krátkého života scénáristy, skutečně zábavná historka. Představte si, že napíšete scénář teda s Vladimírem, je to hrozná práce, trvá to 2 roky. Všechno už teda jako proběhne, dostanete grant, je to odkleplý, už se natáčí a najednou si vás povolá producent a režisér do setmělýho baru. Vy čekáte, co bude. A oni řeknou, bylo by potřeba teda menší změnu, jo, předělat celou tu Francii. Děj se odehrával původně ve Francii na Afriku.
2: Já si vsadím proč, kvůli penězům, že?
1: No, částečně. Žijem ve světě, kdy najednou cestovat do Kapského města, do Afriky, je levnější, než do Paříže.
2: Právě, natož tam pracovat.
1: Jedna z těch důvodů byla vlastně pocitová. Ten Anděl vyšel před 5 lety. A já si troufám říct, že někdy v roce 91, 92 bylo normálně pro Čecha pobyt v Paříži nebo ve Francii exotika. Od té doby se tohleto nesmírně posunulo, to vnímání, a Paříž je pro nás skutečně jako pár hodin vlakem. A ta exotika je jinde. Ta exotika je, dejme tomu, v Africe.
0: Kapské město.
1: Kapské město. A já myslím, že tohle byl ten základní pro Vladimíra jako motiv. No. Pak už se přidružují ty další věci, že tam má kamarády, že tam jsou lidi, kteří pomáhají s ambasády, jo? Ale myslím, že původně bylo tohle. V té knížce já zmiňuju mobil, kde to mají někde v McDonaldu jako takový tříkilový prostě strašidlo, takže ten posun je tak strašně rychlej. A my samozřejmě jsme nechtěli, aby ta kniha nebo film byl nějaký realismus, to ne, ale v tyhle ty technické věci s tím se počítá, prostě to v tom filmu je vidět. No.
0: Byl jste s nimi, ne?
1: No, já jsem v tom Kapském městě nebyl. Já jsem se zrovna stěhoval a nebyl jsem tam taky kvůli tomu, že Vladimír chtěl mít prostě mobilní jednotku. Jako když jede do Kapského města výprava 4 herců, producenta, režiséra, zvukaře, tak to jde. Když je tam těch lidí 15, tak jednoho bolí v krku, druhý se někde opije, ztratí, jo, to prostě chtěli být jako komando. Což na tomhle filmu bylo strašně zajímavý, protože se pracovalo tou novou technologií, snad je to první film natočený tou
0: digitální... DVčko, jak to říkají, digitální malá kamera Sony.
1: Já se v tom prostě nevyznal. Akorát vím, že u toho filmu nebylo těch 40 až 150 lidí, kteří tam lítají se světlama. Byli jsme prostě 4-5 a lítali jsme tam sami. No. Bylo to strašně v tomhle zvláštní.
0: Ale pražské záležitosti, já nevím, natáčení na plzeňské s našimi romskými spoluobčany, v tom jste jel?
1: No, já jsem tam byl denně, no. Určitě jsem tam byl denně, protože jednak to prostředí znám. S herci jsem kamarád, takže myslím, že Vladimír mě tam prostě chtěl mít jako takovej nárazník, otloukánka, nápovědu a cokoliv. Prostě taky jde o to, že ten scénář jsme neustále měnili. No. Myslím, že jsou asi takový dva základní typy scénářů. Ten jeden je na klíč, že koupíte scénář, napíšete scénář a jedete od A až do Z. A pak teda je takový ten trochu experiment, kdy dejme tomu, ten scénárista je na place, já jsem o tom teda moc neslyšel, že by to někdo dělal a nepřetržitě jede, no. Někdy lidi si stěžovali po tom filmu, že občas není rozumět, ale to vím dobře, kde není rozumět a jsem tomu rád, no. Někdy prostě nerozumíte a jednáte instinktivně.

0: Přelom věku, slovo, které teď každým dnem bude komerčně víc a víc skloňováno, jak se tak jedno naše tisíciletí přehoupne do druhého. Ale my přece víme, že pro buddhisty a židy a pravoslavné a muslimy to není vůbec významné datum. Je pro vás něčím vůbec vnitřně zajímavé, že naskočí rok 2001?
1: Samotný ten letopočet asi nějak ne.
0: To neříká.
1: Ne. Cítil jsem takový záchvěv, jakože třeba jsem člověk 21. století, jsem kyborg, jsem prostě, ale spíš legrace, než by mě to nějak.
2: V čem je brácha jiný?
1: Úplně a naprosto ve všem. Já nevím, jestli máme prostě nějaký schodný rys. Máme se docela rádi, trpělivě si nasloucháme, skoro vůbec si nevidíme.
2: No dobře, vy jste trošku spřáhnul svoji tvorbu s jeho psími vojáky svého času.
0: Ostatně, co je to za název? Je to prostě jenom doslovný
1: překlad? Zase indiáni, to je ano? Dog soldiers, psí vojáci, což ale to prostě v těch dobách prostě bolševismu. Já jsem nedávno s úžasem zjistil, že psí vojáci mají 21 let. To je strašný. Jako.
2: Dobře, ale vy jste viděl taky nějakou kapelu, která se jmenovala Národní třída.
1: To byla zase Národní třída, no. To je zajímavé, už na tom názvu vidíte, že jako to byla zase doba jiná, to byla doba před rokem 89, dneska, kdyby se kapela jmenovala Národní třída, tak řeknete, co to je, to jsou skinheadi, nebo jsou posuny, to mám rád, jako, takže přece se něco děje, jako jsou posuny v názvech, že jo. Každý název je nějakým symbolem. Národní třída bych se nemohl jmenovat. Teď.
2: No ne, je potřeba název české děti.
1: No jistě, ano. To se s Petrem Placákem vymyšlena vlastně skupina ilegální, že jo? České děti tehdy prostě nacionalismus v době, kdy jste vlastně jakoby okupován jiným národem, se vnímá, je vnímán jako něco pozitivního, že jo? Pokud vám nacionalismus toho vlastenectví slouží jen k tomu, abyste do někoho kopal, tak je to odsouzeníhodný hnus. Jako to jsou ty posuny. No.
2: Čeho jste příslušníkem dnes?
1: Já jsem asi opravdu tím Evropanem, no. Na kterým už nejsou nějaký ty kalmicko-mongolsko-ulambátarský přeci vidět, protože jsem se rozpil v tom běložství, ale myslím rozpil jako, nemyslím to jako, že by jsem něco pil, ale jsem pravděpodobně Evropan, no, asi. Východoevropan dokonce bych si troufnul říct. Myslím, že spousta lidí by se mnou pohádalo. Ta východní Evropa je věc, která mě pořád zajímá, já pořád stopuju to rozpětí, prostě Praha, Varšava, Moskva, Brno, Užgorod. Je to prostě území, kde se nějak cítím doma. Mám v sobě pořád takovej ten určitý ostych, nebo možná i komplex před západem, takovou jakoby hrůzu z východu. Jinak Prahu vnímám jako vlastně křižovatku, to je úžasný.
2: Jasně, a není nelogické, že hovořil jste o Varšavě, Budapešti, že dorozumívacím jazykem těchto východoevropanů je angličtina?
1: To je taky legrační. Já jsem byl asi před 3 lety na nějakém zámečku někde v Německu. Byla to jakási konference spisovatelů ze střední Evropy. Ano, to je ta zdvořilost. My jsme střední Evropa. Byl tam prostě polský spisovatel Stašuk, byli tam prostě rumunský spisovatel, bulharská spisovatelka, Slovák, Čech, Rusové a všichni jsme se bavili anglicky. A ti naši hostitelé, což byl anglický lord a německý jazykovědec a francouzská spisovatelka, byli strašně nešťastní z toho. Hrozně chtěli, aby jsme pravděpodobně, když to přežilo, pili vodku a zpívali Čiornej voron a chodili
0: byli
1: v
0: autentičtí.
1: A byli autentičtí, no.
2: No dobře, ale vy jste člověk slova. A ještě navíc generace, která je aktivně při tom obrovském boomu všeho. Znamená to, že budete psát anglicky?
1: Ne, já nikdy nebudu psát cizím jazykem. Já prostě mám problém napsat anglický dopis a určitě psát cizím jazykem nebudu. No.
0: To nejde, pokud tam člověk nežije 20 let.
1: Prostě
0: ještě
1: nedokážu,
0: se nemenuje Nabokov. Není
1: Nabokov
0: prostě geniální svým způsobem.
1: Konrad, nebo prostě to ne. No, to...
2: no ale bude to k tomu směřovat postupem doby?
0: Že by?
1: No určitě, jako, jestli jako se, to se týče lidí, kterým je dneska těch 20 nebo 17, tak já znám asi 2 lidi, kteří píšou anglicky. Ale jsou prostě bilingvický, jako maminka. Jasně. Prostě, jo. A pokud se mají rozhodnout, tak píšou anglicky, to jo.
0: Ještě k vašemu bratrovi. Já jsem před časem četl minimálně jeden, možná 2 velmi obsáhlé rozhovory, kde on velmi otevřeně mluví o své alkoholické krizi, o tom, jak opravdu o vlásek to mohlo stát život. Byli jste vy dva v té době, kdy on opravdu na tom byl velmi zle, nějak v kontaktu, potřeboval vás, snažil byste se do něj vlámat a něco mu vymlouvat, nebo jak to prostě vypadalo? Vy jste přece musel vědět, že on jednak trpí, ale jednak, že je velmi ohrožen.
1: Já myslím, že tomu zase porozumí jen někdo, kdo prostě žil s alkoholikem, jo. To prostě tak jako nevysvětlitelné věci. Člověk, který propadne drogám nebo prostě alkoholu, tak myslím se dostane do takový, říká se tomu do vrtule, kdy vlastně neslyší. Kdy neslyší, a to je prostě nejhorší, kdy se tady jako řítí do té smrti, a to není jako lecaká smrt, to je strašně bolestivá smrt, to je smrt, kdy vás neopouští jen tělo, jako opouští vás mozek, který přímo s tím tělem soupeří, kdo dřív jako uhnije. Myslím, že z tohohle stavu si brácha nic nepamatuje, ale...
0: A vy?
1: No já si pamatuju den po dně teda, no, kdy jako všechny ty nemocnice a operace a tohle, to je jasný, no. Bratr měl zřejmě jako štěstí v několika věcech, jednak, že přece jen ten mozek si tolik nevymazal, takže byl schopen pak vnímat tu strašnou fyzickou bolest. A pak, že vlastně se ho ujal Lukáš Polert, no, protože Lukáš Polert se ho ujal jako kamarád, jako lékař. A co já jsem slyšel, tak operace, který prodělal bratr, teda operace slinivky, se prostě před pár lety nedělali. Protože alkoholik je člověk nespolehlivý a ta operace je natolik nákladná, snad a pracná, snad se nikoho nedotknu, jsem v tom laik, že se prostě alkoholikům nedělala. Takže jako Lukáš a ostatní doktoři to riskli a Filip zjistil, že by mu stačilo jednou se opít a zemře, tak se rozhodl, že bude žít. No. Život je někdy věc rozhodnutí.

0: Karel Schulz, to je také jméno z vašeho...
1: To je dědeček, no.
0: Dědeček, že?
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Vy teď máte dceru?
1: Já teď mám dceru Marie, no.
0: Čím se zabývá vaše dcera Marie?
1: Moje dcera Marie chodí do školky a zabývá se tím, že jako... No, to je, co se děti zabývají, no. Má ráda prostě zvířátka.
0: Večerníčky?
1: Večerníčky, no. Miluje Toma a Jerryho, že jo. Já když vidím, jak Tom Jerryho skalpuje a Jerryho řeže kladívkem, tak u toho je mi divně. Dcera se chechtá, jako tleská myšce, která vždycky unikne. Že ten posun vnímání vidím i na své dceři, no. 3,5 leté. No a tadyhle vidíte to samozřejmě i v literatuře. Já vím, že dědečkův román Kámen a bolest byl jako kritikou dobovou a kritikou z katolických kruhů strašně napadán, jako byl napadán ze sadismu. Když si tam Borgiové nebo kdo, to jsem řekl od boku, vypíchávají oči. Že tehdy pro ně byl tohleto jako sadismus a
2: tento
1: krutost.
2: Popis.
1: Jako tento popis. No. Takže pokud mě nějaký kritik taky řádně stěl, tak z toho nebudu nic dělat a budu vědět, že pro moji dceru moje knížky budou usměvnými večerníčky.
2: Kdybyste se někdy vypsal z toho, co letí hlavou, duší nebo čím vám to letí, jaké povolání by připadalo v úvahu například? Kdyby prostě psaní nešlo, nebo vám bylo na pár let odporné, měl jste pocit, že potřebujete doplnit ten rezervoár, to se může velmi lehce stát.
1: Je to denní otazník.
2: Že?
1: To já bych třeba zkusil v rozhlase dělat.
0: Pane Topole, začátek máte za sebou. Děkujeme za návštěvu.
1: Děkuju.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

přemýšlet, jak zvás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvás teď komu

0: Datum 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Hezkou středu vám přeji a jsem ráda, že jste si naladili kolotoč, se kterým se dnes vydáme na zříceninu hradu Ostromeč ze 14. století. Podle receptu našich prababiček připravíme švestkové rozpeky. Odpovíme na posluchačský dotaz, co dělat, když vám přijde jiné zboží, a poradíme, jak na zahradě vybudovat hmyzí domeček.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Teď zamíříme na Sedlčansko ve středních Čechách. Na kopci jménem Ostromeč stojí stejnojmenná hradní zřícenina. Cesta k ní vede krásnou přírodou, navíc s výhledy na Slapskou přehradu. Hrad Ostromeč vznikl ve 14. století. V roce 1424 ho pak přebudovali a rozšířili táborští husité. Do dnešních dnů se z kdysi nedobytného hradu dochovaly jenom zbytky. Místo má ale neuvěřitelnou atmosféru. Přímo nad soutok Vltavy a potoka Mastníka se vydala spolu s archeologem Janem Víznerem redaktorka Markéta Vejvodová.
1: Výlet na zříceninu hradu Ostromeč je velice příjemná procházka. Jdeme totiž lesem, míjíme keltské hradiště Hrazany, ale ten samotný konec cesty je opravdu vzrušující. Jdeme po ostrožně. Já si říkám, že si opravdu nemohli vybrat bezpečnější místo.
2: To souhlasí. Hrad Ostromeč skutečně byl zbudován na skalním bradle, dokonale chráněném údolím Mastníku, údolím Vltavy a jejich soutokem. Takže přístup sem byl vlastně pouze z jihu po úzkém hřbetu té skalní ostrožny.
1: Tady už jsme na samém konci vrchu Ostromeč a tady vidím pěšinku, která obchází celý ten závěr ostrožny. Tak mám takový pocit, že jsme na bývalých hradbách.
2: Ano. Ten obvodový vál je v podstatě pozůstatkem původní kamenné hradby, za kterou je příkopovitý prostor a za ním ten výrazný podlouhlý pahorek je torzem palácové budovy nebo palácové věže, která pravděpodobně byla jedinou stavbou toho nejstaršího hradu. Od nás nalevo už vidíme ovšem další mnohem rozsáhlejší terénní úpravy a to už je právě to rozšíření v době husitské. Ale to vlastní jádro toho starého hradu pravděpodobně máme teď přímo před sebou.
1: A to je přesně ten konec celé ostrožny, kam bychom měli dojít, protože z tohoto místa se vlastně střežil celý kraj.
2: Ano, odsud máme dokonalý výhled směrem k soutoku, odsud máme výhled na Vltavu, odsud máme výhled na Mastník a na okolní kopce a samozřejmě můžeme odsud dokonale kontrolovat i tu přístupovou cestu od jihu ve směru od Hrazan a Hrazanského opida.
1: My jsme ale teď vyšli přímo na vrchol kopce Ostromeč, tak mám takový pocit, že ta vyvýšenina to je nejen vrchol, ale i ty veškeré zbytky bývalého hradu. Zkrátka pod námi je suť kamení, pokud se nemýlím. Ale tady vidím jakési jámy. Co vlastně tady bylo? Počítám, že ty jámy jsou nějaké bývalé místnosti nebo sklepení.
2: Teď my jsme v podstatě na obvodovém zdivu té hlavní palácové budovy nebo budovy té palácové věže a to, do čeho hledíme, tak jsou původní suterény částečně už zahloubené do skály. Vidíme tady poměrně dobře členění na minimálně dvě, pravděpodobně tři vnitřní místnosti a dokonce zachovalé části zdiva s výběhy na klembu. Takže mě si poměrně dobře z toho představit, jak asi mohl minimálně v přízemí a v prvním patře ten hrad Ostromeč v té nejstarší fázi vypadat.
1: Ty jámy, to je zbytek toho nejstaršího hradu. Ovšem, už jak jsme šli, tak kolem nás byly valy bývalé hradby. Tady zjevně ten hrad ve středověku měl mnohem širší rozlohu.
2: Ano, to skutečně měl. Tady jsme vlastně v té jeho nejzaší a pravděpodobně nejstarší části, ale rozhodně ne nejrozsáhlejší. Ta se vlastně nachází ještě před tím závěrečným šíjovým příkopem a ty pozůstatky, které tam máme možnost vidět, jsou také poměrně rozsáhlé. Základy obvodového zdiva, další velké palácové budovy, základy obvodových hradeb v podobě takových teras v terénu, pozůstatky obvodových příkopů a valů. Takže skutečně poměrně rozsáhlý vrcholně až pozdně středověký hradní komplex.
0: Na zříceninu hradu Ostromeč nás spolu s archeologem Janem Víznerem zavedla redaktorka Markéta Vejvodová. Okružní procházka po dávných hradbách a valech je příjemná v každé roční době, tedy i teď v září.

0: Hana Zagorová byla duhovou vílou a my se v Kolotoči jdeme věnovat češtině. Nová slova se v naší mateřštině tvoří odvozováním, zkracováním nebo skládáním více termínů. Některá jsou jen módní vlnou a postupně se zase přestanou používat, jiná se v našem jazyce naopak pevně usadí. Speciální kapitolou jsou pak výrobky a produkty. Právě těm se věnuje dnešní jazykový koutek kolegyně Květy Bodolové.
1: V jazykových koutcích se běžně setkáváme s takzvanými obecnými pojmenováními, ale neméně zajímavá je na češtině také oblast vlastních jmen. Tentokrát se zaměříme s Martinem Proškem na názvy různých výrobků. Martine, dobrý den.
2: Dobrý den. Tuto oblast jazykových pojmenování jsme vybrali proto, že se za posledních několik desítek let přímo převratně proměnila. Přitahuje pozornost nejenom jazykovědců, ale také veřejnosti. Přitom se proměnil nejen způsob, jak se výrobky pojmenovávají, ale také společenské poměry a pravidla, jak s názvy výrobků zacházet v běžné praxi. Konkrétně pro média například platí, že je třeba vyhnout se skryté reklamě, a proto i my budeme dnes užívat fiktivní názvy produktů.
1: Co tedy je a co není vlastní název výrobku?
2: To do značné míry souvisí s tím, co pojmenováváme. Existují totiž výrobky, které vlastní názvy v pravém slova smyslu vůbec nemají. Často to bývají různé technické výrobky, například stavební materiál, elektrické a vodovodní instalace, strojírenské výrobky, nářadí a podobně. Když si půjdeme koupit třeba vodovodní trubky, budou označeny jen jako vodovodní trubka PVC 3 metry. Nebo svěrák koupíme prostě pod označením svěrák a tak podobně. Výrobky v uvozovkách bez názvu bývají často také potraviny. Například aspikový dort bude v chladicí vitríně označen prostě jako aspikový dort.
1: A které výrobky mívají nějaké vlastní názvy?
2: Dá se obecně říct, že vlastní název má kterýkoliv výrobek, u něhož k obecnému označení přidáme nějaké bližší určení. A to bližší určení může být domácího nebo cizího původu. Třeba sušenka Berta, vestavěná skříň Věra, dalekohled Bystrozrak, sprchový kout Forest Rain a podobně.
1: A jak se dnes výrobky nejčastěji pojmenovávají?
2: Pokud jde o to, jestli převažuje pojmenování domácí, to znamená třeba kuchyňská linka Světlana, nebo zahraniční, jako například jídelní servis Breakfast, to si netroufám odhadnout. Záleží na tom, jaký typ výrobku se pojmenovává. U některých se tradičně drží pojmenování domácí, u jiných je naopak velmi módní pojmenovávat je cizojazyčně. Také je tu otázka jednoslovnosti a víceslovnosti pojmenování.
1: Bývají některé názvy hodně komplikované?
2: Některé bývají třeba dosti dlouhé. Zejména ty, u kterých jsou nějaké technické údaje, například svařovací přípravek Přesnost 3x2 metry, ocel ČSN 10340.
1: Technickými údaji končí dnešní jazykový koutek. Naším hostem byl Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A ta, která dnešní chvilkou s mateřštinou provázela, byla Květa Bodolová. Máte doma švestky? Tohle typické už vlastně podzimní ovoce? Pokud ano, my z nich už za pár minut připravíme švestkové rozpeky podle starého receptu našich předků. Tak buďte i dál s Kolotočem.

0: Ať už chceme nebo ne, podzim je na dohled a tak si dnes provoníme kolotoč typickým podzimním ovocem, švestkami, které plodily slivoně v sadech i podél cest. Nechte se pozvat na švestkové rozpeky podle staletého receptu našich předků. Ve starých kuchařkách ho pro nás našli etnoložka Vladimíra Jakoubiová a redaktor Jaroslav Hoření.
1: Švestky, slívy, blumy, to bylo v dobách našich babiček ovoce, ze kterého se vařilo po celý rok. V létě z čerstvých, v zimě ze zavařených nebo sušených.
2: Vařily se z nich omáčky, přidávaly se do buchet a koláčů, na zimu se sušily ve velkém sušárnách na ovoce nebo v chalupě na lískách komoře, vařila se z nich povidla a kompoty. Z jablky a se skořicí byl určitě ten nejlepší. Dědečkové ze švestek, tedy těch, které už přešly prvním mrazem, aby měly co největší obsah cukru, dělali vína a rosolky a hlavně z nich pálili slivovici. Na vesnici skoro všichni, i když se to nesmělo. Alespoň u nás tomu tak bylo. Ale abychom nenabádali jen k nepravostem, švestky se taky používaly v lidovém léčitelství. Obecně se používaly k celkovému pročištění těla. Proto pomáhali na posílení nervů, na bolavé klouby, na dnu i na vysoký krevní tlak nebo na potíže s ledvinami. Léčivé nálevy a odvary se připravovaly převážně ze švestek sušených.
1: A pro dnešní den vybíráme starý recept z Podještědí. Bude ze švestek čerství. Ty jsou přece jen asi nejchutnější. Budou to rozpeky se švestkama.
2: Budeme na ně potřebovat 4 litr mléka, 2 žloutky, 10 deka másla, špetku soli, 6 deka cukru, 1/4 kila polohrubé mouky, 1/4 kila hladké mouky a 2 deka droždí. No a dovnitř švestky mletý mák smíchaný slučeným cukrem, sádlo a jedno vejce na potření. Do malého množství oslazeného mléka nadrobíme droždí a zaděláme kvásek. Do mísy dáme ostatní suroviny, přidáme kvásek a zaděláme těsto. Dáme vykynout. Vykynuté těsto rozdělíme na čtvrtiny. Každou část na plechu vyloženém papírem rukou roztlačíme na co největší kruh. Okraje potřeme rošlehaným vejcem a těsto poklademe rozpůlenými švestkami řeznou stranou nahoru. Posypeme mákem smíchaným slučeným cukrem. Na povrch dáme několik tenkých plátků sádla. Necháme ještě chvilku kynout a pak dáme do vyhřáté trouby. Pečeme asi 15 minut, až nám zezlátnou okraje.
0: Tak věřím, že vás etnoložka Vladimíra Jakoubiová inspirovala, ovšem za předpokladu, že vám švestky chutnají. Tady je Český rozhlas Pohoda a za pár minut odpovíme na váš posluchačský dotaz, který se týká situace, že vám přijde jiné zboží, než jste si objednali. Co v takovou chvíli dělat, poradí Josef Černý.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Miroslav Žbirka a Klaun z domu číslo 6 u nás na Pohodě 8 minut po půl 12. Co dělat, když vám přijde jiné zboží, než jste si objednávali? To už je dnešní otázka pro dobrého rádce Josefa Černého.
1: Paní Lenka se ptá, jak má reagovat, když jí poštou přišlo objednané povlečení, ale jiný vzor i jiná barva. Paní posluchačko, máte dvě, respektive tři možnosti. A to buď odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů a prodejce je povinen vám vrátit peníze do 14 dnů a druhá možnost je zboží reklamovat. Tady spěchat nemusíte, můžete požadovat výměnu za původně objednaný výrobek. Pak je tady ještě třetí možnost smířit se s barvou, která byla dodána.
0: Říká emeritní soudní znalec Josef Černý. Voňavá zahrada plná motýlů a berušek. Taková je snem mnoha zahrádkářů a my vám v Kolotoči poradíme, jak si tenhle užitečný hmyz na zahradě udržet. Tak držte naši vlnu a hned, co dozní další pohodové evergreeny, vám to řekneme.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: K zahrádkáření patří nejen květy, vůně a ideálně i šťavnatá úroda, ale také hmyz. Může být prospěšný, proto dnes mnozí na své zahradě lákají včelky, motýly, berušky či škvory a dokonce jim staví různá obydlí. Pokud uvažujete o malém hmyzím domečku, poslechněte si reportáž Hanky Šoberové. Natáčela se zahradníkem Pavlem Chloubou, který si hmyz na své zahradě dokonce hýčká.
1: Chceme mít na zahradě ptáky, kteří zpívají, chceme mít na zahradě zdravé porosty zeleniny bez mšic nebo bez chemické ochrany, pokud je to trochu možné. A abychom toho dosáhli, tak musíme tam prostě dostat i ten užitečný hmyz, který vlastně likviduje posléze ty mšice, a nebo dokonce i ten jakoby v uvozovkách škodlivý hmyz, který zase slouží jako krmivo pro ty ptáčky. Takže pro navození té přírodní rovnováhy je dobré, když začínáme přemýšlet tímhle tím směrem. A podstoupíme některé věci, které bychom před 10 lety určitě neudělali, a ťukali bychom si u toho na čelo, co to je za bláznovství, ale to bláznovství je svým způsobem velmi pozitivní.
2: Jak na to?
1: Je možné použít různé přírodní materiály, které vůbec nejsou nákladné, které nám stačí zachránit před tím, abychom je nehodili do krbu nebo do kamen. Teď zrovna stojíme na místě, kde máme něco podobného udělané ze 3 nebo ze 4 špalků staré jabloně, která byla tak vyžrána, že vlastně v podstatě zůstal jenom ten obvodový plášť a ta jabloň zůstala úplně dutá. Ty špalky, když to tak řeknu, tak jsou jenom tak nějak lehce naskládané, skoro nedbale na sebe. A umístili jsme do nich nějakou si slámu, nějaké šišky, kousek dřeva, tam nějaké polínko, nějaké rošti, prouti. A to jsou všechno věci, které ten hmyz bere jako pro sebe a rád a často tyto místa obydluje.
2: Máte tu ještě jednu variantu. Co jste použili jako korpus?
1: Jako korpus slouží stará dřevěná bedinka, která už ledva drží pohromadě, takže na jakoukoliv jinou činnost už by byla velmi riskantní, protože by nemusela vydržet. A v té bedince dřevěné jsou opět nastrkané, je tam nějaká meliorační trubka, je tam cihla s dutinkami, jsou tam šišky, sláma, dřevo, nějaké špalky navrtané. Prostě tak, aby ten hmyz tam našel tu možnost se schovat a zabydlet se tam v bezpečí.
2: Kam takový hmyzí úkryt umístit? Kde je to správné místo? Je-li nějaké správné? Nebo všechna jsou správná?
1: Nejsou všechna místa správná. Ten hmyzí domeček musí být umístěný tam, kde ten hmyz má naději žít a vyskytovat se. Viděl jsem několik takových velmi hezky udělaných stavbiček, které byly opravdu jenom na efekt a byly třeba jakoby nalepené na zdi domu 2 metry od země. Bylo to perfekcionalisticky udělané, ale bylo to úplně sterilní, protože široko daleko nebyly žádné trvalky, žádná zelenina, nic prostě, kde by ten hmyz jinak mohl žít. Takže to je jenom taková stavba pro stavbu. Pokud chceme, aby to fungovalo, budeme tyto domečky umisťovat vždycky na zem, na půdu, ne někam do výšky, do trvalkových záhonů nebo mezi keře, nebo do zeleninových záhonů, tam taky je to velmi prospěšné. Myslím si, že skoro je lepší udělat jich víc a menších, těch stavbiček, a rozmístit je po zahradě, než udělat nějakou velikánskou jednu, protože ten hmyz nebude za tím domečkem překonávat nějaké velké vzdálenosti. On tam, kde je, tak tam musí najít ten svůj ukryt.
0: Praktických dekorací na zahradu není nikdy dost a takový hmyzí domeček je jednou z dobrých variant. Tolik reportáž Hanky Šoberové a zahradníka Pavla Chlouby.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, Florence. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Ne, proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas, musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: Už jste slyšeli o školních ulicích? Jsou to místa, kde se v ranní špičce vyhradí okolí školy pouze chodcům a cyklistům. Cílem je bezpečnost dětí a klidnější prostor před školou. Za řadou těchto proměn stojí organizace Pěšky městem, která propojuje školy, města a odborníky a provází je od prvního podnětu až k trvalému řešení. Princip je jednoduchý, před začátkem vyučování se ulice u školy uzavře pro automobilovou dopravu pomocí značení a mobilních zábran. Na hodinu nebo i jen půl hodinu denně, kdy tudy proudí desítky až stovky dětí, patří ulice chodcům a cyklistům. Mimo tuto dobu zůstává běžně průjezdná. Nejvíc školních ulic je v Praze. Mají je ale i Ostrava, Brno, Mladá Boleslav, Žďár nad Sázavou, Hradec Králové či Dobříš. Inspirace přišla ze zahraničí ve srovnání s Paříží nebo Londýnem, kde školní ulice počítají na stovky, má ovšem Česko stále co dohánět. Tak pokud školní ulici zatím u vás nemáte, zkuste s tím něco udělat a kontaktujte neziskovou organizaci Pěšky městem www.peskymestem.cz za bezpečnost dětí. Tohle to určitě stojí. Krásný den a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme první díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s řadou vynikajících českých herců se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Obtíže?
1: Ano.
0: Tak moje jediná obtíž je, že moc kouřím. Až 50 denně. Nemůžu si to odvyknout. Nedokážu si poručit. Ani teď, když tady před vámi sedím, tak...
1: Neustále se na své židli vrtěl, ačkoliv ji speciálně vybírám, aby byla pohodlná, aby se na ní mohli klienti uvolnit a hovořit bez zábrany.
0: Já vím, že bych se měl soustředit na vaše otázky, rozhlížet se po vaší ordinaci, prohlížet všechny ty pomůcky kolem, že?
1: Aha, no to no. Taky. Seděl proti mně neklid sám, vlastně ani sedět nedokázal.
0: Vidíte, já si hraju nervózně s tuškou. Já bych nejradši cucal, protože toužím po cigaretě. A v čekárně jsem viděl plakát proti kouření. Kouřit se u vás nesmí, že?
1: Ne, nesmí. Bohužel. Kouřit se tady nesmí, máte pravdu. Ze zkušenosti vím, že si lidi často zapálí, kdykoliv nechtějí říct něco podstatného. Kouří, aby nemuseli mluvit, víte?
0: To je možné, ale já mluvím jenom, když kouřím, jinak se totiž nedokážu soustředit.
1: Takže to je vaše další potíž.
0: Co?
1: Že se nedokážete soustředit.
0: Ale to je vedlejší. Blázen já nejsem, ani neurotik, co si myslíte? Chci se jenom odnaučit kouření.
1: A spíte dobře?
0: No, podle toho. Pozdě usnu, brzo se budím. Často prý křičím ze sna nebo skřípám zuby.
1: Vy skřípáte zuby?
0: To jste ještě neslyšel? Já jsem zřejmě zvláštní případ, ano. Skřípám prý zuby, jako bych měl stek. Když se mnou někdy někdo spí, tak se budí hrůzou.
1: Někdy. Vy nemáte stálou partnerku?
0: No, teď právě ne, ale kvůli tomu jsem opravdu nepřišel.
1: Uklidněte se, všechno si to zopakujeme, ano?
0: Ano.
1: Vzal jsem vás mimořádně a bez čekání, jinak objednáváme týden předem. Volal totiž váš závodní lékař a potom i moje vlastní manželka, kterou jste o to požádal.
0: A je skvělá, gratuluju vám. Ovládá teorii polovodičů jako nikdo v ústavě. Dotáhne to daleko. Prostě, kde bere na své studium čas?
1: Teď mluvíme o vás. Snažil jsem se ho uklidnit svým hlasem.
0: No tak odkud mám prosím začít?
1: Neustále vyskakoval na židli, jako by pérovala. Taky vás chválila. Jste prý nejnadanější z celého ústavu. Jenomže...
0: Cvok. No cvok.
1: Ne.
0: Řekla to.
1: No,
0: ale řekla...
1: Ne.
0: Křičí to za mnou i děti, protože si nedám nic líbit. No řekněte mě, odkdy je cvok člověk, který se hádá, protože chce prosadit svou pravdu. No proč? Proč se říká cvok někomu, kdo si nechce dát ublížit? Proč? Proč?
1: Takže máte pocit, že vám lidé křiví, že vám ublížují.
0: Ale podívejte se, já nejsem cvok. Já jenom kouřím 50 Amerik denně a rád bych si to odvykl. Já už jsem zkoušel žvíkačky, výplachy úst odpornou vodičkou, hypnózu, doutníčky, ale to je všechno marné. Taky nespím, to je pravda, nespím, ano, třesu se celý, potím, červenám se někdy. A často mě svírá u srdce, proč si to nepíšete, prosím vás? To jsou přece příznaky. Já pořád čekám, až začnete vyplňovat ten chorobopis, který jste si tady před sebe tak zálibně rozestřel. No tak prosím, dejte. Popisuju vám své obtíže.
1: Taky s tím začnem.
0: Ale hned vám říkám, že prášky neberu. To teda neberu. Já jich vyhodil před rokem půl druhého kila z okna. Velkou krabici. A mohl jsem tím přizabít popeláře. To byl taky jeden z mých dalších konfliktů. Já jsem s práškama skončil, prosím.
1: A s konflikty ne. Jak to vypadá v práci?
0: No, to snad víte od své ženy. Dali mě už na 11. místo. Vydržím tak slabý půl rok na jednom pracovišti. Ale publikuju. Mám jméno. Ve světě se o mě ví. Nechtějí mě vyhodit, protože to si netroufnou, ale strpčují mi život. Dělají mi na schvály všichni, od šéfa po kantinskou závodce. Každý mě chce ošidit, já mám na to svědky, prosím, to vám taky dosvědčí vaše žena.
1: Říkala, že vás tolik nezná, akademie má přece spoustu pracovišť.
0: No jestli mě nechce podržet, prosím, já si stačím sám, dobře, já tady nemusím sedět.
1: Vyskočila a hledal svůj kabát u skřínky s psychologickými testy.
0: Já se nikoho neprosím o žádné milosti, Mauzta.
1: Počkejte přece.
0: Mauzta jsem řekl.
1: Kabát jste si nechal v čekárně, posaďte se. Nikdo neřekl, že vás moje žena nechce podržet. Opakuju, že mě telefonovala a že tady sedíte taky její zásluhou.
0: Děláte mě laskavost. Nemusíte to pořád zdůrazňovat.
1: Takže si napíšeme ten chorobopis konečně. Jméno už znám. Inženýr Marian Kolda, kandidát věd. Narozen?
0: Podívejte, napřed chci vědět, jak mě zbavíte toho zlozvyku. Absolvoval jsem spoustu metod.
1: Už jsem vám to přece řekl do telefonu. Budete chodit na takové pohovory zatím hodinu týdně.
0: A výsledek?
1: Záleží na tom, jak budete spolupracovat.
0: Za jak dlouho?
1: Za pár měsíců.
0: Neřekl jsem vám, že nedokážu spolupracovat? Jsem individualista.
1: Ale kouříte.
0: Ano.
1: A ničí vám to zdraví.
0: Ano. Ano, je.
1: Najednou se uklidnil. Natáhl, vstal, jako by se zbavil nějakého strachu.
0: Pane doktore, nezlobte se, ale to by pro mě nebylo. Specializuju se na rychlá originální řešení. Promiňte, že jsem vás obtěžoval. Děkuju, že jste mě přijal.
1: To nic. Jen si to před svou příští návštěvou všechno líp promyslete.
0: Ale já už nepřijdu. Ne, ten chorobopis klidně zahoďte. A na schodech se už kouřit může. Vidíte. Děkuju, moje úcta.
1: Tím vlastně moje dnešní ordinace skončila. Sestru jsem pustil už po obědě, onemocnilo jí dítě. Koldu jsem vlastně objednal místo pacientky, která se omluvila ráno. Pomalu jsem vstal, otevřel okno, vymil hrnek od kávy a uzavřel statistické hlášení.
2: Koho jste tu měl?
1: Do mých dveří vpadl bez zaklepání kolega Chvojík, který u nás pracuje sotva rok.
2: Toho člověka od někud znám.
1: Z nějaké léčebny?
2: Ale ne, když vypadá jako podivín.

0: na hodinky.
1: Snad nechceš odejít. Čeká tam ještě ta kráska.
0: Kráska?
1: Prosím tě, nedělej, že nevíš kdo. Ta bývalá manekýna není inženýrka, za kterou se každý otočí, když k nám stoupá po schodech. Tuhle se mě na ně ptal i novák z chirurgie a když se chirurg, který má přehled, zeptá na pacientku, tak to musí být kus.
0: Králová? To se přece omluvila.
1: Čeká na tebe. Ale počkej, počkej. Nechtěl jsem ti ještě říct, že mi ředitel přidělil polovinu tvého obvodu. Jak si navíc, protože začínám a ty už prý chceš do důchodu. Víš o tom?
0: Neptali se mě.
1: Promiň, to jsem nevěděl.
0: Ale do důchodu už nemám daleko, to je pravda. Kterou polovinu?
1: Ať ti to řeknou oni, nechtěl jsem sám. To je nepříjemné.
0: Neomlouvej se. Za 2 roky jdu opravdu do důchodu a nikdo mě tu neudrží ani zlatou kotvou. Všechny ty koldové a krále po mně zdědíš. Totiž koldy a králové.
1: Ty máš opravdu štěstí na zajímavé pacienty. Když někdo za něco stojí, chce k tobě, nebo ti ze záhadných důvodů patří. Já dostanu jenom obyčejné případy, rutinu.
0: Nestěžuj si, seš nová krev, musíš se zaběhnout.
1: Ne, to není tím. Nedokážu se s pacienty piplat jako ty. Nedokážu s nima nekonečně hovořit. Já věřím na farmakologii, chci léčit vědecky.
0: Tak na tuhle diskusi už teprve nemám čas, promiň, za chvíli padla. Popovídáme si o našich léčebných metodách zítra při kávě po obědě, jo?
1: Platí.
0: Prosím. Otevřel jsem dveře do chodby. Seděla tam Věra Králová. Jenom na kraji židly, jako by si nechtěla ušpinit sukni. Nebo si nedokázala sednout pořádně a s gustem. Inženýrka dosud nebyla, ale říkalo se jí tak.
2: Přijmete mě?
0: Vždyť jste se ráno omlouvala, paní inženýrko.
2: Promiňte, prosím, myslela jsem, že to nestihnu. Nechtěla jsem, abyste na mě zbytečně čekala. Ale tolik vás potřebuju.
0: Pojďte dál.
2: Nemáte mnoho času, že?
0: Sedla si tím svým typickým způsobem na pacientskou židli a zadívala se na mě úpěnlivě. Musel jsem se usmát. Každý týden opakuje stejný výstup.
2: Bolí mě hlava. Příšerně. A hlavně, když přijde manžel domů a já druhý den musím do kanceláře. Dneska ráno jsem myslela, že to nevydržím. Mám hlavu jako hnisavý nádor. Potřebuju ho protnout. Ty poslední prášky neúčinkují, tady jsou.
0: A dál?
2: Co dál?
0: Na co jste přišla? Co jste objevila, odkryla, pokud jde o vaše bolesti? S čím souvisí? Mlčela. Položil jsem před sebe hodinky.
2: Spěcháte?
0: Mlčíte už 3 minuty, paní Králová, a za 7 minut končí ordinace.
2: Je mi zlé. Nevěříte? Na schodech jsem málem omdlela. Musel mě zachytit ten mladý doktor z chirurgie.
0: Novák. Slyšel jsem o jeho zájmu. Podívejte se, vy už ke mně chodíte 30 minut. Máme pro sebe vždy víc než 30 minut. Vy se pokaždé pod nějakou záminkou opozdíte, potom mě barvitě vylíčíte své obtíže. A dál nic? Dál se mlčí. Já jsem trpělivý a chci vám pomoct. Proto vás znovu a znovu objednávám. Píšu vám nejrůznější léky, ačkoliv jsem přesvědčen, že vám při nejlepším jenom uleví. A čekám, že začnete hovořit. Že se nad svým stavem zamyslíte.
2: Nemáte představu, jak mě právě teď začalo bolet za týlem. Jako byste mi tam vrazil nůž.
0: Stejně vás bolí, když se vrátí manžel z práce, když se pohne ve svém pokoji, kde musí spát sám. A stejně vás bolí, když přijde váš velký šéf, akademik Honzák, kterému děláte vědeckou sekretářku. To přece musí nějak souviset, ne?
2: Mám žitky před očima. Nemůžu ani promluvit.
0: Mluvíte o tom, že nemůžete mluvit docela zřetelně.
2: Posmíváte se mi?
0: Seďte, prosím vás. Proč bych se vám měl posmívat? Chci vám pomoct. Věnuji vám svůj čas. Vy svůj obětujete. Musíte tedy konečně promluvit o skutečně podstatných starostech, které vás trápí, o tom, na co doopravdy právě myslíte, co vás neustále sužuje. Odmlčel jsem se a významně se znovu zadíval na své hodinky.

0: Nedokážu to.
1: Vstala, jako by se právě urazila.
0: Chcete nemožné.
1: Proč byste to nedokázala? Máte spoustu plánů a berete svůj život vážně. Usilujete o něco sama pro sebe. Jenomže z vašich potíží se většinou lidi sami nedostanou. Musí se svěřit.
0: Tak já přestanu chodit. Ty prášky mě může psát náš závodník, když vaše věda nemá jiné prostředky.
1: Opravdu nemáme žádný psychorentgen, který by nám prosvítil pacienty a ukázal nám i jim, co nefunguje. Máme jenom slova.
0: Tak já počkám, až něco takového někdo vynalezí.
1: Až vám někdo jiný pomůže. Musíte si pomoct sama. A až mě příště zavoláte, až se příště objednáte, slíbíte mi, že budete hovořit. Že to dokážete.
0: Spolem, pane doktore.
1: Otevřela dveře a téměř vrazila do inženýra Koldy.
2: Promiňte.
1: Vypadalo to, že poslouchal za dveřmi.
2: Omlouvám se, prosím.
1: Inženýři tady mají dneska dostaveníčko. Vy jste se vrátil?
2: Cože?
1: No co tu děláte, nebo se snad znáte?
2: My?
1: Na Věru Královou se podíval jako na cizinku.
2: Zapomněl jsem tady svůj kabát, utíkal jsem kouřit na schody, tam mě zahnali před dům.
1: A celkem přesvědčivě se sápal po svém kabátu.
2: Promiňte, prosím, promiňte. Vy taky, madam, promiňte.
1: Odcházel půl kroku za ní. To se stává. Někdy se lidé seznámí v naší čekárně, někdy se jí vemou a dokonce mají děti. Klidná manželství to nebývají, ani zdravé děti. Těhle dva se k sobě nehodí, uklidňoval jsem se. Zamkl jsem ordinaci, odevzdal klíče ve vrátnici a vracel se domů metrem.

0: Neměl jsem zrovna nejlepší náladu. Čekal jsem, že z poradny odejdu s nějakou slávou. Že někdo ocení mou práci. A místo toho už rozdávají obvody mladým. Počítají s tím, že odejdu jako se samozřejmostí. Ovšem, konec konců jsem žádnou vědeckou kariéru neudělal. Obvodní psychiatr může být dneska zastoupen mladšími. To po válce? Už nevykládám kolegům, jaké to bylo, když jsme začali studovat po válce, jak se měli první pováleční doktoři. Je to už docela nová generace, kterou to otravuje. S těmi docela novými už nemám společnou zkušenost. Tak zřejmě také vypadá stáří, říkal jsem si. Naše vzpomínky jsou zajímavé jen pro nás. Ostatní se jim usmívají. Tlachání penzistů. Ve skutečnosti jsem se na penzi těšil. Poslední léta jsem byl víc unavený než dřív. Chodil jsem domů a stěží vyběhl schody. Musel jsem si lehnout před večeři, někdy jsem ji usnul. Taky se hlásila zlost. Neoddělitelný souputník začínajícího stáří, jak jsem věděl. Zlost, kterou později provází i lítostivost. Ovládal jsem se, kdykoliv jsem chtěl vykřiknout nebo se urazit. Ale moji příbuzní viděli, že se chovám jinak než dřív. Manželka někdy před odchodem na své večerní semináře provokativně postavila do koupelny činky. Cvičíval jsem totiž, abych si udržel kondici a zmenšil břicho. Dcera občas zvala své mladé přítelkyně, tvrdila potom, že jsem se jim líbil. A moje matka, která léta nevidí, se mě vyptávala, jako by mi bylo 30. Co jsem zase zažil, kde jsem přednášel, co mi vytiskli a kdo mě je vděčný za vyléčení. Žila dál v dobách před svým oslepnutím, s uchem na transistorovém rádiu, sama v kamrlíku, kde kdysi bydlela služka. Měli jsme poměrně velký byt, zbudovaný ještě za secese, kde lecos nefungovalo, ale v jeho zákoutích se člověk mohl skrývat dlouhé hodiny. Byl tmavý a špatně se dal větrat. Přece jsem ho však měl raději než moderní účelové buňky na bydlení a přemýšlel jsem často o tom, jestli ho jako penzista udržím. Jestli mi zbudou peníze na neustálé opravy. Do toho bytu jsem se tedy po službě vracel jako každý den. Autem jsem nejezdil už dávno. U dveří ležela na malém stolečku hromádka s poštou pro mou ženu. Dosud se tedy nevrátila.
1: Máma volala, že přijde pozdě.
0: Dáša, moje dcera, se objevila ve dveřích. Natáčky ve vlasech, za ní křičel její 6měsíční syn.
1: Mám ti připravit večeři. Chceš párek?
0: Vždyť ti odpoledne na večeři je snad trochu brzo.
1: Udělám ti čaj.
0: Svlékl jsem kabát a chtěl vstoupit do Dáši na pokoje. Bydlí napravo ode dveří.
1: Nemůžu tě pozvat dál. Mám návštěvu.
0: Aha. Od svých 18 měla návštěvy často. Vychovávali jsme ji k zodpovědnosti a samostatnosti. Moc se nám to nepovedlo. Přesto jí mám samozřejmě rád.
1: Promiň.
0: Proč nejsi ve škole?
1: Rozhodla jsem se, že je směšné, aby ženská v 21 doháněla maturitu a vzdala jsem to.
0: Tak?
1: Ano, přestala jsem tam chodit.
0: Nepřemlouval jsem tě, abys šla k maturitě, nebudu tě přemlouvat ani k tomu, abys jí složila opožděně. Když jsi se svou prací spokojená...
1: Změním místo.
0: Zas jedno unáhlené rozhodnutí.
1: Proč unáhlené?
0: A hovořil jsem se svou dcerou jako se svými pacienty. Aspoň jsem se o to snažil, ale bylo to mnohem těžší. Snad jsme ji opravdu měli řezat, když byla malá. Snad všechny ty teorie o neautoritativní výchově, o výchově bez strachu z trestu, jsou hloupost liberálních podivínů.
1: Proč jsi tak najednou do mě pustil?
0: Protože tvé rozhodnutí je unáhlené a pohodlné jako vždy. Místo, abys byla ve škole, si pozveš návštěvu. Jenom jedno, Dášo. Za 2 roky jdu do penze. A tebe s Kájou už těžko uživí.
1: Ale ano.
0: Co je to za kouř? Má Máš návštěvu, která kouří doutníky?
1: Jsem snad plnoletá.
0: Jirka doutníky nekouřil.
1: S Jirkou jsem se definitivně rozešla.
0: S otcem vlastního dítěte.
1: Prosím tě.
0: Jen ať to slyší kuřák doutníku.
1: Bez svatby a bez rozvodu.
0: Narážela na to, že moje žena byla krátce před naší svatbou vdaná. Byla to hloupost, mladá nerozvážnost dvou studentů. Ale Dáša v tom cítila svůj trumf. Malý Kája to nešťastné mimino začal zase řvát.
1: Toho přejde.
0: Aspoň mu dej doutník, prosím tě, totiž dudlík.
1: Psychiatr se přeříkává.
0: Dráždila mě. Byla to pro ní zábava. Chtěla snad dostat pár pohlavků, aspoň teď v 21.
1: A doporučuje dudlíky.
0: Doporučuji ti své dítě nezanedbávat, když už nemá otce a nezažije ho kolem sebe. Když i mě od něj odháníš, tak mu aspoň poskytni tu náhražku.
1: Ať si zvyká. Já taky neměla jednoduchý život.
0: A to bylo vždycky skoro jisté vytažení stavidla mé výmluvnosti. Potomhle jsem jí dokázal vypočítat, co jsme pro ní svého jedináčka všecko udělali. Nakonec jsem křičíval. Dneska se mi nechtělo. Taky snad únava stáří? Nebo ohled na toho jejího návštěvníka? Ve skutečnosti bych už bral jako ženicha kohokoliv, jen kdyby se dokázala vdát.
1: Uvědom si, prosím tě, jak já mám složitý život.
0: Ohromně složitý. Ano, jsou na to svědci.
1: To má být vtip?
0: Obrátil jsem se k ní zády. Byla zklamaná. Od její puberty jsme se hádávali. Kdykoliv jsem vstoupil do dveří, bylo to takové cvičení. Jednu dobu jsem si myslel, že jí to prospěje. Že sama přijde na to, jak je hloupá. Hloupá a líná. Měl jsem zlost. Chtěl jsem si jít lehnout a našlapoval jsem po špičkách kolem pokoje své matky. Je jí přes 80 a žije s námi od mé svatby. To ona nám kdysi dala k dispozici tenhle byt. Dneska je to vyschlá babička, která žije telefonem a rádiem. Nejí skoro nic a přece je čilá. Zvlášť o mně ví všechno.
1: Jsi to ty?
0: Jako právě teď. Snad zaslechla Dášu, ačkoliv tvrdí, že se jí zhoršil i sluch. Snad má nějaké radary. Dosud mě vlastně nikdy nepropásla.
1: Jsi to ty?
0: Ano, jsem to já. Pozor, neupadni zase.
1: A dej pokoj.
0: Padávala, kdykoliv jsem se objevil. Ale jednou si ublížila doopravdy. Zmátla se na chvíli a myslela, že leží v nemocnici. Nepoznala svůj pokoj. S nemocnicí měla špatné zkušenosti a nerada na ně vzpomínala.
1: To jsem ráda, že jsi to ty.
0: Kdo jiný, dobré odpoledne, babičko.
1: Půjdeš si lehnout, viď? Zníš poslední dobou tak unaveně. Přímo slyším, že i s obtíží mluvíš. Měl by si vždycky na hodinu lehnout, když se vrátíš z práce. Profesor Vondráček to doporučoval. Po 50 si má člověk vyhovět a odpolední spánek k tomu patří.
0: Sama spala po každém obědě, co pamatuju. Snad proto je tak čilá.
1: Pojď dál, mám pro tebe novinky.
0: Zdychl jsem a šel. Tyhle odpolední návštěvy v jejím setmělém pokoji jsem pokládal za svou povinnost. Věděl jsem, že jinak s ní z rodiny nikdo nepromluví.
1: Tak, posaď se.
0: Sedl jsem si opatrně. Neviděla a byla zapomnětlivá. Občas nechávala věci na nejpodivnějších místech. I sponky na křesle pro návštěvy. Připravovala totiž vždycky nějaké dárky. Nechtěla nikoho přijímat jen tak. Byla to vlastně neobyčejně hodná babička. Jen kdybych nebyl tak unaven. Tak jaké pak novinky?
1: Z Curychu.
0: Ale dostala jsi dopis?
1: Ale ne, z rádia přece.
0: Už jsem myslel, že psal Karel.
1: A proč by měl psát? Žádné zprávy, dobré zprávy.
0: Ovšem, Karlovi se zřejmě vede tak dobře ve Švýcarsku, že nám žádné zprávy nemusí posílat.
1: A posílá. Posílá blahopřání k Vánocům, balík Dáše.
0: Obleky určené pro hladovějící Afričany v Sahelu.
1: Ne, chyba. Nesleduješ zprávy. Letos konečně čekají ti nešťastníci úrodu. Sahara se přestala rozlézat.
0: No to je dobře. Ale na světě je pořád dost lidí, kteří potřebují obléct.
1: Dneska v 12:30 hlásili Švýcar...
0: Ty se snad kvůli Karlovi naučíš švýcarskou němčinu, které nerozumí nikdo v Evropě.
1: Poslouchám rádio, protože nemůžu číst noviny, jsem slepá. No. A na Káju svého bratra nežárli.
2: Byl vždycky chytřejší, to je genetická záležitost. Vyhrál víc, když se točily chromozómy prostě. No, a to ty nemůžeš.
0: Nikdy jsem na něj nežálil. I když nedokončil vysokou školu, i když jsem vodil jeho slečny k potratářům, i když mi nevracel dluhy. Já neumím žálit na úspěšnější lidi, to je to.
2: Právě nejsi schopen závodit. Proto sedíš do dneška na obvodě. Ale rádi tě tam mají, to jsem si zjistila.
0: Tak vidíš.
2: A to Dášino miminko nepokřtili podle Karla, ale protože se narodilo na Boromejského. I naše rodina má radši tebe.
0: Povedená rodinka.
2: Ale no tak.
0: Rodinka, která sní o bohatém strýčkovi, který píše jednou za rok k Vánocům a neví o svém otci, který za všechno platí, chtělo se mi říct, ale řekl jsem, půjdu si lehnout, babičko.
2: Ale vždyť si ještě neslyšel tu zprávu. V Curychu vyloupili nádražní banku. Banku na té nejhonosnější ulici celého města, kde jsou podzemní trezory pro všechny podvodníky světa, a dostali se tam.
0: Kdo jako? Anarchisti nebo?
2: No to nevím, jenom hlásili, že prý to byla loupež století. Něco jako ta velká vlaková v Anglii.
0: A jak s tím souvisí Karel?
2: No, žije v tom městě a také jistě slyšel o té loupeži.
0: Aha.
2: Co aha?
0: Babička poslouchá zprávy a představuje si, že je také poslouchá Karel. Je při nich s ním. To jsem pochopil už dávno. Nechtěl jsem jí kazit radost. Nechtěl jsem namítat, že člověk, který je v Curychu zaměstnán, má sotva čas poslouchat rozhlasové zprávy každou celou hodinu, že si tak možná večer pustí televizi. Nechtěl jsem jí rušit zvyk 10 let, vlastně víc než 10 let.
2: Tak co znamenalo to aha?
0: Že u nás takové loupeže nemáme, malé poměry prostě. Dáš si se mnou večeři?
2: Ne, nemám chuť. Já jsem myslela, že tě to bude zajímat. A ty mluvíš o jídle, to si celý ty.
0: Zajímá mě to.
2: Právě, protože ředitel, co umožnil tu loupež, je letitý pán, který vedl podnik po jednu generaci. Zmizel s celým gengem, s těmi lupiči, ale nechal na stole zprávu, že to musel udělat, protože na něj použili psychologický nástroj.
0: Snad nátlak, ne?
2: Ne, prý nástroj. No co tomu říkáš?
0: Nějaká kachna. Jdu si lehnout.
2: Ale tak myslela jsem, že mi to vysvětlíš. Taky jsem o žádném nástroji neslyšela v psychologii, ale a mám přece 2 semestry.
0: Babička je vzdělaná, ale skleróza zavinuje nejrůznější vzpomínkové klamy, hlavně v nedávných prožitcích. O to víc se potom pře a chce prosadit svou pravdu. Ta pravda by totiž znamenala, že je dosud mladá a mozek není postižen.
2: Kam jdeš?
0: Lehnout si. Podle profesora Vondráčka. A zavřel jsem za sebou dveře. Můj pokoj je zařízen jako za studentských dob. Od promoce bylo pořád na co vydávat peníze jinde a žiju takhle rád. Ostatně věci stárnou pomaleji než lidé. Kolem 5. piju sklenku vína, mám lahev schovanou vedle Arietovy psychiatrické encyklopedie. Teprve potom se natáhnu na gauč, který občas sdílím se svou ženou. Právě když jsem se natahoval, zaklepala babička tiše, ale neodbytně na dveře.
2: Telefon!
0: Kdo?
2: Je prý to důležité.
0: Babička ví, že k telefonu nechodím. Proto má aparát ve svém pokoji. Příliš často mě po práci trápí pacienti svými problémy, na které zapomněli v ordinaci, nebo obtížemi, které se udánlivě večer zhoršily. Zvláštní kategorii tvoří ti, kteří uprostřed noci oznamují svému lékaři, že nemůžou spát. Tady se naše babička osvědčila. Spolehlivě odmítala obtěžování. Dávala číslo do ordinace potřebným a dokázala rozeznat, kdy je opravdu třeba někoho z rodiny zavolat. Naučila se rozeznávat naléhavost hlasů z poslechu rozhlasových her.
2: Pojď, je to vynálezce.
0: O žádném vynálezci nevím, Nikoho takového neznám.
2: Musí s ním promluvit.
0: Teď byla zřejmě naprosto jistá. Vstával jsem namáhavě a snažil si zapnout košili u krku.
3: Haló?
0: Prosím.
3: Inženýr Kolda, prosím.
0: Kdo?
3: Kolda.
0: Aha. Přímo jsem ho viděl, jak poskakuje někde v telefonní budce.
3: Já jsem tady před domem, pane doktore, musím s vámi mluvit.
0: Kvůli kouření?
3: No to taky.
0: Tak zavolejte zítra do ordinace a zajistěte si u sestry termín.
3: Jenže mě napadla docela nová myšlenka. Všechno by zjednodušila.
0: Co? Nechápu.
3: Říkal jste přece té krásce, že bohužel nemáte žádný rentgen, ne?
0: Poslouchal jste za dveřmi? Občas se neovládnu a dám najevo, že s některými činy svých pacientů nesouhlasím. Můj učitel vždycky tvrdil, že tím ztrácím důvěru. Chtěl, aby poradce byl nad vodami, neutrál. Já jsem moc člověk na takové postoje a nenávidím, když někdo poslouchá za dveřmi.
3: Podívejte se, všechno bylo stejně slyšet. A napadlo mě, že o takovém rentgenu vlastně vím.
0: Jste opilý?
3: Ne, jsem vynálezce přece. V komunikacích, račte pochopit, pane doktore. Mám to sebou. Přinesu vám celou aparaturu za pár minut, uvidíte.
0: Ani na chvíli mě nenapadlo, že bych ho mohl pozvat do bytu. A přemýšlel jsem o tom, jestli ho nemám vůbec odmítnout, definitivně poslat k někomu jinému. Ale pak jsem si vzpomněl, že ho vlastně doporučila moje manželka. Varovala mě, že je to nesnesitelný patron, ale přimlouvala se za něj, že je přitom nadaný, geniální, říkala.
3: Haló?
0: No tak dobře. Zdá se, že se mnou opravdu potřebujete mluvit.
3: Ano.
0: Přijďte zítra hned po ránu do mé ordinace a ten aparát nosit nemusíte.
3: Pane doktore.
0: Chápu, že to je výmluva, abyste se mohl znovu objevit.
3: Nevymlouvám se a nic jsem si nevymyslel. Přijdu po sedmé a přesvědčím vás. Uvidíte.
2: Ten člověk mluví pravdu.
0: Babička poslepu nahmatala telefonní aparát, jako by na něj chtěla přísát. Zřejmě to všechno viděla svýma ochablýma očima zřetelněji než já. Ale proč mě tedy nevarovala?
4: Slyšeli jste první díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
5: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
6: Vybíráme je pro vás každý den.
5: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
2: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
1: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
2: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

že ty jenom kvůli mě, právě mě, jenom kvůli mě, na pokání se dáš jedna.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: týden vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: případě, že bych ještě ožil v kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, to jsem se zas věšel, pro tu, co

nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka začíná vysílat rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Nám všem hezkou neděli. Nedávno jsem četl v jednom časopise rozhovor se současným principálem jednoho pražského soukromého divadla a ten principál byl tázán, jaké má vztahy se svými kolegy, principály jiných soukromých pražských scén. On řekl, nejsme rivalové, já s nikým nesoutěžím a Milan Hein, principál divadla Ungeld, je dokonce náš dávný rodinný přítel. Cítím to stejně a moc mě to potěšilo. Takže, dámy a pánové, přicházejí matka a syn, zmíněný principál divadla Bez zábradlí, Hanka a Karel Heřvánkovi. Já jsem rád, že jste přijali pozvání dávného přítele. Chlapče, když jsem byl u vás v Tichonově ulici, to jsem měl asi 5-6 minut pěšky od nás z Nového světa na Hradčanech v Tichonově ulici, tak to by bylo tak 5-6. My jsme otevírali divadlo v roce 1995, teď bude Ungeltu v říjnu už 30 let. Heřmánkovi mě trošku předběhli, takže my jsme byli obrovští kamarádi a svěřovali jsme se v době, kdy nikdo netušil, jak se provozují soukromá divadla se svými postřehy a zkušenostmi. No a ty jsi tam pobíhala ještě nějaký mladší brácha, ten měl tak o rok, o dva méně než ty, že jo?
4: O rok,
3: tak stihla
4: přesně.
3: Za sebou, jo?
4: No všichni tvrdili, že to nejde. Já jsem dokázala, že to jde. Takže...
3: No tak ti klučici tam pobíhali a my už jsme sněmovali o tom, co s našimi soukromými divadly. No tak to opravdu... Byl jsi na světě? No byl, ty seš...
5: Já jsem ročník...
3: Na světě jsi byl, ale byl jsi...
5: Ročník 89, nebo... takže aha. Tou dobou jsem byl asi buď to ve školce... A nebo čerstvě teda asi
4: no,
5: ve škole.
4: To si ještě nebyl, to je ne? To zdaleka, to jsi byl malinký.
3: Pojďme do těch časů, kdy se zakládalo jedno z prvních soukromých divadel v této zemi, divadlo Bez zábradlí. No to v podstatě byl takový spiklenecký, polospiklenecký útěk party výjimečných kumštířů z divadla Na zábradlí, proto Bez zábradlí. Tak zkus si ten čas připomenout.
4: No já ten čas, jako když ho budu popisovat svým pohledem, tak skutečně to bylo jenom běhání od kojení, vaření, vyřizování telefonů, schánění takových nepodstatných věcí, jako byl počítač, fax a tak dále. Takže to byla prostě taková velmi hektická doba a ti umělci byli nadšení. Ty pořád něco
3: no,
4: řešili.
3: Servis.
4: Ano. No, byla to doba, kdy se změnilo vlastně vedení v divadle Na zábradlí, měnil se tam repertoár a pro tu starou partu, která tam hrála, tak jim bylo líto, že by vlastně přišli o představení, která stále ještě se prodávala, byla na repertoáru a měla se stáhnout, ale vím, že v té době se zkoušelo i jedno představení, to bylo Čekání na Godota, to zkoušel Karel s Láďou Mrkvičkou a protože...
3: To se zkoušelo ještě
4: na zábradlí, ale ty překotné události způsobily, že se to zarazilo. No a to zarazilo tedy i oba hlavní protagonisty. Jim to hrozně je to mrzelo, protože jaké jiné divadlo než toto absurdní se tam na tu dobu hodilo. Takže se rozhodli, že to nastudují sami a nastudovali to v Žižkovském divadle, takže tam vlastně jsou úplné počátky.
3: Budoucího divadla.
4: Ano, s tím, že se tam ale stáhly i ty inscenace, které už na zábradlí končily, takže to byla ta slavná Hlučná samota, Maraton a no hlavně Astrolog.
3: No a kdo to provozoval, ta představení?
4: No, je pravda, že ještě před revolucí tato představení byla provozována Středočeskou agenturou, nebo takhle ano. Se to nějak jmenovalo, Severočeskou, nějaká,
3: byl,
4: jo, tak Středočeskou, já už si to nepamatuju. Ale tak už to bylo takové trošičku polosoukromé, se dá říci, protože Karel dával dohromady termíny a herce a ta agentura to vlastně zprostředkovávala. Takže v tom Žižkovském divadle to ještě byla agenturní představení, ale postupně vlastně jsme... Bylo to na Českém rozhlase 2, kde byl rozhovor s Karlem a on říká, že by hledal prostor pro nové divadlo a zavolali nám z Gongu.
3: A už se vědělo, že to bude divadlo bez zábradlí, to ještě ne.
4: To už se vědělo, protože samozřejmě, když se zakládalo to divadlo, tak nejdůležitější bylo, jak se bude vůbec jmenovat. A s přibývajícími hodinami bylo rozhodnuto, že když je to... Myslím, že to tenkrát vymyslel, ono se to teď v poslední době různě interpretuje různě, ale já si vzpomínám, že to byl Mim z divadla Na zábradlí, který u nás hrál právě ve zmíněném představení Čekání na Godota, pan Lukeš, a že ten říkal, tak když jste odešli ze zábradlí, tak budete bez zábradlí.
3: Tak to
4: a to
3: jeho
4: se
3: nápad,
4: tenkrát
3: ten
4: zapilo.
3: A existuje dodnes. Pozdravíme pana Lukeše a zatleskáme mu. Divadlo bez zábradlí je to pořádno, ale jak se vůbec zrodil ten konkrétní nápad, kdo to divadlo povede? Heřmánku, ty budeš principál, někdo řekl, nebo...
4: No to já si myslím, že by si asi netroufli říct, ty to nebudeš. To si vůbec nedovedu
3: představit.
4: Takže Karel
3: to první vyslovil, že protože... si otevře soukromé divadlo.
4: Tak
3: Hanka to
4: myslím...
3: s ním ukula doma?
4: Já si myslím, že kdo znal Karla, tak věděl, že má v sobě vůči schopnosti, že dovedl kolem sebe soustředit výborné lidi, natchnout je, a takže on byl tím, kdo tímhle hnacím motorem. No a někdo to musel za něj pak samozřejmě vykonat.
3: Takže se zrodila manažérka Heřmánková, ty se začala počítat.
4: No já jsem totiž v té době...
3: Uživení to divadlo přece,
4: ano,
3: že?
4: Já jsem v té době totiž porodila prvního syna Káju, takže jsem byla doma pár dnů, protože já jsem se brzy vracela do televize. Ale měla jsem za sebou ještě 2 roky divadelní vědy a 2 roky produkce. Všimni si, vždy 2 roky, jo. Takže...
3: Pak přišlo dítě asi, že jo? Ne, jako, no, že vždycky 2 roky, tak...
4: No, nejdřív jsem přestoupila na tu produkci, protože kvůli televizi jsem nebyla schopná dát tu těžkou, co by se mi teď tak líbilo studovat. Já, kdybych se vrátila, tak divadelní vědu určitě. A no, takže jsem šla na produkci a přišel Kája, takže odešla moje vysokoškolská tehdy studia. Takže jsem měla k tomu blízko. Mě to bavilo.
3: Takže teď jsme pochopili, proč zrovna Gong, protože vy jste volali do světa, Karel volal do světa, hledáme prostory, Gong se ozval. Tam jste byli jak dlouho?
4: Tak teď budeme počítat.
5: Mě se neptej,
4: tak,
5: já si tak pamatuju, já, že to byla videopůjčovna.
3: Ty jsi kojen v tuhle chvíli.
5: Různý pohádky a takovýhle.
4: Tak jestli umíš rychle počítat, já ne. Tak v roce 91 jsme nastoupili do Gongu.
3: No prosím tě, to je 34 roky,
4: v roce 98 jsme nastoupili do

0: jste tedy už mířili logicky, centrum je centrum. A
1: my jsme spíš mířili jako do svého, protože i v divadle Gong vlastně byla pořadatelem městská část. I když jsme měli tenkrát moc hezké vztahy a tak jak Kája říkal, psal o tobě, že jsi rodinným přítelem dávným, tak stejně tak i Pavlatovi, kteří vedli tenkrát ten Gong, tak z nich se stali naši přátelé. Takže nám drželi palce, nebyl to žádný útěk. Naopak, my jsme vždycky odehráli představení v Gongu a převezla se dekorace do Adrie. Tam se vybalila a večer se už hrálo v Adrii. A takhle postupně jsme se přestěhovali a to už je teda od toho roku 98 spousta let, co tam můžeme hrát.
0: No tak to je od roku 98, když máš pocit, že jsem takový počtář, tak no. To je 27 let. No. Tak to jste, ale měli za sebou hezkou éru, sedmiletou v podstatě, jak jsem si opět sečet v tom Gongu a vděčně jste tedy přesídlili do Pražského centra. No a to už jste byli opravdu čistě soukromá scéna a museli se živit.
1: Ano. Takže jsme vstoupili do vod, které jsme pořádně neznali, museli jsme si vším projít. Já jsem za to hrozně vděčná. Je pravda, že jsme byli mnohem mladší, měli jsme spoustu entuziasmu, bavilo nás to, chtěli jsme něco vytvořit, měli jsme tu svobodu, to byla také doba, kdy se to
0: opájelo.
1: To skutečně, že si můžeme...
0: Nikdo neříká co a kdo bude hrát, že je to na vás.
1: Ano. Ano. Takže s kým budeš hrát, kdo to bude režírovat? My jsme ještě v té době, protože podobně jako my, tak zakládali svá divadla Bolek Polívka v Brně a Milan Lasivca s Juliem Satinským v Bratislavě, takže my jsme se vzájemně vyměňovali, to byla takzvaná trojdohoda tehdy.
0: No, ty jsi pak zrodila festival slovenského divadla
1: ano,
0: v rámci
1: ano, protože se nabalila další slovenská divadla. No a chtěla jsem říci, že to bylo náročné, hodně ještě s tou rodinou vzadu, teda musím říct, ale já jsem za to hrozně vděčná, protože jsme si prošli skutečně, tak jak je to u Bati, my jsme si prošli každým provozem. Mě nikdo nemůže říct, že něco nejde. To je mimochodem věta, kterou jsem u nás v divadle zakázala. Protože neexistuje, že něco nejde. Vždycky všechno jde.
0: Maminka Karlíku zavzpomínala, u toho si být nemohl a my si teď dopřejeme písničku, kterou nám maminka pak okomentuje.

0: Poznali jste Evu Ulmerovou, píseň má název Já hledám štěstí a je z filmu Karla Kachyni Lásky mezi kapkami deště, ve kterém si zahrála Hanka.
1: No tak jednak bych chtěla říct,

0: říci, že Eva Olmerová byla zpěvačka, dá se říct si nejoblíbenější zpěvačka Karla. Takže to je vzpomínka krásná. Pro mě je to tedy vzpomínka na mé dětství končící.
1: Bylo ti 16?
0: Ano. Pamatuju si, jak jsem se připravovala na konkurs na hlavní roli tenkrát. A já se jmenovala, myslím, ta hlavní postava. A dostala jsem se tedy až na poslední kamerové zkoušky a byli jsme ve dvojici s Mirkem Dlouhým. Takže o tuto zářivou dvojici tento film byl připraven. Ale vůbec to nevadí, protože tam excelovali Tereska Pokorná a Lukáš Vaculík v těch rolích. Takže to dopadlo krásně. No ale pamatuju si, když jsem se na to připravovala, takže moje malá sestra už měla za sebou spoustu krásných rolí. To už byla herecká hvězda.
1: Dana takže Vávrová. Tam,
0: ano, takže mě posadila na parapet a učila mě, jak to mám říkat. Tak to úplně teď se mi vrátilo.
1: Promiň, Dana byla starší?
0: Ne, Dana byla o mnohem mladší.
1: Ale...
0: Takže proto říkám, to bylo komické, jak už byla vlastně zkušená proti mně. No a pan režisér mě tedy nabídl menší roli, takže se tam mihnu a ten no, film je dodnes pořád krásný.
1: V jiných filmech.
0: No mihnu se, ale tento film se ještě...
1: Neuvažovala jsi o tom vážně, že bys byla herečka?
0: Já jsem mohla uvažovat, jak jsem chtěla, ale moje rodiče by mě tedy vyhnali, protože stačilo, když byla sestra herečka a já jsem, to se později pak opakovalo v dalším vydání, tedy když se narodili mě děti. Takže rodiče chtěli, abych měla nějaké normální zaměstnání, takže vůbec nechtěli slyšet, že bych šla na Damu.
1: No, takže, s tím
0: no, takže jsem šla na, do televize.
1: Přišli, ale takže zrodila jsem, se půvabná, ale... snad nejpůvabnější. Byť jsem tam měl sestru s Karlantovou. Nejpůvabnější hlasatelka to byla Hanka Vávrová.
0: Vávrová.
1: A později tedy Heřmánková. Jseš ochotna připomenout si, jak došlo k seznámení s Karlem? Mě velmi pobavilo, když jsem se to někde dočet.
0: No, my jsme se...
1: Ty to víš?
2: Vím. Nebo tuším, že vím.
1: No. Všechny to peprně tak, jak to bylo.
0: Ne, tak já to řeknu krátce a ty to asi víš. V dabingu jsme se seznámili, kde jsem přišla celá rozářená, protože jsem za sebou už měla jednu hereckou zkušenost. Jsem jezdila se Šermíři po Francii a hrála jsem tam divadlo, prosím pěkně, já. A přijela jsem a dostala jsem možnost hrát v tom dabingu, jak jsem si říkala, já se skutečně na ta prkna dostanu. No a přišla jsem a slušelo mi to do dabingu a tam seděl takový omšelý pán po dlouhé asi prožité noci. A já jsem ho nepoznala, jeho nepoznal mě. Já jeho nepoznala, protože byl tedy už hodně, jako byl hodně unavený.
1: Společensky unavená, no.
0: A on nepoznal mě, protože jsem byla nenalíčená. Takže on mě znal jenom z obrazovky. No a tak tam jsme se seznámili a on mě nabídl, že mě poveze domů. Jeli jsme taxikem. Já jsem vyskočila skoro okolností někde tady poblíž a on vystupoval po mně a vystupoval do ulice a jak tvrdí, tak vystupoval do měkkého, protože vystoupil rovnou veprostřed vozovky, prostě bylo veliké lejno.
1: Nebo tak to je říct. Seznámení Hanky ano. A Karla.
0: Tak mi to hned volal.
1: Se ozval, že jo?
0: Hned mi to volal. Tenkrát do televize, ano.
1: Tak, Hanko, no a takže ty jsi umožnila Karlovi, pokud jde o vaši spolupráci divadelní, aby se věnoval umění a ty praktické provozní věci si skutečně vzala na sebe?
0: No ne zcela. My jsme měli velkou výhodu. No, my jsme měli velkou výhodu, že jsme spolu a dva a že jsme si absolutně věřili. Takže i když se jednomu něco třeba nelíbilo, tak to ten druhý vzal, protože věděl, že to ten člověk myslí s ním dobře, že jo. Takže my jsme měli v sobě velikánskou sílu, vzájemnou oporu. Takže já nemůžu říct, že bych jenom řešila provoz divadla.
1: A Karel říkala zase určitě... své umělecké názory. A
0: no a Karel zase byl rád, když jsme leckdy si povídali zase třeba na dramaturgii her a vybírali jsme herce. Zkoušela jsem ho z těch rolí, takže jsme se vzájemně velmi doplňovali, takže tak to bylo.
1: Ty na dramaturgické cítění své mámy určitě dáš, Karle.
2: Mamka,
1: říkal jsi to v tom rozhovoru.
2: Ano, ano, ano. Mamka je taková šedá eminence vlastně dramaturgie Divadla bez zábradlí A to vlastně, co si to pamatuju, tak mamka vždycky s tátou vybírala veškeré ty kusy. A doteď, vlastně i teď vlastně v rámci té etapy, co jsem to přebral já s bráchou, tak mamka posílala texty a vlastně i teď v současné chvíli vedeme nějaké diskuze s režisérama, s hercema a díky tomu, že mamka někde něco hledala, něco jsem už našel já, takže to je taková kombinace prostě všeho dohromady.
1: My vám tleskáme, rodinko. K naší rozhlasové hodince patří také ukázka z archivu Českého rozhlasu. Tak teď si poslechneme část rozhlasové pohádky, jak měl Rosťa smůlu, no a poznáme hlas Karla Heřmanka.
3: Jednou o přestávce zůstal Rosťa v lavici sám a v tichu pojídal angrešt ze školní zahrady. V tom uviděl, že na kalamáři sedí trpaslík a kouří modrozelenou dýmčičku. Byl v karmínových kalhotkách a oranžové kazajce a každou chvíli si pro sebe do té pěnovky zamumlal. Ach, ty můj smutku, ach, ty můj smutku. A Rosťanic pojídal angrešt. A tu ten trpaslík kápnul božskou. Vy prý jste říkal, milý hochu, že vám vyroste i trpaslík. Sám jsem to slyšel na vlastní uši a nejednou. Dovolte, abych se představil, jsem třídní trpaslík, školník. A uklonil se prkeně jako důstojník. A je, povídá Rosťa, to má každá třída svého trpaslíka. I prvňáci? Prvňáci mají dva trpaslíky, pravil stručně školník a dodal bez okolků. Jestli je to pravda, že vám, milý hochu, vyroste trpaslík, velice bych vás prosil, abyste to co nejrychleji provedl. Potřebuji nutně vyrůst, velmi nutně a brzy. To se jenom tak říká, školníku, povídá Rosťa. Když má někdo moc velkou smůlu, a já nemám smůlu, možná, že kdybych ji měl, že by mi vyrostl i trpaslík. Ale když nemám smůlu a vlastně mám štěstí, tak to by to asi nešlo. Ach, smůlu vám zařídím, řekl trpaslík a v tom zazvonilo. Žáci se nahrnuli do třídy a školník zmizel.
1: Karle, tleskáme ti. Tak to byla ukázka z rozhlasové pohádky, kterou napsal Ludvík Aškenázy, režíroval Ivan Holeček, zkus trefit, který se psal asi rok.
0: To já řeknu úplně přesně, prosím, protože tě. Tam je angrešt.
2: Aha, takže to je z roku 2001?
0: 2000.
2: No, 2000.
1: No, ne, natočeno v roce 1990.
0: Aha. Tak ano, jo, ale tak ale.
2: Tak, no, tak to je dřív teda mnohem.
1: Ano,
2: to je mnohem.
1: Ale možná se to později vysílalo opět, protože to bylo v rámci cyklu rozhlasového Hajaji.
0: Aha, tak možná, že jsme později dostali CDčko, které jste si vypouštěli,
2: ano.
0: Tak to takhle mohlo být. A tam je ten angrešt. A totiž u nás, nebo tak to řekně ty.
2: Když jsme vlastně očekávali třetího bráchu.
0: Na objednávku, děti
2: to bylo vlastně skoro, my jsme,
1: kluci chtěli třetího bráchu.
2: No, my jsme vždycky ráno chodili brzo do ložnice a ptali se, jestli už čekáme teda toho bráchu nebo ne. A jednoho dne teda nám naši řekli, tak ho teda skutečně už čekáte. A ještě se teda nebylo jasný, jestli to bude ten brácha, nebo jestli to bude sestřička.
0: No tak vy jste byli jedině rozhodnutí, že to bude brácha.
2: My jsme byli rozhodlí, že to teda určitě bude brácha. Možná trošku mamka si představovala, že bude nějaká ta holčička konečně. Co se teda nestalo a pak se teda objevily i takové ty skeny.
0: No ne, vy jste chodili se mnou k panu doktorovi na kontroly a pan doktor ještě nebyl tak úplně zběhlý v té počítačové technice a neuměl tam najít Františka v tom břichu a oni už kluci tomu rozuměli hned, takže si vzali tu myš
2: No, operovali jsme se vším a tehda jsme vlastně tomu stvoření, který ještě nebylo jasný, jestli to je teda kluk nebo holka, tak my jsme mu přezdívali Angrešt.
1: No, takhle.
2: Takže proto si právě...
0: Zhruba veliký.
2: Že to byl tehda Angrešt a dokonce já jsem si procházel nějaký VHSky, co máme doma a tam je to, jak jsou ten tlukot jako srdíčka na to, tak je to tam napsaný právě Angrešt, jaký nějaký týden. Tak právě proto mamka si myslela, jestli to náhodou není z toho období.
0: No, ale to bylo asi zřejmě, že jste měli v ruce to CDčko a poslouchali v tu dobu.
2: Je to možný, no. Ale táta tam má teda takový ten mladý hlas a já si teda to nevybavuju, tuhle pohádku, ale je to zřejmé, že asi to bylo nějak spojené s tímhle s tím, no.
1: Jdeme na tebe.
2: Yeah.
1: Rodiče se bránili, aby z tohohle nejstaršího potomka byl herec? Nebo si to prosadil silou? Nebo...
2: No, já jsem teď si zájmem poslouchal, jak mamka říkala, že vlastně její rodiče, že jí to nechtěli jako povolit.
1: Tak
2: jsem říkal, ale opravdu. Tak je fakt, že já, když jsem nějak jako přemýšlel, nebo jsem byl pochopitelně donucen přemýšlen, co se svým životem. A,
1: Činíš tak pořád?
2: Pořád, to se nezměnilo. Ale tehda to bylo období maturit, nebo respektive toho posledního ročníku na střední škole. A já nějak jsem se tak k tomu připletl. S kamarádama jsme dělali amatérské divadlo. S bráchou jsme točili takové krátké filmečky. A tehda jsem říkal, že bych to chtěl teda skutečně zkusit. Tak táta ten se okamžitě postavil na zadní, že ne. A maminka teda, abych jí řekl tady ke cti, tak ta se stala mou oporou a dala mi číslo na Johanku Tesařovou. A ona mě tak jako si mě pozvala, respektive jsme byli tehda u nás v divadle na zkušebně a tam jsem měl takovou první jako hodinu s ní. A tak mě připravila na přijímačky a...
1: Ono to vyšlo.
2: No.
1: Takže Karel studoval Damu, mimochodem, s kým si chodil do ročníku, čím si absolvoval?
2: Tak nás bylo asi ze začátku 11, skončilo nás 9 a mezi spolužáky, teda je mimo jiné má manželka Nikol, Filip Kaňkovský, Evička Josefíková, Maruška Poulová, Aleš Bílík.
1: A čím absolvoval Karel Heřmánek?
2: Já jsem absolvoval roli v představení Punk Rock. I když to nebylo jenom to, my jsme si pak ještě udělali takové menší představení Norway Today a to jsme hráli na učebně, že to nebylo vlastně v divadle Disk, ale to, co bylo v Disku, tak to bylo poměrně nové představení, které se hrálo v Londýně, pak se to hrálo v Maďarsku, tam ho viděla mamka s tátou a tehdy jsme ho nastudovali vlastně v rámci toho ročníku na škole.
1: No a ty ses pak vydal do světa. To je ti ke cti, protože mladý Heřmánek viděl opravdu hodně ze světového divadla v New Yorku, Londýně. Tak kam jsi putoval? Do New Yorku hned?
2: Do New Yorku.
1: Jako po škole. S manželkou.
2: Ano, ona mě tehdy k tomu dotlačila, protože já jsem měl takový vždycky sen, jsem říkal, že bych chtěl hrozně na školu Lee Strasberga, protože já jsem vlastně k tomu ani neměl pořádně vztah. Já vždycky, protože se o tom vždycky mluvilo, že to je ta škola, kde studovaly všechny ty velké herecké hvězdy. A já jsem si říkal, OK, tak tohle si to musím vyzkoušet. No a ona mě donutila, abych si tam poslal tu přihlášku a já jsem si ještě zároveň jsem se přihlásil o grant, který tehdy vydávala škola Damu a ta mě podpořila. Takže jsem to vyplnil a oni si mě pozvali na interview nějak přes telefon a vzali mě teda na studium na jeden semestr tady na tuhle školu a bylo to super. Vyzkoušel jsem si úplně něco nového.
1: No ale ty jsi taky tam občas přivydělal, což je tady nezvyklé, ale v Americe naprosto běžné.
0: No, hlavně jsi tam taky hrál v nějakém divadýlku.
2: Ano, to bylo v rámci no ne, protože tohle jsou dva výlety dohromady. On byl nejdřív ten první, kdy jsem byl na té škole, pak jsem se vrátil zpátky do Čech. A my jsme si tedy přihlásili, tehda vlastně manžel Zuzky Stivínové, u které jsme bydleli tehda v New Yorku, tak nám řekl o zelené kartě, já jsem vůbec nevěděl, co to je a že na to existuje nějaká loterie. A já jsem přijel zpátky, což je vlastně pracovní povolení do Spojených států a já jsem se o to přihlásil a vyhrál jsem to. Jsem si říkal, to je skvělý. Nejdřív to byl takový výskok jako štěstím a pak, když jsem dopadl na zem, tak jsem si říkal, co to všechno znamená, že tehda Nikol to nevyhrála, to jsme ještě nebyli spolu a chtěli jsme odjet dohromady, takže to nás tak jako strčilo do dveří, takže jsme se vzali a pak jsme odjeli teda do New Yorku a...
1: Když jste se vzali, tak byla zelená karta pro oba, jo?
2: Pro oba a odjeli jsme do New Yorku a bydleli jsme tam vlastně 2 roky, tak tam jsem si prošel vlastně práce ma všeho druhu, rozvážení jídla po Manhattanu, catering, a dělal jsem tam teda i různé ty konkurzy a právě jsem hrál představení RUR.
1: Podobném Čapka takový, v New Yorku?
2: No, v podobném divadílku, jako je tady Fungeltu. Takže teď, když jsem sem přišel, tak to na mě úplně tak jako, mě to tak pošimralo v rámci nějakých těch vzpomínek.
1: A ona může přijít teoreticky i nabídka z New Yorku nebo z Hollywoodu pro Heřmánka?
2: Může.
1: Máš tam agenta, to už asi ne.
2: Tak měl jsem tam nějaký lidi, se kterými jsem spolupracoval, i vlastně jedna Češka, která tam si zřídila nějakou takovou agenturu, tak s ní jsem byl teď, nebo do nějaké doby v kontaktu. A teď se něco nějak tak rýsuje právě přes toho Guye Robertse, který je ředitel té Shakespeareovské společnosti tady, a já to ještě nechci zakřiknout, ale vypadá to, že možná pojedu právě do New Yorku.
1: Tam tady máš divadlo projekt.
2: To je pravda, ale to je jenom tak v takové jako zkrácené formě.
1: No a pokud jde teď o divadlo bez zábradlí, to inicioval ten přechod, že se to předá teda potomkům, kdo? Ti draví potomci anebo unavení rodiče?
2: Ne, byli to naši. To bylo právě těsně před nástupem covidu.
0: O kterém jsme netušili.
2: No pochopitelně, tak to neplánoval nikdo. Takže to bylo v září 21, v září léto 21 jsme se nějak sešli v Jevanech právě doma. A naši nám předložili, že už by si chtěli odpočinout a jak my se na to tváříme, a mně to přišlo automatický, že v divadle, kde jsem vlastně vyrostl, se to tak dá říct, protože já jsem tam měl etapy, že to pro nás vlastně divadlo v Paláci Adria bylo takový hřiště velký.
1: Vy jste se honili po těch nekonečných chodbách,
2: jo? No to jsme milovali úplně tam. A pak vlastně, když jsme byli na střední škole, tak táta, když hrál představení, tak my jsme jeli s ním a šli jsme do kina, pak jsme to všechno pozorovali ze zákulisí, to představení, což mě strašně bavilo, vždycky sedět v té šále a dívat se, jak to táta se Zdeňkem Žákem, jak hráli Lásku, právě tehdy to bylo velice populární představení. Já jsem tím byl tak nasáklej a mě přišlo mi úplně přirozený, že to jako převezmeme a že se budeme starat dál o ten provoz a nějak to rozvíjet.
1: Takže teď držíme palce a jako už vidíš, jak je to nesnadná disciplína, že zdaleka nejde.
2: To je hrozná disciplína.
1: Jen o ty umělecké projekty. No. Tak my si poslechneme opět písničku, která ti mnohé připomene.

0: Tak to byla slavná píseň z neméně slavného muzikálu Kabaret. Píseň, kterou zpíval kabaretier, byla pořízena na Broadway v roce 1998. No a v divadle Bez zábradlí hraje kabaretier a tady Karel Heřmánek. Asi s velkou chutí, že jo?
1: Ohromnou chutí. Ale teda zároveň, když to vznikalo, to představení, to bylo vlastně v tom roce, kdy naši končili, tak se to připravovalo, tak měli tehda... Mě říkali, že se bude chystat nový muzikál u nás v divadle, a že to bude muzikál Kabaret. Já jsem říkal, to je skvělý, tak vám přeji hodně štěstí. A tím to pro mě končilo, protože já na muzikály jsem si nikdy jako nevěřil a vlastně nemám rád takovou jako tu umělost, která někdy prostě z těch muzikálů jako čpí. A teď...
2: Se připravovalo to obsazení.
1: Obsazení a vlastně se naši spojili s režisérem Radkem Balášem a ten je nějak přesvědčil, že by mě měli nabídnout nebo říct, jestli bych nechtěl hrát toho kabaretiera. A já jsem dokonce teda, za to se stydím, já jsem to do té doby ani pořádně neznal, ten muzikál. Takže jsem si to začal studovat a právě jsem viděl záznam z představení s Alanem Cummingem, který vlastně tohle tu písničku zpíval.
0: Jak jsme ho slyšeli.
1: Ano, a mě to úplně učarovalo, protože já jsem najednou zjistil, že to není právě takový ten tradiční klasický muzikál, že by...
0: Někdo držel tón.
1: No jasně, ale že by byl nějaký příběh, pak najednou nějaký číslo a pak, že by to... Ale vlastně, že to je krásně propojený dohromady. Je to hrozně jako chytře napsaný a je v tom ohromné jako lidské téma a ono se tomu říká, že to je i taková jako zpěvohra s těma krásnýma muzikálovejma jako číslama. A já jsem se proto úplně nadchnul a zjistil jsem, že se s tím dá krásně jako pracovat s tou rolí toho kabaretiera, která je vlastně taková jako poetická. Není úplně přesně uchopená v nějakých jako dialozích, ale je to vždycky na tom protagonistovi, co do toho jako sám ze sebe vloží, a tak mě to pohltilo.
0: Přijdu se rád podívat. Hanko, hned ti dám slovo, ale chci připomenout posluchačům, kteří si nás třeba teď naladili, že poslouchají Český rozhlas Dvojku v divadle Ungelt, rozmlouvá Milan Heinz s Hanou Heřmánkovou a teďka nám dlouze povídal o představení Kabaret, její syn Karel Heřmánek. Tak a Hanko, teď co povídej.
2: Jenom dopovím, že my jsme vlastně to představení už předali klukům, tedy především Kájovi, a šli jsme se pak podívat na premiéru a oslnilo nás to. Jak se k tomu postavili, protože tam je živá hudba, tam hraje orchestr Jakuba Šafra. Je tam opravdu kolektiv strašně mladých, strašně šikovných lidí a myslím si, že vědí, proč se to hraje. Je kouká to z toho, ta myšlenka. No a Kája nás tam tedy přesvědčil, že bylo dobře, že se dal na tu dráhu. Oba dva.
0: Pane principále, paní manažerko a dramaturgině, na jak dlouho máte divadlo Bez zábradlí rozplánováno dopředu? My třeba se můžeme pochlubit, že víme, co budeme hrát na podzim 2028. Vědí to v divadle Bez zábradlí?
1: Nevíme, to je právě věc, kterou teď se snažíme nějak řešit. Je to pro mě těžká disciplína to plánovat takhle dopředu. Na druhou stranu si myslím, že máme zase úžasnou výhodu, ale to i v konec konců vy tady, že když nejsme na nikoho vázaný, tak si skutečně můžeme uvádět, co chceme, kdy chceme, a že člověk se může inspirovat něčím opravdu aktuálním a může nastudovat ze dne na den jako něco nového. My nějak tak máme poskládanou ten repertoár na ten příští rok, tak to teď jako ladíme a musíme postupně teda přidat i ty další roky, až ideálně do toho roku 28 teda, no.
0: Heřmánek režíruje.
2: No to je pravda. Teďka,
1: to je pravda.
0: Tvůj první režijní počin.
1: Tak...
0: Táta ho vlastně už
1: to tak jako vykopnul
0: do života, jako rozeskoušel v podstatě.
1: Ano, on připravil text ve spolupráci vlastně s maminkou, představení Apartmá v hotelu Plaza, a proběhla první zkouška, takové seznámení s textem v průběhu léta, a pak byla pauza, táta ještě doupravoval ten text, pak teda bohužel se s náma rozloučil, odešel. A představení bylo nějak tak rozjednáno a my jsme si říkali, že by to byla hrozná škoda to nedokončit, tak já jsem se rozhodnul, že teda vstoupím do těch jeho bod a že to představení dozkouším, což se teda stalo skutečně. První uvedení jsme měli koncem roku a
0: Dana Morávková.
1: Dana Morávková, Pepa Carda, což bylo hrozně Carda. Hezký, že i oni do toho šli přes ten risk, že pro mě to byla úplná jako prvotina a že mi důvěřovali. Já důvěřoval jim a jsem za to teda jako pyšnej.
0: No a zůstane u prvotiny, anebo jak si bude pokračovat?
2: Současně se totiž Kája měl možnost... Současně se totiž Kája měl možnost vrátit do New Yorku, protože ta hra se odehrává v srdci New Yorku a skutečně já jsem už tedy samozřejmě viděla to představení a když tam přijdeš, tak máš pocit, že jsi vstoupil do přes Central Park, přejdeš metrem, které tam také slyšíš a přijdeš do současného New Yorku, kde se odehrávají ty tři slavné příběhy pro dva herce, včetně hudebního doprovodu, který je také newyorský veskrze. Takže bychom měli říct, že tam ještě hraje Nicole a zpívá a Petr Macháček.
1: Petr Macháček a Michal Zpěvák je saxofonista, který je takový duch toho New Yorku a ten to celý doprovází.
0: Ale ty jsi mi utek z otázky, budeš režírovat dál ve svém divadle?
1: Já si myslím, že jo. Protože mě to skutečně bavilo, ta práce na tom. A musím si to rozmyslet a naplánovat si něco do toho roku 28.
0: Režíroval mimochodem a doma i v tom hrál. Se díval, jak jsem zjistil, někde jsem to čet, na záznam ze zkoušky, protože samozřejmě člověk se nevidí, aby jaksi měl režijní dohled nad sebou jako hercem. Tak to se třeba taky přihodí mladému Heřmánkovi.
1: Já doufám, že ne, protože ono režírovat ještě v tom hrát je jako, to je skutečně ještě další liga a je to strašně náročný a si to celý pobrat a právě člověk tomu musí věnovat ohromný penzum času a trpělivosti. Tak kruček po kručku, třeba někdy v budoucnu.
0: My si teď dopřejeme další písničku, má název Každý den.

0: ที่รับเสียง
1: každý den to je píseň autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka z pohádkového filmu Ať žijí duchové, který se natočil v roce 1977. No a Leontýnku, hlavní dívčí dětskou postavu, hrála právě sestra Hanky Dana Vávrová.
2: A tvoje teta.
1: No, tak... Hanka mluví o sestře i o Karlovi, jako by tu pořád byli, Hanku. To je odzbrojující a krásné. S tebou jsou.
2: Já taky si to tak nepředstavuji. Já to vím, že jsou tady s námi. Dana mě vždycky pomáhala, když bylo nejhůř, tak jsem vždycky šla jí poprosit, aby mi pomohla a vždycky zasáhla ve správnou chvíli. Takže já tomu věřím. Dana byla nesmírně talentovaná, skutečně mimořádně talentovaná. Zrovna pan Sobák tvrdil, že to je nová Bardotka česká a on tak jako k těm dětem měl takový, řekněme, když to řeknu kulantně, jako trošičku distanc, ale Danu měl opravdu moc rád. Jo. Ta si ho získala. No, s Jardou Uhlířem se kamarádíme dodnes, chodí k nám do divadla, má u nás také představení a jeho písničky mám
1: Dana žila v Německu a
2: Dana žila v Německu.
1: Měla dvě děti?
2: Nebo? Kde pak? Já jsem měla tři kluky a chtěla jsem holky. Dana měla tři holky, chtěla
1: tři
2: kluky. Takže jsme si to takhle vyměnili.
1: A seš s nimi v kontaktu a mluví česky?
2: Mluví, na to velice dbala.
1: Manžel
2: byl
1: německý režisér, že jo?
2: A její manžel byl Sepp.
1: Nebo je možná.
2: Ne, Sepp už také odešel. Sepp Filsmayer. A to byl velmi uznávaný německý režisér. U nás se promítali například jeho filmy o Besnerovi, nedávno šel v televizi, nebo slavný film, no Stalingrad byl asi takový jako u nás nejznámější, ale v Německu měl spoustu, on byl nominovaný na Zlatý globus, tedy s Danou, protože Dana byla zase trošičku šedá eminence u Sepa.
1: A trošku tak, podobný model, jako Heřmánkovi v Čechách, oni v Německu.
2: Model, ale Dana byla strašně hrdá, ona tam...
1: Tam už nehrála skoro, že?
2: Hrála pořád, tam prosím měla tě, velikou kariéru.
1: Německy.
2: Ona se naučila, ona měla talent, tak jako herci mývají, že jo? Tak ona se naučila dobře německy, ale i ten bayerisch, ten správný přízvuk, takže ona se nenechávala namluvit. No, ona točila hlavní role za vlastně hned tu první, co tam natočili, Herbstmilch, tak za to byla vyznamenaná, dostala všechny ceny, pobrala v Německu.
1: Nevidíš to, který vůbec byl... povědomí u nás nebylo, protože
2: vyznamenali...
1: když nebyla emigrantka, tak bylo
2: ano.
1: To na
2: no,
1: západě,
2: tak ale bylo to ještě v té době, ano. Takže i prezident německý tenkrát vyznamenal a opravdu se stala velmi populární. Takže ona tam i pak režírovala, ale hlavně hrála v mnoha filmech. A její tři dcery také, protože kdo je měl hlídat, že jo? Takže si je brala na plac. Takže všechny tři holky hrály. No, ale...
1: Seš i ty v kontaktu se sestřenicema?
3: Pořád.
2: Babička je hlídala často, moje maminka, a takže na ně mluvila česky, takže holky mají českou národnost, německou, Janinka k tomu ještě teda britskou.
3: No ale hlavně oni mluví jako babička, což je vtipný, protože oni jak jsou v kontaktu převážně jako s babičkou.
1: Jako paní Vávrou.
3: No a babička jak mluví, tak přesně takhle mluví prostě holky. Člověk zavolá, ahoj, jak se máš, co děláš, jo? Tak to je hrozně jako vtipný, jako otisk.
2: Ale já jsem tam teď za nima byla v Mnichově, protože nás obdarovávají, takže Janinka, která žije v Londýně, věnuje se filmu, tak ale rodila v Mnichově a nejdřív se jí narodila holčička a teď má měsíčního kluka, Tereska.
1: To jsou tři holky ve věku tvých
2: ano,
1: tří kluků
2: ano,
1: skoro?
2: Tak oni společně vyrůstali v podstatě. Takže Tereska, která vystudovala medicínu, protože chtěla přijít na kloub tomu, co jí vzalo maminku. Takže se věnuje gynekologii a Tereska má chlapečka a teď čeká na, když jsem tam byla v Mnichově, jak jsme slavili, že bude čekat holčičku, nebo bude čekat, čeká holčičku, no Pepinka ta ještě pořád to má někde schovaný, tak ta se ještě věnuje, také pracuje ve filmové branži.
1: Děti, to je náš poslední vstup. Vaše osobní zájmy, koníčky, je na ně vůbec čas? Hanko, hloupý dotaz, další Hajnu, hloupý dotaz. Vaříš ráda a vaříš hodně a máš pro koho?
2: Tak to je dotaz na Káju.
3: My jsme přijeli sem po obědě, mamka dělala úplně úžasnou polívku a guláš. Dneska. A mamka je opravdu znamenitá kuchařka, ale opravdu to říkám jako se vší vážností, protože mamka dobře vaří.
1: Ale ty máš toho nejmladšího kluka doma?
2: Teď zatím, ale jede zase, se vrací do Londýna. Já mám velký problém, protože neumím vařit pro málo lidí, takže dneska jsme hostili dva řemeslníky.
1: No ti se mají.
2: Byli spokojeni, protože si pochutnali s námi na velkém obědě. No. Tak,
1: a Heřmánek má koníčka, to už nebude vaření, nějaké rybaření, nebo vy jste kdysi měli chalupu na Šumavě, to už asi nemáte.
2: Jo, rodiče pořád jsou na Šumavě a my tam za nimi jezdíme.
3: Je i to rybaření, teda když na to je čas, já hlavně jako co skutečně rád dělám, tak je cestování. Když prostě se udělá nějaký okýnko časový a nejsou žádné další závazky, tak prostě se zabalím a jedu pryč. A je to buď to, jsme byli na exotických místech a pak teda hodně jsme procestovali tu Ameriku, kdy jsme měli tu možnost. A dále to vlastně divadlo, ale to, že se rád jezdím dívat na divadlo. Mm-hmm. Takže teď vlastně ze začátku roku už mám za sebou výlet do Londýna, kde vlastně za 4 dny jsem viděl 5 představení.
1: No vidíš.
3: To je pro mě takový ideální výlet.
1: Co kamera, nějaká role ve filmu, v televizi, to asi není teď kdy?
3: Teď teda čas na to, jednak teda ta příležitost teď jako nebyla po nějaký období. Já jsem naposledy točil něco asi 3 roky zpátky, co bylo jako tak časově náročnější, ale ruku na srdce, kdyby doteď teda něco přišlo, tak já bych se asi zbláznil, kdybych něco ještě dělal navíc, protože ta práce v tom divadle je skutečně náročná a uvidím, co bude do budoucna, tak je toho hodně a maminka teď má čas, tak to vypadá, že třeba s tím bude nějak ještě pomáhat a mě se trošku uvolní ruce a ještě se budu moct realizovat někde jinde.
1: Maminka se vrátí na plný pecky, řekl bych po česku, do divadla bez zábradlí, nebudeš přece sama doma.
2: No, to ne. Tak určitě mohu přiložit ruku k dílu a mohu...
1: Neříkej to tak skromně, to bude vydatná pomoc.
2: No, ale já musím říct, že mě moje děti připravili neuvěřitelný zážitek, neboť jsem se šla podívat na představení, které se uvádělo ve Stavovském divadle a na jeviště vtrhli mý dva synové. Kája a František, kterého obsadil ten Guy Roberts do svého představení. Anglicky mluvícího.
1: A hrálo se to tedy?
2: A jeho debut byl tedy v Stavovském divadle.
1: Národním divadle, na Pražských národním divadle.
2: A bylo to tak roztomilý a bylo to moc hezký, takže vidím, že zřejmě tyto geny budou pokračovat.
3: Fanda je tím pohlcem taky. Takže on sice vystudoval teďkonc informatiku, ale... Nějak se teď tím obloukem dostává zase tady.
2: No, on mi slíbil, že dodělá tu školu. Já jsem říkala, prosím tě, musíš dodělat tu školu a pak už si dělej, co chceš.
1: To je obvyklý rodičovský požadavek.
2: A on si teda šel dělat, co chce. Takže jsme byli na promoci v Londýně, celý šťastný tehdy a vrátili jsme se a on udělal konkurs na tu roli a já mu to hrozně přeju, protože vidím, že ho to baví a dělá, on už jako předtím spolupracoval s nimi, protože dělal překlady těch titulků a vlastně ty titulky i posouval a věnoval se tomu jako z té literární stránky, no a teď se mu tohle podařilo a říkal, mami, to bylo, já jsem tam běhnul naštěstí s tím Kájo a mě se zatočila hlava, takže říká, nebylo to vidět, bylo to moc hezký. Takže jim držím všem palce.
1: Děti, moc jste mě potěšili, že jste přišli. Hanko, já se ti s něčím svěřím. Poznal jsem strašně málo tak krásných a skutečně harmonických manželství jako manželství Hanky a Karla Heřmánkových. podařilo se ti prožít opravdu něco výjimečného, což doufám tě posílí do dnů, které máš před sebou. Dnes se to moc nenosí, ale v tom manželství byl muž skutečně mužem a žena ženou. Ty jsi vzhlížela ke Karlovi, byla to jaksi přirozeně hlava rodiny a Karel, to ti můžu říct, kdykoliv měl Hanku po boku, tak zjihnul. Ty jsi ho okouzlovala svou vřelostí a ženskou krásou a krásná a vřelá si dodnes. Tak a tečku za dnešním setkáním udělá písnička, zazní hlas Milana Peroutky, doprovází ho jeho Perutě a písnička má název Žij a tancuj. Mimochodem, klip k této písni taky existuje a v něm se údajně objevil mladý Heřmánek. Takže to je vše, loučí se s vámi Hana Heřmánková. Karel Heřmánek. A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Hezký poslech pořadu Hudební delikatesy vám přeje Saša Vébrová a Vladimír Truc. Opět musím zdůraznit, že slovo delikatesy není v názvu náhodou. Jak jinak nazvat úvodní skladbu Georgia on my mind v podání Ray Charlese? A neméně slavná bude i ta následující píseň, kterou zaspívá Marlene Dietrichová. Však taky Vladimír Truc jako podtitul dnešního pořadu napsal Slavné songy a slavní zpěváci. Tak se máte na co těšit. Melodie z filmu Modrý anděl k vám právě přilétá.

0: Pro slavné osobnosti nemusíme ovšem chodit jen za hranice. Karel Gott si dobil téměř celý svět a melodie Salvátora Cutugna s vynikajícím textem Pavla Kopty určitě patří mezi jeho nestárnoucí evergreeny. Tuhle skladbu proslavil skvělý francouzský chansonnier Sardou. Je to podsta muzice. A jakže se jmenuje? No přece muzika.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Mezi nezapomenutelné melodie patří určitě píseň z repertoáru Edith Piaf s názvem La Vie en Rose. Určitě vás potěší i italská verze v podání tamnější skvělé šanzoniérky Milvy.

Nevím jak vy, ale já bych mohla šanzony poslouchat od rána do večera. Přinášejí mi nejen prožitek, ale i pocit, že jsem se zpěvákem nějak propojená, že jsme spřízněné duše. Zvlášť, když se jedná o takového mistra tohoto žánru, jakým byl Jacques Brel. A já doufám, že stejně osloví i vás jeho vyprávění v písni Amsterdam.

Slavnou píseň The Man I Love napsali bratři Gershwinové do reví Lady Be Good v roce 1924. Ta písnička byla nakonec producenty během zkoušek vyškrtnutá. Prý se obávali, že je příliš složitá a nepřispěje tedy k úspěchu kusu. Je to důkaz, jak je těžké býti prorokem, protože právě tahle skladba se později stala jednou z nejpopulárnějších. A když k tomu přidáme ještě hlas Barbry Streisand, pak se není co divit.

Milí posluchači, dnešní hudební delikatesy věnované slavným songům končí. Už za 14 dní se na vás ale opět těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 367. se vydáváme do naší historie, abychom z jejich hlubin vylovili další jména, další data, další události. V současné době jsme se pozastavili u Petra Voka z Rožmberka a věru nám snad nikdo nemá za zlé, když u této osobnosti se trváme déle. Dodnes nám totiž stojí za to.
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, to jsou jména čtyř průvodců na té dlouhé cestě. K ním se druží režisér
5: Jaromír Ostrý.
1: Je slušné jmenovat i muže, jenž nás k této výpravě inspiroval.
5: Což je Petr Hora Hořejš.
1: A teď už vám rádi zprostředkujeme setkání s posledním a nejznámějším rožmberským vladařem.
6: Pohřeb Viléma z Rožmberka, vypravený z Pražského hradu, po dvou měsících, kdy byl mrtvý velmož vystaven v kostele svatého Jiří a střídala se u něho nepřetržitě stráž českých pánů a zemanů, to nebyla pouze oficiální daň úcty českému místokráli. Byla to událost, jíž se účastnila a kterou sledovala celá země. Zástupci české šlechty provázeli rakev až na Krumlov. V krumlovském děkanském chrámu, kde byl Vilém z Rožmberka pohřben, dal Petr Vok zhotovit skvělý náhrobek. Jemuž dominoval známý symbol, obrněný rožmberský jezdec. Tento náhrobek dnes již neexistuje. Tímž pan Vilém za svého života tak často štědře pomáhal a byl i patronem jejich koleje v Krumlově, kterou založil, jezuité, dali náhrobek zbořit, protože prý se nesluší, aby člověku smrtelnému a světskému byly stavěny takové památníky.
1: V době, v níž jsme se právě ocitli, však Vilém svůj náhrobek ještě měl.
4: Právě jsme zahájili první krok z posledních 19 let našeho pána z Růže.
2: Poslední Rožmberk se ocitl v postavení vladaře jako 53-letý.
4: Jakmile mu jeho starší bratr přepustil svoje místo, začali rožmberští úředníci objíždět všechna panství, města, městečka a vesnice, dominia, aby podle dávných tradic přijali od poddaných slib věrnosti novému panu vladaři.
2: V té době císař Rudolf II. V souladu se starými privilegii Rožmberků nařídil, aby nový vladař byl titulován
6: vysoce urozený.
2: A to v říšské, české i uherské kanceláři.
4: Od té chvíle příslušelo Petru Vokovi, aby na sněmech a všech jednáních českých stavů se dával před všemi zemskými úředníky i před všemi erbovními pány.
1: Měli Rožmberkové tato svoje privilegia písemně?
4: Pochopitelně byla dána přímo zemským právem.
6: Z pánu z Rožmberka, kdo školy vede vladařství domu svého, předchází všechny úředníky zemské.
1: Jejich postavení bylo tedy mimořádné.
4: Muselo být. Ještě v polovině 16. století představoval majetek Rožmberků dvojnásobek v pořadí dalšího největšího panského majetku v Čechách a na Moravě.
1: Kdo byl na druhé příčce?
2: Bernsteinové.
4: Petr Vok se stal univerzálním dědicem statků, které zahrnovaly zhruba sedminu celých tehdejších Čech.
2: Na těchto panstvích bylo asi 100 000 poddaných v 18 městech, 34 městečkách a 750 vesnicích.
1: Což byl tedy značný kus země české?
2: Neskutečně velký.
1: A pokud bychom si chtěli zhruba učinit představu o velikosti rožmberského dominia?
2: Snad pomůže tento příklad. Když se rožmberský vladař vydal z Krumlova na cestu do Prahy, ta trvala zpravidla 3 dny, tak jel půl druhého dne po vlastním území.
6: Celý tento majetek, převyšující bohatství nejednoho z říšských knížat, tvořilo 18 panství spravovaných ústřední kanceláří na Krumlově.
1: Tuto faktografii jsme získali z monografie historičky Anežky Svobodové Petr Vok z Rožmberka.
6: Bylo to panství Krumlovské s Krumlovem, Prachaticemi a Netolicemi, panství Třeboňské, Novohradské, Borovanské, Rožmberské, Helfenburské, Husinecké, Drslavické, Miličínské, Strážské, Želečské, Bechyňské, Libějovické, Choustnické s městem Soběslaví, Vimperské, Černovické a Deštenské.
1: Což ještě není všechno, protože páni z Růže měli svoje majetky i na Moravě.
6: Panství Helvštýnské s městem Lipníkem.
1: Ano, a nesmíme zapomenout ani na zahraniční reality.
6: Rožmberkové měli další majetek v Rakousku. Panství Haslašské a ve Slezsku, tam jim patřila horní města Rychleby a Silberberg. Navíc jim v Polabí náleželo panství Roudnické s městem Roudnicí.
1: A v samotné Praze?
6: Kdybychom chtěli projít hlavním městem a zastavit se u všech domů a paláců, které patřily Rožmberkům, obejít jejich někdejší pražské vinice a luka, od vinic v Šárce až po louky Kunratické, byla by to opravdu dlouhá procházka.
1: Takže jenom orientačně.
6: Na kampě u Čertovky,
1: které se tehdy ještě říkalo nikoli Čertovka, nýbrž Rožmberský potok,
6: stával mlýn.
1: Jaký jiný než Rožmberský?
6: A to i se dvorem. Dále měl Petr Vok na Starém městě několik menších domů, z nichž jeden stával přímo na Staroměstském náměstí. A tomuto všemu majetku vévodil pyšný Rožmberský palác, postavený přímo na hradě. Stával naproti kostelu svatého Jiří a sahal téměř až k bráně na Opiši. Součástí tohoto paláce byla velká část jižních zahrad Pražského hradu. V zapomenutí upadlo, že skvělá renesanční stavba dnešního vojenského muzea na Hradčanském náměstí je vlastně někdejší palác Petra Voka z Rožmberka. Pan vladař ho používal poté, když prodal císaři Rudolfovi svůj palác na hradě.
1: Měl-li by vyplňovat pan Petr Vok nějaké majetkové přiznání, nebyl by s ním věru hodně dlouho hotov?
4: To nebyl, protože by musel započítat i doly na stříbro a zlato poblíž Krumlova, dále doly u Budějovic, u Ratiboře na Táborsku, v Rychlebech a Silberberku ve Slezsku, kromě menšího podílu na těžbě Přílovem u Prahy.
2: Zvláštní kolonku by tvořily desítky prosperujících pivovarů, 41 poplužní dvůr, což byly velkostatky, na nichž hospodařila vrchnost ve své režii, jakož i mlýny a stovky rybníků.
1: Takže můžeme dát směle za pravdu kronikáři Březanovi, který k nástupu Petra Voka do vladařské funkce napsal.
6: A tak nenašlo se tehdáž pána v koruně české, kterýž by na zemi zboží rozšířenější měl jako tento jediný pán z Rožmberka.
1: Skvělé dědictví, závidění hodné.
4: Ono na tom moc k závisti nebylo.
1: Jak to, že ne?
4: Protože pan Petr Vok nezdědil rožmberský majetek, ale spíš jeho likvidační zprávu.
1: Cože?
4: No, ještě v době, kdy se v Praze chystal velkolepý pohřeb vladaře Viléma, začali zemští úředníci při tskách zemských prohlížet a ověřovat jednotlivé zápisy v tskách, aby byl zjištěn rozsah závazků, které nový vladař musel spolu s dědictvím na sebe převzít.
1: Co pak za života pana Viléma se o těchto závazcích a dluzích nevědělo?
4: Ale ano, vědělo, jenže...
1: Jenže co?
4: Jenže se nikdo ani neodvažoval počítat, natožpak příliš hlasitě hovořit o tom, že pan vladař je náhradní dlužník.
2: Tím spíš, že velká část z nich byly dluhy habsburské.
4: Vilém totiž po víc než dvě desetiletí působil v nejvyšších státních i diplomatických funkcích a obrovité výdaje s nimi spojené hradil z vlastní kapsy.
1: Nikdy císaři nic nenaznačil?
4: Naznačil, ale jenom někdy. A nepříliš důrazně.
2: Vilém z Rožmberka nepatřil k politikům.

0: Petru Vokovi celkový přehled, podle něhož zůstalo po Vilémovi téměř 768 tisíc kop grošů dluhů, k němž byly připočteny i vlastní dluhy Petra Voka, 155 tisíc kop, vycházela krumlovským úředníkům celková suma téměř 923 tisíc kop grošů.
1: K takovéto sumě lze dodat přívlastek astronomická.
0: Nebyla však ještě konečná, neboť mezi tím se v Praze ukázalo, podle komorních výpočtů, že rožimberské dluhy přesahují ve skutečnosti částku 1 milionu 150 tisíc kop míšeňských grošů.
1: Kdybychom si to podle směnného kurzu přepočítali na zlato,
0: představovala by tato suma 4347 kilogramů zlata.
2: Rožmberský majetek sice nebyl nepatrný,
3: ale v případě soustředěného náporu věřitelů, který by donutil nového vladaře narychlo a pod tlakem rozprodávat svá panství, by snadno vznikla situace, v níž by vynucený prodej vedl vlastně k likvidaci rožmberského domínia.
2: Vilém z Rožmberka ještě nebyl pohřben.
3: A na Krumlově i u královské komory v Praze se hlásil početný houf věřitelů.
2: Situace nového vladaře byla záměrně dramatizována.
3: Objevily se pověsti, že dluhy překročily 1 600 000 kop.
2: Všecko směřovalo k tomu, aby byla přehlcena poptávka a byl umožněn cenový diktát těch, kteří chtěli nakupovat.
1: Petru Vokovi asi nebylo v těchto chvílích nejlehčeji.
3: Bylo to jedno z nejtěžších období jeho života.
2: On ani sám neznal skutečný rozsah katastrofálního hospodaření pana Viléma a jeho regenta Jakuba Krčína.
1: Mohl mít jenom podezření, že oboje bylo daleko horší, než si kdy byl myslel.
2: Když si chtěl zachovat aspoň jakousi volnost v jednání, no tak neviděl v prvé chvíli jiné východisko, než formálně převést majetek na svou manželku, na paní Kateřinu.
1: Což se děje někdy i dnes a dlužníci se pak smějí, chytejte si mě.
2: Převedení majetku na paní Kateřinu znamenalo mimo jiné, že případné zatykače pro nesplacení dluhu by mohly být vydány jen na ní. A protože paní Kateřina tehdy již pro nemoc neopouštěla Krumlov, nemohl jí žádný zatykač postihnout.
1: A Petr Vok?
2: Ten mohl mezi tím jednat a majetkové záležitosti uspořádat.
0: Záchrana byla možná jen neobyčejně složitou a namáhavou prací, zaměstnávající po měsíce celý štáb úředníků a vladaře samotného.
1: Tyto informace jsme získali z práce historika doktora Josefa Janáčka.
0: Bylo nutno vypůjčovat nové částky, aby byly zaplaceny úroky a nejnaléhavější dluhy a současně vyjednávat o prodeji některých statků. To byla nakonec nejožehavější záležitost, protože čím pomaleji se prodávalo, tím bylo možno docílit výhodnějších cen. Boj o záchranu se protáhl na několik let a rožmberské domínium se postupně zmenšovalo. První obětí se stalo helvštínské panství na Moravě, které Petr Vok vyženil s Kateřinou z Ludanic. Po něm byly odprodány další statky. Miličín, části choustnického panství, Helfenburg. Roku 1596. došlo i na Bechyni. Zápas s věřiteli se protahoval a přes všechno úsilí Petra Voka zůstávalo ještě roku 1599 na 400 tisíc zlatých dluhů. Situace už nebyla tak vážná, ale Petr Vok byl rozhodnut, že zlikviduje tíživé břemeno až do konce. Odhodlal se proto k prodeji statku pro Rožmberky nejcennějšího, Krumlova. Kupcem nebyl nikdo jiný než císař Rudolf II. A dlouhá jednání, trvající několik let, skončila nakonec pro obě strany úspěšně. Císař zaplatil za Krumlov hotově sice pouze 82 tisíce zlatých, za to však na sebe převzal největší část rožmberských dluhů.
1: Pán z Rožmberka tím ale pozbyl značnou část svého majetku.
3: A to je pravda. Jenomže někdy je třeba mnohé obětovat, aby bylo možno mnohé zachránit.
2: Pro mnoho lidí bylo asi velkým překvapením, s jakým odhodláním a s jakou dávkou obratnosti vyvedl Petr Vok rožmberské jmění ze soutěsky hrozícího bankrotu.
1: Člověk by to do něj rozhodně neřekl.
3: Navíc to provedl s jistou elegancí.
2: Ano, stalo se přesně to, čeho se Vokovi věřitelé obávali.
3: Rožmberg.

0: Berg přenesl téměř celý zbytek svých dluhů na císaře, který byl pověstný tím, že se naprosto nezajímal o plnění svých závazků.
1: Ostatně on neplatil slíbené platy ani svým astrologům a alchymistům.
0: Jestli chtěl Petr Vok potrestat své věřitele za jejich někdejší snahy rozchvátit rožmberský majetek, no tak je nemohl potrestat líp.
1: Ti teď mohli čekat jenom na to, že císař zemře a doufat, že jeho nástupce bude svědomitější a povolnější.
2: Což byla mezi námi útěcha pramalá malička.
1: Muž, kterého kdysi bratr zahrnul těžkými výčitkami pro nehospodárnost a marnotratnost, projevil v rozhodujících chvílích chladnokrevnost a rozvahu a počínal si jako ostřílený finančník, i když se ho některé ztráty dotýkaly osobně.
2: Ku příkladu Bechyně.
1: Ano. Tu sám vybudoval a s ní ho spojovaly vzpomínky na šťastná mladší léta.
2: A dokázal se vzdát i českého Krumlova.
0: Na Krumlově byli jeho předkové usazeni od 13. století.
1: Odchod rožmberského vladaře z Krumlova připadal mnoha lidem osudový a spojovali jej s předtuchou blízkého zániku rodu. Tak silná byla tradice rožmberské vlády ve městě a v kraji.
2: Petr Vok se chtěl vyhnout zbytečnému rozruchu, jak zaznamenal kronikář.
3: A tak z Krumlova pěkně, jako by zase přijeti měl, jak říkají, se vykradl. Neboť bez velikého pláče a kvílení věrných poddaných a lidí potřebných, které rovně co otec živil, nebyl by vyjeti moci ráčil. Slyším, že je s horním zámkem přes plášť vjel, aby se nevtípili, že zase přijeti nemíní.
2: Někdejší rodové sídlo Rožmberků zůstalo tedy Petru Vokovi za zády. Kterou cestou si to namířil?
0: Na Třeboň.
1: Zdejší zámek sloužil Rožmberkům jako vedlejší sídlo.
2: V porovnání s Krumlovem musel působit mnohem méně vznešeně.
1: Byl a dosud je daleko víc součástí města a nikdy netvořil nadřazenou dominantu.
0: Ale snad právě proto mnohem lépe a přesněji vystihuje ráz a povahu vztahu Petra Voka k městu a ke svým poddaným.
2: Byl sice nad nimi, ale zároveň uprostřed nich.
0: Zámek bylo zapotřebí rozšířit, aby pojal celý vladařův dvůr.
1: Za tím účelem byl z Budějovic povolán italský stavitel Domenico Cometa.
0: Podle jeho projektů se pracovalo až do smrti Petra Voka a zámek nakonec svou výstavností a rozlehlostí předčil celé město.
1: Byla vybudována obrazárna a knihovna.
0: A ta se rozrostla na 10 000 svazků a mezi nimi bylo mnoho vzácných středověkých rukopisů s iluminacemi.
1: Pamatovalo se i na bohatou výzdobu interiéru.
0: A nezapomnělo se ani na městské opevnění.
1: Staré středověké hradby byly zdokonaleny novými branami, bastiony a valy. Petr Vok dal zřídit i dělostřelecké pozice a zbrojnici, ve které shromáždil desítky děl.
0: Do obraného systému Třeboně byly zahrnuty rybníky Svět.
2: Tehdy se mu ještě říkalo Nevděk.
0: A Rožmberk. Jejich vody spolehlivě chránili ze dvou stran.
1: V dobách obležení a nouze měli obránci i naději, že v nich uloví ryby k obživě. Po Bílé hoře při obléhání císařskými se to skutečně vyplnilo.
0: Kromě toho zesilovala obranu zlatá stoka, která vedla podél městského opevnění.
1: Třeboň byla sídlem prvního českého velmože, který aktivně vystoupil proti habsburské moci.
0: A proto se svým způsobem stala i významným politickým centrem, které mělo rozsáhlé kontakty s celou protestantskou Evropou.
1: Pro tuhletu dobu zastává Třeboň vedle Prahy postavení druhého nejvýznamnějšího města Čech.
0: Odtud se udržovaly s ostatní Evropou styky často rozsáhlejší, než měl pražský dvůr.
3: Na rozdíl od nedůvěřivého, samotářského a duševním depresím postupně podléhajícího císaře Rudolfa II. Se Petr Vok neuzavíral do samoty. Až do svých posledních dní miloval společnost. Neudiví nás proto, že jeho dvůr byl opravdu početný a že na Třeboňském zámku bylo trvale hoštěno mnoho návštěv vznešených i prostých a navíc velký zástup chudiny z města i širšího okolí. Tehdejší zámecká služba znamenala vlastně celé zaopatření. Vedle ročního platu patřil ke služnému i oděv pro všechny. Od písařů až po posledního kočího. Zároveň byli všichni na zámku také živeni. Denně takto usedalo u 14 stolů, podle hodností a pořadí, bezmála 200 lidí. Navíc se mimo zámek, většinou starým služebníkům, kteří už nebyli ve službě, nosilo jídlo, včetně piva a vína, případně dostávali maso na syrovo a další potraviny a pití, aby jim ti, u kterých žili, mohli uvařit. Takto se posílalo jídlo ze zámku stovce lidí, přičemž jídla bylo z dostatek, takže i sousedé přitom své obživení měli.
2: Dalo by se říct, že rožmberské panství to byl skutečně sociální stát, o jakém se dnešním politikům může jenom zdát. A neodpustím si poznámku, že by se jim něco takového zdát mělo.
3: Uprostřed tohoto ruchu si představme téměř již 70-letého Rožmberka, jemuž třeboňští říkali náš stařeček. Petr Vok do posledních svých dnů, věren své veselé povaze, se neuzavíral jen v okruhu svého dvora. Nezřídka se stávalo, že přepadl některého z třeboňských měšťanů, pozval další sousedy se ženami a dcerami, dal přivést ze zámku jídlo a přišla i rožmberská kapela. V tehdejších zemích koruny české to bylo opravdu neobvyklé a v Třeboni někdo něco podobného nepamatoval. Není divu, že třeboňští na to podlouhá léta vzpomínali, neboť, jak zapsal jeden z třeboňských sousedů, tehdy byl ráj v Třeboni, všeho dobrého dosti a božího požehnání.
2: A zásluhou zdejšího vladaře, řečeného důvěrně, náš stařeček, chce se dodat.
3: Z poručení jeho milosti pana vladaře Václav Březan k přestěhování bibliotéky ze zámku Krumlova na Třeboň počal knihy do truhel sklízeti a skládati. Přes dvě neděle s nimi práci vedl. Náklad 23 truhly plné. Papírem a slámou po stranách, aby se nestlačili, opatřil. Zimním časem, když dobrá sanice byla, na Třeboni pak voženy. Leželi v truhlách na Třeboni až do 16.4. léta. Potom v zimě nošeny do nárožní světnice k rýníku k vysušení. Než listové, kromě privilejí domu Rožmberského, na Krumlově v kapli svatojířské ještě pozůstalí dosudů složeni a pobyti i v truhlách opatřeni a také na Třeboň dovezeni. A tak ti sklepové dočista vyprázdnění. To stěhování šlo časně velmi valně netoliko z Krumlova, ale i z obory netolické.
0: Rožmberská knihovna vznikala víceméně živelně a nahodile, a že by se o ní nějak zvlášť pečovalo, o tom není nic známo.
1: Když chtěl svého času pan Vilém sestavit rodokmen svého rodu, nenašel nikoho, kdo by se mohl této práce ujmout.
0: V tomto stavu byla knihovna a listinné materiály až do doby, kdy se vladařství ujímá Petr Vok.
1: Už když se stěhoval z Vimperka na Bechyni, přivezl si sebou několik set svazků.
2: Bylo to dost nebo málo?
1: Malé srovnání. Když byl o 30 let později pořizován soupis majetku pana Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, popraveného na Staroměstském náměstí, našlo se na jeho hradě Pecce něco málo přes 30 knih.
2: A to platil pan Harant za šlechtice vzdělaného, sečtělého, ba dokonce literárně činného.
0: Většina pánů považovala knihy za věc, která spíš přísluší univerzitním mistrům.
2: Četli vůbec?
0: Málo nebo dočista nic. Další příklad. Petrův současník, kulturně založený Zachariáš z Hradce, za něhož byly renesančně přebudovány Telč a Jindřichův Hradec, zanechal po své smrti roku 1589. všeho všudy 12 knih.
2: Úsporná knihovnička.
0: Jediný z českých současníků, kdo se mohl alespoň vzdáleně přiblížit svou knihovnou Petru Vokovi, byl Karel Starší ze Žerotína.
3: Po příchodu Petra Voka na Krumlov se ukázalo, že knihovna a archiv jsou tak rozsáhlé, že je třeba je uspořádat, protože v té záplavě se už nikdo nevyznal. Proto byl povolán písař Rožmberské soudní kanceláře Václav Březan, pocházející ze zámožnější rodiny mlynáře u Postoloprt. Březan přistoupil ke svému úkolu svědomitě a pro utřídění Rožmberské knihovny vypracoval systém, který se stal vzorem pro řadu následujících generací. Původně zamýšlel roztřídit knihy podle jazyků, ve kterých byly psány. Nakonec se však přiklonil k členění podle oborů. Rozdělil všechny knihy do 7 tématických skupin a sepsal je do katalogu. Vnitřně je tak uspořádal podle velikosti a navíc podle autorů a podle názvů. Díky jeho pečlivosti známe dnes celou Vokovu knihovnu, včetně názvů těch knih, které se už nikde nedochovaly a o jejichž existenci víme pouze z Březanova katalogu.
2: Ty počty jsou ohromující a neuvěřitelné. Knihovna Petra Voka měla celkem
3: 10 575 svazků.
2: Přičemž spisů teologických bylo
3: 4200.
2: A máme tu knihy historické.
3: 2600 kusů.
2: A jsme u děl filozofického charakteru.
3: 1400.
2: Knih s lékařskou tématikou rovný
3: 1000.
2: Právnická literatura.
3: 700 svazků.
2: Poezie měl Petr Vok nashromážděno
3: 500 sbírek.
2: A ani na díla hudební nezapomněl.
3: 175 svazků.
2: A to už ani nepočítáme kalendáře a literaturu o ďáblech, zjeveních a zázracích.
3: V roce 1605 koupil Petr Vok na Třeboňském náměstí 2 měšťanské domy přiléhající k zámku a dal je přestavět pro účely knihovny a obrazárny. Byla to vůbec první knihovní budova v zemích Koruny české.
0: Po bitvě na Bílé hoře byla Vokova knihovna
3: pro větší bezpečí
0: na příkaz císaře Ferdinanda III. Naložena do truhel a ty na vorech dopraveny do Prahy.
1: Řadu let ležely bedny na Výtoni před Emauským klášterem, až je tam objevili Švédové a připojili je ke své bohaté vojenské kořisti.
0: Ironií osudu bylo, že v Třeboni by byla knihovna ve větším bezpečí než v Praze, protože do Třeboně se Švédové nedostali.
1: V současné době je jádro Vokovy knihovny uloženo v Královské knihovně ve Stockholmu.
2: Z celého bohatství nám zůstala vlastně jenom fotokopie Březanových katalogů, kterou švédská královská knihovna ochotně poslala. Pokud jde o vlastní knihy, všechna jednání o jejich navrácení ztroskotala.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den vám z Tandemu přeje Jan Rosák. Naše současná postmoderní společnost se sice navenek tváří jako humánní, sociální, plná soucítění s nemocnými, starými a invalidy, kterým chce chránit psychické i fyzické zdraví. Ale jak je tomu doopravdy? Skutečně se umíme postarat o své rodiče a blízké, když nás potřebují. Prožíváme emoce na náměstích, kde za cizí lidi zapalujeme svíčky, ale své rodiče při jejich odchodu neumíme ani držet za ruku. Kam pak se ztratily lidské hodnoty vštěpované lidem po staletí? Tak i o těchto tématech si dnes budu povídat Tandemu s ředitelkou Městské nemocnice Městec Králové a zakladatelkou Modré brány, paní doktorkou Renátou Petrovou. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání.
2: Já se těším, že se dozvíme spoustu zajímavého, ale začneme tak jako vždycky úvodní písně.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, paní ředitelka Městské nemocnice Městec Králové, doktorka Renata Petrová, není rodákem nebo rodačkou z Městce Králové, jak by se možná zdálo. Nýbrž nedaleko tady našeho karlínského studia, čili v Praze, nemocnici některé.
2: Já jsem se narodila v porodnici asi jako už z naší generace skoro každý, a to na Bulovce, ale vyrůstala jsem a bydlela jsem ve Vysočanech v dělnické čtvrti. Toho času na místě toho domu, kde jsem vyrůstala, stojí stanice metra Vysočanská.
1: Říkala jste v dělnické čtvrti, to znamená, že i vaše rodina byla, tak říkají, dělnická?
2: Nebyli dělníci moji rodiče, nicméně nejsou ani vysokoškoláci. Tatínek, který teda bohužel již zemřel, byl technik s maturitou a maminka pracovala právě v ČKD, velké to továrně ve Vysočanech, jako úřednice.
1: A čím pak jste jako holčička chtěla být? Protože vy jste se nakonec stala lékařkou, takže hrála jste si jako holčička na doktory?
2: Jako holčička už si to ani moc nepamatuji, než jsem začala chodit do školy, ale ve třetí třídě jsem byla hodně nemocná, chodila jsem hodně po lékařích, byla jsem i na operaci, ležela jsem i v nemocnici. A ta profese toho lékaře, zdravotníka nebo lékařky se mi strašně líbila. Jednak protože měla paní doktorka vždycky jako teplé ruce, když na mě šahala a vyšetřovala mě, a jednak nosila brýle, což se mi také hrozně líbilo. No a obojí se mi pak nakonec splnilo, i když ty brýle byly poněkud dříve, protože jsem je začala nosit hned na té základní škole, ale pak se mi oči spravily, tak už jsem je pak nosit nemusela. No a pak jsem začala studovat tu medicínu, takže jedno po druhé.
1: Já tady mám poznamenáno, že jste chodila na gymnázium Jana Nerudy v Helichovce, tedy
2: ano,
1: v Helichově ulici.
2: Ano.
1: To je docela div, že se z vás nestala herečka, protože to je vyložené hnízdo budoucích herců.
2: Ano, ano, moji spolužáci, celkem slavní spolužáci, přímo ze třídy. Já jsem chodila do třídy s Lukášem Hlavicou, který je herec. Jedním ze známých herců nebo hereček je Barbora Hrzánová, ale ta chodila asi o 2 nebo 3 roky výš než já. Taky jsem slyšela, že tam chodil na naše gymnáziu pan Jaromír Hanzlík.
1: Určitě, ano, ano, ano.
2: Takže určitě jich bylo víc, ale herečkou jsem nikdy být nechtěla.
1: Nechtěla jste?
2: Ne.
1: To je zajímavé. Takové podhoubí, přímo tam to kvasilo s tím divadlem a vás to nechytilo. Tak byste byla asi ztracená už pro tu medicínu.
2: No, já jsem šla na gymnázium hlavně proto, že jsem chtěla studovat francouzštinu. To bylo jazykové gymnázium humanitní větev, kde otvírali francouzštinu, ale bohužel, když jsem se tam dostala, tak ta třída byla otevřena pro pokročilé francouzštináře z jazykových základních škol a já jsem přes prázdniny vše dohnala, takže jsem mohla pokračovat s nimi dál ve francouzštině.
1: No,
2: a je to velmi oblíbený můj jazyk.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Renata Petrová je nejen ředitelkou Městské nemocnice Městec Králové, ale také zakladatelkou Modré brány, čili společnosti, která pomáhá starým lidem. Já myslím, že by bylo docela na místě a kdo jiný než vy by se nad tím mohl zamyslet. To je takový velký fenomén současnosti, ta dlouhověkost. A dokonce jsem se někde dočetl, že při příhodném souběhu příznivých okolností se můžeme v budoucnosti dožívat klidně 120 let. To se těším, protože já se chystám tak do 110 hrát tenis minimálně. Ale taky to samozřejmě s sebou nese takové zvláštní jaksi konotace domy pro seniory a podobně. Tak jak vy to vidíte?
2: V podstatě jste to řekl krásně, protože dožít se 120 a do 110 let hrát tenis, to by bylo úžasné. Jenomže bohužel sice současná medicína, současná věda dokáže prodloužit věk a prodlužuje, ale podle mého názoru strašně záleží, v jaké kvalitě se ten život potom žije. Pokud by ten jedinec ten tenis mohl hrát, tak by to bylo ideální, ale bohužel většině z nás se to nezdaří. A protože nás dřív nebo později opravdu nějaké zdravotní potíže mohou potkat, tak pak záleží na tom, jak se s nimi vyrovnáme a jak budeme schopni samostatného a kvalitního života. A to myslím, že je právě otázka té geriatrie, což je můj obor, medicínský obor. A zaobírám se právě nemocemi, stavy ve stáří, ale dle Světové zdravotní organizace stáří začíná už po 60. roce. To jsou takzvaní mladí seniori, 60 až 70 let. Pak jsou střední seniori a pak jsou ty dlouhověcí nad těch 90. Takže nevím, těch 120 to budou už hodně, hodně dlouhověcí asi. Ale chtěla jsem říct, že mý pacienti se rekrutují právě z lidí určitým způsobem postižených, kteří potřebují jakousi dopomoc nebo jsou závislí na péči druhé osoby. A nyní je otázka, kdo jim tu péči má poskytnout.
1: Jsou ty domy pro seniory řešením?
2: Já v podstatě dům pro seniory nebo nějaký senior park nebo ať už se to jmenuje jakoliv, nemám moc ráda, protože to považuji za takové ghetto pro staré lidi nepotřebné, které už rodina z nich nemá žádný užitek a proto je odkládá. Ani různé vesničky, kde by se i zdraví seniori třeba přestěhovali a žili tam svůj život, nepokládám za ideální. Myslím si, že celý svůj život se snažíme budovat nějaký domov, vychováváme děti a myslím si, že i v tom vyšším věku a před tou svojí smrtí bychom měli být součástí této užší rodiny nějakým způsobem sounáležet spolu. To si myslím, že je právě v současné době velký problém v době přetechnizování, kdy máme všichni spoustu práce, honíme se za něčím, ale na své blízké nemáme čas. A to je, proč jsem tuhle práci začala dělat a čím se zaobírám.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je ředitelka městské nemocnice Městec Králové a zakladatelka Mudré brány, čili společnosti, která pomáhá starým lidem, paní doktorka Renáta Petrová. Ovšem, já mám takový pocit, že ta geriatrie nebyla vaším oborem už od samého začátku vaší medicínské kariéry, nebo rovnou jste si ji vybrala?
2: Ne. Já jsem jako každý absolvent medicíny, nebo většina absolventů, chtěla jít do akutní medicíny i jsem začala pracovat na interním oddělení a chtěla jsem dělat kardiologii. Jenže se v mém životě přihodilo pár nepříjemných a zásadních věcí a přehodnotila jsem tady mé působení v medicíně a zcela přirozeně jsem se dala na jiný obor, trošku klidnější, ale neméně složitý a neméně důležitý, jako je geriatrie.
1: Já bych řekl, že hodně prospěšný, protože ti seniori si to opravdu zaslouží a jsou vám nepochybně vděční, že se o ně staráte, nebo ne?
2: Jak? Kteří?
1: Jak jsou tací, kteří nejsou vděční taky?
2: Ono, já totiž pacienty mám hrozně ráda svoje, ale jak už jsme o tom mluvili, pacienti většinou nepřichází se svými problémy sami, ale přichází se svými dětmi, příbuznými nebo těmi, kdo se o ně starají, protože moji pacienti většinou jsou nějakým způsobem nemocní, jsou závislí, věnují se hlavně psychiatrii nebo gerontopsychiatrii, což je mimo jiné demence, Alzheimerova choroba a tak dále. A někdy si myslím, že právě můj přístup, že chci pomoci hlavně těm pečujícím, aby ten senior byl co nejvíce doma, nejdéle doma, aby byl ve svém prostředí, na který byl leta zvyklý, tak to se někdy nesetkává úplně s povděkem těch příbuzných.
1: Aha, té rodiny, no.
2: Té rodiny, kteří by... Někdy se nedivím, ale právě, že někdy by raději, aby péči od toho seniora převzal někdo jiný. Jsou i takové extrémy, že někteří mají pocit, že to je povinnost zdravotníka, nemocnice, zařízení se starat o někoho nemohoucího a nemocného. A já propaguji to, že každý z nás je strůjcem svého osudu a zdraví a potažmo teda té rodiny, takže se snažím nějakým způsobem pomoci, aby tady to bylo zajištěno. Pokud to nejde, tak samozřejmě se o toho pacienta postaráme v nemocnici.
1: Víte, paní doktorko, mě trošičku jaksi neladí s vámi to, co jste sama někde prohlásila, že máte ráda změnu, nové výzvy. A když se něco zaběhne a funguje, tak vás to nutí do něčeho nového, používat invenci a podobně. Ale v práci, jaksi se seniory, to je přece taková jaksi spíš poklidná záležitost. Tam ty stereotypy jsou dokonce přímo žádány, jsou nasnaděné.
2: Já myslím, že to bylo myšleno spíš tak, že jsem jaksi průkopníkem v oblasti kolem Městce Králové. Městec Králové je malé městečko v okrese Nymburk. O geriatrii, než jsem ji tam začala dělat já, nebylo ani vidu, ani slechu a ono ani není nyní. Nicméně jsem už vychovala i několik svých žákyň, respektive nástupkyň. Jsme už celkem 4 geriatři, což je největší koncentrace geriatrů ve Středočeském kraji snad. A já jsem vlastně začala dělat primáře oddělení následné péče. LDNky. A ty LDNky mají takový statut nebo takový pejorativní nádech. A mně se to nelíbilo, nelíbilo se mi ani, jak si je to vedený. Takže jsem začala svou prací budovat tam jakési oddělení, které nakonec ty pracovníci i sestry zdravotní a všichni se jaksi najednou zjistili, že ta práce má smysl, že to má nějakou náplň, že to k něčemu vede. A proto to začalo fungovat. Ve chvíli, kdy odešel předchozí ředitel, tak protože jsem věděla, že pokud přijde nějaký jiný, který nebude mít jaksi vztah k té geriatrii a já nebudu svůj obor a to, co jsem tam vybudovala, moci dělat dále, tak jsem se dala i do ředitelování, i když to není úplně ten sen, ale začala jsem ředitelovat proto, abych mohla dělat geriatrii. A když jsem začala ředitelovat, myslela jsem dále a začala jsem se věnovat i paliativní medicíně, začala jsem i chtít, aby pacienti neumírali a nebyli jenom v nemocnici, ale pomoci jim i do té domácí sféry. A proto jsem pak dále založila naši společnost Hospicovou Modrou bránu.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Renata Petrová, ředitelka městské nemocnice Městec Králové a také zakladatelka Modré brány, si dnes pochopitelně jako každý náš host exkluzivně mohla vybrat z klasiků českého humoru. A ten její výběr má ale opravdu velice zvláštní pozadí, protože to, že si vyberete Felixe Holzmana, tak to není tak překvapivé, ale proč jste si ho vybrala a za jakých okolností jste ho poslouchala? A s čím se vám pojí, tak to je naprosto exkluzivní tedy.
2: Já jsem si vybrala scénku, kde hraje Iva Janžurová v sobotu večera, v neděli ráno a včera, dnes a zítra, protože samozřejmě jsem ji slyšela mnohokrát, ale jednou jedinkrát to bylo, když jsme s manželem ujížděli 28. prosince roku 97 v neděli ráno do porodnice z Poděbrad k Apolináři na Prahu 2. Jeli jsme naprosto liduprázdnou dálnicí D11, naprosto liduprázdnou Prahou, takže jsme byli z Poděbrad v Praze asi za 20 minut, což samozřejmě při porodu bylo záhodno. Nicméně v ty 3 v noci vysílali tady ty scénky a my jsme se krásně bavili.
1: Jste jeli vlastním autem tedy?
2: Autem, ano.
1: V sanice se asi nepouští rád.
2: Ne, jeli jsme vlastním autem, to bylo naše první auto, které si manžel pořídil a protože se bál, abych mu to nepotřísnila plodovou vodou, tak pode mě dal i gelit na semišová sedadla a ujížděli jsme. Bylo to veselý, ještě tato část toho porodu a právě nám ji ještě zpříjemnila paní Janžurová s panem Holzmanem a od té doby, když to slyšíme, tak si na tuto cestu vždy vzpomeneme.
1: Kdo se narodil?
2: Narodil se můj syn Jan, je to už 14-letý kluk.
1: No a má skvělého kmotra vlastně. Tak trošičku zprostředkovaně přes rádio mu byl kmotrem Felix Holzman.
3: Tak co je, halo, další?
4: Co říkáte?
3: No, co si přejete, chci vědět.
4: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
5: Lístky do kina.
4: Lístky do kina.
3: To je mě jasné, ale na co?
4: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
3: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
4: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
3: Včera, dnes a zítra?
4: Co?
3: Na včera, dnes a zítra?
4: Ne, jenom na zítra, ale na včera to už bych nesl, jo.
3: Na zítra.
4: A co hrajete zítra?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Co?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
3: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
3: No ano.
4: Ano.
3: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. No. Ale oni to hrajou taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
5: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
4: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
3: Tak na kdy teda to chcete?
4: Co říkáte?
3: Ptám se, na kdy teda chcete?
4: Jo, tak nadý, no, tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte 2 lístky na sobotu.
3: Teda, dobře,
4: no, ano.
3: Dobře.
4: A co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Co?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: No, teď vám to říkám.
4: Ano.
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a po zejtří?
3: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: Ano. A v pátek nehrajete nic?
3: Ano.
4: A co hrajete v pátek?
3: No, to už jsem vám taky říkala, ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
3: Ale teď už jsem vám to řekla aspoň 5krát.
4: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
3: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
4: Tak?
3: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
4: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, ano.
3: No tak zítra hrajeme V sobotu večera, v neděli ráno a pozici hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hraje. Nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hraje. No.
3: Tak kde sakra to chcete, kolik těch jste vypuštěli?
4: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozici. Na včera už nechci žádnej a v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva, no tak já si to tam tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíte? To je dobrý, tak
3: jo. Toto trvalo!
4: Jo, no tak...
3: 114 korun mi dáte!
4: To je dobrý, tak...
3: To není dobrý, ještě 14 korun!
4: Je to, jdeme ještě 20, ne, ještě 14 zostanete, ano, tak... Tady tu máte, dobrý je to, no, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to... Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá.
1: Můj dnešní host v tandemu, paní doktorka Renata Petrová, projevila přání popovídat si s Honzou Potněšilem. Jste
2: ano,
1: tam?
2: Tady Honza.
1: Tady je taky Honza. Já vás zdravím, Honzo.
2: Dobrý den.
1: Zdraví vás tady i paní doktorka Renata Petrová.
3: Dobrý den, pane Potněšile.
1: Ano, se kterou se ještě neznáte, ale možná, že se blíže poznáte. Každopádně ona projevila velké přání si s vámi takhle prostřednictvím tandemu po telefonu popovídat, což mě udělalo radost, protože si myslím, že vy máte vždycky co říct. Navíc jsme se dlouho na tandemu neslyšeli, vy jste tady byl vzácným a milým hostem u nás. Ale už je to před nějakým časem, takže rád vás slyším.
2: Já vás taky moc neslyším a moc si toho vážím, že se slyším a že paní doktorka vyjádřila takovéhle přání. A moc vám děkuju, paní doktorko. Jsem trošku zaskočen, ale cítím to jako velkou čest a velkou radost.
3: Já moc krát děkuju, že jste se uvolil, že spolu můžeme mluvit. Já bych jenom ráda nějak zdůvodnila nebo vysvětlila, proč jsem chtěla mluvit s vámi. Vy to nevíte, protože se neznáme, ale já vás znám už celkem dlouho, protože jste známá osoba a protože my jsme v podstatě vrstevníci, my jsme se narodili jenom o pár dní od sebe, tak jsem...
1: Takhle mladičcí jste oba dva.
2: No, paní doktorka, já ne.
3: Tak samozřejmě si vzpomenete na dobu našich středoškolských studií, když jsme byli mladí a vy jste točil své první filmy, tak jste byl takový idol náš děvčat mladých. Takže už vlastně vás znám od té doby a právě v době revoluce nebo v té době, kdy se vám bohužel stal ten těžký úraz, byla to doba i mých studií a taky jsem prožívala revoluci sametovou podobně a ta zpráva o vaší nehodě opravdu mě zasáhla a bylo mi to velmi líto. Ale to, co se dělo potom, bylo úžasné a právě proto jsem s vámi chtěla mluvit, protože i přes takové těžké postižení a takový těžký stav jste se prostě z toho dostal, jste nevzdal ten život a pracujete a jste úspěšný. Já totiž ve svém zaměstnání se stále zaobírám právě lidmi, sice už většinou na sklonku života, nicméně tu naději a ten elán do toho života se snažím jim vkládat a říkat, že prostě záleží hlavně na nich, jak ten život další povedou. A proto jsem s vámi chtěla hovořit a projevit vám toto uznání.
2: Tak já moc děkuju za slovo, paní doktorky. Je to úžasné, jak to vnímáte a být odpovědný za vlastní život. Tak to je to na nás, jak si to vlastně naplánujeme. Každý to má tak, jak si to udělá. Ale myslím si, že právě ta počáteční fáze toho rozhodnutí a toho okouzlení nebo toho, té jiskry naděje v tom smyslu, že to můžeme ovlivnit, že máme chuť do života a zvládnout život, zvládnout svůj příběh a že se do toho vrhneme vlastně nebo vstoupíme do té řeky a snažíme se ustát situace a dělat věci s chutí, byť je nám 10, 20, 50 nebo 150, tak vlastně to je asi nejdůležitější. A jsem velmi, velmi rád, paní doktorko, že jste takhle o tom hovořila, protože opravdu si moc vážím života a jsem vděčný za to, že tady můžu být potom po té nehodě, po tom úrazu. A možná, že každý okamžik, který teď jako prožívám nebo každou situaci, tak vidím ještě za ocenější optikou a možná i s vědomím toho, že všechno za pár minut, za den, za rok může být pryč. Za chvilku během lusknutí prstu. Možná, že si to užívám, jako kdybych to taky nemuselo se už nikdy opakovat.
1: Honzo, já vám moc děkuju za tohleto úžasné vyznání. Ani jsem nedoufal, jaká krásná slova se dneska v tandemu dozvíme. Tak jo, moc děkuju. Honzo, děkuju. Ať se všechno daří, pozdravujte studenty.
3: Já děkuji,
2: moc
3: děkuju, taky.
2: Zdravím paní doktorko vás, Honzo. A děkuji vám ještě jednou moc. Mějte se moc krásně. Zdravím všechny posluchače. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ne, že bych to chtěl přivolávat, my jsme před písničkou tady mluvili s Honzou Potměšilem o té hrozné nepříjemné věci, která se mu stala, ale přitom dal jaksi všem lidem, kteří jsou třeba stejně jaksi zasaženi, určitě velikánskou naději, protože je to nesmírně pozitivní člověk. Myslím si, že takovouhle podporu jste vy, paní doktorko, potřebovala asi taky, když jste měla problém v rodině třeba.
2: Já jsem měla období, kdy se během 4 let otočil můj život na ruby a samozřejmě byla jsem šťastná, že mám podporu hlavně v mém muži, který se mnou prošel i to špatný, i to dobrý a jsme spolu stále, takže určitě na něj se můžu se vším obracet a jsme spolu velmi šťastní. Přihodilo se mi několik věcí. Moje dítě, které jsem porodila po tom, co jsem vyslechla scénku pana Holcmana, se bohužel narodilo s vrozenou vadou, měl srostlou lebku, takže když mu byly 3 měsíce, tak byl na operaci, což jsem prožívala velmi, velmi těžce. Bylo to hodně těžké, ale dopadlo to všechno dobře. Když se tady ta záležitost urovnala, tak jsem onemocněla já. Když jsem já se vykurírovala, tak začal stonat můj otec, který pak zemřel. A když tady to všechno jsme přežili, tak jsme čekali další dítě, které bohužel se zjistilo, že má opět vrozenou vadu, že je geneticky postižené. Takže jsme se rozhodli, že nedonosím to dítě a že ukončíme to těhotenství, což bylo pro mě to nejhorší rozhodnutí v životě. Během tady těch záležitostí jsem samozřejmě pobývala po nemocnicích a chodila po lékařích, takže jsem viděla tu práci zdravotníků z té druhé strany bariéry jako pacient a musím říct, že teď z toho těžím, protože očima pacienta jsou některé věci černé, co my vnímáme jako bílé a každá věc může nějakým způsobem ovlivnit. Takže svým sestřičkám, svým lékařkám vždycky radím, aby se zkusili vžít do té role toho pacienta, jak tam leží a kouká do toho stropu bílého, co asi cítí a co by rád a co by nerad. A najednou ta naše práce je trošku o něčem jiném.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: S paní ředitelkou Městské nemocnice Městec Králové a zakladatelkou Modré brány doktorkou Renátou Petrovou si dnes povídáme o nejrůznějších věcech, ale ta Modrá brána tady v podstatě byla jenom tak naťuknuta, my jsme jenom tak pootevřeli. Je to společnost, která pomáhá starým lidem, ale vlastně jste ani, jestli se nepletu, ještě nevysvětlila, proč se jmenuje Modrá. Má to být Modrá jako naděje?
2: Modrá brána, ten název je v podstatě můj výmysl, protože jsem založila, nebo nejenom já samozřejmě, mám spoustu spolupracovníků, bez kterých bych se neobešla, ale ten název jsem vymýšlela po cestě do práce v autě a stále jsem nevěděla, jak nazvat společnost, která by měla pomáhat lidem v domácím prostředí, nemocným, umírajícím. A pořád se mi tam evokoval most, jako most pro pomoc, přemostění. A protože most, který miluju, na kterém jsem byla, je Golden Gate Bridge v San Francisku, a San Francisco je krásné město, tak jsem pořád si říkala, no Golden Gate, to anglicky u nás kolem Městce Králové by nikdo nevěděl, co znamená. A najednou jsem si říkala, tak ta brána česky přece jenom může ten most naznačovat. No a modrá, protože modrá je moje oblíbená barva a všechno je modré. U nás v nemocnici máme i modré logo, takže logo Modré brány je také modré. A tak vznikla Modrá brána. Je to vlastně Blue Gate.
1: Ano.
2: A jakoby pod titul Modré brány je most pro pomoc a ten most je tam v tom logu je vyznačen.
1: Ta pomoc je v podstatě leitmotivem, jak se hezky říká česky, asi celé Modré brány, vidíte?
2: Ano, Modrá brána je společnost pro domácí péči a protože ta péče není pouze zdravotnická, tak je i sociální, takže je to vlastně zdravotnické zařízení a je to zároveň poskytovatel sociálních služeb. V podstatě úplně ten prapůvodní záměr byl vytvořit mobilní hospic, péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v domácím prostředí.
1: Jak si mám představit mobilní hospic?
2: Mobilní to znamená,
1: že
2: přijede přesně tak za těmi potřebnými domů, pomáhá ať už ve zdravotní péči, máme tam přístroje, máme možnost podávání injekcí, podávání infuzí, ale zároveň máme i tu sociální pomoc, pracovníky, pečovatelky, které pečují, umývají, převlékají a nebo doprovázejí, hlídají ty klienty. Já, abychom to nebrali jako nějakou smutnou věc, já si myslím, že umírání je součástí života, tak proč se věnovat a veselit se jenom u toho narození a u toho mládí? Pojďme udělat něco, aby i to stáří nebo ta nemoc a potažmo i to umírání, neříkám, bylo veselé, to určitě ne, ale aby bylo snesitelné, aby bylo důstojné, aby bylo bezbolestné a aby se ten člověk, který teda umírá, aby se nějakým způsobem smířil s tím životem a aby zemřel v klidu, protože to je, myslím, to, kam stejně všichni směřujeme a kam máme, i když si to třeba nepřipouštíme, ty své myšlenky na tu vlastní smrt máme, jak asi bude vypadat, co je po smrti, co nás čeká, jestli nás něco čeká. A proto jsem se tímhletím začala zaobírat hlavně ze sobeckých důvodů, protože jsem se už překulila do té druhé poloviny života a i díky tomu pomůžu i těm ostatním, těm pacientům. Ta modrá brána měla být hlavně pro ty lety klienty. Říká se tomu paliativní medicína a paliativní medicína je v takovém obecném pojetí, že se jedná o onkologické pacienty, ale není to tak, jsou to všichni, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, jako i ty staří dementní.
1: Já bych zakončil to naše povídání, abychom nekončili tak smutně, jednu takovou veselější story. Jeden pán říkal, já bych chtěl mít smrt, jako můj dědeček, on byl řidičem autobusu a umřel ve spánku, klidně, s úsměvem na rtech. Takovou smrt bych chtěl a ne takovou, jakou zažili ti cestující, kteří v tu chvilku seděli za ním. To jenom tak, abychom to tady trošičku zlehčili.
2: Ty poslední věty před smrtí jsou vždycky úsměvné.
1: Ano, ty jsou velice úsměvné. Moc vám děkuju, paní doktorko, to byla dneska ředitelka městské nemocnice Městec Králové a zakladatelka Modré brány, paní doktorka Renata Petrová na Tandemu. Díky, ať se vaše práce daří, protože je nesmírně prospěšná.
2: Já děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Začala půlhodinka nazvaná Trupte nám trumpety a všechny milovníky dechové hudby zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu 2 Praha Vladimír Bernášek. Moravanka Jana Slabáka nás uvítala pochodem Jaromíra Vejvody Šťastné setkání. A já jen doufám, že to bude platit i pro následující chvíle a že to bude opravdu šťastné setkání. Určitě znáte pohádky Zdeňka Trošky, ve kterých je malý čertík, který vždycky tvrdí, že je sice malý, ale šikovn. I orchestr, který na nás teď čeká, je malý, dokonce to má v názvu, ale šikovn. Zahraje nám malá česká dechovka vedená Stanislavem Zemanem. Malá, ale šikovná. Hned to uslyšíme. Zazní valčík, letěli holuby. Je to lidová píseň, kterou pro tuto kapelu upravil Libor Kapras a zaspívá nám Marta Adámková a teď už hrajeme.

Slyšeli jsme lidový valčík, letěli holuby. To jsme kdysi opravdu lítali, když jsme byli prvním rokem na vojně a ti starší nás posměšně nazývali holuby. Ale jak nám to v uniformách slušelo? Bohužel jsme byli bez vlasů. Móda vyžadovala vlasy dlouhé, vojáci zase vlasy krátké. Dnes, když mnoho mladých nosí vlasy krátké a nehroutí se, když musí k holiči, tak už se zase nechodí na vojnu. Holubé, za kolik to máš? Volali na nás posměšně ti o rok starší. Pamatujete? Tedy vy muži. A jakou jsme měli radost z dopisu? To ti nejmladší vyznavači SMS-ek už ani nedovedou pochopit. A jak jsme tehdy toužili po civilu? No, dnes na ta léta vojny docela rádi vzpomínáme. Ale tak je to vždycky. Všichni chceme to, co zrovna nemáme. Pan Sovák rád vyprávěl, jak jeho velitel na vojně chtěl mít hudbu. Poslal proto domů asi 7 vojáků, co uměli na něco hrát pro nástroje. Jenže ti se domluvili a všichni si vzali do kasáren housle. Jak prý to bylo krásné, když jednotka pochodovala a do kroku hrálo 7 houslí. My jsme na tom lepší, protože nám teď bude hrát Krajanka Václava Hlaváčka a navíc nemusíme pochodovat. Teď si poslechneme polku Václava Vokála na text Miloše Bárty nazvanou Švanda Dudák. To, aby byla Švanda. S Krajankou budou zpívat Brigita Hlaváčková a Jiří Škvára.

Krajanka Václava Hlaváčka nám teď zahraje valčík Antonína Nývlta na text Viléma Sýkory U Zborova. Zaspívají Vratislav Velek a Jiří Škvár. Už jsem dnes vzpomínal na vojnu. To znám taky jeden citát z povídky Hemingway, který se teď docela hodí. To nikdo z pánů nebyl na vojně, zeptala se starší dáma. A opět se v kupé rozproudila čilá zábava. Ano, můžete se ptát, o čem si vyprávějí ženy, když nebyly na vojně? Pánové, o nás, o nás. Mám o tom i důkazy z mailové korespondence jedné kolegyně. Psala. Manžel jen tak z ničeho nic povídal, když jsem se vrátila z práce domů. To jsem ani nevěděl, že máme pračku se sušičkou. Pochopitelně, že nemáme. Podivil se a povídá. To je divn. Já jsem vypral prádlo, když jsem ho vyndal, bylo suchý. Ale stejně jsem ho pověsil na balkon, aby dosklo. Ano, prádlo bylo suché,

Krajanka Václava Hlaváčka nám zahraje ještě jednu skladbu. Já ale musím myslet stále na to, co si ženy o nás vyprávějí. A také, jak to bude dál, až se dostane do správných let ta generace kluků, co už nebyla na vojně a tudíž logicky nemá na co vzpomínat a o čem vyprávět. Ovšem, muži nikdy neklesnou tak hluboko, aby si vyprávěli historky o ženách. A jsou, to byste se divili. Já znám jednu dámu, která výjimečně jela do práce autem. Zastavila na červenou a teď vidí, že na chodníku prodávají nádherné merunky z Moravy a bez fronty. Tak vyskočila, rychle vzala 2 kila a najednou vidí, že jede tramvaj, kterou normálně jezdila do

práce. Tak se rozběhla a nastoupila. Když šla z práce domů, vzpomněla si, že ráno jela autem. Jenže auto nikde. Tak šla na policii. Tam měli radost, že konečně mají pachatele, který ráno nechal auto stát u semaforu. Tak něco takového určitě muži vyprávět nebudou, byť nebyli na vojně. Ale teď do slov krajenka Václava Hlaváčka nám zahraje lidovou píseň Vězeňský pláč. Zaspívají Vratislav Velek a Jiří Škvá.

Zahájili jsme naše dnešní setkání Moravankou a Moravankou budeme i končit. Josef Poncar složil na text Josefa Chlumeckého polku nazvanou Já nemám nic. Zaspívá Josef Zima a Moravanku povede Jan Slabák. Tak se mějte pěkně, však teď uslyšíte, že i ten, co nemá nic, si může zpívat. Všechny vás zdraví Vladimír Vernášek, pozdravuje hudební redaktor Jan Kašpárek a také režisér Karel Hodr. A Josef Zima už zpívá, protože dobrou náladu můžeme mít bez ohledu na majetek.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Bývá zvykem, pane Topole, že než se lidé třeba v kavárně, jako v tomto případě, nebo v hospodě, ponoří do trošku zásadnějších témat, tak se prostě a jednoduše toho druhého ptají, co poslední dobou dělal, co ho dobrého a zlého potkalo a co ho zaujalo. Aha. Tak tedy, co jste dělal v posledních týdnech?
3: Já teď vedu takový pravidelný život spořádaný, kdy vlastně celý ten režim se odvíjí od chození dcerky do školky, kdy teda manželka nebo já, spíš manželka stává v 6:30, odvede dceru do školky, pak já jsem dopoledne doma, snažím se něco dělat, pak ve 4 hodiny pro ní jdu a pak se nějak hrajem, vaříme nějaký ty kaše, pak buď jsem dál doma, nebo prostě mám stres s přáteli, nebo se o něco snažím, takže to je takovej ten popis dne, kdy ten den vlastně snad poprvý v životě se podobá jeden druhému.
4: A to dopoledne, to by mě zajímalo.
3: Já se pokouším prostě dopsat knížku, no. Pokouším se dopsat knížku, což zase znamená, že asi o ní nebudu chtít vůbec nic říkat. To ani nevím, že vy se ani neptáte, to je drzost ode mě, ale je to poprvé, kdy se pokouším k té práci, dokonce používám slovo práce pro psaní, pracovat nějak pravidelně a nepsat teda 10 hodin v kuse, ale spíš denně jako něco. No.
2: Přistihujete se možná současně s tím pevnějším režimem, že na ten proces psaní začínáte už mít nějaký mustr, že jste řemeslník v tom dobrém slova smyslu?
3: No já bych se snažil v tom dobrém slova smyslu být, ale mám právě pocit, když teda bych mluvil o svém psaní, že taková ta stránka, řekněme, fantazijní nebo tak, snažím se vlastně jako o nějakou kázeň, o ukázněnost teda, tak to možná odpovídám na to, co jste říkal o řemesle.
2: Píšete na počítači?
3: Na počítači, no. Ale už jako strašně dlouho, já nevím, 10, 15, nevím jak dlouho, takže ta představa, že píšu na psacím stroji, mi přijde stejně neuvěřitelná, jako třeba dědečkovi, který psal na psacím stroji a měl by se vrátit k husímu brku. Nedovedu si to představit, ten psací stroj teďka.
4: Dědeček zmíněný byl katolický spisovatel, víte?
3: Byl spisovatel a katolický, no.
4: Tatínek dramatik, ten píše jak? Na stroji?
3: Táta na stroji pořád na stroji. Píše, no. I dopisy. Je pravda, že mi přijde ten počítač jako v něčem humánní, že totiž není slyšet to, co jeden americký spisovatel nazval the machine gun sound of my tape ride, jako zvuk mechanický zbraněm. Že ten počítač prostě je tichý, což mi strašně vyhovuje.
2: Žádný samopál na sebe. Moje druhé mini téma znělo, co vás poslední dobou potkalo a co vás tak či onak zaujalo. Zcela namátkou.
3: No já jsem po dlouhé době změnil bydliště, bydlím teď na Vinohradech. A
2: jste ze Smíchova, vidíte?
3: Já jsem dlouho byl na Smíchově.
2: Bude řeč ještě.
3: Tak strašně dlouho, že už se ani nepamatuju, kde jsem byl předtím.
2: A co byl důvod? Zastavil vás anděl, vaše bývalé bydliště? Nebo?
3: No, tak
2: souvisí to s tím teď vážně?
3: Určitě, ne? No. Ten anděl pro mě byla křižovatka prostě, když jsem, jako to byl symbol prostě, nebo dneska už není a občas vidím v novinách nějakou fotografii, jak je ten anděl krásně upravený a vypulírovaný a ještě jsem se tam nebyl teda podívat.
2: Jak se zžíváte s novou čtvrtí? Máte
3: já
2: tu
3: chodím po Vinohradech úplně
2: to?
3: Jako ohromený, jako připadá mi to tak, no, jako ta Praha, kde bydlel jsem na mnoha místech a Praha mě strašně zajímá, různě cestuji i po jiných městech, ale je vidět, že Praha rozhodně není jako jeden typ organismu, že ta Praha prostě je diferencovaná, ty městské čtvrti jsou úplně jiný a lidi jinak mluví a jinak se chovají, chodí jinak oblečený a je to prostě strašně zajímavý. No.
2: Vy jste v 90. letech díky svému psaní asi navštívil pár jiných metropolí, ostatně brnkl jste o to v té předchozí odpovědi. Kde vás co a proč zaujalo? Zase zcela namátkou.
4: Ale to bylo spíš v době, kdy jste dělal zahraničního reportéra v Respektu.
2: Nebo tohle.
3: No, díky tomu jsem se dostal do zemí třeba jako Japonsko nebo Irán.
2: To bylo kvůli reportáži?
3: Bylo to zemětřesení, byla to vlastně tragédie. Já jsem se tam dostal jako čerstvý reportér prostě v letadle, které vezlo jenom teda lékaře. drsné naše lékaře, kteří prostě pracovali v Angole a všude možně po světě. Já jsem byl ten novinář jako LF, úplně vyukanej ze všeho. A v horách tam jsem sledoval operace, bylo to prostě neuvěřitelný zážitek. No.
4: V Rumunsku tuším, jste byl také jako vlastně první člověk.
3: Jako jeden z prvních, vlastně bylo to první letadlo po revoluci. My se můžeme bavit už o té naší revoluci, nebo co to bylo jako pamětníci, že jo? Tak pamatuju si přílet opět do teda metropole. Byl tam pan Žantovský, byl tam Šimon Pánek, byl tam Jaroslav Kořán a byli jsme snad úplně první letadlo. Nebo úplně první letadlo jako z Evropy, ze světa, které vezlo do Bukurešti jako humanitární pomoc. No.
2: Čili prosinec 89?
3: Byl to prosinec 89. No. To byla asi moje druhá nebo třetí reportáž. A od té doby mám pořád takový zážitek, kdy jsem tam viděl teda ty pozuby ozbrojený, vyčerpaný, zesláblý, raněný prostě členy městský gerily, který tam po sobě střídali s tou tajnou policií, s tou sekuritáte, myslím, že se to říká.
4: Ano.
3: Tak tam jsem prostě jakoby vlastně přestal být radikál, no, kdy teda jako různí kamarádi i já jsme chtěli, aby ten převrat tady byl trošku, já nevím, jak to říct, prostě trošku snad, jako ta STB a komunisti, prostě nic se s nima nestalo a prostě slyšela se tráva růst. Jsem vždycky byl jakoby radikálnější, ale po návratu právě z té krvavé revoluce jsem přibrzdil. Vlastně jako měšťácky jsem byl šťastný z té české povahy, která jakoby snad navenek je taková mírná, no, tolerantní. Říkám naschval navenek, protože si tím nejsem jistý. No.
4: Je to důsledek toho, že jste dospěl, vyspěl, nebo prostě zestárl, že vám ta novinařina vlastně nepřirostla k srdci a že jste se jí vzdal dobrovolně a vy jste prostě se upsal tomu a sám říkáte, že to je prostě fyzicky strašně namáhavé psát romány.
3: No jo, ale já mám ty hrůzy v hlavě. Prostě bylo období, kde mi strašně vyhovovalo mít pod postelí batoh a být na telefon připravený odjet na letiště a někam letět. Jo. Ať už to bylo zemětřesení, nebo to třeba byli naši krajani v těch vesnicích okolo Černobylu, jo, kde se jako snažili dostat do Čech a všechno to bylo takový monstrózní, prostě tam jsem viděl fakt jako různý zvířecí mutanty. Tak tenhle ten trysk a tohleto sledování a stopování světa mě strašně bavilo a vůbec nevím, možná tím, že píšu román, jenom sbírám síly na to, abych někam vyrazil. No. Abych se rozhodně nějak bál nebo styděl použít teda váš termín zrání. Jo. Možná je to naopak nějaký otřískání a třeba je to ochablost. Jo, to je taky klidně možný.
2: Já se o těch vzrušivých zážitků, které se vám hned hrnuly na rty, přece jenom vrátím třeba možná už k nějakému klidnějšímu cestování z posledních let a ptám se znovu, jestli nějaké jiné velkoměsto, jeho čtvrť, zvyky těch lidí, které jste si tam okoukl, vás něčím zaujala?
3: No zaujalo, bylo dobře a možná spíš bych měl mluvit, jako ten cynický cestovatel mě je opravdu dobře kdekoliv, kde se zavřu do hotelu a nemusím se s někým bavit, jo. To je taky prostě důsledek cestování, že jo, to je taková ta přežranost už, nemůžu to říct jinak, ale kde spíš ne, že by mi bylo dobře, nebo to, kdy mě to fascinovalo, tak to byl Ulaanbaatar, no. Prostě hlavní město Mongolska. Byl jsem tam loni v listopadu, což je rok. A vlastně tu největší fascinaci jsem zažil tam, no. To zase z nejrůznějších důvodů. Dostanete se někam, kde teda není ten McDonald's, tak kde je všechno úplně jinak. Je to teda středoasijská zem, že jo, nesmírně odlehlá, daleká, ale zároveň jako ten člověk z východní Evropy, to mě nebaví ty neustálý dohady, jestli jsme střední Evropa, nebo západní, nebo východní. Já myslím, že jsme prostě východní. A jakoby částečně rusifikovaní, když se tomu strašně bráníme, ale myslím, že to máme v mentalitě, zase jsem ochoten se hádat, tak zase v tom Mongolsku, v té středoasijské jiný zemi, bývalý zemi lamaismu a tak dále, je pro nás lidi z východní Evropy něco důvěrně známého. No. Je to taková ta patina toho postsocialismu nebo čeho, posttotality, která strašně rychle mizí. Já jsem strašně rád, že mizí, když ji vnímám s nějakou jemnou nostalgií teda. No.
4: Co vás vedlo, co vás táhlo k Apačům, vůbec americkým Indianům? Vy jste studoval, myslím, asi 6 semestrů etnografie, tak tohle?
3: Tak asi, no, tak spíš teda to studium byl výsledek nějakého zájmu.
4: Jo.
3: A já zase jako jsem samozřejmě šťastný, že jsem byl u Apačů a splnil jsem určitě sen, který mělo strašně moc kluků, asi i děvčat z těch májovek, že jo, ale zase musím ohradit, že bych měl příliš oblíbené Apače, mě prostě zajímaly.
4: Tak hovořili jsme o Ulaanbaatáru, na druhé polokouli jsou prostě jiné kmeny, že?
3: No, ale to jsou bratranci všechno, jako český vědec Aleš Hrdlička, kdy si vykonal výpravu právě to je ten člověk, který prostě objevil nebo popularizoval tu teorii Beringovy úžiny, kdy teda paleoindiáni přišli prostě z Asie. A skutečně, když jste mezi Navahy, což jsou bratranci Apačů, a pak jste v Mongolsku právě po stopách Aleše Hrdličky, tak vidíte stavby v Mongolsku, to jsou teda jurty, u Navahu to jsou hogany, které jsou podobné, a jsou to jedlíci masa a lučištníci, takže přes ten sovětský, prostě tu sovětskou patinu mají s Apači Mongolové mnoho společného, ale bojím se, že můžem takhle jehlou nějakého jakoby spíš pofiderní sečtělosti, než vzdělání by se dalo spojit možná skoro všechno, no.

0: musela věci jako McDonald přinést, nebo si snad tenkrát myslel, že ne?
1: Ne, já mám strašně oblíbenou knihu, která se jmenuje Kambodžská odysea, napsalý Kambodžan Haing Ngor, který ho, neumím to vyslovit, nedávno ho zastřelili někde v Los Angeles, a ten popisuje, jak prchal prostě z té kambodžské genocídy strašlivý polpotovský, kdy se dostal z lágru, byl mučen, já to zkrátím, přes strašný peripetie se dostal do Thajska, do nějakého uprchlického lágru. A ta Coca-Cola, kterou tam dnes ošetřovatel v ruce, pro něj byla symbolem svobody, ta plechovka. Hmm. To tam píše tak strašně jako milé a naivně. A já si přesně pamatuju na sebe, přesně tak to bylo a je. Jako McDonald je takovým symbolem, ale já prostě si do McDonalda v Egyptě nebo v Moskvě strašně rád zajdu. No. To určitě, jo. Spíš jsem to použil jako symbol a takový věc údivu, že v Mongolsku ještě není. Možná, že už tam teda je, já tam rok nebyl. Jako,
2: no. No tak to určitě. No.
1: A to, že já jsem teďka jel tramvají a sledoval jsem nějaký děti, které jeli ze školy. Měli takový na zádech pestrobarevné tašky, na kterých měli všelijaký medvídky a kačery Donaldy a všelijaký ramba, všelijaký příšery pestrobarevný. Tak jsem si zase nostalgii vzpomněl, jak já jsem nosil brašnu, myslím, černou, nějaká spolužečka žlutou. Pak Radek Malotín, ten měl, myslím, červenou. To byl král mezi námi dětma a tím to haslo. Jo, takže teďka já se vyslovuju pro tu pestrost těch dětských brašen. Pokud to dítě chce s medvídkem, tak má s medvídkem. A to, že spousta těch tašek je hnusných a šaredných a ošklivých a komerčních, to je jiná věc. No. Ale to je prostě daň a to je v pořádku. Tak jsme lidi, můžeme si vybrat. No.
0: Spousta lidí po hospodách už zase několik let nadává na dobu, to jistě dobře víte taky. A při hlubší řeči skoro pořádně ani neumí říct, na co kromě tunelářů a politiků vlastně tolik nadává. Je něco zcela konkrétního, co vás teď v této zemi velmi štve? A naopak, co vás těch 11 let poté docela anebo hodně těší?
1: No mě vůbec těší, že žijem, jo, z nějakého širšího hlediska, který může být samozřejmě směšný. To je úžasný, jo, taková zem lidí pracovitých jak včeliček, ty zlaté české ruce, že vůbec český národ přežil. To je docela zajímavý, že jo. My jsme byli germanizovaný nějak, jako byl tady ten vliv Sovětského svazu a prostě furt tady jsme, jo. To je prostě úžasný. Máme své top modelky a své top hokejisty a máme prezidenty a spisovatele, to je bezvadný, tak to je první věc, jo.
0: Hurá.
1: To je prostě úžasný, to, že existujeme a že nadáváme česky, to vůbec není samozřejmost, jako, nebo nemusela by to být samozřejmost, takže tohle je prostě zajímavý, nebo tohle mě prostě naplňuje určitým pocitem uspokojení. Ano, my Češi, až jsme to dotáhli, když sakra vlastně, ono, kdyby jsme byli opravdu, ne, toho nechám, jo, že jsme skutečně mohli být někdo jiný, jiným národem, ale já řeknu teda, jako co mě štve, no, jako každýho spousta věcí, jako každýho člověka, který aspoň stopově nějak myslí a rozhlíží se, tak samozřejmě musí obrovský procento jevů, se kterými se potkává, prostě štvát. Především myslím to strašlivý tajemství vyjádřený ve větách, kdo jsme, co jsme a kam jdeme, že jo. To je jedno, kdo nám vládne, ale tohle je prostě zajímavý a to je napjatý, jako jo. Ale já teďka přestanu žertovat a řeknu, zas, jako co mě naštvalo vlastně, já jsem byl 3 měsíce v Německu a tak jsem cestoval po Evropě, takový krotký cesty všelijaký po těch civilizovaných místech. A víte, co mě vlastně jako strašně ohromilo, když jsem dorazil do Prahy? Takový povlak vulgarity nebo lascivnosti. Jako kdyby ta Praha trochu byl takový obrovský bordel plný děvek, jo. To myslím úplně vážně. Ty obrovský plagátovací plochy, kde jsou takový ty dívky s nápisem udělala jsem si to sama a takovejhle podivný povlak vulgarity, včetně všelijakých těch pornočasopisů a jako takový toho softporna. Po těch 3 měsících jsem na to koukal jako takový, že je to zvláštní. Moc se mi to nelíbí, nebo viděl jsem takový plagát, teď to přesně neřeknu, no, 4koalice, konec vlády, růže s ptákem. A pak takový ty reklamy, jako, mně to prostě přijde hnusný najednou, no.
0: Na kostní dřeň třeba.
1: Ano, no, nebo jako tohle mi přijde prapodivný, já teďka hned se zase brzdím. Uvědomuji si, jak třeba se mi líbí, jo, že třeba Češi nejsou tak pruderní jako Američani, jo, nebo nejsem vlastně nějaký pruderní člověk, jo, ale líbí se mi, že prostě v Podolí chodí holky nahoře bez, a to mi nevadí, to je bezvadný, ale tady ten podivnej jako nános vulgarity mě prostě připadal divnej, no.
2: Co vás štve naproti tomu v Německu, když jste tam byl takhle dlouho?
1: No,
2: Ostatně to byly Vorlesung, nebo co to bylo?
1: No, já jsem dostal stipendium, no, musím říct s radostí, píchou hrdostí a zároveň teda jako za zhrůzu, kolik lidí mě bude nenávidět, ale...
0: Od koho konkrétně, pane Topole? Od jaké
1: jo, dostal nadace, jsem přesně nebo... tomu, bych měl... Je to nadace mě

0: města Mnichov. Mm-hmm. A mně se podařilo vlastně napsat knížku, pár knížek mi v Německu vyšlo. Mm-hmm. A díky tomu zřejmě jsem dostal teda tohleto tříměsíční stipendium. To je nesmírně velkorysá věc, kterou já jsem vnímal, když jsem dostal stipendium jako nadšenec, pak jsem se potkal s různými autory, německými, americkými, albánskými, polskými, prostě po Německu jsou takzvaný literaturhausy, což jsou baráky, kde dostanete klíč od pokoje a peníze na 3 měsíce a prostě je to nějaká státní kulturní politika. No.
1: A portýr při vašem odchodu potom ale nechce rukopis?
0: Ne, vůbec nikdo nechce vůbec no nic, to je právě zvláštní. No.
1: Čili za takovýchto okolností, pardon, jste napsal taky Anděla, že jo?
0: Já jsem napsal Anděla taky na stipendium. No, já jsem vlastně teda tady jsem nadával na svůj národ, že a zároveň musím ještě prohlásit strašlivou věc, jako já jsem vlastně německý spisovatel, já jsem napsal 2 romány v Německu, aniž bych uměl německy. No.
2: To znamená, vracím se k těm stipendiím. Není nic, co by vám tam bylo alespoň doporučeno, aby vám řekli, je tady teď 5-7 zajímavých výstav po Německu, jeďte tam.
0: Pokud se zeptám, tak jako samozřejmě přes internet můžu cokoliv, ale tohle ta nadační politika je tak velkorysá, zřejmě je v té kultuře tolik peněz, že to dostane, dejme tomu, 15 lidí za určitou časovou jednotku, nějaký peníze a čas a jeden něco napíše, to se ty nadace vyplatí. No. Je to úplná svoboda prostě.
2: A v čem je ta skutečnost, že jste tam ty knížky napsal? Je to prostě pragmaticky v tom, že jste tam 3 měsíce odtržen od rodiny a kamarádů?
0: Já se domnívám, že jo.
2: Zbývá plno času na psaní.
0: Ano, no.
2: A nebo máte i trošku větší odstup, když nejste ponořen v tom, nehmatáte denně to, o čem píšete?
0: Já německy neumím, já jako všude se domnívám.
2: Právě odstup od té české reality.
0: Mám odstup od vlastně jakékoliv reality. No, já se ponořím do takového svého somnabulismu. Tady vyloženě ty 3 měsíce zavřený, prostě jsem sám a většinou vždycky něco napíšu, ale jako já jsem půjčenou chalupu prostě v Úpě, v Krkonoších od své kamarádky, překladatelky Evy Profousový a tam jsem byl sám na Ledový muže, což je leden, únor. Tu chatu jako hlídáte, nikdo tam moc nechce, tam prostě jsem si každý ráno 6 metrů došel pro vodu a musel jsem to odházet lopatou a pak jsem zbytek dne bojoval ze živly, že jsem jako stahoval dřevo a vždycky jsem měl tak 4 hodiny na psaní a to taky šlo.

0: Pojďme k té Topolovic rodině. Ono zas není tak úplně typické, aby se spisovatelské nebo jaké, řekněme, tvůrčí řemeslo nějak dědilo. Spíš by člověk čekal, že synové dramatika nebudou mít psaní zrovna blízko, protože vidí ty průvodní jevy toho psaní.
1: Já jsem vlastně svého tátu jako spisovatele nebo dramatika nezažil. Jo. Já jsem zažil tátu v montérkách.
0: Protože jo. Vy jste dospíval v době, kdy to dělat
1: nemohl. Určitě. Já jsem v životě nebyl jako dítě na premiéře. Vůbec jsem v tom jakoby divadelním světě nežil, nebo jako nikdy jsem nebyl u toho, když táta někde podepisoval knížku nebo mluvil z televize. Jo, já jsem to dítě, který vlastně jakoby se narodilo do té šedivé normalizace. Takže...
0: Vy jste ročník?
1: Já jsem 62.
0: 62, čili v 68. pouhých 6 let.
1: Dítě, no. Jako. Takže možná, kdybych zažil tátu jako skutečně toho spisovatele s průvodními jevy, jak říkáte, tak nevím, já jsem nepoznal, jestli ho ráno bolí hlava, protože slavil premiéru nebo byl s těma dělníkama od kompresoru někde v hospodě.
2: Vy jste vychodil gymnázium v Radotíně.
1: V Radotíně, no.
2: To je zvláštní. Až Pražák, vy jste dojížděl.
1: Alma mater, no já jsem tam 4 roky dojížděl jako spousta nás dalších, to byly cesty většinou stopem.
2: To bylo jaksi separované, nebo skoro bych řekl segregované gymnázium.
1: No, tak se tomu říkalo sběrný tábor z legrace a přehnaně, no. To zase byla ta jedna z těch směšných věcí, komických věcí toho režimu, kdy vlastně spousta dětí z těch rodin disidentů se dostalo po chrtě, kde bylo výslovně napsáno, naše děti nemohou studovat nebo tak nějak, tak jsme se dostali. Byli jsme podobný ročníky jako třeba David Pithart nebo sestry Bartoškovy, Milena Grušová, Betina Landovská, tak my jsme se všichni dostali do takovýhle toho minigheta.
0: No. Čili Radotín.
1: Bylo to gymnázium Radotínu. Kdy teda i v učitelském sboru byli prostě lidi všelijak vyházený a s flastrama, takže nevím. Mimo mě se snad nikdo veřejně o tomhle nezmiňoval. Jako, mně to přijde prostě zajímavý, jo, že
0: zajímavé.
1: Se pořád takovýhle věci dělali, jako nějaký to mělo smysl, to nevím. Asi, že jsme byli pod nějakým drobnohledem. Umožnili nám teda vystudovat tu střední školu. Takový různý mý kamarádi, jako třeba Petr Placák, jeho štatínek, plukovník Bedřich Placák, prostě byl taky chartista, tak ten už se zas na střední školu nedostal. No. Takže to bylo zase taková záležitost 1, 2, 3 let, kdy všechny ty dětičky tu maturitu prostě udělat mohly. Na vysokou už pak ne.
0: Ještě se vracím k tatínkovi. Dobrá, byl převážně v montérkách v době, kdy už jste ho vnímal, ale byla doma řeč o literatuře, o dramatech, o psaní vůbec. Když jste s tím začal, nebo začali i brácha, zase v jiné rovině, vidíte. Byl tatínek potěšen, nebo spíš říkal kluci, no jednak vás nebudou tisknout a za druhé je to těžké řemeslo o 3 kůrkách.
1: Táta prostě není ten typ toho učitele, nebo prostě typ toho, který by jakoby někomu něco radil.
0: Mentor.
1: No, to rozhodně ne, spíš to prostředí knih, že přicházejí lidi, jako dárek vám dají knihu a vy pak zjistíte, že to je ten pán, kdo vám dal tu knížku, je jakýsi pan J.R. Pik, satirik, který byl v Terezíně, napsal o tom nějakou satiru, nebo tenhle ten další člověk je prostě básník, jo? Takže tak jako nenásilně naprosto.
0: To vplouváte.
2: No. Kdo byl taková autorita, třeba, já nevím, básnická, filozofická, nebo spisovatelská pro vás?
1: Zas musím říct, že z toho tátova jako prostředí tam jako nebyl nikdo, nebo táta není člověk takový jako intelektuál v bílý košili, prostě táta se přátelil stejně s lidmi jako z dělnických povolání, jako s intelektuálama, takže já jsem jako dítě vůbec nikoho takového.
2: No ne, potom, když jste psal první verše už, jo?
1: Já prostě nemůžu nevzpomenout Petra Kabeše na jehož vernisáž, autogramiára, prostě uvedení knížky. Jsem teď dostal pozvánku z Atlantisu, ale nějak tam nemůžu jít. Tak to byl Petr Kabeš pro mě, když mi bylo těch 16, 17 prostě. Další byl třeba Egon Bondy, že jo, pak v těch 17, když už člověk teda není dítě. Tak to jde rychle, chodíte po Praze, seznamujete se prostě v téhle hospodě, Třešňák, v téhle té Stankovič, to už pak prostě se člověk naváděl tykadlama jako no.
2: Najednou jste stanul v nějaké pospolitosti, která vydávala Revolver Revue s nějakými těmi předchozími stádii.
1: To jsem potkal Ivana Lampera, prostě dnes teda editora Respektu, který snad to bylo v 85. prostě tady bydlel nějakou dobu, prostě byl ze Zlína, tehdejšího Gottwaldova, sešel se, že založíme časopis, mně to připadalo jako nepředstavitelný, nemožný, ale ten Revolver Revue prostě Ivan ze země vydupal. V tom byl takový asi prvek i nějaký opozice, která je vlastní tomu věku, mě bylo nějak po 20, kdy nejen teda jako režim nebo něco oficiálního, to nepřicházelo v úvahu, ale vlastně jsme se cítili být takovou opozicí proti těm zavedeným disidentům. Jasně. My jsme prostě nepoznali to, co můj táta a já nevím kdo, Kohout, Kundera, Havel, jasně, Klíma, vůbec jsme nevěděli, jako jaký to je fungovat nějak svobodně, takže jsme se zakopávali tím revolverem prostě na pořád. No tady nebyl jenom revolver, tady bylo třeba Okno, což byl takový echt undergroundový časopis, jako, což zase dělali takový ty o 10 let starší a o dost drsnější a o dost vlasatější

0: Už tu padla zmínka o anděli, o křižovatce na Plzeňské, nebo tedy jaksi docela aktuálně pojednané architektonicky.
1: Z těch fotek mám pocit, že ten anděl teďka je zaměnitelná lokalita jako s nějakou německou nebo francouzskou nebo britskou snad, tak to prostě je, no.
0: Je, no dobře,
1: ale... Nechci být staromilec prostě, nebo mě ten anděl, vůbec to okolí anděla Smíchov fascinoval vždycky, pro mě byl takovým pandánem k tomu, co jsem měl vštípeno a bylo mi vštipováno, takovému tomu mýtu Prahy magické, jo. To je prostě Rypelíno, že jo, Praha magická, to je celý ten mýtus, který prostě počítá s Kafkou a s Golemem a s Haškem a s celou tou galerií prostě figurek a se všema těma postavama a postavičkama. Kdy částečně to je pravda, jo? Jde to až že od císaře Rudolfa, od alchymistů. A je to pravda, ale zároveň je to mýtos takový vymyšlený, teďka už nabopnel tím turismem. A já jsem chodil s kamarádama, ne sám, po té Praze, která mi připadala jiná. Připadala mi ubohá, špinavá, rozvrácená, strašná. Tady nebyl žádný Emir Arthur Longen a žádný kabarety tady nebyly, nebylo tady nic, jako nebyl tady Kiš. Všecko mi to připravilo jako vyčpělej mýtus prostě. A právě myslím, že to byl Kroutvor, Josef Kroutvor, spisovatel, teoretik, estetik, esejista, který zase začal razit takový termín Praha mizerná. Což už samozřejmě teď je zase další mýtus, proti kterému bychom měli jako bojovat. Je to další turistický prostě. Tak to je, vždycky se z toho města, z toho jeho kalu něco, nějaký příšery z něj vylezou a někdo o tom něco napíše a stane se z toho takový jako vývozní artikl. Takže zase přijde nějaká generace, která v opozici proti tomu zaběhanému vymyslí něco nového, ta generace dospěje, prodá to a tak dále, konečný koloběh. Promiňte, že jsem se tak rozpovídal, ale musím říct, že nejen anděl, ale například tam je Malostranský hřbitov. Jo? A jako čtenář Jakuba Arbese prostě, jsem tam fascinovaně chodil a chodím dál, když teď to zavírají kvůli vandalům samozřejmě. Tam jsem narazil na náhrobek svaté holčičky. To je pro mě něco zajímavého a důležitého, protože kdysi moje máma mi vykládala, že jsme bydli v Dejvicích, jak za druhý světový války jako malou holku jí vodila chůva nebo koho měli na prostě náhrobek svaté holčičky, kde ty děti váleční dávali psaníčka a prostě tak. A tato svatá holčička tam je pořád. A my, když jsme s Vladimírem Michalkem hledali různé věci k tomu filmu Anděl, tak jsme na ten náhrobek narazili a skutečně na ty psanička pořád se dávají. A hlavně cikánský děti z okolí tu legendu pořád nějak udržujou. A dávají tam kytky a bombóny a pořád to funguje. Takový městský mýtus, který já vlastně tím, že o něm mluvím do rádia, tak vlastně určitě ho ničím, že jo, to je jasný. Ale pokud si pamatuju, tak Arbes to snad je popisoval, snad je Karásek ze Lvovic, tak prostě na té Plzeňský padala holčička z okna, padala, zabila se, zachránil jí anděl, ale on ji nezachránil od smrti, on jako nějak nastavil tu dlaň a zachránil to tělo před zmrzačením. Takže ji uložili do hrobu stejně hezkou, jako padala. To je zajímavé, jako že tahle ta legenda je tak vlastně smutná. A tahle ta holčička měla být jakýmsi garantem dětských přání. Dokonce jsem dohledal v knihovně městský knížku od Františka Kožíka, že autor, který není zrovna ve flóru, nicméně za války napsal knihu Svatá holčička a tahle ta knížka je neuvěřitelná. Jo? Je to neuvěřitelný, je to úžasná kniha a naprosto nepovšimnutá. Je to teda dost temný a morbidní. Jako.
0: Vladimír Michalek podle vašeho románu Anděl natočil film Anděl Exit, ale částečně taky v Kapském městě. Proč tam?
1: Tohle to je ze života, z krátkého života scénáristy, skutečně zábavná historka. Představte si, že napíšete scénář teda s Vladimírem, je to hrozná práce, trvá to 2 roky. Všechno už teda jako proběhne, dostanete grant, je to odkleplý, už se natáčí a najednou si vás povolá producent a režisér do setmělýho baru. Vy čekáte, co bude. A oni řeknou, bylo by potřeba teda menší změnu, jo, předělat celou tu Francii, kde děj se odehrával původně ve Francii na Afriku.
2: Já si vsadím proč, kvůli penězům, že?
1: No, že to je levnější, částečně, ne? Částečně žijem ve světě, kdy najednou cestovat do Kapského města, do Afriky, je levnější, než do Paříže.
2: Právě, natož tam pracovat.
1: Jedna z těch důvodů byla vlastně pocitová. Ten Anděl vyšel před 5 lety. A já si troufám říct, že někdy v roce 91, 92 bylo normálně pro Čecha pobyt v Paříži nebo ve Francii exotika. Od té doby se tohleto nesmírně posunulo, to vnímání, a Paříž je pro nás skutečně jako pár hodin vlakem. A ta exotika je jinde, ta exotika je, dejme tomu, v Africe.
0: Kapské město.
1: Kapské město. A já myslím, že tohle byl ten základní pro Vladimíra jako motiv. No. Pak už se přidružují ty další věci, že tam má kamarády, že tam jsou lidi, kteří pomáhají z ambasády, jo? Ale myslím, že původně bylo tohle. V té knížce já zmiňuju mobil, kde to mají někde v McDonaldu jako takový tříkilový prostě strašidlo, takže ten posun je tak strašně rychlej. A my samozřejmě jsme nechtěli, aby ta kniha nebo film byl nějaký realismus, to ne, ale v tyhle ty technické věci s tím se počítá, prostě to v tom filmu je vidět. No.
0: Byl jste s nimi, ne?
1: No, já jsem v tom Kapském městě nebyl. Já jsem se zrovna stěhoval a nebyl jsem tam taky kvůli tomu, že Vladimír chtěl mít prostě mobilní jednotku. Jako když jede do Kapského města výprava 4 herců, producenta, režiséra, zvukaře, tak to jde. Když je tam těch lidí 15, tak jednoho bolí v krku, druhý se někde opije, ztratí, jo, to prostě chtěli být jako komando. Což na tomhle filmu bylo strašně zajímavý, protože se pracovalo tou novou technologií, snad je to první film natočený tou
0: digitální... DVčko, jak to říkají, digitální malá kamera Sony.
1: Já se v tom prostě nevyznal. No, akorát vím, že u toho filmu nebylo těch 40 až 150 lidí, kteří tam lítají se světlama. Byli jsme prostě 4-5 a lítali jsme tam sami. No. Bylo to strašně v tomhle zvláštní.
0: Ale pražské záležitosti, já nevím, natáčení na plzeňské s našimi romskými spoluobčany, v tom jste jel?
1: No, já jsem tam byl denně, no. Určitě jsem tam byl denně, protože jednak to prostředí znám. S herci jsem kamarád, takže myslím, že Vladimír mě tam prostě chtěl mít jako takovej nárazník, otloukánka, nápovědu a cokoliv. Prostě taky jde o to, že ten scénář jsme neustále měnili. No. Myslím, že jsou asi takový dva základní typy scénářů. Ten jeden je na klíč, že koupíte scénář, napíšete scénář a jedete od A až do Z. A pak teda je takový ten trochu experiment, kdy dejme tomu, ten scénárista je na place, já jsem o tom teda moc neslyšel, že by to někdo dělal a nepřetržitě jede, no. Někdy lidi si stěžovali po tom filmu, že občas není rozumět, ale to vím dobře, kde není rozumět a jsem tomu rád, no. Někdy prostě nerozumíte a jednáte instinktivně.

0: Přelom věku, slovo, které teď každým dnem bude komerčně víc a víc skloňováno, jak se tak jedno naše tisíciletí přehoupne do druhého. Ale my přece víme, že pro buddhisty a židy a pravoslavné a muslimy to není vůbec významné datum. Je pro vás něčím vůbec vnitřně zajímavé, že naskočí rok 2001?
1: Samotný ten letopočet asi nějak ne.
0: Nic neříká.
1: Ne. Cítil jsem takový záchvěv, jakože třeba jsem člověk 21. století, jsem kyborg, jsem prostě, ale spíš legrace, než by mě to nějak.
2: V čem je brácha jiný?
1: Úplně a naprosto ve všem. Já nevím, jestli máme prostě nějaký schodný rys. Máme se docela rádi, trpělivě si nasloucháme, skoro vůbec si nevidíme.
2: No dobře, vy jste trošku spřáhnul svoji tvorbu s jeho Psími vojáky svého času.
0: Ostatně, co je to za název? Je to prostě jenom doslovný překlad?
1: Zase indiáni, to je ano? Dog Soldiers, Psí vojáci, což ale to prostě v těch dobách prostě bolševismu. Já jsem nedávno s úžasem zjistil, že Psí vojáci mají 21 let. To je strašný. Jako.
2: Dobře, ale vy jste viděl taky nějakou kapelu, která se jmenovala Národní třída.
1: To byla zase Národní třída, no. To je zajímavé, už na tom názvu vidíte, že jako to byla zase doba jiná. To byla doba před rokem 89. Dneska, kdyby se kapela jmenovala Národní třída, tak řeknete, co to je? To jsou skinheadi, nebo jsou posuny, to mám rád. Jako, takže přece se něco děje, jako jsou posuny v názvech, že jo. Každý název je nějakým symbolem. Národní třída bych se nemohl jmenovat. Teď.
2: No ne, je potřeba název české děti.
1: No jistě, ano. To se s Petrem Placákem vymyšlena vlastně skupina ilegální, že jo? České děti tehdy prostě nacionalismus v době, kdy jste vlastně jakoby okupován jiným národem, je vnímá jako něco pozitivního, že jo? Pokud vám nacionalismus toho vlastenectví slouží jen k tomu, abyste do někoho kopal, tak je to odsouzení hodný hnus. Jako to jsou ty posuny. No.
2: Čeho jste příslušníkem dnes?
1: Já jsem asi opravdu tím Evropanem, no. Na kterým už nejsou nějaký ty kalmicko-mongolsko-ulambátarský přeci vidět, protože jsem se rozpil v tom běložství, ale myslím rozpil jako, nemyslím to jako, že by jsem něco pil, ale jsem pravděpodobně Evropan, no, asi. Východoevropan dokonce bych si troufnul říct. Myslím, že spousta lidí by se mnou pohádalo. Ta východní Evropa je věc, která mě pořád zajímá, já pořád stopuju to rozpětí, prostě Praha, Varšava, Moskva, Brno, Užgorod. Je to prostě území, kde se nějak cítím doma. Mám v sobě pořád takovej ten určitý ostych, nebo možná i komplex před západem, takovou jakoby hrůzu z východu. Jinak v Prahu vnímám jako vlastně křižovatku, to je úžasný.
2: Jasně, a není nelogické, že hovořil jste o Varšavě, Budapešti, že dorozumívacím jazykem těchto východoevropanů je angličtina?
1: To je taky legrační. Já jsem byl asi před 3 lety na nějakém zámečku někde v Německu. Byla to jakási konference spisovatelů ze střední Evropy. Ano, to je ta zdvořilost. My jsme střední Evropa. Byl tam prostě polský spisovatel Stašuk, byli tam prostě rumunský spisovatel, bulharská spisovatelka, Slovák, Čech, Rusové a všichni jsme se bavili anglicky. A ti naši hostitelé, což byl anglický lord a německý jazykovědec a francouzská spisovatelka, byli strašně nešťastní z toho. Hrozně chtěli, aby jsme pravděpodobně, když to přežili, pili vodku a zpívali Čiornej voron a chodili v
0: lápcích
1: a byli autentičtí. No.
2: No dobře, ale vy jste člověk slova. A ještě navíc generace, která je aktivně při tom obrovském boomu všeho. Znamená to, že budete psát anglicky?
1: Ne, já nikdy nebudu psát cizím jazykem. Já prostě mám problém napsat anglický dopis a určitě psát cizím jazykem nebudu. No.
0: To nejde, pokud tam člověk nežije 20 let.
1: Prostě
0: ještě
1: nedokážu,
0: se nemenuje Nabokov. Není
1: Nabokov
0: prostě
1: nebo
0: geniální
1: Konrad, způsobem. Nebo prostě to ne. No, to...
2: no ale bude to k tomu směřovat postupem doby?
0: Že by?
1: No určitě, jako, jestli jako se, to se týče lidí, kterým je dneska těch 20 nebo 17, tak já znám asi 2 lidi, kteří píšou anglicky. Ale jsou prostě bilingvický, jako maminka. Jasně. Prostě, jo. A pokud se mají rozhodnout, tak píšou anglicky, to jo.
0: Ještě k vašemu bratrovi. Já jsem před časem četl minimálně jeden, možná 2 velmi obsáhlé rozhovory, kde on velmi otevřeně mluví o své alkoholické krizi, o tom, jak opravdu o vlásek to mohlo stát život. Byli jste vy dva v té době, kdy on opravdu na tom byl velmi zle, nějak v kontaktu, potřeboval vás, snažil byste se do něj vlámat a něco mu vymlouvat, nebo jak to prostě vypadalo? Vy jste přece musel vědět, že on jednak trpí, ale jednak, že je velmi ohrožen.
1: Já myslím, že tomu zase porozumí jen někdo, kdo prostě žil s alkoholikem, jo. To prostě tak jako nevysvětlitelné věci. Člověk, který propadne drogám nebo prostě alkoholu, tak myslím se dostane do takový, říká se tomu do vrtule, kdy vlastně neslyší. Kdy neslyší, a to je prostě nejhorší, kdy se tady jako řítí do té smrti, a to není jako lecaká smrt, to je strašně bolestivá smrt, to je smrt, kdy vás neopouští jen tělo, jako opouští vás mozek, který přímo s tím tělem soupeří, kdo dřív jako uhnije. Myslím, že z tohohle stavu si brácha nic nepamatuje, ale...
0: A vy?
1: No já si pamatuju den po dně teda, no, kdy jako všechny ty nemocnice a operace a tohle, to je jasný, no. Bratr měl zřejmě jako štěstí v několika věcech, jednak, že přece jen ten mozek si tolik nevymazal, takže byl schopen pak vnímat tu strašnou fyzickou bolest. A pak, že vlastně se ho ujal Lukáš Polert, no, protože Lukáš Polert se ho ujal jako kamarád, jako lékař. A co já jsem slyšel, tak operace, který prodělal bratr, teda operace slinivky, se prostě před pár lety nedělaly. Protože alkoholik je člověk nespolehlivý a ta operace je natolik nákladná, snad a pracná, snad se nikoho nedotknu, jsem v tom laik, že se prostě alkoholikům nedělala. Takže jako Lukáš a ostatní doktoři to riskli a Filip zjistil, že by mu stačilo jednou se opít a zemře, tak se rozhodl, že bude žít. No. Život je někdy věc rozhodnutí.

0: Karel Schulz, to je také jméno z vašeho...
1: To je dědeček, no.
0: Dědeček, že?
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Vy teď máte dceru?
1: Já teď mám dceru Marii, no.
0: Čím se zabývá vaše dcera Marie?
1: Moje dcera Marie chodí do školky a zabývá se tím, že jako... No, to je, co se děti zabývají, no. Má ráda prostě zvířátka.
0: Večerníčky?
1: Večerníčky, no. Miluje Toma a Jerryho, že jo. Já už když vidím, jak Tom Jerryho skalpuje a Jerryho řeže kladívkem, tak u toho je mi divně. Dcera se chechtá, jako tleská myšce, která vždycky unikne. Že ten posun vnímání vidím i na své dceři, no. 3,5 leté. No a tohle vidíte to samozřejmě i v literatuře. Já vím, že dědečkův román Kámen a bolest byl jako kritikou dobovou a kritikou z katolických kruhů strašně napadán, jako byl napadán ze sadismu. Když si tam Borgiové nebo kdo, to jsem řekl, od boku vypíchávají oči. Že tehdy pro ně byl tohleto jako sadismus a
2: krutost.
1: Jako tento popis. Hmm. Takže pokud mě nějaký kritik taky řádně stěl, tak z toho nebudu nic dělat a budu vědět, že pro moji dceru moje knížky budou usměvnými večerníčky.
2: Kdybyste se někdy vypsal z toho, co letí hlavou, duší nebo čím vám to letí, jaké povolání by připadalo v úvahu například? Kdyby prostě psaní nešlo, nebo vám bylo na pár let odporné, měl jste pocit, že potřebujete doplnit ten rezervoár, to se může velmi lehce stát.
1: Je to denní otazník.
2: Že?
1: To já bych třeba zkusil v rozhlase dělat.
0: Pane Topole, začátek máte za sebou. Děkujeme za návštěvu.
1: Děkuju.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme první díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s řadou vynikajících českých herců se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Obtíže?
1: Ano.
0: Tak moje jediná obtíž je, že moc kouřím. Až 50 denně. Nemůžu si to odvyknout. Nedokážu si poručit. Ani teď, když tady před vámi sedím, tak...
1: Neustále se na své židli vrtěl, ačkoliv ji speciálně vybírám, aby byla pohodlná, aby se na ní mohli klienti uvolnit a hovořit bez zábrany.
0: Já vím, že bych se měl soustředit na vaše otázky, rozhlížet se po vaší ordinaci, prohlížet všechny ty pomůcky kolem, že?
1: No to no. Taky. Seděl proti mně neklid sám, vlastně ani sedět nedokázal.
0: Vidíte, já si hraju nervózně s tuškou. Já bych nejradši cucal, protože toužím po cigaretě. A v čekárně jsem viděl plakát proti kouření. Kouřit se u vás nesmí, že?
1: Ne, nesmí. Bohužel. Kouřit se tady nesmí, máte pravdu. Ze zkušenosti vím, že si lidi často zapálí, kdykoliv nechtějí říct něco podstatného. Kouří, aby nemuseli mluvit, víte?
0: To je možné, ale já mluvím jenom, když kouřím, jinak se totiž nedokážu soustředit.
1: Takže to je vaše další potíž.
0: Co?
1: Že se nedokážete soustředit.
0: Ale to je vedlejší. Blázen já nejsem, ani neurotik, co si myslíte? Chci se jenom odnaučit kouření.
1: A spíte dobře?
0: No, podle toho. Pozdě usnu, brzo se budím. Často prý křičím ze sna nebo skřípám zuby.
1: Vy skřípáte zuby?
0: To jste ještě neslyšel? Já jsem zřejmě zvláštní případ, ano. Skřípám prý zuby, jako bych měl stek. Když se mnou někdy někdo spí, tak se budí hrůzou.
1: Někdy. Vy nemáte stálou partnerku?
0: No, teď právě ne, ale kvůli tomu jsem opravdu nepřišel.
1: Uklidněte se, všechno si to zopakujeme, ano?
0: Ano.
1: Vzal jsem vás mimořádně a bez čekání, jinak objednáváme týden předem. Volal totiž váš závodní lékař a potom i moje vlastní manželka, kterou jste o to požádal.
0: A je skvělá, gratuluju vám. Ovládá teorii polovodičů jako nikdo v ústavě. Dotáhne to daleko. Prostě, kde bere na své studium čas?
1: Teď mluvíme o vás. Snažil jsem se ho uklidnit svým hlasem.
0: No tak odkud mám prosím začít?
1: Neustále vyskakoval na židli, jako by pérovala. Taky vás chválila. Jste prý nejnadanější z celého ústavu. Jenomže...
0: Cvok. No cvok.
1: Ne.
0: Řekla to. Křičí to za mnou i děti, protože si nedám nic líbit. No řekněte mě, od kdy je cvok člověk, který se hádá, protože chce prosadit svou pravdu. No proč? Proč se říká cvok někomu, kdo si nechce dát ublížit? Proč? Proč?
1: Takže máte pocit, že vám lidé křiví, že vám ublížují.
0: Ale podívejte se, já nejsem cvok. Já jenom kouřím 50 Amerik denně a rád bych si to odvykl. Já už jsem zkoušel žvíkačky, výplachy úst odpornou vodičkou, hypnózu, doutníčky, ale to je všechno marné. Taky nespím, to je pravda, nespím, ano, třesu se celý, potím, červenám se někdy. A často mě svírá u srdce, proč si to nepíšete, prosím vás? To jsou přece příznaky. Já pořád čekám, až začnete vyplňovat ten chorobopis, který jste si tady před sebe tak zálibně rozestřel. No tak prosím, dejte. Popisuju vám své obtíže.
1: Taky s tím začnem.
0: Ale hned vám říkám, že prášky neberu. To teda neberu. Já jich vyhodil před rokem půl druhého kila z okna. Velkou krabici. A mohl jsem tím přizabít popeláře. To byl taky jeden z mých dalších konfliktů. Já jsem s práškama skončil, prosím.
1: A s konflikty ne. Jak to vypadá v práci?
0: No, to snad víte od své ženy. Dali mě už na 11. místo. Vydržím tak slabý půl rok na jednom pracovišti. Ale publikuju. Mám jméno. Ve světě se o mě ví. No, nechtějí mě vyhodit, protože to si netroufnou, ale strpčují mi život. Dělají mi na schvály všichni, od šéfa po kantinskou závodce. Každý mě chce ošidit, já mám na to svědky, prosím, to vám taky dosvědčí vaše žena.
1: Říkala, že vás tolik nezná, akademie má přece spoustu pracovišť.
0: No jestli mě nechce podržet, prosím, já si stačím sám, dobře, já tady nemusím sedět.
1: Vyskočila, hledal svůj kabát u skřínky s psychologickými testy.
0: Já se nikoho neprosím o žádné milosti, Mautsta.
1: Počkejte přece.
0: Mautsta jsem řekl.
1: Kabát jste si nechal v čekárně, posaďte se. Nikdo neřekl, že vás moje žena nechce podržet. Opakuju, že mě telefonovala a že tady sedíte, taky její zásluhou.
0: Děláte mě laskavost. Nemusíte to pořád zdůrazňovat.
1: Takže si napíšeme ten chorobopis konečně. Jméno už znám. Inženýr Marian Kolda, kandidát věd. Narozen?
0: Podívejte, napřed chci vědět, jak mě zbavíte toho zlozvyku. Absolvoval jsem spoustu metod.
1: Už jsem vám to přece řekl do telefonu. Budete chodit na takové pohovory zatím hodinu týdně.
0: A výsledek?
1: Záleží na tom, jak budete spolupracovat.
0: Za jak dlouho?
1: Za pár měsíců.
0: Neřekl jsem vám, že nedokážu spolupracovat? Jsem individualista.
1: Ale kouříte.
0: Ano.
1: A ničí vám to zdraví.
0: Ano. Ano, je.
1: Najednou se uklidnil. Natáhl, vstal, jako by se zbavil nějakého strachu.
0: Pane doktore, nezlobte se, ale to by pro mě nebylo. Specializuju se na rychlá originální řešení. Promiňte, že jsem vás obtěžoval. Děkuju, že jste mě přijal.
1: To nic. Jen si to před svou příští návštěvou všechno líp promyslete.
0: Ale já už nepřijdu. Ne, ten chorobopis klidně zahoďte. A na schodech se už kouřit může. Vidíte. Děkuju, moje úcta.
1: Tím vlastně moje dnešní ordinace skončila. Sestru jsem pustil už po obědě, onemocnilo jí dítě. Koldu jsem vlastně objednal místo pacientky, která se omluvila ráno. Pomalu jsem vstal, otevřel okno, vymil hrnek od kávy a uzavřel statistické hlášení.
2: Koho jste tu měl?
1: Do mých dveří vpadl bez zaklepání kolega Chvojík, který u nás pracuje sotva rok.
2: Toho člověka od někud znám.
1: Z nějaké léčebny?
2: Ale ne, když vypadá jako podivín. Já jsem tě viděl jeho fotografii, už to mám. V minulém vesmíru, nad článkem o teorii komunikací, dorozumění a spojení. To byly zajímavé úvahy. Opravdu originál. Co potřebuje?
1: A ještě nevím. Utekl mi. Ale určitě se vrátí. Zdá se, že potřebuje pomoc. Svlékl jsem bílý plášť a ukládal věci do aktovky. Každý by pochopil, že se chystám domů. Významně jsem se tedy podíval na hodinky.
2: Snad nechceš odejít. Čeká tam ještě ta kráska.
1: Kráska?
2: Prosím tě, nedělej, že nevíš kdo. Ta bývalá manekýna není inženýrka, za kterou se každý otočí, když k nám stoupá po schody. Tuhle se mě na ně ptal i novák z chirurgie a když se chirurg, který má přehled, zeptá na pacientku, tak to musí být kus.
1: Králová, to se přece omluvila.
2: Čeká na tebe. Ale počkej. Chtěl jsem ti ještě říct, že mi ředitel přidělil polovinu tvého obvodu. Jak si navíc, protože začínám a ty už prý chceš do důchodu. Víš o tom?
1: Neptali se mě.
2: Promiň, to jsem nevěděl.
1: Ale do důchodu už nemám daleko, to je pravda. Kterou polovinu?
2: Ať ti to řeknou oni, nechtěl jsem sám. To je nepříjemné.
1: Neomlouvej se. Za 2 roky jdu opravdu do důchodu a nikdo mě tu neudrží ani zlatou kotvou. Všechny ty koldové a krále po mně zdědíš. Totiž koldy a králové.
2: Ty máš opravdu štěstí na zajímavé pacienty. Když někdo za něco stojí, chce k tobě, nebo ti ze záhadných důvodů patří. Já dostanu jenom obyčejné případy, rutinu.
1: Nestěžuj si, seš nová krev, musíš se zaběhnout.
2: Ne, to není tím. Nedokážu se s pacienty piplat jako ty. Nedokážu s nima nekonečně hovořit. Já věřím na farmakologii, chci léčit vědecky.
1: Tak na tuhle diskusi už teprve nemám čas, promiň, za chvíli padla. Popovídáme si o našich léčebných metodách zítra při kávě po obědě, jo?
2: Platí.
1: Prosím. Otevřel jsem dveře do chodby. Seděla tam Věra Králová. Jenom na kraji židly, jako by si nechtěla ušpinit sukní. Nebo si nedokázala sednout pořádně a s gustem. Inženýrka dosud nebyla, ale říkalo se jí tak.
3: Přijmete mě?
1: Vždyť jste se ráno omlouvala, paní inženýrko.
3: Promiňte, prosím, myslela jsem, že to nestihnu. Nechtěla jsem, abyste na mě zbytečně čekala. Ale tolik vás potřebuju.
1: Pojďte dál.
3: Nemáte mnoho času, že?
1: Sedla si tím svým typickým způsobem na pacientskou židli a zadívala se na mě úpěnlivě. Musel jsem se usmát. Každý týden opakuje stejný výstup.
3: Bolí mě hlava. Příšerně. A hlavně, když přijde manžel domů a já druhý den musím do kanceláře. Dneska ráno jsem myslela, že to nevydržím. Mám hlavu jako hnisavý nádor. Potřebuju ho protnout. Ty poslední prášky neúčinkují, tady jsou.
1: A dál?
3: Co dál?
1: Na co jste přišla? Co jste objevila, odkryla, pokud jde o vaše bolesti? S čím souvisí? Mlčela. Položil jsem před sebe hodinky.
3: Spěcháte?
1: Mlčíte už 3 minuty, paní Králová, a za 7 minut končí ordinace.
3: Je mi zle. Nevěříte? Na schodech jsem málem omdlela. Musel mě zachytit ten mladý doktor z chirurgie.
1: Novák. Slyšel jsem o jeho zájmu. Podívejte se, vy už ke mně chodíte půl roku. Máme pro sebe vždy víc než půl hodinu. Vy se pokaždé pod nějakou záminkou opozdíte, potom mě barvitě vylíčíte své obtíže. A dál nic? Dál se mlčí. Já jsem trpělivý a chci vám pomoct. Proto vás znovu a znovu objednávám. Píšu vám nejrůznější léky, ačkoliv jsem přesvědčen, že vám při nejlepším jenom uleví. A čekám, že začnete hovořit, že se nad svým stavem zamyslíte.
3: Nemáte představu, jak mě právě teď začalo bolet za týlem. Jako byste mi tam vrazil nůž.
1: Stejně vás bolí, když se vrátí manžel z práce, když se pohne ve svém pokoji, kde musí spát sám. A stejně vás bolí, když přijde váš velký šéf, akademik Honzák, kterému děláte vědeckou sekretářku. To přece musí nějak souviset, ne?
3: Mám mžitky před očima. Nemůžu ani promluvit.
1: Mluvíte o tom, že nemůžete mluvit docela zřetelně.
3: Posmíváte se mi?
1: Seďte, prosím vás. Proč bych se vám měl posmívat? Chci vám pomoct. Věnuji vám svůj čas. Vy svůj obětujete. Musíte tedy konečně promluvit o skutečnosti.

0: já přestanu chodit. Ty prášky mě může psát náš závodník, když vaše věda nemá jiné prostředky.
1: Opravdu nemáme žádný psychorentgen, který by nám prosvítil pacienty a ukázal nám i jim, co nefunguje. Máme jenom slova.
0: Tak já počkám, až něco takového někdo vynalezí.
1: Až vám někdo jiný pomůže. Musíte si pomoct sama. A až mě příště zavoláte, až se příště objednáte, slíbíte mi, že budete hovořit. Že to dokážete.
0: Spojem, pane doktore.
1: Otevřela dveře a téměř vrazila do inženýra Koldy.
2: Promiňte.
1: Vypadalo to, že poslouchal za dveřmi.
2: Omlouvám se, prosím.
1: Inženýři tady mají dneska dostaveníčko? Vy jste se vrátil?
2: Cože?
1: No co tu děláte, nebo se snad znáte?
2: My?
1: Na Věru Královou se podíval jako na cizinku.
2: Zapomněl jsem tady svůj kabát, utíkal jsem kouřit na schody, tam mě zahnali před dům.
1: A celkem přesvědčivě se sápal po svém kabátu.
2: Promiňte, prosím. Promiňte, vy taky, madam, promiňte.
1: Odcházel půl kroku za ní. To se stává. Někdy se lidé seznámí v naší čekárně, někdy se jí vemou a dokonce mají děti. Klidná manželství to nebývají, ani zdravé děti. Těhle dva se k sobě nehodí, uklidňoval jsem se. Zamkl jsem ordinaci, odevzdal klíče ve vrátnici a vracel se domů metrem.

Neměl jsem zrovna nejlepší náladu. Čekal jsem, že z poradny odejdu s nějakou slávou. Že někdo ocení mou práci. A místo toho už rozdávají obvody mladým. Počítají s tím, že odejdu jako se samozřejmostí. Ovšem, konec konců jsem žádnou vědeckou kariéru neudělal. Obvodní psychiatr může být dneska zastoupen mladšími. To po válce? Už nevykládám kolegům, jaké to bylo, když jsme začali studovat po válce, jak se měli první pováleční doktoři. Je to už docela nová generace, kterou to otravuje. S těmi docela novými už nemám společnou zkušenost. Tak zřejmě také vypadá stáří, říkal jsem si. Naše vzpomínky jsou zajímavé jen pro nás. Ostatní se jim usmívají. Tlachání penzistů. Ve skutečnosti jsem se na penzi těšil. Poslední léta jsem byl víc unavený než dřív. Chodil jsem domů a stěží vyběhl schody. Musel jsem si lehnout před večeři, někdy jsem ji usnul. Taky se hlásila zlost. Neoddělitelný souputník začínajícího stáří, jak jsem věděl. Zlost, kterou později provází i lítostivost. Ovládal jsem se, kdykoliv jsem chtěl vykřiknout nebo se urazit. Ale moji příbuzní viděli, že se chovám jinak než dřív. Manželka někdy před odchodem na své večerní semináře provokativně postavila do koupelny činky. Cvičíval jsem totiž, abych si udržel kondici a zmenšil břicho. Dcera občas zvala své mladé přítelkyně, tvrdila potom, že jsem se jim líbil. A moje matka, která léta nevidí, se mě vyptávala, jako by mi bylo 30. Co jsem zase zažil, kde jsem přednášel, co mi vytiskli a kdo mě je vděčný za vyléčení. Žila dál v dobách před svým oslepnutím s uchem na transistorovém rádiu sama v kamrlíku, kde kdysi bydlela služka. Měli jsme poměrně velký byt, zbudovaný ještě za secese, kde lecos nefungovalo, ale v jeho zákoutích se člověk mohl skrývat dlouhé hodiny. Byl tmavý a špatně se dal větrat. Přece jsem ho však měl raději než moderní účelové buňky na bydlení a přemýšlel jsem často o tom, jestli ho jako penzista udržím. Jestli mi zbudou peníze na neustálé opravy. Do toho bytu jsem se tedy po službě vracel jako každý den. Autem jsem nejezdil už dávno. U dveří ležela na malém stolečku hromádka s poštou pro mou ženu,

0: Dosud se tedy nevrátila.
1: Máma volala, že přijde pozdě.
0: Dáša, moje dcera, se objevila ve dveřích. Natáčky ve vlasech, za ní křičel její 6měsíční syn.
1: Mám ti připravit večeři. Chceš párek?
0: Vždyť je odpoledne, na večeři je snad trochu brzo.
1: Udělám ti čaj.
0: Svléko jsem kabát a chtěl vstoupit do Dáši na pokoje. Bydlí napravo ode dveří.
1: Nemůžu tě pozvat dál. Mám návštěvu.
0: Aha. Od svých 18 měla návštěvy často. Vychovávali jsme jí k zodpovědnosti a samostatnosti. Moc se nám to nepovedlo. Přesto jí mám samozřejmě rád.
1: Promiň.
0: Proč nejsi ve škole?
1: Rozhodla jsem se, že je směšné, aby ženská v 21 doháněla maturitu a vzdala jsem to.
0: Tak?
1: Ano, přestala jsem tam chodit.
0: Nepřemlouval jsem tě, abys šla k maturitě, nebudu tě přemlouvat ani k tomu, aby si ji složila opožděně. Když jsi se svou prací spokojená...
1: Změním místo.
0: Zas jedno unáhlené rozhodnutí.
1: Proč unáhlené?
0: A hovořil jsem se svou dcerou jako se svými pacienty. Aspoň jsem se o to snažil, ale bylo to mnohem těžší. Snad jsme ji opravdu měli řezat, když byla malá. Snad všechny ty teorie o neautoritativní výchově, o výchově bez strachu z trestu, jsou hloupost liberálních podivínů.
1: Proč jsi tak najednou do mě pustil?
0: Protože tvé rozhodnutí je unáhlené a pohodlné jako vždy. Místo, abys byla ve škole, si pozveš návštěvu. Jenom jedno, Dášo. Za 2 roky jdu do penze. A tebe s Kájou už těžko uživí.
1: Ale ano.
0: Co je to za kouř? Máš návštěvu, která kouří doutníky?
1: Jsem snad plnoletá.
0: Jirka doutníky nekouřil.
1: S Jirkou jsem se definitivně rozešla.
0: S otcem vlastního dítěte.
1: Prosím tě.
0: Jen ať to slyší kuřák doutníku.
1: Bez svatby a bez rozvodu.
0: Narážela na to, že moje žena byla krátce před naší svatbou vdaná. Byla to hloupost, mladá nerozvážnost 2 studentů. Ale Dáša v tom cítila svůj trumf. Malý Kája to nešťastné mimino začal zase řvát.
1: Toho přejde.
0: Aspoň mu dej doutník, prosím tě, totiž dudlík.
1: Psychiatr se přeříkává.
0: Dráždila mě. Byla to pro ní zábava. Chtěla snad dostat pár pohlavků, aspoň teď v 21.
1: A doporučuje dudlíky.
0: Doporučuji ti své dítě nezanedbávat, když už nemá otce a nezažije ho kolem sebe. Když i mě od něj odháníš, tak mu aspoň poskytni tu náhražku.
1: Ať si zvyká. Já taky neměla jednoduchý život.
0: To bylo vždycky skoro jisté vytažení stavidla mé výmluvnosti. Potomhle jsem jí dokázal vypočítat, co jsme pro ní svého jedináčka všecko udělali. Nakonec jsem křičíval. Dneska se mi nechtěl. Taky snad únava stáří? Nebo ohled na toho jejího návštěvníka? Ve skutečnosti bych už bral jako ženicha kohokoliv, jen kdyby se dokázal vdát.
1: Uvědom si, prosím tě, jak já mám složitý život.
0: Ohromně složitý. Ano, jsou na to svědci.
1: To má být vtip?
0: Obrátil jsem se k ní zády. Byla zklamaná. Od její puberty jsme se hádávali. Kdykoliv jsem vstoupil do dveří, bylo to takové cvičení. Jednu dobu jsem si myslel, že jí to prospěje. Že sama přijde na to, jak je hloupá. Hloupá a líná. Měl jsem zlost. Chtěl jsem si jít lehnout a našlapoval jsem po špičkách kolem pokoje své matky. Je jí přes 80 a žije s námi od mé svatby. To ona nám kdysi dala k dispozici tenhle byt. Dneska je to vyschlá babička, která žije telefonem a rádiem. Nejí skoro nic a přece je čilá. Zvlášť o mně ví všechno.
2: Jsi to ty?
0: Jako právě teď. Snad zaslechla Dášu, ačkoliv tvrdí, že se jí zhoršil i sluch. Snad má nějaké radary. Dosud mě vlastně nikdy nepropásla.
2: Jsi to ty?
0: Ano, jsem to já. Pozor, neupadni zase.
2: A dej pokoj.
0: Padávala, kdykoliv jsem se objevil. Ale jednou si ublížila doopravdy. Zmátla se na chvíli a myslela, že leží v nemocnici. Nepoznala svůj pokoj. S nemocnicí měla špatné zkušenosti. A nerada na ně vzpomínala.
2: To jsem ráda, že jsi to ty.
0: Kdo jiný? Dobré odpoledne, babičko.
2: Půjdeš si lehnout, viď? Zníš poslední dobou tak unaveně. Přímo slyším, že i s obtíží mluvíš. Měl by si vždycky na hodinu lehnout, když se vrátíš z práce. Profesor Vondráček to doporučoval. Po 50 si má člověk vyhovět a odpolední spánek k tomu patří.
0: Sama spala po každém obědě, co pamatuju. Snad proto je tak čilá.
2: Pojď dál, mám pro tebe novinky.
0: Zdychl jsem a šel. Tyhle odpolední návštěvy v jejím setmělém pokoji jsem pokládal za svou povinnost. Věděl jsem, že jinak s ní z rodiny nikdo nepromluví.
2: Tak, posaď se.
0: Sedl jsem si opatrně. Neviděla a byla zapomnětlivá. Občas nechávala věci na nejpodivnějších místech. I sponky na křesle pro návštěvy. Připravovala totiž vždycky nějaké dárky. Nechtěla nikoho přijímat jen tak. Byla to vlastně neobyčejně hodná babička. Jen kdybych nebyl tak unaven. Tak jaké pak novinky?
2: Z Curychu.
0: Ale dostala jsi dopis?
2: Ale ne, z rádia přece.
0: Už jsem myslel, že psal Karel.
2: A proč by měl psát? Žádné zprávy, dobré zprávy.
0: Ovšem, Karlovi se zřejmě vede tak dobře ve Švýcarsku, že nám žádné zprávy nemusí posílat.
2: A posílá. Posílá blahopřání k Vánocům, balík dáše.
0: Obleky určené pro hladovějící Afričany v Sahelu.
2: Ne, chyba. Nesleduješ zprávy. Letos konečně čekají ti nešťastníci úrodu. Sahara se přestala rozlézat.
0: No to je dobře. Ale na světě je pořád dost lidí, kteří potřebují obléct.
2: Dneska v 12:30 hlásili Švýcaři.
0: Ty se snad kvůli Karlovi naučíš švýcarskou němčinu, které nerozumí nikdo v Evropě.
2: Poslouchám rádio, protože nemůžu číst noviny, jsem slepá. No. A na Káju svého bratra nežárli. Byl vždycky chytřejší, to je genetická záležitost. Vyhrál víc, když se točily chromozómy prostě. No, za to ty nemůžeš.
0: Nikdy jsem na něj nežálil. I když nedokončil vysokou školu, i když jsem vodil jeho slečny k potratářům, i když mi nevracel dluhy. Já neumím žálit na úspěšnější lidi, to je to.
2: Právě nejsi schopen závodit. Proto sedíš do dneška na obvodě. Ale rádi tě tam mají, to jsem si zjistila.
0: No, tak vidíš.
2: A to Dášino miminko nepokřtili podle Karla, ale protože se narodilo na Boromejského. I naše rodina má radši tebe.
0: Povedená rodinka.
2: Ale no tak.
0: Rodinka, která sní o bohatém strýčkovi, který píše jednou za rok k Vánocům a neví o svém otci, který za všechno platí, chtělo se mi říct. Ale řekl jsem, půjdu si lehnout, babičko.
2: Ale vždyť si ještě neslyšel tu zprávu. V Curychu vyloupili nádražní banku. Banku na té nejhonosnější ulici celého města, kde jsou podzemní trezory pro všechny podvodníky světa, a dostali se tam.
0: Kdo jako? Anarchisti nebo?
2: Anarchisti? No to nevím, jenom hlásili, že prý to byla loupež století. Něco jako ta velká vlaková v Anglii.
0: A jak s tím souvisí Karel?
2: No, žije v tom městě a také jistě slyšel o té loupeži.
0: Aha.
2: Co aha?
0: Babička poslouchá zprávy a představuje si, že je také poslouchá Karel. Je při nich s ním. To jsem pochopil už dávno. Nechtěl jsem jí kazit radost, nechtěl jsem namítat, že člověk, který je v Curychu zaměstnán, má sotva čas poslouchat rozhlasové zprávy každou celou hodinu, že si tak možná večer pustí televizi. Nechtěl jsem jí rušit zvyk 10 let, vlastně víc než 10 let.
2: Tak co znamenalo to aha?
0: Že u nás takové loupeže nemáme, malé poměry prostě. Dáš si se mnou večeři?
2: Ne, nemám chuť. Já jsem myslela, že tě to bude zajímat. A ty mluvíš o jídle, to si celý ty.
0: Zajímá mě to.
2: Právě, protože ředitel, co umožnil tu loupež, je letitý pán, který vedl podnik po jednu generaci. Zmizel s celým gengem, s těmi lupiči, ale nechal na stole zprávu, že to musel udělat, protože na něj použili psychologický nástroj.
0: Snad nátlak, ne?
2: Ne, prý nástroj. No co tomu říkáš?
0: Nějaká kachna. Jdu si lehnout.
2: Ale tak myslela jsem, že mi to vysvětlíš. Taky jsem o žádném nástroji neslyšela v psychologii, ale a mám přece 2 semestry.
0: Babička je vzdělaná. Ale skleróza zavinuje nejrůznější vzpomínkové klamy, hlavně v nedávných prožitcích. O to víc se potom pře a chce prosadit svou pravdu. Ta pravda by totiž znamenala, že je dosud mladá a mozek není postižen.
2: Kam jdeš?
0: Lehnout si. Podle profesora Vondráčka. A zavřel jsem za sebou dveře. Můj pokoj je zařízen jako ze studentských dob. Od promoce bylo pořád na co vydávat peníze jinde a žiju takhle rád. Ostatně věci stárnou pomaleji než lidé. Kolem páté piju sklenku vína, mám lahev schovanou vedle Arietovy psychiatrické encyklopedie. Teprve potom se natáhnu na gauč, který občas sdílím se svou ženou. Právě když jsem se natahoval, zaklepala babička tiše, ale neodbytně na dveře.
2: Telefon!
0: Kdo?
2: Je prý to důležité.
0: Babička ví, že k telefonu nechodím. Proto má aparát ve svém pokoji. Příliš často mě po práci trápí pacienti svými problémy, na které zapomněli v ordinaci, nebo obtížemi, které se udánlivě večer zhoršily. Zvláštní kategorii tvoří ti, kteří uprostřed noci oznamují svému lékaři, že nemůžou spát. Tady se naše babička osvědčila. Spolehlivě odmítala obtěžování. Dávala číslo do ordinace potřebným a dokázala rozeznat, kdy je opravdu třeba někoho z rodiny zavolat. Naučila se rozeznávat naléhavost hlasů z poslechu rozhlasových her.
2: Pojď, je to vynálezce.
0: O žádném vynálezci nevím, nikoho takového neznám.
2: Musí s ním promluvit.
0: Teď byla zřejmě naprosto jistá. Vstával jsem namáhavě a snažil si zapnout košili u krku.
3: Halo?
0: Prosím.
3: Inženýr Kolda, prosím.
0: Kdo?
3: Kolda.
0: Aha. Přímo jsem ho viděl, jak poskakuje někde v telefonní budce.
3: Já jsem tady před domem, pane doktore, musím s vámi mluvit.
0: Kvůli kouření?
3: No to taky.
0: Tak zavolejte zítra do ordinace a zajistěte si u sestry termín.
3: Jenže mě napadla docela nová myšlenka. Všechno by zjednodušila.
0: Co? Nechápu.
3: Říkal jste přece té krásce, že bohužel nemáte žádný rentgen, ne?
0: Poslouchal jste za dveřmi? Občas se neovládnu a dám najevo, že s některými činy svých pacientů nesouhlasím. Můj učitel vždycky tvrdil, že tím ztrácím důvěru. Chtěl, aby poradce byl nad vodami, neutrál. Já jsem moc člověk na takové postoje a nenávidím, když někdo poslouchá za dveřmi.
3: Podívejte se, všechno bylo stejně slyšet. A napadlo mě, že o takovém rentgenu vlastně vím.
0: Jste opilý?
3: Ne, jsem vynálezce přece. V komunikacích, račte pochopit, pane doktore. Mám to sebou. Přinesu vám celou aparaturu za pár minut. Uvidíte.
0: Ani na chvíli mě nenapadlo, že bych ho mohl pozvat do bytu. A přemýšlel jsem o tom, jestli ho nemám vůbec odmítnout, definitivně poslat k někomu jinému. Ale pak jsem si vzpomněl, že ho vlastně doporučila moje manželka. Varovala mě, že je to nesnesitelný patron, ale přimlouvala se za něj, že je přitom nadaný, geniální, říkala.
3: Halo?
0: No tak dobře. Zdá se, že se mnou opravdu potřebujete mluvit.
3: Ano.
0: Přijďte zítra hned po ránu do mé ordinace a ten aparát nosit nemusíte.
3: Pane doktore.
0: Chápu, že to je výmluva, abyste se mohl znovu objevit.
3: Nevymlouvám se a nic jsem si nevymyslel. Přijdu po sedmé a přesvědčím vás. Uvidíte.
2: Ten člověk mluví pravdu.
0: Babička poslepu nahmatala telefonní aparát, jako by na něj chtěla přísát. Zřejmě to všechno viděla svýma ochablýma očima zřetelněji než já. Ale proč mě tedy nevarovala?
4: Slyšeli jste první díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
5: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
6: Vybíráme je pro vás každý den.
5: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: a nebudu.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Hezký poslech pořadu Hudební delikatesy vám přeje Saša Vébrová a Vladimír Truc. Opět musím zdůraznit, že slovo delikatesy není v názvu náhodou. Jak jinak nazvat úvodní skladbu Georgia on my mind v podání Ray Charlese? A neméně slavná bude i ta následující píseň, kterou zaspívá Marlene Dietrichová. Však taky Vladimír Truc jako podtitul dnešního pořadu napsal Slavné songy a slavní zpěváci. Tak se máte na co těšit. Melodie z filmu Modrý anděl k vám právě přilétá.

0: Pro slavné osobnosti nemusíme ovšem chodit jen za hranice. Karel Gott si dobil téměř celý svět a melodie Salvátora Cutugna s vynikajícím textem Pavla Kopty určitě patří mezi jeho nestárnoucí evergreeny. Tuhle skladbu proslavil skvělý francouzský chansonnier Sardou. Je to podsta muzice. A jakže se jmenuje? No přece muzika.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Mezi nezapomenutelné melodie patří určitě píseň z repertoáru Edith Piaf s názvem La Vie en Rose. Určitě vás potěší i italská verze v podání tamnější skvělé šanzoniérky Milvy.

Nevím jak vy, ale já bych mohla šanzony poslouchat od rána do večera. Přinášejí mi nejen prožitek, ale i pocit, že jsem se zpěvákem nějak propojená, že jsme spřízněné duše. Zvlášť, když se jedná o takového mistra tohoto žánru, jakým byl Jacques Brel. A já doufám, že stejně osloví i vás jeho vyprávění v písni Amsterdam.

Slavnou píseň The Man I Love napsali bratři Gershwinové do revue Lady Be Good v roce 1924. Ta písnička byla nakonec producenty během zkoušek vyškrtnutá. Prý se obávali, že je příliš složitá a nepřispěje tedy k úspěchu kusu. Je to důkaz, jak je těžké býti prorokem, protože právě tahle skladba se později stala jednou z nejpopulárnějších. A když k tomu přidáme ještě hlas Barbry Streisand,

Milí posluchači, dnešní hudební delikatesy věnované slavným songům končí. Už za 14 dní se na vás ale opět těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

nosí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou, tvoje stopky v trávě leží. A tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej, pojedou.

0: tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvu známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětimi.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal, proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do 5., druhý do 6. třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko. V pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde vysela česká vlajka, je skleněná velká tabule. A jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mm-hmm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška skované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou no. Hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou a dostali starou učitelku Němku.
0: Aha.
1: A ta jim vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako
0: osvoboditele,
1: tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: zpátky,
1: jak víte, tak jsem hoskocká, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brčela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik. A když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech, tehdy s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na kolej tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi a byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, tak je to zasáhlo silně.
1: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Světimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Hmm. Teď jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No, ho v 17 letech se zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeců. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabíjí, že? Ale odpovodil je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně někde. Tak, paní Emo. Takže no, ale děkuju za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Tak, on všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde,
0: tak
1: na mračku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma a tak. Mně někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednu nahoru, jednou dolů a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo...
0: Určitě ne. Naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám, vzpomínky mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší,
0: ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky, ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam desi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat, sice to už byly, sestra byla o 17 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď ty představte tu stravu, to ovšem, ne, já vždycky jsem říkala, mami, jak jsi to prosím tě dělá?
0: Dokázala, že jo.
1: Nemluv o tom, ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom, to bylo, že to pryč, já radši od, ale tatínek ten rád vykládal.
0: A vrátil se teda tatínek z války?
1: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let. A ten hrozně rád vykládal, jenom že to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než jsem já, tak ten už z té války měl jiný rozum. Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
0: To se nedovedeme vůbec představit.
1: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela to udělat.
0: Tak.
1: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou ty špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet.

0: nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, kdy tam jsou ty děti, všechny, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká, kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád...
1: Proč se to pořád opakuje, že jo?
0: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
1: Neměla jsem, byly mi 3 roky.
0: Ještě byla malá?
1: 3 roky mi byly.
0: Aha, tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustijou, až prostě přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtahnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být. Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
1: Paní Marie, asi by říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou, a ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku. Ano. To už se nesmí opakovat, nic takového, lidstvo se musí poučit, nepoučilo se.
0: Ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila, když šla žádat tam svojho bratra, který dělal tam tu předsedu té rudé gardy, jak to říkala ona, ti, co se starali potom, ano, aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
1: Ano.
0: Neměla si zbrat Němce. A ona říkala, jakýho Němce, teď on je tady z Usova. Když ho znáš? Ne, je to Němec. Já říká, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
1: Krásně je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno vidět, jak to vypadalo.
0: Ano. A hodně si pomáhali. Hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckýho chlapečka, který ho chtěla si vzít, a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo. A vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsou ráda, že jsem vám pomohla.
1: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Přidám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka, ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk, rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40, to znamená, že jsem se narodila na začátku
1: války.
2: Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tím lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. Jmenovali, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla se, tam nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říká, ale my kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání, a podíval se na mě a říká, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda s tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní stryk padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to jak tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad dva. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudila, to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roku najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák musela vařit, ale oni měli s sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no možná proto, že děda fakt měl německy a bavil se s něma. Ano. Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli tak velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuji, paní Aničko.
2: Konzervovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě se měla ustláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma, ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás. Spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy. Vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko.
2: Prosím.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuji, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože ano. Už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Linska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatorium. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam v sanatorium na Pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece to nemocno. A moje babička potom povila mámu o 2 měsíce později. Takže proto jsem tady já. Ale to je úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Přítomna. Já jsem z Lysé nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lysé nad Labem je s tou Milovice. A to je venský prostor, který do nedávna byl ruský. A celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do první třídy v roce 67. A vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako máme, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, že do školy se báli přejít, že tam byly jednoty, že to chtěli za druhým. Bylo to šílené, netušili jsme, co je. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lysá nad Labem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45. Ovšem natáčili to na jaře 68 Lysá nad Labem, mimo jiné byla to poslední role třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti. A vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutný. A můj strejda, který v 69. utek do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měli to pouště do Prahy a dnes se říká, ale najednou já měl bundu na ní trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polský vojáci zastavili, on se bál, co bude, protože přece vojáci. A nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem Čechům, že oni nechtěli přijít, ale že voják musí poslechnout. To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách, těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka, Krakonoš, maršala Rybalka hrál Karel Heger, a tyhle ti všichni se setkali na tom Lyském mostě, takže to je takový propojení věc. Rok 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmoví. Takže to je jenom taková
0: příhoda.
1: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct všem do poslouchaj, pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a vyptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se dozvěděl od toho Ládi takovou maličkost třeba o těch Polácích. A to, co vám teďka někdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete.
0: Přesně
1: na žádný internet, žádný kontrolové, co je kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
0: Děkuji, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer. Vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Morově narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mi řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle, a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano.
1: Jako německý voják, ano. A že byl nějaký zajatce.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane tak Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu. Maraton. A že hrál nějakého Němce, který vedl nějaký zajace, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už je taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a býval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jináč tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že no. Dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba odací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla, tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heidrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka mi vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To určitě.
1: Až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako, tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina, ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel, o tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vánoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak, kolo. Jenže na tom směli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka Jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná písnička Není nám už 17 v podání Petry Janu a Petra Jandy. Mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběhy o válce. Ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě. Protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utékl otec do Kanady a nechal jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistí líst, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti.
0: Uh-huh.
1: A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. No, že já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný.
0: Mm.
1: A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechala, vzala kočár, nadala kouka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsývalo na kočárku.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a postělně. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuju i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou. V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky. Tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali

0: tajemství, ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín, pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné a jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka, oni se krásně jmenovali František a Františka a děda říkal babice Faninko. A babička byla taková ranařka, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místního spůdky a oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě staré kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička. A objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýkám, každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle a jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
1: chodila
0: na ty borůvky chodila, teda, ale oni to věděli, ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne, a já byla taková už od malička pravdomluvá, říkám, byla babi a oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince. Ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají
1: Máte
0: a
1: pravdu.
0: Dokáží říct svůj příběh.
1: Máte pravdu,
0: paní
1: Ivo.
0: A já vám děkuju. Nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
1: Je to tak, paní Ivo.
0: Jak bude reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat. Ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořád, kde chci oslovit právě pamětníky. Teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila. Je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel. Takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl. Spořádat.
1: Tak vám, Ivo, držíme pěsti. Ať je to úspěšné.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce? A stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděly ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice,
1: to bylo cvičení, že jo, to byl velký areál Milovice Mladá, to bylo velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance už, to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr a tam se nikdy nezavírali, vrata se zavřely, ale nezavírali se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam, já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce. Tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo, ne, to je zbytečné, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat, já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře a já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo. A to, a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
0: Ano, ano.
1: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď, já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, protože všude měli všichni zamčeno,
0: ano,
1: že jo.
0: Ano.
1: Nikomu se nedovolali, nedobouchali. No takže já jsem teda šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
0: A jo, jasně.
1: Já jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty ešusy, řekli mi spasíba
0: a šli.
1: Hotovo. No ale to byl, já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
0: To musela jste mít strach velký, přesně
1: asi tak. Druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu, no a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu. kde se furt brali. Takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak, no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
0: Jo, jo, když jste to řekla, že jo. Hm.
1: No, no.
0: No, děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
1: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
0: Věřím. Moc krát děkuji, no. A dobrou noc.
1: No,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve sklepě. My jsme měli pozesláma slámou, na to deky a peřiny a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, tak jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi. Ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou. Co tady děláš, když je zima? On mě posle. On šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní, no a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli celkou stodolu. Ty stodole bylo hodně cená. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl za Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě odměstčilo to srdce, když nás viděli.
0: Dítěte.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To bych si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávila moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava. No a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm. No a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry. Tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydlili někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohlo stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, že můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama, oni museli zůstat bohužel v protektorátu, tak že Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju tuhletu větu a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničkou Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala, konečně chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat. A měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvárčíka, nebo toto prostě neuměl, nebo tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando dovolíš, no tak tancovali. No a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmuk a prvně šli do plesu s maminkou. No a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu. No šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo. No na kuráž, no teď začal tancovat. A ona, prosím tě, co děláš? A to no, zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano, rádi tancujeme. Ano. A prostě to... A pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak, i jsem s tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako. A valčík to vždycky říkal, vy ten valčík neumíte, já tancuju vídeňský na další krok.
0: Krásná no. vzpomínka, paní no. Boženko. Děkuju. Děkuju za veselou jo. vzpomínku a zdravíme do Zásmuk.
1: Jo, já vás taky všechny zdravím a hodně zdravíčka všem.
0: Děkujeme, dobrou noc i vám.
1: Dobrou noc.
0: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání, ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila, že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už končila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: On, tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, ta maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Uh-huh.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malý z pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dětečku, a jak to bylo teda, když ty dělal účetního, a ty byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím. Jo?
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. To dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že?
0: Ha.
1: Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a fandím jim, že takhle ho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, díky, nakle, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala, dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím, vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababi všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu,
tak se bohužel zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, teď už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 367. se vydáváme do naší historie, abychom z jejich hlubin vylovili další jména, další data, další události. V současné době jsme se pozastavili u Petra Voka z Rožmberka a věru nám snad nikdo nemá za zlé, když u této osobnosti se trváme déle. Dodnes nám totiž stojí za to.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, to jsou jména čtyř průvodců na té dlouhé cestě. K ním se druží režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Je slušné jmenovat i muže, jenž nás k této výpravě inspiroval.
4: Což je Petr Hora Hořejš.
1: A teď už vám rádi zprostředkujeme setkání s posledním a nejznámějším rožmberským vladařem.
5: Pohřeb Viléma z Rožmberka, vypravený z Pražského hradu, po dvou měsících, kdy byl mrtvý velmož vystaven v kostele svatého Jiří a střídala se u něho nepřetržitě stráž českých pánů a zemanů, to nebyla pouze oficiální daň úcty českému místokráli. Byla to událost, jíž se účastnila a kterou sledovala celá země. Zástupci české šlechty provázeli rakev až na Krumlov. V krumlovském děkanském chrámu, kde byl Vilém z Rožmberka pohřben, dal Petr Vok zhotovit skvělý náhrobek, jemuž dominoval známý symbol, obrněný rožmberský jezdec. Tento náhrobek dnes již neexistuje. Tímž pan Vilém za svého života tak často štědře pomáhal a byl i patronem jejich koleje v Krumlově, kterou založil, jezuité, dali náhrobek zbořit, protože prý se nesluší, aby člověku smrtelnému a světskému byly stavěny takové památníky.
1: V době, v níž jsme se právě ocitli, však Vilém svůj náhrobek ještě měl.
3: Právě jsme zahájili první krok z posledních 19 let našeho pána z Růže.
0: Poslední Rožmberg se ocitl v postavení vladaře jako 53-letý.
3: Jakmile mu jeho starší bratr přepustil svoje místo, začali rožmberští úředníci objíždět všechna panství, města, městečka a vesnice, dominia, aby podle dávných tradic přijali od poddaných slib věrnosti novému panu vladaři.
0: V té době císař Rudolf II. V souladu se starými privilegii Rožmberků nařídil, aby nový vladař byl titulován
5: vysoce urozený.
0: A to v říšské, české i uherské kanceláři.
3: Od té chvíle příslušelo Petru Vokovi, aby na sněmech a všech jednáních českých stavů sedával před všemi zemskými úředníky i před všemi erbovními pány.
1: Měli Rožmberkové tato svoje privilegia písemně?
3: Pochopitelně byla dána přímo zemským právem.
5: Z pánů z Rožmberka, kdožkoliv vede vladařství domu svého, předchází všechny úředníky zemské.
1: Jejich postavení bylo tedy mimořádné.
3: Muselo být. Ještě v polovině 16. století představoval majetek Rožmberků dvojnásobek v pořadí dalšího největšího panského majetku v Čechách a na Moravě.
1: Kdo byl na druhé příčce?
0: Bernsteinové.
3: Petr Vok se stal univerzálním dědicem statků, které zahrnovaly zhruba sedminu celých tehdejších Čech.
0: Na těchto panstvích bylo asi 100 000 poddaných v 18 městech, 34 městečkách a 750 vesnicích.
1: Což byl tedy značný kus země české.
0: Neskutečně velký.
1: A pokud bychom si chtěli zhruba učinit představu o velikosti rožmberského dominia?
0: Snad pomůže tento příklad. Když se rožmberský vladař vydal z Krumlova na cestu do Prahy, ta trvala zpravidla 3 dny, tak jel půl druhého dne po vlastním území.
5: Celý tento majetek, převyšující bohatství nejednoho z říšských knížat, tvořilo 18 panství spravovaných ústřední kanceláří na Krumlově.
1: Tuto faktografii jsme získali z monografie historičky Anežky Svobodové Petr Vok z Rožmberka.
5: Bylo to panství krumlovské s Krumlovem, Prachaticemi a Netolicemi, panství třeboňské, novohradské, borovanské, rožmberské, helfenburské, husinecké, drslavické, miličínské, strážské, želečské, bechyňské, libějovické, choustnické s městem Soběslaví, vimperské, černovické a deštenské.
1: Což ještě není všechno, protože páni z Růže měli svoje majetky i na Moravě.
5: Panství helvštýnské s městem Lipníkem.
1: Ano, a nesmíme zapomenout ani na zahraniční reality.
5: Rožmberkové měli další majetek v Rakousku. Panství haslašské a ve Slezsku, tam jim patřila horní města Rychleby a Silberberg. Navíc jim v Polabí náleželo panství roudnické s městem Roudnicí.
1: A v samotné Praze?
5: Kdybychom chtěli projít hlavním městem a zastavit se u všech domů a paláců, které patřily Rožmberkům, obejít jejich někdejší pražské vinice a luka, od vinic v Šárce až po louky Kunratické, byla by to opravdu dlouhá procházka.
1: Takže jenom orientačně.
5: Na kampě u Čertovky,
1: které se tehdy ještě říkalo nikoli Čertovka, nýbrž Rožmberský potok,
5: stával mlýn.
1: Jaký jiný než Rožmberský?
5: A to i se dvorem. Dále měl Petr Vok na Starém městě několik menších domů, z nichž jeden stával přímo na Staroměstském náměstí. A tomuto všemu majetku vévodil pyšný Rožmberský palác, postavený přímo na hradě. Stával naproti kostelu svatého Jiří a sahal téměř až k bráně na Opiši. Součástí tohoto paláce byla velká část jižních zahrad Pražského hradu. V zapomenutí upadlo, že skvělá renesanční stavba dnešního vojenského muzea na Hradčanském náměstí je vlastně někdejší palác Petra Voka z Rožmberka. Pan vladař ho používal poté, když prodal císaře Rudolfovi svůj palác na hradě.
1: Měl-li by vyplňovat pan Petr Vok nějaké majetkové přiznání, nebyl by s ním věru hodně dlouho hotov?
3: To nebyl, protože by musel započítat i doly na stříbro a zlato poblíž Krumlova, dále doly u Budějovic, u Ratiboře na Táborsku, v Rychlebech a Silberberku ve Slezsku, kromě menšího podílu na těžbě Přílovem u Prahy.
0: Zvláštní kolonku by tvořily desítky prosperujících pivovarů, 41 poplužní dvůr, což byly velkostatky, na nichž hospodařila vrchnost ve své režii, jakož i mlýny a stovky rybníků.
1: Takže můžeme dát směle za pravdu kronikáři Březanovi, který k nástupu Petra Voka do vladařské funkce napsal.
5: A tak nenašlo se tehdáž pána v koruně české, kterýž by na zemi zboží rozšířenější měl jako tento jediný pán z Rožmberka.
1: Skvělé dědictví, závidění hodné.
3: Ono na tom moc k závisti nebylo.
1: Jak to, že ne?
3: Protože pan Petr Vok nezdědil rožmberský majetek, ale spíš jeho likvidační zprávu.
1: Cože?
3: No, ještě v době, kdy se v Praze chystal velkolepý pohřeb vladaře Viléma, začali zemští úředníci při tskách zemských prohlížet a ověřovat jednotlivé zápisy v tskách, aby byl zjištěn rozsah závazků, které nový vladař musel spolu s dědictvím na sebe převzít.
1: Co pak za života pana Viléma se o těchto závazcích a dluzích nevědělo?
3: Ale ano, vědělo, jenže...
1: Jenže co?
3: Jenže se nikdo ani neodvažoval počítat, natož pak příliš hlasitě hovořit o tom, že pan vladař je náhradní dlužník.
0: Tím spíš, že velká část z nich byly dluhy habsburské.
3: Vilém totiž po víc než 2 desetiletí působil v nejvyšších státních i diplomatických funkcích a obrovité výdaje s nimi spojené hradil z vlastní kapsy.
1: Nikdy císaři nic nenaznačil?
3: Naznačil, ale jenom někdy. A nepříliš důrazně.
0: Vilém z Rožmberka nepatřil k politikům, kteří dokáží proměnit své funkce ve zlatý důl.
1: Mezi českými politiky se tím stal jakousi vzácnou odrůdou bílé vrány.
0: On svůj úřad chápal především jako službu zemi.
1: O službě zemi hovoří všichni politikové všech dopleč. To jim nikdy nebránilo usilovně hrabat.
5: U řady z rožmberských dluhů bylo obtížné vůbec říct, jak vlastně vznikly, protože krumlovská dominiální kancelář je vůbec neevidovala a nevěděla o nich. Když pak předkládala Petru Vokovi celkový přehled, podle něhož zůstalo po Vilémovi téměř 768 tisíc kop grošů dluhů, k němž byly připočteny i vlastní dluhy Petra Voka, 155 tisíc kop, vycházela krumlovským úředníkům celková suma téměř 923 tisíc kop grošů.
1: K takovéto sumě lze dodat přívlastek astronomická?
5: Nebyla však ještě konečná, neboť mezi tím se v Praze ukázalo, podle komorních výpočtů, že rožmberské dluhy přesahují ve skutečnosti částku 1 milionu 150 tisíc kop míšeňských grošů.
1: Kdybychom si to podle směnného kurzu přepočítali na zlato?
5: Představovala by tato suma 4347 kilogramů zlata.
0: Rožmberský majetek sice nebyl nepatrný,
3: ale v případě soustředěného náporu věřitelů, který by donutil nového vladaře narychlo a pod tlakem rozprodávat svá panství, by snadno vznikla situace, v níž by vynucený prodej vedl vlastně k likvidaci rožmberského domínia.
0: Vilém z Rožmberka ještě nebyl pohřben.
3: A na Krumlově i u Královské komory v Praze se hlásil početný houf věřitelů.
0: Situace nového vladaře byla záměrně dramatizována.
3: Objevily se pověsti, že dluhy překročily 1 600 000 kop.
0: Všecko směřovalo k tomu, aby byla přehlcena poptávka a byl umožněn cenový diktát těch, kteří chtěli nakupovat.
1: Petru Vokovi asi nebylo v těchto chvílích nejlehčeji.
3: Bylo to jedno z nejtěžších období jeho života.
0: On ani sám neznal skutečný rozsah katastrofálního hospodaření pana Viléma a jeho regenta Jakuba Krčína.
1: Mohl mít jenom podezření, že oboje bylo daleko horší, než si kdy byl myslil.
0: Když si chtěl zachovat aspoň jakousi volnost v jednání, no tak neviděl v prvé chvíli jiné východisko, než formálně převést majetek na svou manželku, na paní Kateřinu.
1: Což se děje někdy i dnes a dlužníci se pak smějí, chytejte si mě.
0: Převedení majetku na paní Kateřinu znamenalo mimo jiné, že případné zatykače pro nesplacení dluhů by mohly být vydány jen na ní. A protože paní Kateřina tehdy již pro nemoc neopouštěla Krumlov, nemohl jí žádný zatykač postihnout.
1: A Petr Vok?
0: Ten mohl mezi tím jednat a majetkové záležitosti uspořádat.
5: Záchrana byla možná jen neobyčejně složitou a namáhavou prací, zaměstnávající po měsíce celý štáb úředníků a vladaře samotného.
1: Tyto informace jsme získali z práce historika doktora Josefa Janáčka.
5: Bylo nutno vypůjčovat nové částky, aby byly zaplaceny úroky a nejnaléhavější dluhy a současně vyjednávat o prodeji některých statků. To byla nakonec nejožehavější záležitost, protože čím pomaleji se prodávalo, tím bylo možno docílit výhodnějších cen. Boj o záchranu se protáhl na několik let a rožmberské domínium se postupně zmenšovalo. První obětí se stalo helvštínské panství na Moravě, které Petr Vok vyženil s Kateřinou z Ludanic. Po něm byly odprodány další statky. Miličín, části Choustnického panství, Helfenburg. Roku 1596. došlo i na Bechyni. Zápas s věřiteli se protahoval a přes všechno úsilí Petra Voka zůstávalo ještě roku 1599. na 400 tisíc zlatých dluhů. Situace už nebyla tak vážná, ale Petr Vok byl rozhodnut, že zlikviduje tíživé břemeno až do konce. Odhodlal se proto k prodeji statku pro Rožmberky nejcennějšího, Krumlova. Kupcem nebyl nikdo jiný než císař Rudolf II. A dlouhá jednání, trvající několik let, skončila nakonec pro obě strany úspěšně. Císař zaplatil za Krumlov hotově sice pouze 82 tisíce zlatých, za to však na sebe převzal největší část rožmberských dluhů.
1: Pán z Rožmberka tím ale pozbyl značnou část svého majetku.
3: A to je pravda. Jenomže někdy je třeba mnohé obětovat, aby bylo možné.

0: extremistům.
1: Jestli chtěl Petr Vok potrestat své věřitele za jejich někdejší snahy rozchvátit rožmberský majetek, no tak je nemohl potrestat líp.
0: Ti teď mohli čekat jenom na to, že císař zemře a doufat, že jeho nástupce bude svědomitější a povolnější.
2: Což byla mezi námi útěcha pramalá, malička.
0: Muž, kterého kdysi bratr zahrnul těžkými výčitkami pro nehospodárnost a marnotratnost, projevil v rozhodujících chvílích chladnokrevnost a rozvahu a počínal si jako ostřílený finančník, i když se ho některé ztráty dotýkaly osobně.
2: Ku příkladu Bechyně.
0: Ano. Tu sám vybudoval a s ní ho spojovaly vzpomínky na šťastná mladší léta.
2: A dokázal se vzdát i českého Krumlova.
1: Na Krumlově byly jeho předkové usazeni od 13. století.
0: Odchod rožmberského vladaře z Krumlova připadal mnoha lidem osudový a spojovali jej s předtuchou blízkého zániku rodu. Tak silná byla tradice rožmberské vlády ve městě a v kraji.
2: Petr Vok se chtěl vyhnout zbytečnému rozruchu, jak zaznamenal kronikář.
3: A tak z Krumlova pěkně, jako by zase přijeti měl, jak říkají, se vykradl. Neboť bez velikého pláče a kvílení věrných poddaných a lidí potřebných, které rovně co otec živil, nebyl by vyjeti moci ráčil. Slyším, že je s horním zámkem přes plášť vjel, aby se nevtípili, že zase přijeti nemíní.
2: Někdejší rodové sídlo Rožmberků zůstalo tedy Petru Vokovi za zády, kterou cestou si to namířil.
1: Na Třeboň.
0: Zdejší zámek sloužil Rožmberkům jako vedlejší sídlo.
2: V porovnání s Krumlovem musel působit mnohem méně vznešeně.
0: Byl a dosud je daleko víc součástí města a nikdy netvořil nadřazenou dominantu.
1: Ale snad právě proto mnohem lépe a přesněji vystihuje ráz a povahu vztahu Petra Voka k městu a ke svým poddaným.
2: Byl sice nad nimi, ale zároveň uprostřed nich.
1: Zámek bylo zapotřebí rozšířit, aby pojal celý vladařův dvůr.
0: Za tím účelem byl z Budějovic povolán italský stavitel Domenico Cometa.
1: Podle jeho projektů se pracovalo až do smrti Petra Voka a zámek nakonec svou výstavností a rozlehlostí předčil celé město.
0: Byla vybudována obrazárna a knihovna.
1: A ta se rozrostla na 10 000 svazků a mezi nimi bylo mnoho vzácných středověkých rukopisů s iluminacemi.
0: Pamatovalo se i na bohatou výzdobu interiéru.
1: A nezapomnělo se ani na městské opevnění.
0: Staré středověké hradby byly zdokonaleny novými branami, bastiony a valy. Petr Vok dal zřídit i dělostřelecké pozice a zbrojnici, ve které shromáždil desítky děl.
1: Do obraného systému Třeboně byly zahrnuty rybníky Svět.
2: Tehdy se mu ještě říkalo Nevděk.
1: A Rožmberk. Jejich vody spolehlivě chránili ze dvou stran.
0: V dobách obležení a nouze měli obránci i naději, že v nich uloví ryby k obživě. Po Bílé hoře při obléhání císařskými se to skutečně vyplnilo.
1: Kromě toho zesilovala obranu zlatá stoka, která vedla podél městského opevnění.
0: Třeboň byla sídlem prvního českého velmože, který aktivně vystoupil proti habsburské moci.
1: A proto se svým způsobem stala i významným politickým centrem, které mělo rozsáhlé kontakty s celou protestantskou Evropou.
0: Pro tuhle tu dobu zastává Třeboň vedle Prahy postavení druhého nejvýznamnějšího města Čech.
1: Odtud se udržovaly s ostatní Evropou styky často rozsáhlejší, než měl pražský dvůr.
3: Na rozdíl od nedůvěřivého, samotářského a duševním depresím postupně podléhajícího císaře Rudolfa II. Se Petr Vok neuzavíral do samoty. Až do svých posledních dní miloval společnost. Neudiví nás proto, že jeho dvůr byl opravdu početný a že na třeboňském zámku bylo trvale hoštěno mnoho návštěv vznešených i prostých a navíc velký zástup chudiny z města i širšího okolí. Tehdejší zámecká služba znamenala vlastně celé zaopatření. Vedle ročního platu patřil ke služnému i oděv pro všechny, od písařů až po posledního kočího. Zároveň byli všichni na zámku také živeni. Denně takto usedalo u 14 stolů podle hodností

0: pořadí bezmála 200 lidí. Navíc se mimo zámek, většinou starým služebníkům, kteří už nebyli ve službě, nosilo jídlo, včetně piva a vína, případně dostávali maso na syrovo a další potraviny a pití, aby jim ti, u kterých žili, mohli uvařit. Takto se posílalo jídlo ze zámku stovce lidí, přičemž jídla bylo z dostatek, takže i sousedé přitom své obživení měli.
1: Dalo by se říct, že Rožmberské panství to byl skutečně sociální stát, o jakém se dnešním politikům může jenom zdát. A neodpustím si poznámku, že by se jim něco takového zdát mělo.
0: Uprostřed tohoto ruchu si představme téměř již 70-letého Rožmberka, jemuž třeboňští říkali náš stařeček. Petr Vok do posledních svých dnů, věren své veselé povaze, se neuzavíral jen v okruhu svého dvora. Nezřídka se stávalo, že přepadl některého z třeboňských měšťanů, pozval další sousedy se ženami a dcerami, dal přivést ze zámku jídlo a přišla i rožmberská kapela. V tehdejších zemích koruny české to bylo opravdu neobvyklé a v Třeboni někdo něco podobného nepamatoval. Není divu, že třeboňští na to podlouhá léta vzpomínali, neboť, jak zapsal jeden z třeboňských sousedů, tehdy byl ráj v Třeboni, všeho dobrého dosti a božího požehnání.
1: A zásluhou zdejšího vladaře, řečeného důvěrně, náš stařeček, chce se dodat.
0: Z poručení jeho milosti pana vladaře Václav Březan k přestěhování bibliotéky ze zámku Korumlova na Třeboň počal knihy do truhel sklízeti a skládati. Přes dvě neděle s nimi práci vedl. Náklad 23 truhly plné. Papírem a slámou po stranách, aby se nestlačili, opatřil. Zimním časem, když dobrá sanice byla, na Třeboň pak voženy. Leželi v truhlách na Třeboni až do 16.4. léta. Potom v zimě nošeny do nárožní světnice k rýníku k vysušení. Než listové, kromě privilejí domu Rožmberského, na Krumlově v kapli svatojířské ještě pozůstalí do sudů složeni a pobyti i v truhlách opatřeni a také na Třeboň dovezeni. A tak ti sklepové dočista vyprázdnění. To stěhování šlo časně velmi valně netoliko z Krumlova, ale i z obory netolické.
2: Rožmberská knihovna vznikala víceméně živelně a nahodile, a že by se o ní nějak zvlášť pečovalo, o tom není nic známo.
3: Když chtěl svého času pan Vilém sestavit rodokmen svého rodu, nenašel nikoho, kdo by se mohl této práce ujmout.
2: V tomto stavu byla knihovna a listinné materiály až do doby, kdy se vladařství ujímá Petr Vok.
3: Už když se stěhoval z Vimperka na Pechyni, přivezl si sebou několik set svazků.
1: Bylo to dost nebo málo?
3: Malé srovnání. Když byl o 30 let později pořizován soupis majetku pana Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, popraveného na Staroměstském náměstí, našlo se na jeho hradě Pecce něco málo přes 30 knih.
1: A to platil pan Harant za šlechtice vzdělaného, sečtělého, ba dokonce literárně činného.
2: Většina pánů považovala knihy za věc, která spíš přísluší univerzitním mistrům.
1: Četli vůbec?
2: Málo nebo dočista nic. Další příklad. Petrův současník, kulturně založený Zachariáš z Hradce, za něhož byly renesančně přebudovány Telč a Jindřichův Hradec, zanechal po své smrti roku 1589. všeho všudy 12 knih.
1: Úsporná knihovnička.
2: Jediný z českých současníků, kdo se mohl alespoň vzdáleně přiblížit svou knihovnou Petru Vokovi, byl Karel Starší ze Žerotína.
0: Po příchodu Petra Voka na Krumlov se ukázalo, že knihovna a archiv jsou tak rozsáhlé, že je třeba je uspořádat, protože v té záplavě se už nikdo nevyznal. Proto byl povolán písař Rožmberské soudní kanceláře Václav Březan, pocházející ze zámožnější rodiny mlynáře u Postoloprt. Březan přistoupil ke svému úkolu svědomitě a pro utřídění Rožmberské knihovny vypracoval systém, který se stal vzorem pro řadu následujících generací. Původně zamýšlel rozstřídit knihy podle jazyků, ve kterých byly psány. Nakonec se však přiklonil k členění podle oborů. Rozdělil všechny knihy do 7 tématických skupin a sepsal je do katalogu. Vnitřně je tak uspořádal podle velikosti a navíc podle autorů a podle názvů. Díky jeho pečlivosti známe dnes celou Vokovu knihovnu, včetně názvů těch knih, které se už nikde nedochovaly a o jejichž existenci víme pouze z Březanova katalogu.
1: Ty počty jsou ohromující a neuvěřitelné. Knihovna Petra Voka měla celkem
0: 10 575 svazků.
1: Přičemž spisů teologických bylo
0: 4200.
1: A máme tu knihy historické.
0: 2600 kusů.
1: A jsme u děl filozofického charakteru.
0: 1400.
1: Knih s lékařskou tématikou rovný
0: 1000.
1: Právnická literatura.
0: 700 svazků.
1: Poezie měl Petr Vok nashromážděno
0: 500 sbírek.
1: A ani na díla hudební nezapomněl.
0: 175 svazků.
1: A to už ani nepočítáme kalendáře a literaturu o ďáblech, zjeveních a zázracích.
0: V roce 1605. Koupil Petr Vok na Třeboňském náměstí 2 měšťanské domy přiléhající k zámku a dal je přestavět pro účely knihovny a obrazárny. Byla to vůbec první knihovní budova v zemích Koruny české.
2: Po bitvě na Bílé hoře byla Vokova knihovna
0: pro větší bezpečí
2: na příkaz císaře Ferdinanda III. Naložena do truhel a ty na vorech dopraveny do Prahy.
3: Řadu let ležely bedny na Výtoni před Emauským klášterem, až je tam objevili Švédové a připojili je ke své bohaté vojenské kořisti.
2: Ironií osudu bylo, že v Třeboni by byla knihovna ve větším bezpečí než v Praze, protože do Třeboně se Švédové nedostali.
3: V současné době je jádro Vokovy knihovny uloženo v Královské knihovně ve Stockholmu.
1: Z celého bohatství nám zůstala vlastně jenom fotokopie Březanových katalogů, kterou švédská královská knihovna ochotně poslala. Pokud jde o vlastní knihy, všechna jednání o jejich navrácení ztroskotala.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archivu pro vás tentokrát vybíráme pořad Rybářství.